tuto porodnici vyzvedl do výšin odbornosti. V této porodnici se narodila Kamila. Její mladičká matka u porodu velmi trpěla. Bylo to v ranních hodinách pošmourného prosincového dne, kdy se porodním sálem po mnohahodinovém porodu rozezněl krásný dětský pláč, který tak milují porodníci i celý personál na sále. V tu chvíli rodilo několik maminek, ale primář si pamatoval tuto mladičkou matku, která se postavila osudu, dítě si nechala a rodiče jí dokoupili roky před soudem, aby se mohla vdát a nenarodil se jí parchant. 50letý primář rodil přímo toto krásné miminko a jeho pláč přinesl pro všechny tři na tomto malém sále velkou úlevu. Měli radost, že se dítě narodilo, že na první pohled vypadalo zdravě a navíc bylo krásné, černovlasé, baculaté a plné života, což jeho křik jen potvrzoval. Porodní asistentka odnesla dítě a na sále zůstal jen primář se svou manželkou, když rodička skolabovala. To časné ráno, nebo ještě noc, nebyl nikdo další na službě a když tak byli u dalších porodů, či se starali o novorozence. Primář a jeho o 10 let mladší manželka nemohli mít děti a už se s tím smířili. Byl to bezdětný pár, absolutně oddaný své práci. Děti milovali a zasvětili jim celý svůj život. Ty své jim Bůh nedopřál. Rodička skolabovala a primář zahájil oživování, když najednou zjistil, že porod pokračuje a že nevychází placenta, ale druhé dítě. Druhá dcera stejně krásná, stejná jako ta první. Vysílená matka, téměř v bezvědomí, porodila druhé dítě, o kterém nebylo v záznamech o těhotenství ani slovo. Dokonce ani předporodní vyšetření, ozvy, vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že děti jsou dvě. Byly uloženy nad sebou, takže o dvojčatech nebylo nikde ani zmínky. Primářova manželka Norika se z podroužky podívala na manžela, obrovské oči plné slz se upíraly na něj, když dítě odebírala z jeho rukou. Na sále ani na blízku nikdo nebyl. Volala sestru, ale nikdo nikde. Všichni té ponuré prosincové noci byli plně zaneprázdněni. Nebylo tu ani číslo, které by navlékla dítěti na ručičku, ani jód, kterým by napsala na stehínko holčičky jméno. Dítě, zabalené v prostěradle, vykoupala, ošetřila pupík, zatímco její manžel Erik zachraňoval mladou maminku, která bojovala o svůj život. Ošetřoval ji po porodu, placenta odcházela úplně v pořádku a mladá maminka se nakonec probouzela, silně vysílena, s obrovským úbytkem krve. Situace, že tento těžký porod nemůže přežít, se díky jejímu mládí a chuti žít začala výrazně měnit. Jak se říká, utekla hrobníkovi z lopaty. Ona žila. To už byla Norika odhodlána. Ta malá, ta, která jen tak trochu zaplakala, jako když koťátko hledá cecík své kočičí maminky, tichý pláč, který nemohl ani nikdo slyšet. Ano, ta malá musí být moje. Mám na to nárok. Je to moje malá Norika. Poslal mi ji Bůh. Dáme jí všechno, všechno, co máme. Lásku. Dáme jí určitě láskyplný život, který by jí ti mladí asi nemohli dát. Budou mít práci s tím jedním svištíkem. Vždyť jsou tak strašně mladí, jak maminka, tak tatínek. Mohou mít další děti. Ano, rodička si odveze svou holčičku a já svoji Noriku. Dětská lékařka Norika stála u dveří porodního sálu, daleko od lůžka matky, která ležela za plentou. Stála u dveří, které vedly zkrácenou chodbou právě do primářovy ambulance a také jeho pokoje, kde přespával, když měl zvlášť závažné případy a chtěl být k dispozici nebo když sloužil. Tento pokoj využívala také jeho manželka, když měla službu. Byl to vlastně jejich druhý domov. Zde trávili mnoho svého času, a to nejen, když byli v práci. Z těchto prostor se pak dostávali přímo do malé garáže, kde měl Erik svůj vůz, což v té době měl málo kdo.
Erik

i jeho manželka měli i za socialismu téměř trvalá výjezdová víza, protože přednášeli po celém světě a komunistický režim se s nimi i do jisté míry chlubil. Erik dokončil ošetření rodičky, poplácal jí po tváři a zvesela na ní zavolal. Tak co, maminko, už jsme se prospali? A znovu jí poplácal po obou tvářích. Rozhodně to nebylo pohlazení, ale facky také ne. Maminka Kamily se probrala, smrtelně bledá, ztratila hodně krve, ale byla v pořádku, jen byla velmi vysílená. Tak maminko, všechno je v pořádku, za chvíli vás přijede sestřička zkontrolovat a odveze vás na pokoj. Až se vyspíte, tak vám přinesou dcerky. To ale mladá maminka nevnímala, dcerky, dcerku. Norika stála jako sloup i s miminkem v náručí u dveří, které nevedou na dětské oddělení. Než se Erik nadál, zmizela. On předal rodičku přicházející porodní asistentce, nestihl nic komentovat a utíkal za svojí ženou, protože nevěděl, jen tušil, že se něco děje. Vstoupil do své ordinace, tam nikdo. Šel tedy do svého primářského pokoje, tam seděla Norika, tisknoucí dítě tak silně, že ho mohla udusit. Co se děje, miláčku, proč to škvrně máš tady, je s ním nějaký problém? Sedl si ke stolu a chtěl napsat do karty průběh porodu, váhy, míry, zdravotní stav obou dvojčat. Počítal s tím, že když je u porodu jeho žena, tak zdravotní stav novorozenců je pod tou nejlepší kontrolou. Norika stále seděla, nemluvila a svírala dítě v náručí. Malá zavrněla a Norice se začaly z očí kutálet slzy jako hrachy, když se jí manžel zeptal. Pro tu druhou nemají ještě jméno, protože ani nevědí, že se jim narodila. To bude pro ty mladé překvapení, na to jsem sám zvědav. Co říkáš, Noriko? Nic, ani slovo. Toho zneklidnilo a šel si k ní přisednout. Podíval se na ten malý uzlíček, tak krásný, jak jen novorozenci mohou být, většinou jen pro svou mámu nebo porodníka, který už má v oku, jestli dítě je či není hezké. Všem ostatním připadají k nerozeznání. Ta malá se jmenuje Nora, řekla jeho žena a chtěla pokračovat. Ale miláčku, to musí rodiče souhlasit. Možná, že jí jméno Nora skutečně dají, pokud budou vědět, že si tu malou zachránila. Mlč, řekla suše tvrdým hlasem, který u ní za celý život neznal. Opakuji ti, mlč. Ta malá se jmenuje Nora, je to naše dcera. Já s ní odjíždím domů a ty zařiď vše ostatní. Tak jak nám Bůh nedal děti, tak nám Bůh dal tuto malou, naši malou Noru. Já jedu domů, dej mi klíče od auta. Erik zůstal zcela ochromen, nebyl schopen slova, seděl v hlubokém křesle, kterému se říkalo ušák, měl vytřeštěný pohled a vypadalo to, že má infarkt. Držel se za prsa oběma dlaněmi a zhluboka dýchal. Norika jako v tranzu vzala velkou tašku, ve které nosili domů bílé lékařské stejnokroje, které si prali sami, protože nevěřili společné prádelně. Potrpěli si na sněhobílé pláště, kalhoty i košile, nažehlené bez jediného záhybku. Oba byli vždy vzorově upraveni a to mohli sloužit v kuse třeba 3 dny. Tašku vystlala a kvapně do ní položila děvčátko zabalené v peřince a lehké vlněné dece. Obsah tašky zakryla lehkou dekou. Erik stále těžce dýchal, ale Norika si ho nevšímala. Hodila přes sebe kožíšek, obula si zimní boty a chystala se odejít. Vzala ze stolu klíče od jejich auta. Věděla, že musí odejít nyní, kdy není naděje, že by někoho potkala a dítě mohlo v tašce začít plakat. Opustila primářský pokoj i ambulanci. Tiše za sebou zavřela dveře. Erik seděl stále bez hlesu, nezmohl se na to, aby jí zabránil v odchodu, nebyl schopen se jí postavit. Byl ten den přepracován, několik těžkých porodů sloužil 3. den, ten poslední porod ho zcela psychicky vyčerpal. Za jeho praxe se mu nestalo, že by rodička zemřela. Ta mladá maminka k tomu neměla daleko.
Určitě by porod nepřežila, kdyby u toho nebyl, kdyby neměl tolik zkušeností a dnes i hodně štěstí. Celý uplynulý den a dnešní noc až do těch ranních nebo nočních hodin byl jeden velký nápor. A toho čeká cesta do Spojených států, kam jezdil na pravidelné stáže, kde pobýval na prestižní klinice v průměru 3 měsíce v roce. Byl to takový malý devizový robot, jak mu říkali na ministerstvu, když ho po mnohokrát pouštěli. Vždy se vrátil do své milované vlasti a přinesl něco na zub nejen administrativě, ale i sestřičkám ve špitále a doktory zase rád školil novými metodami, které získal. Jezdil nejen zkušenosti předávat, ale i získávat. Ano, tento Erik, špička oboru, je zločinec. Aniž by se přezul, jen v lékařských sandálech s přehozeným lékařským hrubým vlněným kabátem, který lékaři v zimě používali, když přecházeli na jiná oddělení, vyběhl za Norikou, aby jí v jejím záměru zabránil a odvrátil tak vězení, které by je oba čekalo. V žádném případě nechtěl zničit kariéru ani jí, ani sobě tímto jejím zcela neočekávaným krokem. Běžel jako o závod, ale zahlédl už jen zadní odrazová světla jejich auta, jak v dálce mlhavého rána mizí. Pomalu se vracel do svého primářského nemocničního pokoje. Byl si jist, že je nikdo nemohl vidět. V celém traktu bylo jako po vymření. Sedl sklesle do svého křesla a vyčerpaně po dvou nocích, kdy sloužil, usnul. Vzbudil se ani ne za hodinu, spocený, stále vyčerpaný, s obrovskou bolestí hlavy, což nikdy neznal. Protíral si červené oči, které potvrzovaly jeho únavu a nedostatek spánku v posledních dnech. Nedokázal pochopit, co to do Noriky, jeho krásné Noriky, vyjelo. Nemohli mít děti, ale nikdy se kvůli tomu nehádali. Brali to jako úděl dvou, kteří děti přivádějí na svět a sami toho drobečka nemohou mít doma. Nikdy neměl pocit, že by jeho žena tím trpěla. Nikdy to na ní nepoznal. Tak proč ten zkrat? Pro boha, proč takový hrozný zkrat? Vždyť to je únos. Já jsem spolupachatel. Musím domů, musím dítě přinést zpět a nějak to tady zúřadovat. Z posledních sil se zvedl, nechal si přistavit auto, které jako primáři měli možnost po službě dostat, a nechal se zavést domů. Přišel tiše, stejně jako když chodíval ze služby v různou hodinu, aby svou Noriku nevzbudil. Tak se chovali oba, protože sloužili v různých směnách a někdy se míjeli, byli k sobě tolerantní. Měli se rádi. Dnes to bylo jiné. Norika seděla v jejich obrovské ložnici, zatažené tlusté závěsy jako vždy, drobné lampy svítily a vytvářely intimitu této místnosti. Na velké posteli seděla se skříženýma nohama a vedle ležel ten balíček, vonavý, krásný, černé vlásky. Tiše spal. Erik věděl z praxe, že s takovou ženou musí vyjednávat. Nakonec postup znala i Norika. Takže když začal v souladu s psychologickými pravidly a poučkami na Noriku působit, neřekla ani první slova oběma známé věty, když ho doplnila, co by takováto žena, ve které se pohnuly mateřské pudy tím nesprávným směrem, co by takováto žena měla dělat, aby dostala polehčující okolnost, až bude za tento únos souzena. Alice ani nedutala. Netroufla se na nic ptát. Vše bylo tak absurdní, tak strašné, že se bála, co uslyší dál. Tak co? Jsi zvědavá, jak to pokračovalo? Zeptal se Norbert. Vždyť vidíš, že ani nedýchám. To mi snad vyprávíš knihu nebo film? A co je film nebo kniha? Vždycky kus něčího života, ne? Opáčil Norbert a chtěl pokračovat ve svém vyprávění, když mu ještě znovu skočila do řeči Alice. Prosím tě, to jsou takové podrobnosti, že nevím, jak to můžeš všechno vědět. I to se dozvíš, je to skutečný život, nemilosrdný. Někdy vypadá jako román Červené knihovny, krimidrama, krimikomedie, drama.
Ale vždy v každé poloze to je osud jedné nebo více osob, rodin, národů i států, však to znáš z práce. Norbert pokračoval v odhalování tajemství, které bylo skryto více než půl století. V té chvíli ani jeden z nich netušil, že Kamila má před sebou jen pár hodin života. Jediné, čemu nikdo nechce věřit, je pravda. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Několikrát jste se ptali na Janičku Zlatíčko, vulgo ministryni obrany Černochovou, která to, co se kolem ní děje, to už je na diagnózu od Jamily. Já na ní pořád čekám, ta musí přijít každou minutou. Pojďme se podívat. Víte, že mezi ministryní Černochovou a náčelníkem generálního štábu Řehkou vznikl konflikt, že on chtěl dokonce rezignovat kvůli tomu. Černochová to tak začala zahlazovat, pozval si oba premiér. Sešli se, já nevím, možná tam Petr Fiala takhle zatnul pěstičku a takhle bouchnul do stolu. Protože ten výstup z toho byl typický fialovský, z toho bylo vlastně komuniké, jaký já si pamatuju, komuniké ústředního výboru KSČ. Dál budujeme naši armádu a naši vlast a všechno je dobrý, jedeme dál. No, ono samozřejmě to začíná mít do hru, protože Řehka si asi řekl, sakra, tak jak já to vylepším, no tak v podstatě nás připravil na válku mezi NATO a Ruskem. On proto má dar. Já nevím, jestli jsou to námluvy teď už s Černochovou, nebo o co jde. Proč si to nemohl odpustit, když se na to celou dobu snaží, aby vlastně, a vidíme to, aby se do války s Ruskem nedostalo. No a Černochová, ta udělala geniální titulek. Zaútočili na mě přesně ve chvíli, když jsem šla do vzduchu. Já tady na ní koukám. Baví mě to, řekněte mi, jak se chodí do vzduchu. Já teda chtěl bych se podívat, jak to vypadá, když jde Janička Zlatíčko do vzduchu. No, ona vlastně v tom rozhovoru rozvinula další svoje paranoje, a sice vlastně, že za tím konfliktem mezi ní a Řehkou stojí Rusové, kteří tady teď jako na maximum teda pojedou dezinfo a svoji propagandu a chtějí rozhádat, a ona je ta silně proamerická ministryně, tak samozřejmě jdou proti ní. No a takže už jsou v tom i Rusové, vidíte, nakonec to muselo, mohlo to skončit jenom dvěma způsoby. Buď za to může Babiš a rozhádali Babiš, anebo Putin, tak Černochová si tentokrát vybrala teda Putina. Dobře, podle mě tam Babiš ještě přihodí, ale ona Černochová vlastně ještě dodala teď jako k tomu další vysvětlení, a sice, že vlastně Řehkovi odebrala jisté pravomoci personální, protože měla nějakou zprávu, že dochází v armádě ke korupci. No já si říkám, tak je to zajímavý, že, a že to nemohla Řehkovi říct, tak si říkám, takže ministrině ví, nebo má informace, že v armádě dochází ke korupci, ale náčelník generálního štábu to neví. No, asi šla do vzduchu, teda fakt Janička Zlatíčko zle. Nevím, ta vláda už, tohle, to už je skutečně zralý na to, na nějakou explozi v té vládě. Ale mě pobavilo, já jsem to dával na Twitter a někdo z vás tam udělal skvělou věc, vlastně jak to vyřešit. A je to hrozně jednoduchý, pojďte se podívat. Mohl by na to zabrat rusofil tady prášky, kdyby si vzal jednu premiér, 4 Černochová a 3 Řehka, tak může být po konfliktu. Já nevím, nemám to ověřený, ale něco mi napovídá můj vnitřní hlas, že rusofil už distribuje a prodává ministr Válek, ale jenom na předpis. Uvidíme. Takže rusofil na ně tento vyléčí.
2: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.

0: Na závěr, co měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: no,
1: léta.
0: No to se nestane.
1: No tak musí to
0: má udělat. Mandát na další no, musí několik se, no, let. To je na počátku nevím, druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Já, protože lidi kolikrát říkají, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no, tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemích Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Skoro si říkám, když takhle mluvíš o těch filmech a o tom dětství s těma filmama, tak jestli už tam byl základ k tomu, že ses stal hercem, nebo jestli nějaké mezidobí, kdy jsi chtěl být kosmonautem a popelářem.
1: Ne,
0: a...
1: to ne, to nic takového jsem ne. Já jsem chtěl být hrát ve filmu. Divadlo mě to nějak nelákalo, mě lákal film. No a ty bratři Čvančarové měli kameru, tak jsme točili kovbojku. Tatínek mi dal klobouk, já jsem ho obšil takovou stuhou, maminka to obšila stuhou, šňůru takovou barevnou a hráli jsme si na kovboje.
0: Mm-hmm. No co bylo po základní škole? To už byl nasměrovaný směrem k herectví.
1: Jo, ale ještě bych zůstal u těch kovbojů. My, jak jsme chodili na Zoromstitele, tak já jsem to viděl asi 60krát, možná víckrát. Všichni kluci obdivovali, Zoromstitel byl pro ně hrdina, já ne, i mně se líbil daleko víc, Bandita El Lobo se jmenoval. A sice z toho důvodu, když tam byla scéna, kdy El Lobo, Bandita, se vydával za Zoromstitele a když někdo spáchal někde nějakou prasádnu, tak přišel Zoromstitel, měl kančík a tím kančíkem mu na čelo udělal třema sekama z, jo, ho poznamenal z. A mně se strašně líbilo, že když ten El Lobo se vydával za toho Zoromstitele, že přišel, vzal ten kančík a udělal tch, švih a udělal to na jednu ránu. Na jednu ránu. Tak já jsem byl Bandita El Lobo. Jo. Spočíval, zajímavý je ten obchod, je tam doteď. Doteď je tam v Dlouhé ulici, prodávají takové věci, různý řemeny a různý přasky a takové věci. Tak jsem si koupil tenkrát 2,5 metru z kůže, takovou jak je našicí šlapací stroj.
0: Jo,
1: jako takový to lanko. A vyrobil jsem si kančík, jo. A s tím jsem chodil trénovat, tam v Čajkovského, je takový, jak je to kulturní středisko.
0: Jasně.
1: Tak to byl, tam byl kostel a vedle byla taková zvláštní útvar, takový něco mezi chatou, chatrčí a tam bydlel poustevník. Jo, poustevník na Žižkově, tam bydlel.
0: Právě přemýšlím.
1: Ten nás sledoval a s nimi jsme komunikovali. A tam se všecko odehrávalo. Tam jsme hráli čáru o peníze. Jo. No takový prostě tohleto. A já jsem se tam učil tímhletím kančíkem. To na jednu ránu. Nikdy jsem se to nenaučil ani na 3 rány, akorát, že jsem se jednou sex sám sebe tak, že jsem ten kančík zahodil a vykašlal jsem se na tom.
0: Jsme, řekněme, v této chvíli někde po základní škole. Tak no co tak, se dělo?
1: Já bych právě chtěl říct o té základní škole to, že já jsem do 5. třídy měl samý jedničky a byl jsem vzorný žák.
0: Ale?
1: A od první měšťanky, jako kdyby otočili klíčkem, jsem patřil mezi jako tu skupinu těch
0: El Lobo.
1: Těch El Lobo, těch žáků. A to jsme byli, seděli jsme v první lavici, jsme museli sedět, museli jsme mít ruce na stole. No a pak první, nejdřív jsem dostal 2 z mravu a pak 3 z mravu. První 2 z mravu jsem dostal za to, že ten pan profesor Náhlík se jmenoval, měl takhle ruku jako opřenou o tu lavici a já jsem křídou mu tu ruku obkresloval. A celá třída řvala smíchy. Jo, mě to hrozně bavilo. No a tak jsem dostal 2 z mravu a učitelé se divili, jak to je možný, že jsem byl takový vzorný na ty obecní a že prostě najednou jsem se tak změnil. No a teď jsem to vylepšil tím, jsme měli kamaráda, jehož otec byl ředitel nějakého papírenského podniku. Tak on nám dal prostě asi dva nákladňáky papíru a my jsme to odvezli do sběru. Tak jsem byl, my jsme byli s tím spolužákem, Jan Barek se jmenoval, to byl můj kamarád Honza Barek, byli nejlepší vůbec ve sběru papíru na Žižkově, ze všech škol.
0: No.
1: Tak jsem dostal knížku od Cinkeviče Ohněm a mečem a ta učitelka, která háčkovala, říkala, Krampol, to si počteš. Já jsem říkal, už se nemůžu dočkat, soudružko, profesorko. Jo, ona, abych si dělal srandu z někoho jiného. No a potom se to vyhrotilo tak, že jsme byli takový cynický prackové, že jeden náš spolužák při tělocviku, jak jsme skákali přes tyč, tak zakop a vyrazil si dech. My jsme se tomu smáli. Tak za cynismus, že nás dají do polepšovny. Tak mě a toho Honzu Barka dali do polepšovny do Bělý pod Bezdězem.
0: Ty jsi byl v polepšovně?
1: Pozor, to právě vysvětlím. Toho Honzu si tam nechali 3 měsíce a mě druhý den přivezli domů, protože matka řekla, že, teda, že se postará o to, abych byl jako už zase hodný synek. Já jsem nakecal a nasliboval všechno, jenom abych nebyl v polepšovně. Ale za trest jsem šel do, to bylo asi někdy v únoru nebo v březnu, tak jsem šel na 3 měsíce do třídy, kde byly děvčata. Jenom holky tam byly a mě tam ta učitelka přivedla a řekla, vstyk, děvčata, toto je váš nový spolužák Jiří Krampol, nad kterým každý večer maminka pláče. Tak jsem tam byl. A chodil jsem na ruční práce, protože jsem musel absolvovat všechny.
0: No jasně.
1: A uplet jsem punčochu, dostal jsem za ní 3 minus, ale ta se mi ukazoval jako výrobek, který se mi podařil.
0: No, ještě než se vrátím k té základní škole a co bylo potom, tak si uvědomuju, Jirko, že my jsme spolu mnohokrát v životě mluvili. Dokonce jsme byli ve Španělsku společně. Ano. K tomu se ještě vrátím potom. Ale ty jsi nikdy nemluvil o mamince. Jaká byla maminka tvoje?
1: Maminka byla, já jsem měl fantastickou maminku i fantastického tatínka, a který způsobili taky to, že jsem se několikrát rozvedl, bylo to, že nasadili tu laťku tak vysoko, jo, že já jsem vyžadoval něco opravdu, to bylo neuvěřitelné. Ta matka, která si myslela, že bude milost paní, že bude jako žít teda takzvaně sladký život, tak to skončilo tak, že byla od 6 do 6 v trafice, aby uživila rodinu, protože otec šel do důchodu strašně mladý, že jo. Takže skoro žádný důchod neměl. No a bydleli jsme opravdu hrozně asi 6 let v jedné místnosti, no a potom teda jsme v tom samém baráku získali 2 místnosti v přízemí. Teď, jak jsem točil, teda teď, asi před 3 lety nebo před 4 lety, tu 13. komnatu, tak jsme tam byli, jsme požádali tam, bydleli nějaký 2 mladí kluci příjemný, tak nás tam nechali točit, tak jsem ukazoval na zdi takhle, ta pomítka, která se od té doby tam neměnila ještě, že vždycky, když jsem se vracel k ránu od někud z nějakého večírku, tak abych nemusel odmykat barák, tak jsem zařval, mami! Maminka otevřela okna, jsem se rozeběh a velícem a lesem tam oknem jako domů. No, maminka byla nesmírně bezvadná, činorodá, ještě bylo jí 82 a půl roku, chodila do práce. Byla u Hybernu, tam byla škola pro cizince, tam se učili jazyky a maminka tam byla ve vrátnici. Pak si bohužel zlomila nohu v krčku, takže tím to jako bylo teda blbý, dožila se skoro 89 let. No a s tím tatínkem to bylo blbý, protože ten tatínek postupně ztrácel jednotlivý, funkce jednotlivých orgánů. Jo, a to, taky, to bylo taky bezvadný. Otec byl skvělej a vždycky my jsme tam za rohem, jak je to, jak jsem říkal, ten kulturní stánek. Na Žižkově byl tam někdy, tam jsou různý koncerty.
0: No jasně, tak, vím, no.
1: Tak to se říkalo Orel, jo, prostě tam, jdem do Orla. No a tam byl takhle kopeček dolů a tatínek nám vždycky půjčil ten invalidní vozejček. No to, a my jsme to rozšlapali takhle a když to bylo v největší rychlosti, tak jsme zatáhli za brzdu a jezdili jsme s tím plošiny. A ten táta to měl furt v opravě a tam říkali, prosím vás, pane Krampol, co s tím vozejkem dělá tedy ten, vy zničíte vozejku více jak 5 důchodců prostě. Jo. No táta nás neprozradil, teda už nám to odmít půjčovat, protože už by mu to bývali neopravili.
0: Za chvíli budeme pokračovat. Dnes je hostem Galerie Slávy herec.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
4: Ano.
3: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých slitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
4: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
3: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
4: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda má i slitky,
3: ano.
4: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner. Mm-hmm.
3: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
4: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
3: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
4: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato, to znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

Kapitola 9. Míla, zrada a početí solárních žebráků. Ellis s Herbertem seděli na konferenci k podpoře obnovitelných zdrojů, zajištění energetické samostatnosti a energetické bezpečnosti. Kdyby nevěděli to, co z analytických materiálů měli k dispozici, tak by stejně napjatě poslouchali jako většina účastníků, které zajímala nejen energetická problematika, ale především investiční příležitost. Byli mezi nimi podnikatelé, finančníci, ale pochopitelně i skupinka pozorovatelů vyslaná solárním baronem, aby zjistili, jak se laická veřejnost rychle orientuje a zda je jim dost jasné, o co se vlastně jedná. Lopata seděl vedle Edy. Nechyběl ani Elegán, který se jen usmíval a neznatelným mrknutím oka pozdravil Norberta a Ellis. Celkem nejasná konference měla toho říct tolik, kolik bylo nutné, ale hlavní aspekty tohoto biznisu, či jak bude vypadat rychlý zvrat ve výši podpory, nebyl těmto účastníkům vůbec znám. Jednalo se o hrstku vyvolených, která připravovala biznis století. Několik odborníků na obnovitelné zdroje mlelo svoji písničku, jak je nutné vyrábět ekologicky, výzva podnikatelům, ať využijí státních pobídek, prostě takové mlhavé nic, které mělo spíš odradit, než povzbudit investiční zájem. Přece nepřipravovali tak výhodné podmínky pro širokou veřejnost. Nebýt toho, že se mezi přednášejícími začali objevovat skuteční experti, nikoli vtlachalové jako obyčejně, tak vše mohlo proběhnout hladce, bez valných výsledků a informací pro účastníky konference. Experti popsali celý princip do detailu, včetně neskutečně štědré podpory, kterou stát chystá uvolnit, a to na dlouhé období několika desítek let. Toho dne se v kuloárech předsálí rozvíjela zajímavá diskuze mezi těmi, kteří nebyli úplně blbí, a to byla většina účastníků této konference, že taková investiční příležitost už nebude. Stát garantuje výkupní ceny a to na dobu minimálně 20 let, to se zdálo jako fata morgana v dnešním tržním prostředí. Takové věci nebyly možné ani za socíku, to je nějaká blbost, bylo slyšet hlasy u kávy od vedlejších stolků. Ellis jen povytáhla obočí a zajímalo ji spíše ze zvědavosti, co vše tito obyčejní podnikatelé vlastně o celé akci vědí. Věděli toho opravdu málo, nebyli vyvolení, ale měli podnikatelského ducha, vždyť podnikali od sametové revoluce a vesměs byli úspěšní. K jedné skupince se přimotal také náš bankéř. Cítil, že to může být zajímavá akce, kde se nebude hledět na korunu a také bude nutné nějaké peníze nechat projít čistírnou, jak sám nazýval nutnou legalizaci peněz. Účty měl už na Kypru připravené, je pravda pro jinou skupinu, pro ty z klubu, ale co kdyby tady narazil na zajímavý obchod, kde by mohl zapojit i své kampeličky. Diskuze se neúčastnil, jen bedlivě poslouchal, usrkával kávu a bylo vidět, že jeho mysl je v plné pohotovosti. U dalšího stolku se rozjela hádka, když vihácký majitel firmy začal dost nahlas popisovat, že je to hovadina, aby banka půjčila tolik peněz, že nemusíš sáhnout do strožoku. Jak

říkal, tomu se nedá věřit. A pak taky věř politikům, dnes je to tak a zítra jinak. Do toho já nejdu a můžete mi vysvětlovat, co chcete. Na střechy mých výrobních hal nedám ani panel. Všechno moc smrdí a já nemíním ztratit vše, co jsem si za posledních 20 let vybudoval. Je to nenormální, to nemůže být možné, aby vám někdo zaručil, že budete jen inkasovat, nic vás to nebude stát. A to po dobu 20 let a ještě tolik peněz. Na to mě žádná banka neutáhne, na to mě nedostanou, ani kdyby do zákona dali cokoliv. Já vyrábím své postele a u toho si zůstanu. A pozval ostatní na panáka. U druhého stolku se rozvíjela diskuze trochu jiným směrem. Majitelé středně velkých firem teď neměli zrovna na růžích ustláno. Finanční krize zasáhla především je a proto se zajímali, jak přežít toto období. Jiří, jdeš do toho? Víš, mě tam něco není jasné. Přece není možné, aby z toho byl vývar 20 let bez rizika. Bavili se mezi sebou dva starší podnikatelé. Mladík z bankovního sektoru se ujal slova. To máte tak, garance jsou, je to státní zájem, to je jistota, o které se nemůže nikomu ani zdát. Proto jdou banky do toho, a to ve velkém. Co vám mohu nabídnout? Celou investici nadhodnotíte, to je jasné. Stejně se v tom nikdo nevyzná. Technologie jsou nové, pozemky drahé. Úvěr vám dám na 80% investice, ostatní musíte složit sami. Že nemáte, vždyť vám to vysvětluju, nadhodnotíte projekt o 30% a ještě než začnete, tak máte 10% doma. Z miliardy je to 100 milionů, které vám určitě udělají radost. Abych byl přesný, nám udělají radost, protože se budeme dělit. Lehké počty. No a když potřebujete vaše prašule vyčistit, máte ji někde ve strožoku, tak na to je jiná metoda. Ale jak se tak na vás dívám, tak vy potřebujete úvěr. A o tom si můžeme popovídat v naší kanceláři. Tady je moc užší. Už o poznání tišeji si vyměnili vizitky a tajemně se rozešli. Konference pokračovala, ale část osazenstva se rozprostřela u malých stolečků ve vestibulu a už o poznání tišeji, ale horečnatěji diskutovali o tomto podivném podnikání. Jiří nemohl věřit, že něco takového je možné i na půdě, kde se pěstuje zelí mrkev na nejúrodnější půdě v Česku na Hané. Černozem, která se tam nachází, přece nemůže být takto znehodnocována. Považoval to za blbost, ale přece jen si vyslechl všechny názory kamarádů z branže, které neměly s energetikou nic společného. Debata pokračovala věcně, tak jak je to mezi podnikateli obvyklé. Dobře, vláda schválila podporu obnovitelných zdrojů a ta není malá. Mají na tom zájem, je to dost velké riziko, protože je to úplně nový systém výroby. To riziko pěkně ocenili, to je pravda, dotace na to jsou velké a jak vyplývá ze zákona, snižování výkupních cen nemůže být víc než 5%. To je slušná jistota. To víš, pár panelů na střechu rodinného domku, to je záležitost i s tím nesmyslným papírováním na pár měsíců. Ale velké stavby na zemi, tak na to je stavební povolení a vše, co je s takovou šaškárnou spojeno. To může trvat i 2 roky. No to máš pravdu, přitakal Franta, ale s tou jistotou 5% se do toho dá jít. Slyšel jsem, že velká část politiků do toho šla taky. Zrovna u nás staví pár poslanců hejtman a dokonce i nějaký šéf mého úřadu, co dělá ceny. Prosím tě, ty víš všechno? A kdo to je? A přece to je jedno. Hlavně, že do toho také šli, tím se jen potvrzuje, že je to stabilní a že nás nechtějí vydrbat jako obyčejně. Jiří pokračoval. Úvěr dostaneme. Máme čím ručit a slyšel si mladého. Nedělají z úvěry problémy. Víš, jak by se mi teď hodilo něco dělat? Nemusel bych propustit lidi z fabriky, bylo by kolem toho hodně zámečnické práce, prostě by mi to vytrhlo trn z paty a ještě k tomu bych měl vlastní elektřinu. Fakt se mi to moc líbí. Nevím, proč jsem si toho nevšiml dřív. A to jsem si myslel, že tato konference bude zase jenom setkání s kamarády a obsahově nic. Jsem mile překvapen.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Pane Holče, dnes je čtvrtek.
2: Náš den.
1: A já jsem se tak těšil.
2: Já taky.
1: Ale nemám žádný dobrý jako zprávy.
2: Počkejte. Tady byl pan premiér, ne? Co? No neříkejte, že ne.
1: Pane Holče, víte to. No. Já jsem lítostivý člověk a říkal jsem si, dneska ve Vilzonce, už od rána si to říkám, jo, musím toho Fialu obhajovat, protože to bude celý o té Nutele a o tom, jak si s ním vytřeli, promiňte.
2: No, počkejte.
1: V té Nigérii jsem myslel, jak ho nepřijali. No. A říkal jsem si, že ho musím hájit, ale to fakt nejde.
2: No, ale počkejte, já to beru. Byl tady, ne? Předpokládám.
1: Se mi chodí.
2: Já myslím, že on teď rozváží Nutellu do každé rodiny, do každé domácnosti, ne?
1: No.
2: Pan premiér.
1: To já jsem slyšel jinou variantu.
2: Myslím, je to nový sociální program vlády, nová sociální podpora. Nutella do každé rodiny.
1: Jo?
2: No.
1: No tak to se... Já jsem teda slyšel... Že se připravuje zastropování cen Nutelly.
2: Nutelly, ale já... A já se vás musím zeptat, Sevre, mám takovej nesprávný dotaz jeden.
1: No.
2: Tohle je ta dobrá poctivá německá, nebo ta naše šizená česká?
1: No,
2: a jenom abych věděl,
1: toto je,
2: víte...
1: Toto je česká.
2: Ajajaj.
1: Ta je z hlavního nádraží.
2: Tak to já dám asi takhle k vám radši.
1: Ale podívám se, dokdy je trvanlivost. Prosím vás, myslíte, že ta firma, která to vyrábí tomu Fialovi, zaplatila několik milionů?
2: Ono se taky může stát, že ještě možná bude chtít po Fialovi několik milionů za tu reklamu.
1: Jo.
2: Ne, já nevím, je to, já Fialovi, já mu děkuju, tohle to je takový mikulášský video, ne?
1: Já nevím, mně to přijde, že se odrovnal úplně.
2: No, já bych to bral jako tečku za jeho působení ve vládě. Já bych teď čekal, že udělám tiskovku a oznámí, omluví se nám a oznámí konec.
1: A omluví se za co? Tak...
2: No za své páchání dvouletý, téměř vládní.
1: On to myslel dobře.
2: No to, ale... to jo, to bez pochyby. Ale to neznamená, že to celý nespackala, že by se neměl omluvit.
1: Pane Holče, já dneska budu jeho advokát.
2: Teď to je správný, Xavere. Vy za tu Nutellu, že jo? A to vidím, vy jste takový úplatný člověk.
1: Si, že já jsem v životě neochutnal Nutellu.
2: Hmm? A teď se vemte s panem premiérem Fialou, díky němu jí poprvé v životě ochutnáte. A gratis. Sadím se, že jí tady nechal gratis.
1: Mě dělá zle. No, už ta konzistence, ten pohled a hlavně je to jasný, že to je chemická debilitace.
2: Tak vy jste elitář, ještě tady sluníčkář, jo, eko.
1: No, ekolog.
2: Ale teď mě napadá, nenechal nám tady k tomu ještě kečup? On je to prej dobrý společně si dát Nutellu a kečup.
1: On tam měl kečup v tom.
2: Měl tam i kečup. Víte, jestli na chleba jeden dáte Nutellu a pak si dáte ještě navrch kečup?
1: No, prosím vás, nebuďte na něho tak zlej.
2: Nejsem.
1: Můj klient, můj mandant, to myslel dobře, on chtěl udělat kontrolní nákup. A pane Holče, podívejte se, já vám to na úvod shrnu.
2: Budete hodnej.
1: Je to tak, když to udělá Babiš, tak je to jakože, protože to jde z něj, on je takový. Babiš je takový.
2: Jasně, tak je to autentický, ne?
1: Autentický. Ale toto je vysokoškolský profesor, který se pohyboval mezi knihovnou doma, mezi knihovnou v práci a bankou. Tam chodil kontrolovat ty dotace.
2: Barmou, pardon.
1: Ne, bankou.
2: Jo.
1: Ono tak tam nešlo ani tak o barmu, jako o banku.
2: O bankomat, ne?
1: No, o bankomat. A to není praktický člověk a to nelze naučit, jako že by najednou jste byl. Takže on se v tom cítí jak nahý v trní. A nějaký hlupák, což není můj mandant, od PR mu toto poradil. A nepochopil, že nutí Jiřinu Bohdalovou hrát Batmana. Abyste no. To, já to dořeknu. A garantuju vám tady teď, jakože se Hugo jmenuju,
2: no tak to jo.
1: Že můj mandant, až skončí, co by premiér České republiky, a v jeho vlastním zájmu si myslím, že by to měl udělat co nejrychleji, vrátí se znovu do trojuhelníku školní knihovna, domácí knihovna a bankomat, tak bude každý den sedět, bude pít ten zelený čaj, jo, tyto lidi pijou zelený čaj.
2: Jo, to jsem nevěděl.
1: Jo. Intoš. A bude říkat, jak jsem mohl být tak blbej, jak jsem mohl toto udělat. Mámo, už mi to nepřipomínej s tou Nutelou, jak se mnou vykejvali v té Nigérii, jak se mě všichni smáli, jak byly stovky vtipů. To, co se teď děje na Facebooku, to za Babiše nebylo.
2: Ne.
1: To ani Motýle, vzpomínáte si na Motýle a na jeho jako nějaký nebuďte slušný a tak, tolik forku nebylo. Ale můj mandant to myslel dobře, já ho tedy jako obhajuju a prosím vás, aby byl zproštěn viny v plném rozsahu.
2: No počkejte, já teď náhodou, já chci pochválit taky, já cítím, že se přiblížil nám, Švábům a Dezolátům.
1: Vám jo.
2: Přivez nám Nutelu, Xavere.
1: Ne, u mě klesl, jakože se nechal do toho manipulovat, neboli to, co já říkám celou dobu, že ten člověk nemá žádnou sílu, statečnost nebo něco, protože toto, kdyby udělali Babišovi, tak ten PRista, co vymyslel Nutelu, toho by Babiš vyřval a zastavil by se typu tak někde před průhonicem, jak bylo.
2: No ale víte, co to je celý? Je to akt zoufalství, ne? Prostě Fiala je tak zoufalej, že musel spáchat tu Nutelu.
1: Ne.
2: No, jinak, no jo, jinak by se to nestalo.
1: Ale on
2: by to jinak neudělal, Xavere. Kdyby nebyl tak zoufalej, nehroutilo se mu to pod rukama všechno, tak na tu Nutelu v životě nedojde, ale zase...
1: Nečtete mapu.
2: Ale my čtu, ale my bychom tady tu Nutelu neměli, Xavere. A jak já vás znám dobře, tak až dotočíme, tak si takhle Nutelu vezmete, strčíte do kapsy a odnesete domů. Co?
1: No, to by šlo, protože u mě doma opravdu dlouho vydrží.
2: No.
1: Pro mě je Nutella jeden z nejodpornějších výrobků.
2: A proč?
1: Protože to je chemická... Čichnul jste k tomu někdy?
2: Ale jasně.
1: To je Lachema Brno, to není žádný jídlo.
2: Ale to jsou voříšky lískový, Xavere.
1: Jasně, jasně, v 10 kilech Nutelly jeden lískový voříšek rozemletý. Hmm. To je hnus, máte štěstí, že na to nevidím, energetická hodnota ani nemluvím, kolik to má. Je to samý cukr, bílkoviny, sůl, svol, tady to je slovensky, ale já vám říkám, že to jsou samý Ečka, hnusná chemie a kdo jí Nutellu je blázen.
2: Vy jste nejenom, já vás nepoznávám. Věc. Já vás nepoznávám, že jste.
1: Ale... Tak já jsem se teď napravil, pane Holčko.
2: Tak to jo, tak to jo. To jsem netušil všem.
1: No, tak já si kupuju teď to mlíko kokosový a to umělý maso. A
2: tak to jo, a to já sleduju, že se napravujete za Fialovy vlády. Že, tak na vás to působí pozitivně.
1: No, tak,
2: tak víte, ne všechno je špatně.
1: Dvakrát zaťuká kryta, napravíte se taky.
2: No,
1: to jde rychle potom.
2: Jo.
1: No, prosím vás... Nakonec možná by nám někteří PRisti vysvětlili a měli by pravdu, že můj mandant toto udělal schválně, protože já vám říkám, co mu říkají. Teď za ním chodí na ty porady a říkají, ty vole, chytlo se to, super, všichni o tom mluví.
2: Jo.
1: Všichni, podívejte si, kolik je to, to jsme přesně chtěli. A on tam sedí, listuje si v tom Dostojevským a přemýšlí, jaký to bylo, když vedl. No, když byl v Brně na univerzitě a říká si, jak mě tam hezky bylo, kačáky chodili, občas jsem něco seknul těm barmským ženám, peněz bylo a já teď ze sebe dělám debila.
2: Xavere, víte, co je nejhorší? Že vy máte pravdu jenom z půlky. A tak sice, to. Že on tam sedí v tom sekretu, tady ty PRisti a marketáci ho utvrzují v té lži, jak se to chytlo, že efektem má být to, že si z něj celý národ dělá prdel. A on si tam listuje v tom Dostojevským, ale věří tomu.
1: No,
2: to je jeho tragédie.
1: No ano, to já říkám.
2: No. A netrpí žádným, Ježišmarja, proč já jsem to vzal, proč jsem dělal toho premiéra, když na to nemám a tak.
1: Byl jsem
2: za blbce.
1: Byl jsem u toho, když v roce 2010 byly volby, házeli vajíčka po Paroubkovi a nejbližší Paroubkovi říkali, super, to je ono, teď vyhráš volby. On teda vyhrál.
2: On nevyhrál.
1: Ale z 22%. Ale říkají, to lidi jako nemají rádi a oni teď půjdou proti nim a ty vajíčka, rajčata, nebo vajíčka se házejí.
2: Vajíčka to byly.
1: No, tak toto přesně teď říkají ti lidi, kteří čekají jenom na tu výplatu. A to je něco jako my tady, že? Ale...
2: Mně ještě nepřišla.
1: Výplata? Za červen, nebo...
2: To?
1: No... Tak vy jste šťastný člověk, jako,
2: jo?
1: No, tak vy máte dobrou výplatu, ale já bych toto nenakusoval, protože, chápete, já jsem teď dočasně zraněný, já jsem bez auta.
2: Jo?
1: Já jezdím mastou tyčí, takže Dokud ještě máte auto, pane Holče, tak se nic neděje.
2: No. A kde jste ho ztratil?
1: No, já ho prodávám. Tak
2: jo.
1: No.
2: Jezdí to taxíkem, ne?
1: Tak je to, no někdy, přiznám se, že někdy to jako, ale on je to zážitek metrem.
2: No i Babiš jezdí metrem, jeli jste spolu?
1: On má svoje metro?
2: Ne, to společný.
1: To společný?
2: Jo, do sněmovny jezdí metrem.
1: Ne.
2: Jo.
1: Bába?
2: No jasný.
1: Nevěřím tomu.
2: No jel metrem několikrát do sněmovny.
1: Nepotkal.
2: No protože jezdíte jako elitář tágem, Xavere.
1: Ne.
2: Jo.
1: Dnes jsem přijel tágem, to je pravda.
2: No tak vidíte.
1: Ale včera jsem přijel masnou tyčí a masnou tyčí Xavere, jsem jel domů.
2: Vy jste důkaz toho, že fialovský lhaní je nakažlivý. Teď jsem vás tady usvědčil ze lži.
1: Já bych vás poprosil, pane Holče, abyste o mém mandantovi neříkal, že lže.
2: A to je takový normální slůvko, ne?
1: Slovičko, no není, to jsou nehezký co? Slovička. A my bychom vás mohli tak jaksi žalovat u Evropského soudu, nebo někde.
2: No to jistě. A víte, co je teď krédo a heslo, slogan národní od Vítka Rakušana? Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí.
1: No on to říká tak, jinak.
2: On to má takhle, přesně.
1: V tom manuálu
2: je to napsaný takhle doslova. Nevím, co říkal, ale v tom jeho manuálu bonzovat si je to napsaný takhle.
1: Jakže to napsaný teda?
2: Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí.
1: No jo,
2: to je hezký, ne?
1: Tak český národ velmi chápe, co to znamená. Neboli, to je jinými slovy řečeno, jsem hnusný udaváč, ale nechci, aby se o mě vědělo.
2: Nebo říkalo.
1: Říkalo. A mimochodem zažil jste někdy udavače?
2: Asi ne, musím říct.
1: Já jsem tu čest měl dvakrát v životě.
2: Počkejte, až teď vlastně, až v nový době, že lidi tak jako bonzou na sebe v rámci profese. Tak vlastně vidíte, já jsem nestihl zažít udavače za totality a stihnul jsem ho zažít teď velmi rychle za fialovců.
1: Profesionální udavač je farská kuchařka, jestli to víte.
2: Johnny Farskýho nějaká?
1: Ne, farská kuchařka.
2: Jo, co to je?
1: Nevíte, kdo je farská kuchařka?
2: Já znám Farskýho jenom, velkýho politika.
1: Tak já vám to příště naznačím a vy to pochopíte.
2: Vyšlete signál.
1: No, podívejte, pane Holče, když bychom ještě k té Nutelle, jo, protože máme ještě jedno důležitý, fakt velký téma. A myslíte, že mu to u těch lidí, kteří ho volili a patří mezi těch, kolik je procent má teď podporu?
2: ODS? 12, 13.
1: Fiala.
2: 3% mu věří, vysokou docela.
1: Tak u těchto lidí tím to stoupá v ceně, nebo si říkají taky, pane bože, ten se zblázní?
2: No, teď než jsme šli točit, tak mi volal jeden můj známý a říkal mi, že mají takovou partu tam u vás v Brně. A chodí do sauny. A většinou jsou to lidi bývalí kolem brněnský ODS a i voliči.
1: A že teď životu nebezpečná.
2: A že teď po tom epochálním zlomu, už v té nové době, po videu s Nutelou, byli v sauně a nikdo z nich už to nechápe. My jsme to, Honza Kubáček říkal v našem podcastu na Férovku, že je to rozpad osobnosti, co sledujeme u Fialy. A myslím, že to trefil přesně. To už není normální. Takže dopad na lidi, kteří ho i volili a byli ODS nebo jsou na blízku, tak určitě.
1: Ale rozpad osobnosti, pane Holče, nebuďte zas takový, to si můj mandant nezaslouží za prvé.
2: Tak to je diagnóza.
1: Ale diagnóza, teď jste jak Jamila.
2: No ne, tak, ale to sledujem rok a 3/4 to sledujem, co se děje s Fialou. A tohle to už je jenom jako bizár, to je, co říká třešnička na dortu. Ale a to, co on páchá, ty videa, tak to má fakt tendenci k tomu, že to směřuje k té Nutelle. A Bůh ví, čemu dál.
1: Mimochodem, víte, kdo je Jamila?
2: Kdo by neznal doktorku Jamilu?
1: No to je nějaká Ruska, ne? Poblázněná.
2: Ruska ne, ona je, tuším, původně z Kazachstánu.
1: A co je Kazachstán?
2: To není Rusko, to je jiná země, jak se bude.
1: No dobře, je to Ruska, ona je nějaká ezoterička, nebo něco ne, nebo co ona je?
2: Tak hlavně je bláze, no.
1: Takže ona má virgulky.
2: Jo.
1: A podívejte se na druhou stranu, co všechno se v naší zemi může. Ona...
2: Myslíte, že její telediagnózy, nebo co?
1: Ona prý někde napsala, na nějakou sociální síť. Hamáček, Čuráček.
2: Já se něco k Hamásu a ty.
1: A nevím, jestli se teda v té věci něco někdy dělo, ale tak. Ale to přece svědčí o tom, co to je za... Já se nemůžu ubránit, pane Olče.
2: No, rychle vončím. Nebuďte slušný, Xavere.
1: No ne, co to je za člověka? Já jsem chtěl říct úplně co jiného. Ty vole, ještě jsem to nevěděl. To bych musel vzít zpět. No ne, tak to jsme odbočili. A my nechceme být jako tato...
2: Já to řeknu, nejsme jako oni.
1: Nejsme jako oni, takže nebudeme o rozpadu osobnosti mluvit, protože to nevíme.
2: Tak to není nadávka, no, to je...
1: S ním se točí svět, pane Hoče. Vy jste ještě hrozně neskušený, vy jste mladý kluk.
2: Počkejte, s náma se taky točí svět. Se všema se točí
1: svět. Ne, my stojíme nohama na nohou.
2: No to jo, ale točí
1: svět. Na zemi. My stojíme nohama na zemi a stojíme ještě navíc přístavu pravdy.
2: To jo, že, to jo.
1: Že, no, ale chápete, že toho Fialu hodili do žentouru a takhle s ním točí?
2: No to vidím.
1: No. A jedno dne se ten žentour zastavil, on vypadne na zem. Tak, a to nemusí být žádný rozpad osobnosti. Kdybyste se z úleku stal premiérem, tak možná byste se choval úplně stejně.
2: Nechoval.
1: Jak to víte?
2: No vím.
1: No měl byste tam toho pana Smolku.
2: Právě, že neměl.
1: Neměl?
2: Ne.
1: No vy byste měl tu Wolfovou, ne? Tu paní...
2: Kterou Wolfovou myslím?
1: No to je paní Wolfová, ona s paní Bubošíkou dělala tu stranu. Ona si jednocuje levici.
2: Jo, vidíte. Ne, víte co? A to jste řekl dobře, toho Smolku. To je problém Fialy, že se obklopil Smolkou, ale jasně, že to je jeho problém, že se obklopil kejvačema. On nesnáší kritiku. Proto jsem říkal, že jeho tragédie je, co jste říkal, že teď sedí s těma svýma poradcema, který mu to, který ho přesvědčili, pojď natočit, Petře, pojď, natočíme to video, teď jsme tady v Chebu, hele, máme jen krok do Baborska, tak to natočíme. A teď ho ujišťují o tom, že jak je to dobrý. A on tohleto, to už začalo ve volební kampani. A lidi, kteří byli kolem něj, ale dál, tak si toho všimli a viděli ty chyby, ale říkali, on je nechce slyšet. On každýho, kdo ho kritizuje a řekne, hele, tamhle to šlo možná udělat líp a tak, tak okamžitě vyobcuje, protože on to nesnáší, o něm se to ví. On kritiku tomu nedělá dobře. To je jeho problém.
1: Pane Holče, víte, že já mám s váma těžký život?
2: To si myslím, že ne.
1: Velmi těžký, protože já vás musím pořád něco učit.
2: No, ještě jste mě se naučil, Xavere.
1: No, a tak vás naučím teď. To celé, co vy tady vysvětlujete, to je na to jenom jedno slovo. Jedno krásné české slovo, který ani není důkazem žádné ostudy nebo něčeho. A to slovo je slabost. Prostě lidi jsou... silní a slabý a průměrně...
2: to nemáte pravdu.
1: A on je slabý chlap.
2: To máte, to ano, ale nemáte pravdu v tom, my jsme byli slabí premiéry, ale oni si dokázali nechat poradit.
1: No třeba od Naďové. Ježíši Kriste, pane Hoče, já vás musím všechno učit.
2: Ale ne, Xavere, nebyl to jenom Nečas.
1: A kdo ještě byl slabý premiér?
2: Pojďte, slabý premiér byl třeba Sobotka. Ale Sobotka nebyl...
1: Počkejte.
2: Že by tak nesnášel kritiku jako Fiala. Sobotka si nechal i něco poradit.
1: Máte pravdu, Sobotka si... ano, tak tady musím... Ano, máte pravdu, pane Holče, zcela výjimečně.
2: Vidíte.
1: Sobotka byl ne tak slabý jako Fiala, lidsky, osobnostně. Nepevný člověk. Ale on si nenechal občas něco poradit. On si občas nechal něco... nařídit, pane Holče.
2: A nejenom nařídit, to je jedno.
1: Ale jak? Advokátní kancelář
2: ale pana Pokorního. Ne, já teď mluvím o něčem jiným. On si fakt nechal něčem poradit.
1: Nenechal.
2: Nechával si nařizovat věci taky, ale to je jiná věc.
1: Kdyby si nechal poradit od nás, tak byl doteď premiérem, prosím vás.
2: Fiala nesnáší kritiku. Já vám říkám, že to je jeho zkáza.
1: Ne.
2: Jo.
1: To už je totiž úplně jedno, co nesnáší. Tak nemá rád ještě kritiku a nemá rád míchaný vajíčka.
2: Ale to není to samý, Xavere, kdyby
1: prapůvod je v tom, že
2: vajíčka,
1: to...
2: tak mu to nevadí.
1: Já bych vás poprosil, abyste mě nechal domluvit, pane Holče, nebo využiji své autority a odejdu. Technickou? To my máme na radě někdy technickou. Ale pane Holče, to je všechno, máte pravdu, ale to všechno je prapůvod celýho, on je slabý člověk, můj mandant.
2: No o tom žádná.
1: Takže on není schopen prostě někoho, vy když mi tady ještě minutu budete takhle se mnou mluvit, tak vás pošlu do prdele, protože nejsem úplně jako zašlápnutý tady do
2: rohu. Ale tu Nutellu byste mi dal, ne?
1: Sebou. Nutellu si vezměte, no, namažte si ji prostě kamkoliv, ono totiž taky Nutella, no to je jedno.
2: No ale řekněte mi, a bude to teď rozvážet teda premiér? Bude jezdit nakupovat do Německa? Mě to již napadlo.
1: Ale jak to může rozvážet, když se bojí lidí?
2: Myšlenka, že by vláda, když není schopná udělat vlastně nic jiného pořádně, že by mohli jezdit třeba autobusem na nákupy do Německa,
1: no
2: a my bychom jenom posílali seznam, co potřebujeme, a oni by zajeli tam do toho Teska, do příhraničí německého, nakoupili by nám a rozvezli by nám to.
1: No víte, ale to je dobrý. No? Oni by jim Piráti mohli počít ten autobus.
2: Ten pirátský autobus vězeňský, rovnou by je tam zamkuli. No vidíte.
1: No ono totiž, taky rozumíte, teď ta diskuse o té Nutelle, já to všude čtu, jako na těch sociálních sítích, oni někteří lidi to dokonce používají jako sexuální pomůcku.
2: Vážně?
1: On ještě toto vůbec ne...
2: To tam nebyl v tom videu vůbec premiérským.
1: No to je až druhý díl.
2: Tak to se těším.
1: No.
2: To bude skvělý.
1: A hlavně, že tam ještě... já vám řeknu takovou blbost, to pak vystřihneme, jo? Tam nedáme do toho pořadu. Když on je ten Brňák, tak v tom druhém díle bude... No, když si namočíte jahodu do Nutelly, víte, čemu se v Brně říká jahoda?
2: No nevím, já jsem Brňák.
1: Nevíte?
2: No nevím.
1: Tak já vám to nebudu, ne? No, tomu právě. No, jahoda, no. Někdo tomu říká.
2: V tom Brně vy jste fakt alternativní, ne? Trošku?
1: Žalud.
2: Vy jste alternativní lidi, ne?
1: Hodně, hodně, no. A tak to dáme pryč. Ale poslouchejte. Mně totiž napadlo, už jsem říkal, jestli oni ho teď vezmu do té reklamy. To by byly...
2: No, Nutella.
1: Nutella. Ale v tomto ohledu to vůbec, ta politika vysoká není špatný kšeft, pane Holče, víte proč?
2: No, to mu já rozumím, ale oni ho vzali do reklamy v Německu. Byl. Český premiér jezdí kupovat k nám do Německa, protože u něj doma je draho.
1: Ano, já mám krásná v Německu reklama, kamarády, manželský pár, oba jsou učitelé a říkali, včera jsem s nimi mluvil, a říkali, že z toho mají všichni prdel.
2: A vidíte, a to se o Fialovi říkalo, jak je to nuděsné. A teď? Tak vidíte, jak všechny převez?
1: Každý den, k té reklamě, jo, každý den jezdím do práce a zastavuju na červené v Lidické ulici. Někdy se tam běžte podívat. Stojíte na červené tak, že po této straně máte výlohu a vchod do sex shopu.
2: Tak tam byste pečenej vařenej, ne? Teda.
1: Jenom vařenej zatím. Jo. Ale říkal jsem si, jak to, že sex shop ještě ve výloze nemá Ferryho? To je přece, ten člověk je teď reklama na všechny ty, já jsem tam jednou byl, pane Holče.
2: No to je jasný, ale možná dvakrát, ne?
1: Lidi říkají, že tam chodí kupovat dárky, ovno, to je taková výmluva, jo, kamarád, něco, jo. Ale já jsem tam jednou čekal na tramvaj a pršelo, tak jsem zalezl do toho sex shopu. A vypadl jsem odsud jak namídlený blesk, protože garantuju vám, že u 70% věcí, co jsou tam vystaveny. Vůbec netušíte, na co to je. Co se do toho strká, kam se to strká, co se na to navlíká, k čemu to může sloužit. To už není jako, že si tam koupíte nějaký ty komáří, kapky, nebo co, jak bylo v 90. a bič, trapnej. To vám je věcí.
2: Jo.
1: Všelijaký. I kostýmy všelijaký. A, no, běžte tam někdy.
2: No já vím, Ksavr, že jste tam byl víc než jednou nebo dvakrát.
1: Přísahám.
2: Ne, co?
1: Přísahám.
2: Že tam zabrousíte, i když je venku hezky, ne? Že ne, nemusí pršet ani, ne?
1: Přísahám při smrti Dominika Ferryho, byl jsem tam fakt jednou.
2: No ale jste marketingový genius, to se musí nechat.
1: No, kdybych já byl jejich smolka, tak bych řekl okamžitě smlouva s Dominikem a jednou v poutech, jo, teď tam mají ty koňský ocasy do konečníků, všechno by bylo,
2: Já bych ho nechal stát před vchodem a vítaj tam nahání lidi.
1: No,
2: live?
1: No,
2: Dominika, co?
1: No, že by dělal kontaktní kampaň.
2: No jasně.
1: No dobře, pane Holče. No
2: jak říkal, jenom sorry, jak říkal kníže Schwarzenberg starý, dostával by ty holky do postele, ne?
1: Ale kníže, víte, některé věci bychom už neměli brát vážně, protože my, pane Holče, také jednoho dne budeme staří lidé. Jako kníže nebo jako paní Němcová. Takže jako to, že se někdo paní Němcové směje, že si dala v obráceně vlajku, nebyla ona předsedkyně poslanecké sněmovny náhodou někdy?
2: Já nevím, tak ona už je v LDNC někde, ne? Nebo...
1: Není, to neříkejme. Byla na nějaké demonstraci a měla opačně vzhůru nohama vlajku českou a izraelskou. Ale ježišmarie, někde jsem viděl na Facebooku, jestli z toho dělali sranu, pro boha, když je to stará paní a je ocenění hodný, že si ještě sama obuje boty. Jsou lidi v jejím věku, kteří prostě ležejí a čekají, kdo jim...
2: No já jsem myslel mentální LDNku, jako, jak se říká u vás v České televizi, metaforu takovou.
1: U nás v České televizi já jsem kontrolní orgán, pane Holče.
2: To já vím, ale ten váš dům je plný metafor, ne?
1: A to není žádný náš dům. Já jsem tam za veřejnost, tedy za vás.
2: A to je vlastně i můj dům. Já jsem akcionář.
1: To je
2: pozor na to.
1: To je veřejnoprávní dům. A kolikrát mě napadne, když tam jdu po těch chodbách, si říkám, tak kolik let já platím ty televizní poplatky, tohleto křesílko už je moje možná.
2: Že jo? A už se si něco odnes, ne? Trošku domů.
1: Neodnes, protože tam je to všechno takový načichlý...
2: A to je větráte. Až samozřejmě, ne. Jestli tam jednou skončíte, tak no, si tam necháte přivíst stěhovák a něco si necháte naložit, ne?
1: Ani omyl, pane Holče, já jsem z lepší rodiny. Prosím vás, teď jsem si nedávno koupil domů novou postel.
2: Jo?
1: No.
2: V tom sexshopu, ne?
1: No to tam neprodávám postel. Ale ne, to vůbec ne. Hlavně to tam cítit tou falší.
2: V české televizi?
1: Jo, jak tam... Představte si, že si na to křesílko na 5 minut sednul Moravec, už nikdy to z toho nevyprchá.
2: A to jsou zlý slovíčka k severu. Já když jsem tam ještě chodil...
1: Člověk, který řekl o našem...
2: A já vám musím říct, počkejte, to jsou zlý slovíčka, co říkáte. Já jsem prošel tou recepcí, jak vás tam vpustějí dovnitř. Tam jsou na to mimochodem asi 2 lidi, ne, který vpouštějí dovnitř jenom, že otevřu tu bránu. A hned jsem se nadech, tak jsem nasál, říkal jsem si, jo, tohle to je ta řemeslná poctivost si tady cítit.
1: Jo, tam cítíte. K tomu Moravcovi, člověk, který řekne, že Klaus, náš taťka Klaus, byl nebo je gubernátorem Ruska, tak to je přece blázen, to je šílenec, který tam nemůže, tak nějak, kromě toho, že to je lež.
2: To je tak jako myšlení paní Němcový, ne?
1: No jo, ale paní Němcová, my tam proto máme pochopení, protože to dáma v jistým věku, a už to nebudu do prdele opakovat, už vám to říkám po třetí, prostě je to starší paní, tečka, a my pro ní máme pochopení, a kdyby tady šla po nádraží, tak jí pomůžeme s taškama nebo do schodu, ne?
2: Nebo otašek.
1: Ale, no to vy možná, ale ten holec... Já jsem chtěl říct hlodavec. Když se spojí hlodavec a Moravec, tak je to holec dohromady. Podívejte, ten Moravec není starý člověk, to je jako ještě příčetný.
2: On je boomer, ne?
1: A on je manipulátor a člověk, který prostě se...
2: No ne, já si musím napravit Xavere, já myslím, že je nepříčetný. Říct o Klausovi, že byl ruský gubernátor, tak... Já nevím, musíte být trošku nepříčetný, už ne?
1: Co říct o Moravcovi nehezkýho, ale že toho vím, pane Holče. Protože oni, někteří lidi, když sedíte v té radě, tak i z těch kavek, nemohl bych se s váma sejít mezi 4 očima, to se... Takže...
2: Nahlašuje se tam, ne? Můžem říct asi. Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to
1: řekl
2: musí,
1: bych,
2: ne?
1: Řekl bych spíš, občas se něco dozvíte, akorát prostě člověk nemá ten, no, aby... Ale věřím tomu, že se to jednoho dne někde sečte.
2: No tak Moravec napíše memoáry, ne? Nějaký.
1: No myslíte, že tam budou ty fotky, jak se scházel se Šlachtou a tak?
2: A to víte, že jo.
1: Jo.
2: Tam bude fotoalbíčko na konci.
1: Podívejte. Někteří PR-isti některých politických stran, a teď to říkám, má to stejnou váhu jako ten gubernátor Klaus, jo? mnohokrát vyprávěli, že když dělají ty předvolební kampaně, že ten Vašek jim vyjde strašně draho. Ale nevím, co to znamená.
2: A to je zase sympatický, že nejde pod cenu, ne? To se mi líbí.
1: Jasně, tak má moc obrovskou, že jo?
2: Že má jakou inflační doložku, ne, taky?
1: Pravda, když je Václav Klaus v XTV a já to prosím moderuji, ano, abyste jako věděli, tak to má větší čísla než celý Otázky Václava Moravce. Jo? I když se dívají všichni jeho příbuzní, kamarádi.
2: No děláte to dobře, ne? To jste chtěla slyšet,
1: všechny,
2: ne?
1: Všechny jeho medy. Jo, je to tam, pane Olče, nedá se s tím dělat. Teď mě prosím, že zdržujeme hrozně. Řekněte mi, co si myslíte o tom, jak s tím mým mandantem vyběhli v té Nigérii? To se prý ještě nikdy nestalo. To je, no, pane Olče, taková
2: vostra. Počkejte, Xavere, víte, proč já si myslím, že by měl skončit? Protože tady už sledujeme nekonečnou sérii průserů. A on už není schopný to zastavit. A to se vám stane v politice, když už na to nemáte, tak to nedokážete zvrátit. A ta Nigérie a Nutella, to já použiju za dvě tečky.
1: Nutella je legrace.
2: Je to legrace.
1: Já
2: vám to vysvětlím, Xavere, potřebujete vysvětlení. Fiala se zesměšnil sám sebe, no, ale zesměšnil Česko v zahraničí. No, Německu, chápete? Já vám dám takový příměr. Představte si, Xavere, kdybychom to otočili jenom německého kancléře Scholze. Jak přijede tam někam k Rozvadovu do Kauflandu, nakoupí si tam Nutellu, natočí o tom video, pak zmizí do Afriky, pustí to video doma Němcům, svým občanům a řekne jim, tak vážení, žerete tady pěkně předražený srágory. Tak vám říkám, že večer už nebude premiérem.
1: To nevím.
2: No. A vidíte, u nás proto, to, co Fiala udělal ze sebe, je směšný, ale to, co způsobil Česku...
1: A ten pan Scholz je tam premiérem, jo?
2: No, kancléře. Tak říkají Němci.
1: Kancléřství. To známe z těch filmů historických. No ale tak Scholz bych nechal, to je trošku, ale ten Macron.
2: Nebo si vemte Macrona.
1: To by byly žlutý vesty možná.
2: No. Ten by skončil hned taky.
1: No dobře, pane Holče, ale tak přijměte na chvíli moji tezi, že toto je taková lekrace, že nás to trošku baví, co si budeme říkat, je to jako když žáci ve škole mají radost, když učitele chvíli zavolá, tak my, protože nejsme úplně hodní lidé, že tak máme nějaké svoje chyby, tak jsme teď rádi, že pan premiér je zavolá a rádi se na tom prostě bavíme, že dokonce paní produkční šla na nákup. A kolik to vůbec stojí takováhle věc? Netušíte? 10 korun? 20?
2: Vy tady máte mobil, zavolejte Fialovi. On to teď ví.
1: Pohádaní.
2: Vážně?
1: My se nebavíme.
2: Tak zavolejte Smolkovi. Ale... jste kámoš, ne?
1: Mám mu zavolat?
2: Vlastní.
1: Mám mu říct Petříku...
2: Jestli máte Smolkovi, tak radši zkuste Vašku.
1: Já jsem našel něco teď o víkendu, co vám musím ukázat a možná to ukážu tady jen na obrazovku. Pane Holče, to vás potěší. Já jsem našel doma toto.
2: Rozum a odvá, no jo. A kdo to je tohleto?
1: To je pan premiér Fiala.
2: To není on.
1: A když jsem to otevřel...
2: To není on.
1: A když jsem to otevřel... tak, no, jen to přeštěte.
2: No, vy to přeštěte.
1: Luboši, Xaveru Veselému, srdečně Petr Fiala, 2.5.2017. To je tak
2: hezký. To je krásný, to je nádherný.
1: No. A to ještě...
2: A od té doby nic už?
1: Od té doby nic. Nám to moc neklape, jako v tom vztahu. No, kde jsme ho skončili? Tak jsme rádi, že je zavolá. Ale v té Nigérii, to je mezinárodní průser jak Brno.
2: Podívejte, nepřehánějte, protože když jsme u Smolky, tak on říkal, no tak je to nějaká Nigérie. Ona je to sice největší africká země, tuším, ale tak co?
1: Ale ona je hlavně směroplatná, jak bylo v jednom filmu. Dneska tady u nás dopoledne byl pan Ivo Strejček z IVK a říkal, že celá Afrika odezírá Zertu, protože Nigérii, protože oni jsou tam nejmocnější země. Ale, říkal pan Strejček.
2: Jo, ale tak já musím dodat na obranu pana premiéra. Zase v Addis Abebě jsme navázali dobrý vztahy obchodní.
1: No dobře, tak...
2: Vy jste to neviděl?
1: Tak kdo je teď obhájce?
2: No, vy jste sklouznul do takových zlejch větiček, tak jsem cítil potřebu...
1: Takže to je váš mandát. Se...
2: Jasně. Já ho mám rád.
1: Já vím, že ho máte
2: nakonec,
1: rád.
2: Vlastně.
1: Že ho máte rád.
2: Jeho, víte, co řekla moje žena, která ho nemusí, že už jí ho začíná být fakt líto.
1: Mně ho taky líto. Mně ho taky líto. Já jsem dokonce včera se díval na nějaký videa na YouTube a viděl jsem, jak ho tam fakt jako zesměšňovali lidi a já se přiznám, pane holče,
2: jste na mě koksa, bude trošku?
1: Já jsem byl na mě, i slzu jsem uronil a říkal jsem si, toto si teda ten náš Petřík nezaslouží.
2: Počkejte, koukám.
1: No a teď se ještě vezměte, že tady nějací jako potentáti v Nigérii ho odmítnou. Oni mu řekli, že se s tím nesejde, to se takhle prý neříká. Oni řeknou, sejde se s váma náměstek, náměstka v kavárně.
2: A já nevím, oni nechali vůbec přistát to letadlo, nebo je otočili ve vzduchu, zavolali
1: oni,
2: do...
1: To bylo den dopředu, to řekli.
2: Jo.
1: No. Takže víte, toto je totiž skutečný průser. Toto je...
2: No, schrňme to takhle. Nejdřív si nakoupíte předraženou Nutellu, která není úplně tak Nutella, v Česku, u sebe doma, a pak vás nepustí do Nigérie. To je co? No Samé, vy taková hlava, co byste s tím udělal?
1: Já nic, Nutellu bych nechal usnout na jeho místě, už bych se k tomu nevyjadřoval. Vyměnil bych okamžitě PR-isty, vyměnil bych těch 5 reklamních agentur, co pro něj dělá, a vymyslel bych lepší video. A já ho mám vymyšlený, pane holče.
2: Jo.
1: Ale nevím, jestli to tady mám říct, aby to neukradli.
2: Se dávíte bacha. No pak pošlete fakturu, no.
1: Na břehu Berounky sedí rybář. Mm-hmm. Má nahozený 2 pruty. Má takový ten...
2: Klobouk.
1: Jo, má takový ty šmucik, jo, jak to na těch...
2: No tak šmucik, to nemusí být, ne, úplně.
1: No ne, vysliknul bych ho z toho saka, dal bych mu takový ty maskáčový, jako kdyby pršel.
2: Počkejte, oni nosí takovou tu kombinézu, ne gumovou, ty rybáři, když pak chodí do vody hluboko.
1: No ale to je něco jiného, toto bude takový ten usedlej rybář.
2: Jo.
1: To není ten, co chodí muškovat, říkám to dobře, muškovat.
2: Myslím, že pak prostě vejde do té velké vody v těch holinkách.
1: Ale to je pro mladý lidi, to byste ani vy už dneska nezvládlo.
2: A vytáhne toho největšího bahňáka jako z vody přímo.
1: Ale on vytáhne, to je takový ten strejda, který k té vodě má takový to laciný nářadí a chodí tam proto, aby nemusel doma poslouchat, pardon, manželku.
2: Aby nemusel malovat ten pokoj.
1: Aby vlastně tam chodí si odpočinout a je mu jedno, jestli něco chytí nebo ne, a vytáhne jednoho toho cejna takovýho a vyfotí si ho na svůj stařičký telefon a tam by seděl profesor a sundal bych mu brýle, aby byl, jak býval, když byl minister školství ještě, gumáky. Víte, co jsou gumáky, pane Holče?
2: Já vím, co jsou gumáky, Xaver.
1: Takzvané holinky.
2: No, mě to nevysvětlujte.
1: Holinky zelené barvy, takový ty kaloty s těma kapsama, ty, jak si do toho utírají ty ruce od toho. A takhle bych, a on by tam seděl takhle u té vody, čumil tu Berounku a podíval by se do kamery a řekl, přátelé, doporučuji vám rybaření, je to v oddech, je to něco, a šel by tady tímhle směrem. Protože by se přiblížil těm obyčejným lidem, těm, co jedu. Jo, a takhle. A v dálce by byla vidět zaparkovaná babeta, na který přijel.
2: Ksaver, vy jste další atentátník.
1: Proč?
2: Já mám teorii, že vlastně už i ten jeho tým pochopil, jaký je to průser, to jeho premiérování, a že ho normálně, že je to atentát, ta Nutella. A vy na něj chcete spáchat další atentát.
1: Jeho tým chce prachy, pane holče.
2: No tak to bez pochyby.
1: Vy žijete ještě v takové době ksaverovské, jo?
2: Ksavere, tenhle tým se nemění, mění se jenom ty, pro který pracují. Ty lidi se přelejvají, takže ty budou mít své prachy furt. Těm je to jedno, jestli skončí Fiala. Přijde někdo jiný a budou makat pro něj.
1: I když bude premiérem ten Reichl?
2: To víte, že jo. Zvlášť, když bude Reichl, Xaver.
1: Pane Holče, neslyšel jste, teď teda odbočuju, ale já už vidím, že to je zase dlouhý. Ne, to je důležitá věc, to musíme probrat, ale teď udělejte tohleto a já mám pak tak zásadní dotaz a zajímá mě vaše vyhodnocení jisté situace. Nemám to dneska říct?
2: Vy to zbabráte.
1: Vím, ale tak na druhou stranu. A nepošlem někomu tu Nutellu? Ne.
2: Vy si ji nechte. A ti ochutnáte.
1: Mě to je odporný. Zavere. To je, jak kdybyste mi řekla, jak ochutnala rajčata.
2: Rajčata, taková super věc, zdravá, Xavere. Víte, jak je rajče zdraví? Jedno z nejzdravějších.
1: Pane Holček, kdo jí rajčata, nemůže být můj kamarád.
2: Tak já vám něco řeknu, já jim rajčata.
1: Taky nejsem
2: denně.
1: Kamarád, vy jste kolega jenom. No. Ale a není to od vás hezký, že jíte rajčata. Já jsem dokonce posílal podnět jako do Poslanecké sněmovny, aby rajčata dali na seznam zakázaných látek.
2: Proboha, proč?
1: No, protože je to hrozný. A já dokonce, když
2: mi
1: na talíř...
2: Co je dobrý a co je zdravý, Xavere.
1: Když mi dá na talíř někdo kolečko rajčete, tak já jsem donedávna to měl tak, že když jsem ho oddělal, tak jsem už z toho talíře nemohl jíst, protože byl kontaminovaný.
2: Xavere, vy nevíte, co je dobrý, evidentně. Vy nevíte, co je dobrý.
1: Vy, člověk, který jí Nutellu, mě o tom jako asi nemůže poučovat, že?
2: Tak se pojďte. Alena Davídková.
1: Co je dobrý, jako.
2: Pro pány do Vilzonky podpora. Tomášová.
1: Jste klesnul u mě s těma rajčatama. Teda.
2: Xavere, rajčata jsou nejlepší věc. No, je vidět, že se musíte ještě učit. No. Vy jste zatím došel k Hemenexu. Mimochodem z toho košíku premiéra Fialy si můžete vzít ten kečup.
1: A co bych já dělal s kečupem? Tak já jsem gurmet. Na kečup si dáváte vy na věci. Krom toho, pane Holče, že rajčata, nevím, jestli to víte, způsobují lakotu. Kdo i rajčata je lakomej. Jo? No.
2: Tomášová, Xavere. Nás podporuje na hodnoty a konsenzus, zejména při styku s faninkami a spolupracovnicemi. Tak to patří asi Domčovi, ne?

0: Kde se to vzalo?
1: Udělal ten premiér dobře. Víte, jak to rezonuje? Doporučuje světový lídr. A nejlepší premiér všech dob.
0: A kde se to vzalo, to světový lídr? Proč si z něho dělají prdel tady v tom?
1: Já myslím, že to, že se z něj hrozně prdel nedělá, to je ošklivý, co říká.
0: No, řekl on to o sobě někdy?
1: No jistě.
0: Jo, tak to je.
1: Já myslím, že to každý vidí na něm, ne? Co? No, Tomáš Pokorný. Ksaverovné a holcovné na lubrikační gel pro domčů. Vidíte, Ksavery, vy jste tady očpuntovali, jste říkal o té Nutelle, na co se používá. Aby byl jeho pobyt v nápravné ozdravovně řádně koncenzuální, plný úsměvu a radosti. To je vtipný. Mě to baví. Josef Aim. Oba pány zdravím, vidět je a poslouchat je balzám na duši. Vidíte, Ksavere? Marcela Skořepová. Jako vždycky, jako každý týden.
0: Paní Marcela je zlatá.
1: Pro pana Holce a Ksavera děkuji vám za účast při natáčení. Vidíte?
0: Víte, že mě někdo psal do mailu, jestli by také mohl přijít se podívat na natáčení a mohl, no. Ale tady se s náma vlezou maximálně dva lidi. No. Kdybyste někdy u toho chtěli být, přátelé, tak co? Tak co? Tak mají poslat donatík, ne? A přihlásit se. Co bychom se to báli říct, pane Holče?
1: Jasně, jak se vrát. Já jsem to jenom, jsem chtěl, abyste to
0: řekli. Máme tady dvě křesílka, máme tady stoleček, uvaříme vám kafe a budeme dělat šau jenom pro vás.
1: Aby bylo vidět, kdo je tady lakomec. Radek Hudec.
0: Chápete ho?
1: Pro vždy skvělého pana Holce, vidíte, je to tady. No a ještě tady a jeho pravou ruku, teda pana Ksavera.
0: Pravou.
1: Dobře, který také není špatný. Jste tady taky, Ksavere. Lenka Kamal pro pány mistry na potraviny z EU. No tak vidíte, jak se nám to dneska sešlo, protože EU je typická potravina z EU. A to vzpomeňte si, co vychválil pan prezident při tom svým výročním projevu slavnostním. Potraviny z EU, které se nám sem dostávají, Ksavere, do té naší krásné země, Nutella. Co? Vidíte, všechno to stejně končí u Nutelly.
0: Jestli tomuto chemickému hnusáku říkáte potravina, pane Holče, tak se vůbec nedivím, že jíte rajčata.
1: Celé rajčata.
0: Vy jste normálně jako...
1: Rajčata jsou základem každý nejlepší kuchyně, jsou zdraví. A Nutella je symbol potraviny EU. V celé Evropě, ve všech supermarketech najdete Nutellu. Akorát u nás stojí trošku víc než jinde a není to úplně Nutella 100%.
0: Nevím, kde jste na tuto hloupou teorii přišel, ale...
1: Na jakou hloupou teorii?
0: Že to je symbol potraviny EU.
1: No je, to je přeci standardizovaná potravina EU.
0: A mohl bych to doříct, pane Holče, vy teď jako mě štěkáte tady do řeči stejně jak ta paní Baslová.
1: No. Tam jsem se to naučil. Víte?
0: Podívejte. Jestli je Nutella aktuálně něčeho symbolem, tak Nutella je aktuálně v naší zemi a v Německu nejméně a na Slovensku symbolem nekončící blbosti. Slyšeli jste slovo Boží?
1: No tak to by bylo opatrné, tak Saverovo možná.
0: Tak to je podobné. No. Pane Holče, já mám na vás zásadní dotaz, nebojte se, že jsme strašně dlouzí. Viděl jste někde na netu nebo tak toho pana Rajchla u paní Baslové? Ptám se já.
1: Já jsem si to pustil, kousek.
0: Ptám se já, špatný slovosled, ne?
1: Jo.
0: No, to je jedno. No, co jste na to říkal?
1: Ne, to příšerný.
0: Zaprvé mě to přišlo tak, že ona jenom štěkala.
1: Tak za prvý štěká, ten styl je příšený a ten obsah, tak ona lže, tak mu tam píše, že je protievropský. Přitom on je opak, on chce, aby Evropská unie fungovala mnohem líp pro Evropu. Takže opak je pravdou, že je proruský a tak dál. No tak je to úhlaný štěkání, no, nic víc.
0: No, mně to přišlo hlavně celý blbý a vůbec nic ten Reichl neřekl, co by mě teda zajímalo. To musím říct i na vrub Reichla, jo? Nic, on se jenom bránil.
1: No ne, a počkejte, ale to jste vyhmá tu podstatu toho. On tam měl být hostem a měl vlastně říct, on tam je proto, aby řekl své názory. A kvůli tomu

0: stylu vedení toho rozhovoru vlastně nestihl říct vůbec nic. A jenom tam na sebe štěkali. Takže to úplně k ničemu.
1: Pane Holče, ještě musím říct jednu věc, která to celé, jak to je unappetitlich, jak se říká v Německu, jo? Tak která to ještě potrhuje, já vím, že se to říkat nemá, ale tento pořad stejně je tak v rodinném kruhu trošku, ne? Takže my si tady můžeme říct i některé intimní věci.
0: Hlavně intimní.
1: Když má moderátor mastný vlasy, jako mám já třeba teď, jo? Tak je to stokrát unappetitlich a je to hnusný. Ale když má moderátorka mastný vlasy, jako žena, tak je to tisíckrát unappetitlich. A já si myslím, že bychom měli, vás se to netýká, náš klub občanů, kteří si umýváme vlasy jednu za 14 dnů, bychom jim měli přijmout jako předsedkyně. Mm-hmm. Protože to celé tomu dalo takovou tu slízkost nějakou, takovou tu ten šmucik něco.
0: Vy také vy máte posřech, Xavere.
1: A dáte mě za pravdu?
0: Ale to, no, já jsem si toho nevšiml, protože říkám, vidím, jaký vy máte posřech.
1: Ne, mě to... Já vlastně všechny ty některé moderátorky, to... jako třeba nesouhlasím s tím, moderátoři nesouhlasím, ale taky, když se dívám s videem, tak chci, jak vypadají. A když sám tam... Mě to teď psala nějaká paní do mailu, že když dělám rozhovor v XTV, že má pocit, že tam sedí Bečka Sádla a má pravdu samozřejmě, na to se nedá nic říct. A ještě k tomu s masnýma vlasama, no tak dobře, tak já šetřím.
0: A to si můžete umýt, ne?
1: Ale můžu, ale já šetřím vodu, já nechci ohřívat a podporovat
0: Putina. Já to chápu, že myslíte na svět, na dobro světa.
1: Samozřejmě.
0: A mě napadlo, že třeba i na tu paní Baslovou dopadla fialová drahota, to se může stát.
1: Jo, ale...
0: Jo, tak šetří na šamponu, ne?
1: No ne, já nechci hodnotit ženu, jak vypadá, protože už jsem to tady v tomto pořadu říkal. Kdybych měl hodnotit někoho, jak vypadá, tak musím začít především sám u sebe. Jo? Protože vy jste playboy z playbacku, ale prostě já jsem, jaký jsem, a taky mám to hnusný tady takhle. Ale toto fakt bylo nechutný, pane Holče.
0: Vidíte, já se na to budu muset podívat ještě jednou, Xavere, díky vám.
1: A řekněte mi, co vám ten rozhovor dal? A vzal?
0: No nevzal mi nic, jenom mi nedal mi vůbec taky nic, jenom mi ukázal, že to je k ničemu, že tohle to je symbolem úpadku totálního současní novinařiny.
1: Tady. Ne, no. Ten žánr, to hard talk, jak se tomu říká, to v Americe je.
0: Ale hard talk je dobrý, ten může fungovat dobře, ale ne, když uděláte vlastně hosti, vám funguje jenom stafáž, aby vy jste byl tou hlavní, já nechci říct hvězdou, ale prostě, aby to bylo o vás.
1: No, já se totiž ptám, protože já si nejsem jistý, jestli toto není přesně ta potrava, kterou lid chce.
0: Asi.
1: Že kdyby ona na závěr mu tam chrsla kafe do ksichtu, jestli by lidé řekli, ta je horor, ta je moderátorka.
0: Možná i fanklub, jo. A jinak hodnota toho je nula, toho rozhovoru. No, je to k ničemu.
1: Čím se určuje ta hodnota, pane Holče?
0: No tak to, vy se chcete od toho hosta něco dozvědět, ne?
1: No já
0: proto
1: jo,
0: ale, tam by měl být, proto byste si ho tam pozval, ne?
1: Ale já nejsem důležitý, já jo, ale paní Baslová ne.
0: No proto říkám, ta hodnota toho je nula, protože je to k ničemu. Mě vlastně tam nezajímá, co si myslí Baslova. Reichl je ten, který se pokouší dostat do politiky, do sněmovny, bude do voleb.
1: A víte, v čem já si myslím, že je problém? Že ona ve skutečnosti bude hodná paní. Fajn.
0: Třeba se potkáte tam na tom, v té Lidický, tam na tom rohu.
1: Ale pane Holče, nebuďte takový. No, tak... Počkejte, já si myslím ve skutečnosti, že je to prostě cizí, proto to zní tak nepřesvědčivě. A když si nejste jistý, tak ještě přidáváte pod kotel a ještě víc ňafáte. Že prostě ona taková než doba dobrotivá žena.
0: Jsme přístav pravdy, Xavere. To
1: je pravda. Jo, jsme pravda, no. No, takže, pane Holče, dnes je 9. listopadu, čtvrtek, já až do večera budu plný dojmů. Mm-hmm. A víte, co to znamená, začátek listopadu?
0: Nevím.
1: My bychom měli začít sumírovat, víte, co to je sumírovat, ne? Předávání cen, udělování cen. aby jsme to někdy před Vánoci natočili a na Silvestra odvysílali v premiéře.
0: To dali lidem.
1: Takže já i jménem zde svého váženého kolegy, takhle to říkají ve sněmovně, ovšem prostřednictvím předsedajícího, vás, přátelé, pokud jste se dodívali až sem do 53. minuty...
0: Jste hrozně ukecelej k sebe.
1: No počkejte, já promlouvám k národu. No, posílejte nám tipy, komu byste dali cenu tady našeho pořadu a za co. Já si myslím, že už je jasný, že nemůže třeba na cenu Gentleman roku, tam máme dva kandidáty a to je Feri a Cimický, ne?
0: Mm-hmm. Jednoznačně.
1: Ale ten Feri je tak horký favorit.
0: Ten to přebíjí.
1: Jo, že už od někde, a kdybyste měli návrh na cenu, to je jedno, lhář roku, no tam je taky
0: tam je hodně v obsazí, no.
1: Jo.
0: Se nám to nějak zaplnilo tenhle rok, co? Samo dopředu.
1: No, prostě nám posílejte tipy, jakou cenu byste rádi udělili typově. Lhář roku, gentleman roku, důchodkyně roku, Mirka roku, nebo něco takového. A rovnou nám dejte, prosím, komu byste to dali. A my to s panem Holcem, prostřednictvím předsedajícího, nějak dáme do figury a třeba zrovna ten váš návrh se ujme. Protože loni jsme od publika dostali několik velmi vtipných návrhů.
0: To je pravda.
1: Takže když nám jich pošlete víc, tak se to tam objeví, bude to možná dlouhý. Nebojte se ničeho, na množství nehleďte. Mm-hmm. Je to tak? A kam nám to mají posílat?
0: No tak mailem, ne?
1: stream@xtv.cz, tam to prosím pošlete. A jestli teď ukončíme, pane Holče, tu nekonečnou diskuzi, jestli je vizonka dlouhá nebo krátká. Přátelé, kdo jste se dodívali až sem do 55. minuty, tak napište do komentáře heslo dnešní vilzonky rajčata s nutelou. A to znamená, že jste se dívali na takhle dlouhou vilzonku a pak ji nemůžeme dělat tak krátkou, pane Holče.
0: No.
1: Já vám slibuju, že příští týden si umeju vlasy před vilzonkou.
0: Jo. A tu nutelu teda si můžu vzít, jo?
1: Vezměte si, doma si to namidlete na ty vaše zasraný rajčata, pošmákněte si. Ale bojím se o vás, pane Holče.
0: Příště bych, kdyby tady byl kečup, to bych ocenil.
1: Ještě kečup. Já vám přivedu pana Polreicha a ten vám s kečupem tak vypláchne držku.
0: Já to vím. Já myslel, že přivedete pana premiéra s tím vozíkem nákupní.
1: Ale pan premiér nechodí mezi obyčejní lidi, jako jste vy.
0: Chodí Rachel do toho Teska.
1: Jo, a viděl jste tam někoho venku? Tam stál za ním jenom dva z ochránky.
0: Tam byla ochránka. No, viděl.
1: A nikde nic.
0: Takhle chodí Fiala mezi lidi právě. No.
1: Zavřou na dvě hodiny Tesco, nebo já někdo v Lidlu, nebo v čem to byl, jak se to všechno jmenuje. A on si nakoupí svoje Nutelly, udělá video za 100. Lidem odevřou, nemyslete si, že on stojí ve frontě a pípá tam.
0: No mě to nenapadlo, Xavere, já ho znám, já do něj vidím.
1: No tak. No. Jak se mi nechce končit, pane Volče? No. Jak je to heslo? Nutella s rajčatama.
0: Vy musíte rozpět jednou na ty rajčata.
1: Kolik typujete lidí, že to napíše do komentářů?
0: Hodně.
1: 20? 30? Protože nevěřím teď, že se ještě někdo na to dívá. Pane Holče, mám takový hlad. Toto ne.
0: Alexandre, nebuďte
1: pokrytě. Když bude nouze nejvyšší, já mám totiž vedle objednaný oběd a mám hovězí srdce na smetaně.
0: To je dobrota, no, pane Holče.
1: Vy si dáte rajčata s nutelou a já se zase těším příští týden. Já už tady vlastně sedím jenom kvůli tomu, čekám až dokouří.
0: Jo.
1: Takže dnes to nebudeme končit tak úplně s muzikou.
0: Ježišmarja, ne jo.
1: Ale vzhledem k těmhle těm průserům navrhuju minutu ticha za Petra Fialu.
0: Za premiéra. Bojte se, Xavere.
1: Ježišmarja, minuta ticha do premiéra.

0: Radio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: Tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
2: dokonce
1: to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Úterý 5. června 2003. Knížku, kterou jsem včera dostala, jsem přečetla na jeden zátah. Jmenuje se Revoluce v léčení rakoviny a napsal ji MUDr. Kamil Jurkovič, který se zabývá léčbou onkologických onemocnění, blokádou, metabolismu, nádorů. Pan doktor Jurkovič působí na Slovensku a v knize popisuje případy svých pacientů, s jejichž rakovinou si úspěšně poradil. Musím se přiznat, že na mě knížka udělala dojem. Zní to všechno náramně logicky a Marie mi říkala, že ten pan vydavatel Schwarz se s doktorem Jurkovičem dobře zná a kdybych chtěla, že by se na mě podíval. O co při léčbě pana Jurkoviče jde? Zhoubný nádor je tkáňový systém, ve kterém probíhají extrémně vysoké metabolické procesy a proto má několikanásobně vyšší nároky na zásobování kyslíkem a živinami, než mají všechny ostatní orgány. Aby mohly být tyhle nároky nádoru uspokojeny, musí se ten zmetek v organismu prosadit a pasovat sám sebe na nejdůležitější orgán v těle, který dostane kyslík a živiny přednostně a na úkor ostatních orgánů. Jelikož regulátorem metabolismu je štítná žláza, musí se nádor spojit právě s ní a donutit ji ke zvýšené činnosti. Pan doktor Jurkovič právě z tohohle vychází a aby omezil metabolismus zhoubného nádoru, tlumí činnost štítné žlázy tyreostatikem, což je lék, který činnost štítné žlázy blokuje. Tímto omezením se mu daří nádorové ložisko postupně omezovat v jeho potřebách a tak dojde postupně k jeho zmenšení a představte si časem dokonce k likvidaci. Pochopila jsem to. Knížka je napsaná velmi srozumitelně. Navíc tam jsou uvedeny příběhy pacientů, kteří se tímto způsobem léčili a pozor, vyléčili. Jsou tam také případy, kdy se začalo s léčbou pozdě a nedopadlo to dobře. O to je knížka cennější, že tam nejsou samé happy endy. Pokaždé ve mně vzbudí nedůvěru všechno, kde se mluví o zázraku a 100% účinku. Já už dávno vím, že nic na světě není 100%, že mnohdy člověk musí být vděčný i za malé procento naděje. Pan nakladatel Schwarz mi řekl, že mě s panem doktorem seznámí a že by mě určitě zařadil do svého programu. No tak je to od něj moc hezké, ale zatím jsem odmítla. Vím totiž, že člověk by neměl lítat od lékaře k lékaři, že má být tam, kde se cítí bezpečně. Já se v Plzni cítím velmi bezpečně. A kdyby se můj stav zhoršil, poradila bych se svými plzeňskými doktory a pak bychom asi společně jejich slovenského kolegu kontaktovali. Jsem ale moc ráda, že o téhle metodě vím. Mám zase další světlo naděje před sebou. Středa 4. června 2003. V pondělí jsme si toho s Marií nestihli moc říct, tak jsme se domluvili, že ve středu přijede do Slatiny. Bylo šílený horko, ale mě to nevadí. Sice nesmím na sluníčko, to mi paní doktorka zakázala, ale jsem ráda v teple. Sedím pěkně u okna, nechám si slunce hřát na záda a je mi fajn. Všichni lidi kolem na vedro nadávají, ale mě je akorát. Konečně mě netrápí zimnice a můžu chodit bosa. Nemusím mít tlusté ponožky a teplé bačkory. Zimnice mě hodně potrápila a na tohle tropické počasí prostě nemá. Na Marii jsem se nachystala, upekla jsem kuře, udělala kedlubnové zelí a nové brambory. Marie se smála, když jsem jí tvrdila, že je to přísná dieta. Připadalo jí to veselé, protože kuře opravdu trochu plavalo v másle, ale bylo moc dobré, což potvrdila i ona. Ale nejvíc jí chutnal moučník a já byla ráda, protože je to můj vlastní recept a jsem na něj pyšná. Je to velmi lahodný dort a přitom je vhodný pro lidi s cukrovkou. Hned jsem Marii dala recept. Vezme se asi 10 vajec, oddělí se žloutky od bílků. Do žloutků se přidají 2 lžíce sladidla. Kdo nemá cukrovku, použije pochopitelně cukr. Asi 1/4 kila umletých rozinek a 1/4 kila nasekaných ořechů a všechno se to promíchá. Pak se z bílku udělá tuhý sníh a zlehka se vmíchá do těsta. Těsto se nalije do vymazané a moukou vysypané dortové formy, já používám pekáč, a zvolna se peče v troubě. Mezitím se z 5 žloutků, 1/4 kila másla a 2 lžic diabetického sladidla udělá hladký krém. Já přidávám griotkovou příchuť, aby to bylo trochu opilé. Kromě toho se 5 bílků ušlehá s trochou sladidla a šťávou z 5 citrónů. Měla jsem je dost malé, proto jich bylo 5, jinak stačí 3. Vychladlý korpus se rozřízne na 2 poloviny. Jedna z nich se potře bílkovo-citronovou polevou a na to ještě rybízovou zavařeninou. Tu umí senzačně táta, dělá ji příjemně kyselou a pikantní. Přiklopí se druhá polovina korpusu. Navrch přijde máslový krém, který se namaže ze všech stran. Povrch jsem ozdobila několika švestkami, které jsem nakrájela na plátky a udělala z nich věneček kolem celého dortu. Vynikající jsou jahody, maliny, no zkrátka nějaké sladké čerstvé ovoce. Ale zdobit se může čímkoliv. Hlavně to musí pěkně vypadat. Ten můj dort se švestkami. To vám řeknu, to byl opravdu krasavec. Marie se dost divila, když si všimla, že na trámu uvnitř naší chalupy si udělali hnízdo vlašťovky. Je mi jasné, že je to nezvyklé, aby jim někdo takovou činnost povolil v pokoji, kde tráví většinu času. Já to ale povolila a jsem dokonce ráda, že se tu zabydleli, dělají mi totiž společnost. Máme pořád otevřené dveře na terasu, takže mohou kdykoliv odletět a u nás mají domov. Jsem vděčná za každého živého tvora, který mě přijde navštívit a ptačí štěbetání dělá moji duši velice dobře. Jen na kocoura musím dávat pozor. Na lovení ptáků je mistr. Už se stalo, že jednoho takového ptačího návštěvníka připravil jednou ranou o život. Tak vlaštovkám domlouvám, že jakmile uvidí Míšu, ať zdrhají. Vlaštovky jdou jenom do dobrých rodin a přinášejí štěstí. Věřím, že právě proto přišli k nám, aby se štěstí u nás zase zabydlelo. Bývali jsme velmi šťastní. Ani jsem si neuvědomila, jak se nám dobře žije, jak je nám spolu dobře. Teprve tehdy, když odešel náš Jirka, mi došlo, že štěstí nemusí mít člověk navždy. Po Jirkově smrti jsme jeli s tátou pěkně z kopce. Táta měl jeden infarkt za druhým, do toho přišla moje rakovina. Jsem přesvědčená, že vlaštovky mi přišly říct, že tohle smolné období končí a už bude jenom dobře. Chci ještě žít. Chci tady být s tátou. Taky kvůli našemu Jirkovi, protože dokud žijeme my, žije i on. Denně si s ním povídáme, pořád na něho myslíme, žije v našich vzpomínkách. Chtěla jsem jet s Marií do Prahy, protože mě Hanička Zagorová pozvala na křest svého nového alba. Těšila jsem se. Haničku mám ráda, ale nakonec jsem zůstala doma. Byla jsem v pohodě, bylo mi fajn, ale zase přišel průjem. Marie říkala, že je to varování, abych byla v klidu, a tak jsem jí poslechla. Slíbila mi, že Haničce zavolá a omluví mě. No, je mi jasné, že to Hanička pochopí. Sama má s nemocí letitou zkušenost a bojuje s ní velmi statečně. Čtvrtek 5. června 2003. Měla jsem příjemnou návštěvu. Přijeli z Blesku udělat se mnou rozhovor a přijel s nimi Vašek Glazar, takže byla pohoda. Vašek má na mě blahodárný vliv, i když sám není zdravý. Už dlouho má hormonální problémy, které mu způsobuje nádor v hlavě, ale je pohodový, je s ním legrace a jestli mě někdo spolehlivě dokáže rozesmát, pak je to právě on. Je zlatý, pravidelně mi volá, klidně si kvůli tomu i přivstane, protože ví, že po ránu jsem na tom nejlíp a zvedám všechny telefony. Mluvím s ním denně, na rozdíl od Marie, která vstává pozdě a když volá, tak často telefon nevezmu. Ale Vašek jí vždycky řekne, jak to se mnou vypadá. Je to takový můj tiskový mluvčí. Bude to fajn, že po mém uzdravení spolu budeme vystupovat. Pátek 6. června 2003. Vím, že bych měla doma sedět na prdeli a nikde necourat, ale já to nedokážu. Už se jako blázen těším mezi lidi a dočkám se už zítra, protože jedu do Starého Smolivce. Budu hostem dětského dne. Předcházela mu velká soutěž.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Řeknu hříšnou myšlenku.
2: Já jsem se ale, že jsem vás tou teorií úplně zaskočil.
1: Ne, teorie je správná. Hříšná myšlenka je ta, že když ten mluví ten Vojtěch Filip, tak to je podobně jak s tím Skálou. On to je právník, jako vzdělaný, a vlastně ho vydržím poslouchat a byť mám na ty věci úplně opačný názor. Ale jsem schopen ho vyslechnout. Ale ten mladý Dinsbier, tak já to nevydržím ani jednu větu.
2: Aha.
1: A tam je tak propastný rozdíl mezi tím, jaký byl jeho táta.
2: Jo.
1: A to, on je spíš než politik takový aktivista vždycky byl. Jo, ten nemá daleko k Hilscher-Fischerům.
2: To já vím, já ho znám.
1: Tak pozor na to, no to jsou takové věci neporovnatelné a kdybych si měl vybrat, tak bych raději si šel vyslechnout proslov šéfa komunistů Filipa, bývalýho, nebývalýho. A než tady pana Dinsbiera, byť to jméno jako jo, pro mě strašně důležitý.
2: Máte pravdu.
1: Starý Dinsbier měl takový šmrnc.
2: Měl charisma.
1: Charisma. A jak je vidět, to se nedědí, že?
2: Evidentně ne.
1: No, v případech.
2: No tak vy to budete pokrývat teda, sobotu.
1: Nevím ještě, co budu dělat.
2: Nebo tam běžte a dejte nějaký menší proslov taky.
1: A víte, že jo? Že bych já tam měl promluvit?
2: Hmm?
1: Akorát, že já jsem několikrát na streamu řekl, že nechodím na žádné demonstrace, už to musím dodržet.
2: Tak tam půjdete jako...
1: To slovo může,
2: co byste tam šel jako v přestrojení, ne? Vás nikdo nezná, tak tam můžete jako takhle přijít v klobouku, tomhleto
1: Sternovi. Komický přestrojení, jako že bych no, zatučňáka třeba, nebo
2: třeba
1: něco takového. Já ti, Karle, nevím. To, nevím, jestli... Na to už mám jako částečně sociální fobii. Na to. To je, bude na mě moc lidí. Jak tam bude víc než 100 lidí?
2: No a nebo byste mohl promlouvat tady vlastně jako na dálku, ne? Jako přenos, víte co?
1: No mohl, tak já jsem přece teď ten Zelenský, ten prezident, Zelenský. Ten taky promlouval do parlamentu na dálku.
2: A... Co do parlamentu, ale já vám řeknu, on už je, vy to musíte vědět, to jsem se vás chtěl zeptat. On už je interním moderátorem České televize na stálo?
1: Moderátorem?
2: A reportérem?
1: Proč?
2: Komentátorem? Po každý ráno, já když zapnu televizi a je tam ČT24, tak k nám ráno promlouvá Zelenský.
1: No
2: a oni už ho používají,
1: oni už pořád,
2: ho pouštějí,
1: to i v poledne
2: projevy,
1: i večer.
2: Ale oni ty jeho projevy používají jako vlastně, že to je reportování o té situaci. Kritický, objektivní. Teď říkám, že by vlastně, když dávají Zelenskýho, že by mohli dát, a já ty nevím, jestli Putin točí tolik, každý den, že by natočil takovýhle projev dlouhej, a že by vždycky, že by nám jenom pouštěli v České televizi Zelenskýho a pak hned Putina. A zase by se ušetřilo za zaměstnance České televize.
1: Tak je to
2: televize.
1: Jejich modla, tak jak víme, tak to zpravodajství je... Takový, jaký je v České televizi.
2: Počkejte, vy tam snad na to dohlížíte, ne?
1: Můžete dohlížet, jak chcete. Řeknete, jenom se zeptáte, jestli by náhodou, a už se sesypou všichni, a už to jede na těch Twitterech a všude, chcete zrušit nezávislost, ohrožujete Českou televizi. Já jsem si to vyslechl tisíckrát. A oni takto většinou donutějí ty jednotlivý členy rady, aby se na nic neptali. A když už se zeptáte na té radě, tak tam sedí ten pan Šámal a řekne, je to metafora.
2: A počkejte, a ptáte se aspoň třeba, a kde jsou chlebíčky? To můžete?
1: Víte co, na chlebíčky je to poslední dobou slabý.
2: Jak to? Žádný catering dobrý?
1: No taky, jako...
2: Takový... Jsou aspoň z kantýny závodní, ne?
1: Ne, nějak se na tom šetří teď.
2: Už vás odřízli úplně?
1: No už jsou ty dražší energie taky.
2: Jo.
1: Třeba jako... Takový jako v obično.
2: A už víte vlastně, v kolika stupních se budete scházet od podzimu?
1: Já
2: tam
1: ne.
2: Tam spadáte v tabulkách Síkalových? 13 stupňů? No.
1: Abych vám řekl pravdu, já jsem se proti tomuto pojistil.
2: Svetr?
1: Jednak mám rozpletený dva svetry, další pro vás. A Vždycky na každém udělám jedno očko. A,
2: jo.
1: A koupil jsem si přes internet Jägerovo prádlo takový. Mm-hmm. Víte, co to je? To jsou slipy s nohavicema.
2: No taky se dá, pamatujete si z našeho dospívání a dětství oteplovačky nahory? To se taky dá.
1: No myslíte šponovky, ne?
2: Ne šponovky, to bylo jako vyšší klas. Oteplovačky.
1: Oteplovačky?
2: Oteplovačky, to byly jakový tlustý kalhoty.
1: Ale vy nebo, si to pletete.
2: Ale
1: to,
2: ne, oteplovačky, přesně.
1: To byly gerlachovky.
2: Ne, oteplovačky se tomu říkalo. A v těch se je lyžovalo a byly s laclem.
1: A to byly boty,
2: i, ne? To byly kalhoty sportovní. Oteplovačky. Tak si říkám, že byste mohli v té radě si rozdat oteplovačky.
1: A to bylo z V nebo z O?
2: Tak spisovně bez V.
1: Oteplovačky.
2: Ale lidi tomu říkali oteplovačky.
1: Slyším poprvé v životě.
2: No tak vy jste asi moc nelyžoval, nesportoval
1: já
2: třeba
1: jsem, pane,
2: jako dítě.
1: Holče, to, co já mám nalyžovaný, vy nemáte nažděný auto.
2: Ale vy se, řekněme, seděl u knížek hodně, ne? Už jako dítě.
1: Tak byl jsem takový studijní.
2: Do divadla nejedu.
1: No, hodně tu literaturu jsem měl a
2: je
1: tak.
2: Je to vidět na vás.
1: Ale na lyžování mě nesajte, kdybychom si my dva dali závody.
2: A vy jste se učil lyžování. Na Jižní Moravě, v Tišinově hodně lyžovat?
1: Nechápu váš ironický tón teď, ale
2: ne, vůbec ne.
1: V Tišnově, Tišnov je v údolí.
2: Takže kopeček je. Ne?
1: Neboli, já jsem vylezl z domu, udělal jsem pár kroků a už jsem byl na sjezdovce. Na ten kopci. Ale moji rodiče byli natolik jako, že prozíraví, protože jsme jezdili rok co rok nahoru do Jeseníku. Takže tam si troufám říct, s váma bych si dal klidně závod.
2: No to si dáme. No. Pořídíme si oteplovačky.
1: Ne, vy si pořídíte, mluvte za sebe, já budu dobře. Mít Jäger hrozný.
2: To bude moc pěkný. Ale zase si říkám, na té radě tak vás zahřeje asi ta intelektuální debata, ne?
1: Ta
2: rozprávka.
1: Intelektuální síla. No. Ale budu mít ty podlíkačky, se tomu říká taky, ne?
2: To víte asi jenom vy, to já nenosím.
1: No vy noste oteplovačky, to je ještě horší. Ale to a budu mít ty gerlachovky. Víte, co byly gerlachovky?
2: To nevím zase já, ale víte, na co jsem si vzpomněl?
1: Vy nevíte, co byly gerlachovky? Nevím. Kde jste
2: já
1: žil,
2: jsem,
1: člověče?
2: Divákům slíbil, že tady dneska budete v červených trenýrkách na streamu.
1: No, jestli jste to slíbil, tak jste to měl zajistit.
2: Vy tady nejste.
1: Pane Holče, pamatujte si základní pravidlo, který vám uniká ještě. Jo? A to pravidlo zní: neexistují hradby, které by nepřeskočil zlatý kůň.
2: To je nádherný příslovní.
1: Je to nádherný a hlavně platí. Takže kdybyste jaksi přišel, money play,
2: to já vím u vás,
1: tak
2: jasný,
1: i červené trenýrky jsou možný. I kdyby se měli koupit.
2: Jo, jo.
1: Ale není to levný.
2: Kolik?
1: Takovou 20 asi za trenýrky.
2: A v jaký měně teď?
1: 20 tisíc korun.
2: Jo.
1: Stačí na transparentní aktura.
2: Jasně.
1: Ale abychom to dokončili, protože jsme se teď teda vzdálili. Vy zaprvé nevíte, co jsou gerlachovky, to mě absolutně šokuje, protože to byste už teda měl vědět. To byly boty zimní. Nebo si to pletu z ničeho?
2: Já myslím, že možná jste zmatenej.
1: Teď jsem se trošku stál na tenkej led, takzvaně. Ale mám pocit, že to byly boty, ale to je jedno. No, ale na té radě. Takže já jsem připravený, budu tam chodit s tím svetrem, budu mít ty a budou mě řát myšlenky a dokonce jsem zjistil, že se vám prodává teď nějaká věc. Vypadá to jak pytlík s vodou, takovou, a v tom tam něco zmáčknete.
2: To vypadá, kdyby to prodával Jaromír Soukup na svém e-shopu.
1: To možná,
2: pytlík s vodou.
1: Možná bude, no. Ale ono se to rozhřeje. A strašně dlouho to hřeje. Ono to není voda, v tom je něco. Jako když to praskne, tak pravděpodobně zemřete, protože to bude nějaká kyselina nebo něco.
2: Jo.
1: Ale ono to hřeje, takže já si vezmu na záda jeden.
2: Pod kaloty, ne? Taky můžete.
1: A budu se tam zahřívat. Jo. Takže mně to je jedno, ale nemyslete si, ono to není tak, že Česká televize jde vždycky příkladem. To ne.
2: Ne. Tak tam se, že jo?
1: Ne.
2: Já vždycky, co já vidím a slyším na České televizi, tak beru prostě to tak je. To, co mi třeba řekne Jakub Železný nebo Nora Fridrichová, tak vůbec o tom nepochybuju. a prostě tak, jak to do mě vejde, tak to ve mně zůstane.
1: Tak to, co řekne Nora Fridrichová nebo Jakub Železný, jak to do mě vejde, tak to ze mě odejde. Ještě v tu chvíli.
2: No tak to je...
1: A já jsem si říkal, že máte... Od té doby, co se s námi, se vám zvětšuje hlava.
2: Jo?
1: Si ukládáte tyhle ty nesmysly.
2: No ty myšlenky velký. To možná tím.
1: No, to nedopadne to dobře, pane Holče. Ty myšlenky jsou toxický.
2: No, já, včera jsem se strestal za vlastní peníze, to vám musím říct. Dopřál jsem si sadismus.
1: Já bych, je to někdy před 22. hodinou. Jestli jste byl v bordelu, pane Holče, tak to nevyprávějte.
2: Ne. Zapnul jsem, chtěl jsem se podívat na počasí, na předpověď. A ona začíná nějak před zprávama, že jo. A zapnul jsem to moc brzo a ještě dobíhalo to podvečerní interview. A byla tam Světlana Vitovská, moderovala a měla tam Karla Havlíčka, ex-ministra průmyslu a obchodu.
1: Tyjo, tam mu musela dát Havlíčka.
2: To a ne, to, to není... co jsem tam viděl jenom minutu a půl, tak to byl očistec vodní.
1: A vy se na toto díváte?
2: Nedívám, já si vám říkám, to byl omyl, ale způsobil jsem si za vlastní prachy, za koncesionářský povinný poplatky jsem si způsobil takovouhle újmu.
1: A proč si nepustíte Šláka raději?
2: To je náš večer. Takže když přijedu ze streamu, tak si pustím Šláger. A tam jsou oblíbený pořady a ty jdou jenom v noci, víte.
1: No. Já se k tomu nechci vyjadřovat. Já mám Vitovskou lidsky rád, ale když moderovala tu...
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
4: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
5: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
4: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než $500 billion. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci. Ne?
5: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
4: Pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Představte si.
1: Ksavere, to tak letí s tím týden. Petrem Fialou, protože... No počkejte s těma dobrýma zprávama od něj. Těch je tolik, člověk úplně se nestačí počítat ty dny ani. A najednou je tady zase čtvrtek.
0: A jaký dobrý zprávy?
1: No samý, Ksavere, samý.
0: Jste dlouho nebyl v obchodě.
1: No teď mu do toho trošku hodili vidle zase statistici, no zas mu to zkazili.
0: Zkazili. A já mám pro vás opravdu dobrou zprávu.
1: Je, já se bojím trošku, Ksavere, já se bojím. Jakou?
0: Já jsem byl včera v zelenině.
1: Jo?
0: Já teď chodím nakupovat jenom do zeleniny.
1: No to vidět na vás.
0: No není, ale zabřednul jsem tam hovor s takovým mladým pánem a paní, kteří zjevně jeli odněkud od vody a říkali, že mám pozdravovat pana Holce a že jedou do Itálie a že vám dovezou víno.
1: Ano, to je krásný.
0: No a na to je jediná správná odpověď, ne?
1: Jaká?
0: A co dovezete mě?
1: Tak
0: jako, já jsem říkal, choďte do zeleniny, kam chodí Holec, jako. Ne, sledujeme a mají nejraději Vilzonku a tak. A přijdou se sem podívat a jsou to lidi, kteří se vám budou líbit, protože jsou hned okamžitě, to jelo Pekarová, Fiala, všechno okolo Jurečka.
1: Tak je mají rádi jako my.
0: No, tak to je dobře,
1: akorát, to jsou naši.
0: A akorát jim tak nevěří, jak vy.
1: Tak já prositám. No, teď mě trošku nalomili ty statistici. Podívejte se, jak nám Petr Fiala říkal, jídlo zlevňuje. Paliva zlevňujou. A teď do toho přijdou statistici, vyšší inflace, řeknou, jídlo zdražuje, paliva zdražujou. Chápete to? Já myslím, že tam by měl vlítnout Foltín, ne?
0: No,
1: tohle to už je dezinfo, Ksavere.
0: Víte co, já to vlastně říkám proto, že my jsme tam stáli dobře 4 hodiny. A ten pán byl takový, bylo vidět kreativní, vtipný a říkal, proč vy s tím panem Holcem nezaložíte nějakou asociaci českých sviní. A já jsem říkal, co? Jak to myslíte? No, my bychom se tam přihlásili, že, nevím to jméno už, že Mařenko nebo něco. No jasný. Pane Holče, jestliže člověk, který hovoří za vládu, říká, že jsme tady část lidí svině, neměli bychom my svině se nějak organizovaně prát o svoje práva?
1: Ksavere, čtete mi myšlenky. A ty lidi taky. To je vidět, jak to působí stejně na veřejnost, ne? Protože tohle to je už... Jako to je, že jo, jedna věc za hranou po druhý. A tak teď jsme svině. A od mluvčího vlády, mimochodem.
0: No a ty příkopy se budou vykopávat.
1: No a mě poprvé v životě napadlo, že já bych fakt normálně se v něčem angažoval. Já jsem se vždycky angažoval jenom jako streamy a komentáře a tak dál. A teď poprvé jsem si tak přesně asociace sviní, nebo pohár Otakara Foltína o největší svině, nebo něco takového, prostě, že už si to o to říká, víte.
0: Pohár nevím, ale mně to přijde nějaká taková v uvozovkách organizace.
1: Prostě je totálně zesměšnit, že jo, ty svině.
0: No tak to pojďme udělat.
1: Já jsem pro.
0: No ale na to potřebuje někoho, kdo na to má čas, komu se chce chodit chvilku po úřadech, to není tak jednoduchý.
1: Vy, to byste mohl být vy?
0: Já nevím, pane Holče.
1: No někoho najdem.
0: No tak najdem. Tak víte, jak to bylo s knihou Hříchu, ne?
1: A neskusíme samotného Foltína, že by nám píchnul?
0: No já si myslím, že on se s náma nebude bavit. My jsme pro něj svině.
1: No to by musel mít radost.
0: No ne.
1: Měl by svině stělesněný, chápete? Dvě velký svině.
0: Chcete mít na místě, kde parkujete před XTV vykopaný příkop?
1: Myslíte, že to tady bude?
0: To bude oběhnaný určitě. A bude v tom voda nebo něco, vodka nebo já nevím něco.
1: Reklama, Ksavere. Já bych mu to postrčil, ať nám to tady vykope.
0: No ne, tak na to budou fondy určitě. No,
1: jasně, jasně.
0: No.
1: Já bych ho do toho namočil.
0: To je pro mě moje subjektivní hodnocení. Mi říkal právník, že to mám vždycky takhle říkat. Moje subjektivní hodnocení je, že ten člověk, že z ní na první pohled je, cítí, že to je zlej člověk.
1: Já říkám, mě říkal právník můj, abych říkal, že jsem slyšel. Tak já říkám, já jsem slyšel.
0: Jo, to taky je dobrý, no.
1: Jo.
0: No. A nebo je možné, že...
1: A kde jste to slyšel? Já už nevím. Já jsem šel a slyšel jsem to, ale už nevím, kde.
0: No ono se prý dokonce říká, to jsem taky nevěděl. A to se nás, pane Holče, bude brzo týkat, že u soudu musíte vypovídat, ale nemusíte si pamatovat. Že tam můžete přijít, že já už nevím.
1: Ale víte, já mám tip, koho si najmeme jako právníka. Už to mám vymyšlený. Jiřího Pospíšila.
0: On je právník?
1: No, ne, je. To nevíte?
0: No, ne,
1: on se právu nikdy nevěnoval až doteď, když šel podat to trestní oznámení kvůli té kampani SPD, kvůli
0: jo, jasný, Černochovi. No, tak to je reklama, že jo, to víme.
1: No jasně, a je to celý pitomý jako Pospíšil, ale najmeme si ho, to bude taky super reklama.
0: A to už je advokátní kancelář Meda?
1: Je to možný, já nevím.
0: Já ale ho úplně vidím u toho soudu, jak sedí v tom taláru, hladí toho čoklíka. Tak neupřímně.
1: Počkej. Chcete říct, že Jiří Pospíšil dělá něco neupřímně?
0: No je, tak co, je to marketing, ne? Co myslíte?
1: Já jsem vždycky, jak jsem mu díval do očí a viděl jsem tam upřímnost. I když teď se mu do očí skoro nedá podívat, on nemá takový zalitý.
0: To nevím, ale to bych neřekl, že je neupřímný. Já jsem s ním mnohokrát mluvil a musím říct, že jako dobrý. Jo.
1: Já jsem s ním mluvil taky a musím vám říct, ale jenom z málo kterého politika jsem cítil tak jako přehlíživou a sofistikovanou neupřímnost jako z něj.
0: Tak to já říct nemohu.
1: To já říct. Já mohu, tohle já říct mohu.
0: To vy říct. Ne, dobře, tak ne. A aby jsme nebyli zlí, já si jenom upřímně myslím, že kauza Čokly je v tom, že už nemá o čem mluvit. Tak kupuje to žrádlo těm
1: svým. Jo, já nevím, třeba se dívá i na Bonda doma. Tam byl jeden ten padouch, hladil, myslím, měl tu bílou kočku, ne? Měl náručí kočičku a hladil jí a zatímco nechával žrát lidi krokodýlama, tak může se dívat na tohle a jenom kočičku by měl za pejska, nebo za pejsky.
0: No ale on měl, teda, on teď hraje toho svatýho, jo? Ale on není moc svatý.
1: No proto mu to tak nejde, Xavere.
0: Víte, on měl vedle sebe nějakého pana Fremra,
1: což ten byl ještě svatější než
0: on. No, a ten je zamotaný přece v dozimetráku.
1: To je váš subjektivní pocit?
0: To jsem slyšel.
1: Dobře.
0: Slyšel jsem, že?
1: A u soudu to, když tak zapomeňte.
0: A ten možná dávkoval ten kokain do těch konečníčků. Nevím, co tam
1: tak uměli žít, ne, hoši?
0: Jo, tak to bezesporu, to se jim asi nedá vzít.
1: Prachu nakradli dost, tak aby si to dožili.
0: To jsem slyšel. A nebo je to vaše subjektivní hodnocení?
1: Je možný, že jsem to slyšel, jsem si to takhle subjektivně ještě vyložil.
0: No jo, pane Holče, tak my máme problému málo, já si myslím, jo? Že ještě je potřeba přitopit. Ale což o to, on už se nikam necpe, ten Pospíšil, on pochopil.
1: Tak Severe, teď jste prokázal jak neznalost. To? Jiří Pospíšil, jestli na něco si můžete vsadit, že Jiří Pospíšil se vždycky někam cpe.
0: Tak teď,
1: na to si vsaďte.
0: A kam se cpe teď?
1: Vždycky jsou nějaký volby nebo někde funkcička. Jiří Pospíšil se zásadně cpe všude. A na několika frontách.
0: No a proč by teda nekandidoval do eurovoleb teď?
1: Jo, tam Markéta nepustila, no. To bylo jednoduché. Markéta ho nemá ráda.
0: Jak to?
1: No je to nehodnotový, ale nemá ráda
0: pejsky.
1: A možná spíš Jirku než pejsky. Nevím, jak je na tom s pejskama, ale Jirku úplně ráda nemá. A Jirka nemá úplně rád jí.
0: Ale povídejte.
1: No to bylo jednoduché.
0: To slyším poprvé, já si myslel, že tam
1: Jirka,
0: je.
1: Jirka jí sehnal podporu na to, aby se stala šéfkou Topky a za to ona mu slíbila, že on bude místo předsedou. Odvolil se předsedkyně, stala se jim Markéta. Volil se místo předseda a Markéta na to zapomněla, no, na ten slib. A pan Jiří místo předsedou není.
0: No a je ještě podstatné, kdo je předsedou Topky?
1: No docela, když jste v té partaji, tak jo. Třeba když se rozhoduje o kandidátka.
0: Podívejte, kolik má procent.
1: No, víte, proč je to tak důležitý v TOP 09? Protože všichni členové jsou vlastně předsednictvo.
0: Jo, takhle. Takže oni na Medu zapomněli?
1: Zapomněli. Spíš, jak se říká v biznesu, Margaret ho prohodila prostě. No.
0: Prohodila?
1: Prohodila, no.
0: To se mně nezdá taková seriózní žena.
1: A já vidím takovou souběžnost časovou, že on od té doby se upnul místo na Margaret na ty pejsky.
0: To teda koukám, to jsem vůbec nevěděl. No a jakou roli hrál Strejda Kalous?
1: No tak ten nechtěl Margaret taky, že jo?
0: Nechtěl, jo. Mm-hmm. Ten chtěl Jirku, našel.
1: No, ten chtěl hlavně svýho toho, že jo, Černína.
0: Černína. No a tam by býval Meda zabodoval?
1: No je to možný, že jo. No. Třeba byl Černín, byl taková, jako, jak se říká, větší rovinka.
0: No a to mě vysvětlete, pane Holče, už rok slyším, že bude mít pan Kalousek, on je bratr Kalousek bývalej.
1: On je bratr furt, ne? On je,
0: je bratr.
1: Zbožnej takový člověk.
0: Je zbožný.
1: Pravdomluvnej a to.
0: Myslíte, že zbožný?
1: Určitě. No tak on určitě má nějakýho soukromýho boha, ne?
0: No já si to o některých lidech vůbec netroufám říct, jestli to je velký zásah do soukromí, ale ať
1: no,
0: je nebo
1: není. No teď si to subjektivně nějak vykládáte, ne?
0: Já jsem to slyšel,
1: jo.
0: Že nevím. Jo, ale řekněte mi, pane Holče, rok se mluví o tom, že bude mít bratr Kalousek novou stranu a podát nic?
1: Ale ten se musí bavit, jak jsou ty novináři, to míne, jak furt mu volají, ale rozhovor a on zase vypustí tu svoji mlhu, ne? A jsou ty titulky z toho.
0: No, tak má nebo nemá? Nemá.
1: Zatím nemá.
0: Ale kdo by tam byl druhý, třetí, čtvrtý? Že by...
1: Třeba... No nevím, tak jako předpokládáme, že knížete asi už nebude exhumovat, i když on je na to cynik velký. Tak no, já myslím, že hledá toho svatýho, no.
0: Ale pravda, kníže mu pomohlo.
1: No ježišmarja, ten ho udělal. Ten ho vzkřísil, ten ho polil živou vodou Kalouska.
0: Kníže
1: byl dead?
0: Kníže ho vzkřísilo?
1: No jasně, tak když u lidovců by skončil. Ty už ho měli dost.
0: A propos o lidovci, to je strašně no. Zajímavý. Já teď začínám mít pocit, že se tam něco melé. V XTV byl pan Čunek a nevyloučil nic.
1: Ksavere, bratru Čunkovi, já hrozně fandím.
0: No bratr Čunek je absolutní
1: favorit. No protože bratr Čunek je poslední, nebo jeden z posledních opravdových lidovců, ne? Skutečných. Který nezměnil svoje, jak bych řekl, Fiala hodnoty. Je to konzervativní člověk
0: pořád. Tak ještě Cyril Svoboda, ještě ten Wolf pražský.
1: Jasně, říkám, jeden z posledních.
0: Jeden z posledních, no.
1: A Marian Jurečka se vám nezdá, že drží hodnotově?
0: No, nezdá. Já, no, pane Jurečka je člověk, kterýho si z mnoha důvodů nemohu vážit.
1: Tak on je usvědčený lhář, jo, no.
0: A to ale, by ne, nevadilo, tak každý
1: lže. Ne,
0: ale vy taky lžete, pane Holče, já taky lžu.
1: No, ale nejsem usvědčený ještě.
0: Dobře, tak jasně, ale základním výrobním prostředkem každého politika je lež.
1: Ksavre, ale je lež a lež. A tak ví, jako je lež a Fialovská lež a je lež a Jurečkova lež. A ta Jurečkova lež byla v souvislosti s tím masakrem na Fildě.
0: Jasně,
1: je...
0: jasně a to mu nelze zapomenout.
1: A my lžeme oba tak hezky, ne? Jako příjemně, ne? Sympaticky.
0: Ne, my lžeme tak sametově, pane Holče.
1: Tak, dobře. Ale zpátky k bratru Čunkovi. No a já mu fandím, on když uspěje v senátních a krajských volbách, tak říkám vám, že bude kandidovat na šéfa lidovců, že má velkou šanci, aby se jim stal a že pak je velká šance, že se rozloží trojpodvod Spolu a mohl by taky skončit hodnotovej Fiala.
0: Fiala je věčný jako Lenin.
1: No jeho duch jo, ale jeho premiérská funkce dost záleží nebo závisí na Spolu.
0: Já si to neumím představit, že by byl ostřižený Fiala od těch prachů, protože si pořád říkám, co by si počali barmský ženy, co by četli za brožurky.
1: No kontexty, ne?
0: No tak kontextu, to se tiskne asi 10 kusů.
1: No tak, já myslím, že to je na barmský ženy a žáš.
0: No ne, tak rozumíte, má to všechno svoje a my přece, pane Holče, chceme, aby se barmský ženy měly dobře a měly dostatek brožurek.
1: Samozřejmě. My na to taky přispíváme slušně.
0: No jasně. A děláme to rádi, protože si říkáme, že barmská žena bez brožurky je úplně ztracena.
1: A nevíte, budou barmské ženy moc taky volit korespondenčně?
0: Určitě.
1: To je dobře. To je
0: určitě dobře. Tam přijde a řekne barmská žena, že je příbuzná někoho z Čech.
1: Z rodu Fialu, ne? Že možná má,
0: z rodu...
1: já to vidím, kořeny na Brněnsku, ne?
0: No. A nebo řekne, že rodina pochází z Křivoklátu a tak a oni dají razítko a ona už dostane přetištěný
1: volební lístek.
0: Lístek a dostane za to
1: jedny
0: kontexty
1: no,
0: a jednu brožuru.
1: Vidíte.
0: Je to jednoduché.
1: Je to paráda.
0: No oni, pozor, pane Holče, z jedné věci nemůžeme podezírat. Že by to měli
1: ženy barmské?
0: Ne, tady
1: Fialovce.
0: Barmský Fialovce. Že by to měli blbě vymyšlený.
1: No to ne, tak zatím jim spousta těch leváren a lží prochází.
0: No, ale zpět k tomu Jurečkovi. Vy si myslíte, že ten člověk s takovouto pověstí, s takovýma katastrofálníma výsledkama a s tím, když slyším, že dvě třetiny té členské základny jsou na něj alergičtí. Takže on se odváží si říct o hlasy? On si myslíte, že bude kandidovat?
1: Sever Jurečka je... To si říká boží hovátko, ne?
0: Ne.
1: A tak já to tak myslím, milé.
0: Tak sametově.
1: On je takovej cynik, Sever, bez skrupulózní a bez hamby, že by to klidně zvednul. Teď on už měl dávno skončit a podívejte se, jak tam drží, jak je tam přilepený.
0: Já se
1: u lidovců už vážně si říká, že jeho drzost nezná mezí a že by klidně na tom sjezdu našel v sobě drzost kandidovat znovu.
0: Tak já se ho musím zastat. Musím být bratr Xaver v této chvíli. On nemůže jen tak skončit, pane Holče. Uvědomte si, že jeho bratr bere dotace 300 milionů korun.
1: Já to chápu.
0: Víte, co to je 300 milionů korun? A pro celou tu rodinu budou Vánoce. Každý z nich má narozeniny. Děcka chtějí iPhone. Teď bratr potřebuje 10 traktorů. Teď on to všechno tu firmu přepsal na někoho, že aby... Pozor.
1: Počkejte, to já vím, že nemůže skončit kvůli tomu.
0: No, tak.
1: A proto říkám, jak tam drží, to i vysvětluje to, proč tam drží. A ten se, Julička, ten si nenechá stát nic v cestě.
0: Já si představuju, že až bude ten sjezd těch lidovců a on bude kandidovat, to bude teď na podzim, ne?
1: V říjnu.
0: Tak, že to bude tak, že si představte, to bude v nějakém hotelu, před kterým bude velký parkoviště. Na tom parkovišti bude takový ten pán v tom oranžovým v té vestě, co tam organizuje parkování. A teď budou přijíždět ty autobusy a on bude říkat, Jurečkovi, tady zaparkovat, Bělobrátkovi. A teď tam budou ty příbuzní, co jsou, budou nominovaní, tak tam budou připraveni. A venku bude stát Jurečkův bratr, co pobírá ty dotace a bude říkat, teto, prosím tě, musíš tam zafajfkovat, jak se mi křesním, Jurečka?
1: Marián.
0: Musíš tam zafajfkovat našeho Maroše, jinak nebudou prachy. Teto, ty taky, strejdo, prosím tě, tady na tu ceduličku potom musíš napsat Mariana.
1: Já myslím, že budou všude i rozvěšený kasičky na Milodary pro Mariana.
0: Pro Mariana? Víte, že jsem nad tím nedávno přemýšlel v noci.
1: Nad čím? Nad Mariánem?
0: Ne, tak to není pro mě, to je prostě odepsaný člověk politicky a toho já bych rád viděl v teplákách, ale...
1: Jste na poli nějakých pracovních? Nebo?
0: No, třeba když jednotí řepu.
1: Jo.
0: Vezme si tepláčky, pěkně, motičku, ale já jsem přemýšlel, když se v kostele třeba na Želivy nebo někde, vybírají do té krabičky ty prachy. Daní se to? A nebo je to včetně DPH? A nebo jsou z toho nějaký odvody z obcí?
1: Počkejte,
0: nebo ti se s tím to...
1: Platí se z toho spotřební daň?
0: Spotřební daň?
1: Tyjo.
0: A nebo to jde pánu bohu...
1: Já se zavře o vám, že to nejde, že se z toho žádná daň neplatí, že to nejde ani pánu bohu, ale že to jde bratrům a sestrám.
0: No. Dobře, to by ještě nebylo tak strašný. Já mám ještě horší teorii, kam to jde, ale jo, protože oni potom, ti kněží, když zneužívají ty děcka, tak oni se často s těma rodinama vyrovnají mimosoudně. Jo? A tady máte maminko 100 tisíc, já už vám toho kluka kurvit nebudu. Ale víte, jak je možné, že to nezajímá finančák? A nebo na to je něco? Já to fakt nevím.
1: Já to
0: je na to
1: taky...
0: EET?
1: No to bylo zrušený, si, že to, tam... počkejte, to bylo zrušený, to zrušili. Možná, že ho zrušili kvůli tomu.
0: No něco takové, já si představuju, že takový ty naši slavní modláři, jako tady bratr Jurečka a bratr Bůh jaký a bratr Kalousek třeba, že tam sedí v tom kostelíčku, teď vypráví si s Hospodinem a teď vyslechnou to kázání a říkají si, to je ano, takhle má pan velebnej pán pravdu. A potom jde ten ministrant s tou kasičkou. Tak vám garantuju, že pan Kalousek vytáhne 5 litr a nenápadně ho tam dá. A všichni občané také, co tam sedí, protože se na vás díví jak na vraha, když tam nic nedá.
1: Možná proto zrušili to EET, ne? Že tam nechtěli mít ty registrační pokladny, ne, u toho?
0: No vysvětlete mi, co se s těma penězma děje. Je to někde evidované?
1: Já nejsem bratr Xaver, já to nevím.
0: Ale vy jste, pane Holče, člověk...
1: Já si říct, že vím všechno, ale tohle nevím. Já jsem nikdy bratry nekasíroval, já to nevím.
0: Dobře.
1: Vy máte, víte co, sedněte do obytňáku, Xaver jede a budete to testovat. Jak to je?
0: A jak to mám testovat? Já tam
1: budete tam a
0: já tam hodím 100 korun třeba.
1: A uvidíte, co se s ní stane.
0: Já jsem dneska našel v kapse kraťasu, jak jsem mi vytáhl z pračky, tak jsem tam našel 100 korun vypranou. No.
1: Počkejte, takhle pan premiér našel doma milion.
0: No tak já peru prachy takhle.
1: Tak máte kilo ubohý.
0: A to kilo bych tam takhle vzal, hodil do té kasičky a jak zjistím?
1: Ksavere, vykašlete se, tím to mě napadlo, vykašlete se na nějakou kasičku lidoveckou.
0: Mě to zajímá.
1: Vezměte to kilo, odneste to do té Fialovy záložny a za 5 let tam máte desetník.
0: Ne.
1: Úročení, fakt.
0: Desetník,
1: no,
0: aniž bych cokoliv dělal.
1: Aniž byste cokoliv udělal.
0: Šef, tak bej.
1: Odneste to tam.
0: Tak já to tam zanesu dneska odpoledne. A kde to je?
1: To já nevím. No někde na tom, ne? Na Zlínsku nebo Olomoucku.
0: No ale on, pokud vím, tak ten šéf té kampeličky už je tak...
1: Mezi bratrama a sestrama.
0: Pánu, no. Hmm? A tak to šéfu někdo jiný, jo? Dal tam Petřík někoho jiného?
1: To zařídějí, no.
0: Protože Věšek taky, že?
1: Ježišmarja.
0: A všichni tady...
1: Ty... Nějak odcházejí, co?
0: No, úplně z jiného filmu. Já jsem dneska viděl, pane Holče, titulek, který mě pobavil. Že se Rakušan a Stan dohodli s Agrofertem. Co to je?
1: To je neuvěřitelný, Xavere. No tak Rakušan, ale vidíte, zase jsme zpátky u plukovníka Foltýna. No Rakušan obvinil Agrofert, že ho odposlouchával. Že ho? Klasický rakušanovský lhaní a dezinfo. Tak a Agrofert dal správně k soudu. U soudu to musíte, v tomto případě Xavere nemůžete jenom zapomenout. To musíte prokázat.
0: No a nemůžu říct, že jsem to slyšel?
1: Tam je to málo. Tam,
0: ne?
1: Kdybyste tam udělal takhle, tak je to málo.
0: Málo.
1: A tak soud konstatoval, že je to málo. A tak Rakušan samozřejmě se teď musel dohodnout s Agrofertem, mimosoudně. A musel to stáhnout z webu, že jo, všechno. A to se mi líbí, že nakonec Rakušan se dohaduje s Agrofertem. Ne? Udělají společné prohlášení. Ale zpátky k Foltýnovi. Vidíte, ten chlap fakt bude mít spoustu práce, protože já si říkám, Rakušan šířil klasický dezinfo. Mm-hmm. A říkám vám, že plukovník už teď sedí v tramvaji, jede na Letnou, na Vnitro a sedne tam na to. Zasedne, zaklekne na Rakušana.
0: Jo, takhle to začne, myslíte?
1: Jo.
0: Ale na čem oni se vlastně dohodli?
1: To já nevím, mimo soudní.
0: Já si to představuju Agrofert, Rakušan, jo. Tak... Oni se musí nějak vyrovnat, tak třeba musí teď Rakušan týden jít škubat kuřata do vodňáku.
1: To je jedna věc. A druhá věc je, že třeba teď Rakušan vzal si od svých dětí doma ten šifrovaný telefon, zavolal Míšovi Redlovi.
0: No a s čím by si hráli děcka to?
1: Tak na chvíli se třeba zabaví něčím, zavolal Míšovi Redlovi a řekl mu, hele, potřebuji tady trošku něco na mimosoudní vyrovnání s Agrofertem.
0: Money play? Myslíte? No ale to...
1: I když počkejte, on ho nezná. Já jsem blbej. Teď Rakušan ho nezná.
0: Nezná, to Ježiš, oni se neznají.
1: Tak to udělá jinak, tak zavolá Slepičákovi, ne? Ten to zavolá Polčákovi, ten zavolá Gazdíkovi a ten zavolá Míšovi.
0: Proč se vlastně tomu panu Hlubočkovi, který je vážený člověk, zastupitel bývalý, a to proč se říká tak hnusně Slepičák?
1: Protože jako... Vy před časem víte, choval Slepičky.
0: Ale dobře, ale víte, co je Slepičák? To je stolice od Slepice.
1: No jo, a tak a choval Slepičky, no propad Slepička.
0: No to by nevadilo, ale proč mu říkali tak zle ti jeho kumpáni?
1: Já nevím, já mezi ně nechodil.
0: Proč mu neříkali třeba Bruce Willis nebo tak něco? Zrovna Slepičák, to je tak zlý?
1: Tak já musím teda říct, že podobnost s Willisem jsem tam neviděl úplně, ale...
0: No pozor, oni jsou fyzicky na sebe strašně podobní.
1: Jo? Hmm? To říká Hlubuček nebo Willis?
0: To říkám já.
1: Jo.
0: Já jsem ho viděl na fotce, to pan Hlubučka.
1: Tak to se mi zdá jako vaše subjektivní vysvětlení.
0: Tak mě taky všichni říkají, že jsem strašně podobný tomu DiCaprio.
1: Tak to chápu. Tam je to opodstatněný, ne?
0: Jo, každé, tam to trošku no. Takhle, když si takhle hodím nahoru, ne?
1: Ale jako mladšímu DiCapriovi.
0: Mladšímu než nějaký mladší?
1: No, Když byl mladší, ne, ještě, tak to myslím.
0: Asi mladšímu, no, ale já jsem nedávno nad tím přemýšlel, taky on je tak zhruba stejně starý jak já, tak já si to vůbec nedivím, že se nás lidi pletou.
1: To je jasný.
0: No. A já přijedu do Curychu na letiště a chtějí podpis lidi.
1: Prachy vám dávají hned, ne?
0: To ne. To ne. No, pane holče, takže oni se dohodli, neboli, víte, co to je, prostě se umějí chlapci dohodnout. I tady slepičák, ten druhý slepičák, jak se jmenuje?
1: To se musí dohodnout. Já myslím, že Rakušan se rád dohod, když nebyl schopný prokázat, že ho Agrofert odposlouchával.
0: Jo. No a jak to mohl říct, ale takhle vážený člověk?
1: Rakušan?
0: No ne, jak to mohl
1: říct? Takovej lhář, ten řekne cokoliv k Savere. O Filipu Turkovi řekl, že je nebezpečný člověk.
0: O Filipovi? No. O našem Filipovi? No. A je? Není, ne?
1: Nebezpečný je Rakušan.
0: Nebezpečný Rakušan.
1: Nebezpečný je Rakušan.
0: No, ono totiž, to má, pane holče, podle mě jinou váhu, když to řekne prodavačka z řeznictví a když to řekne ministr vnitra.
1: No jasně.
0: O těch odposleších, mm-hmm. Víte? A
1: že on by o nich mohl dát co svědět, ne?
0: Já si
1: jako
0: to...
1: Jako nejvyšší vnitrák.
0: To vám říkám, že skoro každý ministr vnitra, jo, to, aby jsme byli upřímní, tak spoustu času prosedí s těma sluchátkama v kanceláři.
1: Ale Standa Gross to měl rád.
0: Gross to měl rád, Gross tam prý sedával do noci. A tenkrát ještě byla CDčka a DVDčka. A každý den mu tam byla nošena.
1: Hele, to je paráda. To byla doba.
0: No ale to je lepší než Vyvolení, ne?
1: Jo, jo.
0: Nebo Big Brother.
1: To vám garantuju.
0: Představte si, že to vás někdy lidi zajímají. A já bych přišel vždycky, dal vám 5 CDček a řekl, toto je vaše paní, toto je teta tam z Deblína, tohle je ten. A vy byste jel. Garantuju vám, že byste u toho strávil zbytek života.
1: No.
0: No. Ale takže oni se dohodli a tím je to, je to. No a ještě druhý titulek mám, to jsem si říkal hned, když jsem to viděl, to jsem zvědavý, co na to řekne pan Holec.
1: Aha.
0: Z našeho klubu Sviní. Klub Sviní,
1: to je Sviní.
0: Představte si, že Německo vydalo zatykač na nějaký Ukrajince, potápěče, který zlikvidovali normálním teroristickým činem se vším všudy. Ten Nord Stream. Mm-hmm. Co je to? To
1: je neuvěřitelná story, ne?
0: A myslíte, vlastně... že to zaplatili ti Ukrajinci z těch peněz, co my posíláme, nebo z nějakých jiných?
1: To těžko říct. Ale je to neuvěřitelná story o tom, co je na Ukrajině možný, ne? Teď je to ta země teda, kterou musíme vzít co nejrychleji do Evropské unie a do NATO, protože je svatá. A teď si představte, jak to bylo, ne?
0: Toto bych tady neříkal, že Ukrajina je svatá. Ne.
1: Já jsem to slyšel.
0: Má to nehezké konotace. Řekněme,
1: já jsem to slyšel
0: že...
1: a rád to zapomenu, když bude potřeba.
0: Jo,
1: jo.
0: Tak to já jsem taky slyšel a rád to bohužel nezapomenu.
1: Sede si partička ukrajinských vojáků, ožerou se jak ukrajinský vojáci.
0: Jako všichni Ukrajinci, no.
1: Napadne je, že by mohli udělat něco velkého, tak někdo přijde s tím, tak vyhodíme Nord Stream. Oni se toho chytnou, chlastají dál, pak se probíjí druhý den rána, řekl byste, procitnou z kocoviny a zapomenou na to. Chlapci ne, řekli, to byl ale dobrý nápad a zrealizovali to, ne? A ještě než to zrealizovali, protože samozřejmě se to začalo šířit po armádě, věděl o tom tehdejší velitel Zálužný, tak to vypátrali hoši z Ameriky, ze CIA. A řekli Volodymyrovi, hele, tak to ne, to koukej stopnout, to je trošku moc i na Ukrajinu. No a Zelenský prej chtěl, ale už nebyl schopný to stopnout, ani on. A vemte si, takže oni to provedli, a prej to stálo jenom nějakých 300 tisíc dolarů, prej to nebyla bůh ví jak drahá operace. Ale, všichni o tom lhali, ne? A teď si vemte, ty starý, důkladný Němci to vyšetřejí nakonec a usvědčejí, tolik lidí zalží.
0: No.
1: A proto vám ještě říkám, otvírá se trh pro Foltýna i v Německu.
0: O, já
1: tak tohle snad nebude,
0: no, tak
1: si nedovolí Němci.
0: Žádný čučkař. Ale řekněte mi, pane holče, kolik myslíte, že je v naší zemi lidí, kteří trpí tou iluzí, že Ukrajinci jsou o něco lepší lidi než ti Rusáci? Já vám říkám, že to je jedna parta. A vždycky
1: no, jasně,
0: byla.
1: No jasně, no tak Ukrajinci si svojí zemi rozkradli ještě víc než Rusové.
0: No, to, že nás Ukrajinci tady obsadili v 68. doufám, stejně jako Rusové, stejně jako Rusové a jiní.
1: A ještě nás taky po roce 45 rádi připravili o Zakarpatskou Rus.
0: Takže.
1: To taky byli velmi aktivní. Ale dobře, no tak já nevím, podle průzkumu vychází, že většina Čechů už těm blábolům vlády nevěří, té propagandě, no, ohledně Ukrajiny. To mě naplňuje jistým pozitivismem.
0: Mě vyprávěl tady pracovník z blízké firmy, tady u XTV, že jel takzvaným Boltem. Víte, co to je Bolt?
1: No jasně.
0: To je něco jako Uber.
1: Taxi, no.
0: A řídil Ukrajinec a říkal, ujel jsem s ním asi 20 metrů, protože byl na mol setnutý.
1: No počkejte.
0: V autě smrděla vodka.
1: No počkejte to. Tohle to je super. Já jsem čet někde v jižních Čechách, nedávno byl souzený Ukrajinec za to, že ožral jako prase, sednul do dodávky kránu, protože chlastala s nějakýma svýma kumpánama, což myslím byli Češi, a ožral je vez domů. A někde prostě naboural, všichni se zranili a ještě něco způsobili. A on byl u soudu, tam uznal vinu svojí, ale v rámci obhajoby řekl, že vlastně vůbec nechápe, proč je tady za to souzený, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší. Ale zcela vážně, upřímně, to se mi líbí.
0: Tak to víme, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší, my víme, co to je za zem, ale to, že to tady lidi nechtějí slyšet a to, že prostě je to ve skutečnosti tak, napadl je Putin o tom žádná, ale že to je to samý. A my si to sem pouštíme a houšť a větší kapky. A ti Ukrajinci nás tady jednou sežerou, to je bohužel pravda. Na Ukrajině toto nikdo neřeší, jasný?
1: Jo, jasný.
0: Jiná mentalita lidí. Pane Holče, já to tady mám připravený.
1: Jo.
0: Co tam dneska napíšeme? Je tady kniha hříchu?
1: To je jasný, tam půjde Rakušan. Ten musí jít do pekelní knihy.
0: Jo.
1: Ale ministr vnitra, Xavere.
0: No, a nedáme tam toho Ukrajince, co říká, na Ukrajině by se nikdo ne. To by bylo příliš.
1: Já myslím, že ministr vnitra tam patří, ne?
0: Jo.
1: Určitě.
0: Vy píšete, nebo já diktuju, nebo...
1: Vy, Xavere, vy to máte.
0: Další zápis.
1: No, vy píšete tak krásně, jako máte opravdu krasopis.
0: Tak.
1: Protože mít ministra vnitra v knize hříchů,
0: jak
1: to
0: se jmenuje ten
1: potřeba, ne?
0: Vítra...
1: No, Vít Rakušan.
0: Vít Rakušan.
1: A je to za to, že obvinil bez důkazů Agrofert, že ho odposlouchával.
0: Rakušan.
1: A tudíž je to největší lhář a dezinformátor po všech největších lhářích a dezinformátorech z vlády.
0: Mně odposlouchával.
1: Ale nějak se tím Vítek nechlubí. Co?
2: To je škoda. To je škoda.
1: Protože i Markéta teď psala na tom, na X-ku, takový výčet úspěchů vlády Xaver.
0: Jo,
1: no,
0: co tam psala?
1: Bylo to moc zajímavý. No trošku to bylo v rozporu se statistikou, no ale to se stává. Je tam, jo, Rakušan.
0: Mhm. Tak jak jste mi to nadiktoval, tak to tam je.
1: No, já můžu zapomenout klidně, že jsem vám to nadiktoval, ne? No jo.
0: Vít Rakušan, Agrofert mě odposlouchával a já k tomu. Poznámečka, lež, soud, omluva a podpis.
1: A co myslíte, půjde teď prodávat to jeho český kuře?
0: No podpište to. Ne, on prodávat nemůže, tam by musel...
1: Hejte, víte, já bych ho donutil normálně být Agrofertem k tomu, že by třeba musel se účastnit volební kampaně Ano, ne? A oblíknout se do toho prodavače těch kuřat a rozdávat je lidem.
0: V oblíknout se jako do té masky toho kuřete.
1: Jo.
0: A to byl velký kuře.
1: A tady by měl jako jsem lhář, ne? A dezinformátor.
0: Pane Holče, vaše chvíle.
1: No jo, Xavere, teď uvidíte koncert.
0: Děkujeme všem, kdo podporují tento pořad na transparentním účtu XTV.
1: A krásně jste to řekl.
0: No já jsem toto trénoval.
1: Já, je to vidět, je to vidět. Tomáš Pokorný, dotace na megařiť, vidíte, jak se to chytá? Dotace na megařiť mistrů z přístavu Pravdy a jejich novou stranu.
0: Za to jsem dostal vynadaný, pane Holče.
1: Od koho? O které se ale v dobrých zprávách nedočteme. Dobré zprávy, mimochodem, víte, že to si stvořil Petr Fiala. Od koho jste dostal by na dánu?
0: No, od jedné kámošky mojí, která nás hodně sleduje a prostě říkala, volala mi a říkala, že Wilsonka dobrá, ale že jak jsem tam...
1: Mega říct slabší?
0: Ta obří prdel na tom alegorickém vozu a jak se do ní háže kokain s nápisem dozimetr někde na tom autě, že to, řekla mi, že to bylo nechutné.
1: Jo?
0: Tak nechutnosti vynechme.
1: Dobře.
0: Mega říct, ještě
1: já vám to říkám furt, no, abyste se držela zpátky trošku.
0: To je pravda.
1: Evžen Bělan, Vilozonova 10, ach co s váma na vás. No, Alena Davídková na Vilozonku od Azalky, Azalce děkujeme. Tomášová, Vilozonova 920 na vydání nové hodnotové české kuchařky od Kapacity v oboru Markéty Dobromily Pekarové Aramové. To jsou ksavrety její, co to vařila, špagety?
0: Špagety.
1: A s čím to dělala? S buštem a s ajdamem?
0: Bylo to příšerný, ale bylo to dobře postříhaný.
1: Jo? Tak a sponžeta?
0: Ale...
1: No. Počkejte, jako jí hlava?
0: Ne, ten pořad.
1: Jo.
0: Musím vyseknout nově poklonu, že dělali, co mohli. Víte, jak to říká Šimek s Grossmanem? Oba muzikanti dělali, co mohli. Harmonikář a dirigent.
1: To, vy to nevidíte příští rok ve Varech? Premiéra?
0: To jo, tak. To vidím, jo.
1: Tam by si to užili, ne?
0: Jo, vlastně. Já vidím to dokonce jako, že Polreich půjde k ní domů.
1: To nevím, Ksavere.
0: Ne?
1: To nevím.
0: Řekně takovýhle špagety, otevře to v okno. To
1: je... Ještě kurva, co to je?
0: Pane Holče, jsme na konci. Jsme na konci.
1: Letí to.
0: A já už se teď těším na příští týden. Tak pěkný léto.
1: Pořádně horký, ne?

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
1: Jako
2: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: Otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte,

0: Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov, kousek za Kyjevem, a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci. A já vám chci ukázat to 51-49. Když potkáte Ukrajince, nebo rodinu, nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
0: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
0: No.
1: Ale pro mě větší
0: teroristi,
1: prase...
0: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
0: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
0: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No. Tak no, přesvědčil jste mě.
0: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
0: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
0: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my... Já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
0: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51-49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
0: Ten méně, jo. Tak když jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
0: Já si myslím, že to je úplně jedno. Teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
0: Je mi to fuk.
1: Tak se.
0: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto hodě. No. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
0: Představuju, no.
1: To je peněz.
0: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
0: Tak já si myslím, že... Nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
0: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
0: Ale třeba dělá rakety, rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat,

0: Já tomu můžu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam třeba okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva
1: Ale to radíte
0: měsíce.
1: někomu volební program?
0: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolně, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život, za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
0: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
0: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
0: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo?
1: No, to je
0: No, ty my
1: možné.
0: nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit. Bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit. To všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je, těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No, to je tak.
0: A to je hodně témat.
1: No.
0: No. Tak zkusíme od toho nejsnazšího. Ano. Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně. A proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. To, tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, a nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký neštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo? Dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
0: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už zcela zbytečně?
0: Já vím, ale pak můžu říkat, no tak to teda ne, jo, to teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijeme, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tak jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Tady ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No, a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky? Chodíte na Petřín?
0: Ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu?
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

a neříkej, že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, ještě mi aspoň chvilku spíš.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustil. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor, ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není. Ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on.
1: A hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi, typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s nima říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, já jsem tady dnes připravil. Vzpomeňte si, jak jsme zasevali
2: tady
1: strach.
2: Vidím svoji dobromysl.
1: No, dobromysl je moje. Ten uhlík, truhlík, nebo jak se říká, byl otočený, myslím, takhle, nebo takhle? Teď nevím. Já jsem zasíval z jedné strany, to musí někdo dohledat.
2: Takže jak zalíváte? No jo, nepřel jste to, Ksevere.
1: No já zalívám každý den, ale podívejte se, já to ukážu divákům. Pane Holče, už to tam jede.
2: No?
1: Už nám strach se ujal.
2: Teď je bují, co?
1: A tady teď budu jak ti, co hádají z ruky, jo? Podívejte se, to jsou jednotlivý, jako, a vidíte tady tu samostatnou, jak vybujela ta jedna věc,
2: která
1: myslí, to je strach Pekarové z toho, že by zůstala v politice.
2: Jo.
1: Garantuji. Tohle to je celá dvojkoalice, nebo tříkoalice, šestikoalice, to je jedno.
2: A tady vidím trošku fialovský strach z Trumpa, ne? Asi no. Tady, jak to roste hodně.
1: Podívejte se tady na bok, jak jsou ty, jak ta rostlinka, jak vleze, jak je pokřivená.
2: Mm-hmm.
1: Tak to je Jurečka.
2: Myslíte?
1: Ježišmarja, to vidím.
2: Pokřivený charakter, jak chcete naznačit?
1: To ne, to bych si...
2: To není snad, ne, Marián, to si nemyslíte.
1: No já si myslím, že to je. A omylem ta jedna vyrostla hodně vysoko. No, tak přátelé, nevím, jak to... Jenom mám pocit, že jsme tam dali málo té hlíny, pane Holče.
2: Proč?
1: No,
2: akorát?
1: Já bych tam ještě dosypal, ne?
2: Proč? Když to krásně roste.
1: Jo?
2: No.
1: Tak uvidíme. No, dneska je to 14 dnů, co jsme zasili. Mm-hmm. Už máme
2: to první. Vidíte.
1: Kdy myslíte, že budeme sklízet?
2: No já nevím, teď to vidím na velký strach. Takže no, to bych se vůbec nebál.
1: Že ten zásadní strach budeme sklízet těsně po volbách. To tak asi vyjde.
2: Jo.
1: No ale všimněte si jedné zvláštní věci, že my jsme zasili 4 věci. Tady nám podivným způsobem roste jedna uprostřed, tady, ale kde je ta třetí?
2: Hmm?
1: To je někde tady v této oblasti, ale nechce jít ven.
2: No tak to uvidíme, no, co to je. Ale ono teď jako strachu bojí dost, takže já bych se nebál úplně.

cítím, ani nechci, měl bych čím, tak rád bych časem šel až tam, kde to voní tak, jak znám, a kde se schází z okolí lidé dobří a ti zlí.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
3: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
2: K tomu
3: to
2: se dostaneme.
3: Nebořárek.
2: Ale je to pravice nebo není?
3: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
2: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
3: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialova vláda, právě

0: ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase změnit.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
0: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
0: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
0: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
0: tím...
1: Takže zdroje jsou.
0: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... Máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
0: Tak první věc EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švarc systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu. Víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
0: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
0: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
0: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané

0: Takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
0: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnou zákona?
0: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
0: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
0: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
0: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
0: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
0: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
0: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom, řekněme, tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby, ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou. Vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
0: to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic. a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou tři scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech třech scénářích a jako finišujeme ta jednání. A vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Pavel Buráň je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Buráň je muž, který byl v XTV už jednou před časem. Je tady podruhé, protože sledujeme příběh pana Buráně, který je skoro jako námět na velký americký blockbuster, bych řekl. A ten příběh, toto všechno, co se kolem vás odehrávalo a odehrává, může být pro mnohé občany poučné, pane Buráni. A má to teď nějaký mezi výsledek a proto jste dnes tady a proto bychom rádi o tom s vámi mluvili. Já řeknu na začátku, že příběh Pavla Buráně je mimochodem součástí této knihy Zločiny beze zbraní, Marie Formáčková a kolektiv, a partnerem této knihy je také XTV. Pane Buráni, pojďme na úvod pro někoho, kdo by vůbec nevěděl, kdo je Pavel Buráň a co se přihodilo. Pojďme to nějak shrnout, ten váš případ, do této fáze, v které to je, a teprve potom se podíváme na jednotlivé jaksi podrobnosti.
1: Kdo je Pavel Buráň? Pavel Buráň je občan České republiky a to, co se stalo mně, se bohužel může stát každému. Takže
0: podnikatel, ještě abychom teda řekli, úspěšný.
1: Podnikatel, jestli jsem úspěšný nebo ne, to musí posoudit jiní. Stalo se mi to, že 7. října 2014 jsem byl přepaden, přemožen a unesen do domu mého bývalého společníka, kde jsem byl donucen podepsat jisté listiny, které mě zavazují k zaplacení nesmyslných částek. Já jsem samozřejmě šel, nahlásil jsem tu věc na policii, policie tu věc zdárně vyšetřila, důkazy byly silné, nebo důkazně silné to mělo být, tak to bylo tvrzení té policie, šlo to na soud, soud to odsoudil, bylo mu to vráceno Vrchním soudem v Olomouci, soud to odsoudil podruhé, protože se našly další důkazy, které jsme našli teda my, ale to je vedlejší, navíc k té práci policie, soud to podruhé odsoudil, aby se to znovu vrátilo, nestandardně vrátilo z Vrchního soudu v Olomouce, aby to ten soud krajský na potřetí zprostil s tím, že se ten skutek nestal, ale zprostil to velmi zajímavým způsobem, protože on vlastně popsal, proč toho člověka odsoudil, co se vlastně stalo, ale protože Vrchní soud v Olomouci má na to jiný názor, tak zprošťuje s tím, že se skutek nestal, což samou sobě je obezlička, kterou právníci vysvětlovali různě, že to chtěl znepříjemnit tomu Vrchnímu soudu v Olomouci, aby se teda naštěstí proti tomu odvolala státní zástupce, který proti tomu rozsudku, a šlo to znovu na ten Vrchní soud v Olomouci, kde já jsem obsáhle zargumentoval a vysvětlil všechny ty jejich připomínky k mé věrohodnosti. Stejně mi to nebylo nic platné, protože Vrchní soud v Olomouci teďka v lednu, nebo v únoru, bylo to zasedání v lednu. Ne, v prosinci, pardon, v prosinci minulý rok. Potvrdil rozsudek toho zlínského soudu s tím, že skutek se nikdy nestal. Což samo o sobě pro mě bylo... Já jsem nevěřil, že páni soudci z Olomouce budou mít takovou odvahu tohle udělat.
0: No, takže vy to popisujete velmi rychle, to jsem ostatně po vás žádal. Vrchní soud v Olomouci říká, že se skutek nestal. Já, když jsem se díval právě jenom na ty věci, které jsou z veřejných zdrojů dostupné, co je na internetu a tak, tak vy vysvětlete mi to, o co je to všechno opřeno, protože tam se například, a k těm detailům ještě půjdeme, stalo, že policie získala počítač toho vašeho bývalého společníka, neboli toho člověka, který vás měl unést, a tam údajně tedy podle článku na internetu jsou veškeré mapky, jak vypadá vaše kancelář, sídlo firmy, pracovna, plánky, fotografie, státní poznávací značky vašich aut. Krom toho je tady ještě kauza odposlechy, tak pojďte tyto dvě věci teď nějak vysvětlit.
1: Tak jak jsem říkal, důkazy, to má být velmi silný případ. Já to těžko zhodnotím, protože jsem laik, ale z toho, co z toho spisu vím, tak to, že se rodina toho mého bývalého společníka na ten skutek připravovala, to je zřejmé z těch důkazů, které tam jsou. Tam jsou fotky, videa, plánky. Potom, když se to začalo vyšetřovat, tak tam byly odposlechy, o kterých se vybavíte, kde se jasně mluví o tom, že ta kauza je potřeba dostat do Olomouce, protože tam to všechno dopadne. Je tam toho spousta. Je tam prostě spousta materiálu, která svědčí, bo když to řeknu úplně jinak, ten příběh nebo ta kauza je jasná. Tam není, co by prostě na tom se dalo zpochybňovat, kromě toho, na co přitakává vrchní soud Olomoucí, že? A to jsou všechno argumenty obhajoby. Takže ten případ je poskládaný od začátku do konce na nepřímých důkazech, tvoří to to uzavřené kolečko, jak to říkají páni právníci, nedá se z toho velice kam utéct, obhajoba se snaží to zpochybňovat na malých hornostech, na ohnutých znaleckých posudcích, které si zadali a mají nebývalé zastání v Olomouci, na vrchním soudě.
0: Jak si to, pane podnikateli, vysvětlujete tuto věc, nebo vaši právníci?
1: Tak kdybych to řekl, jak si to vysvětlují mi právníci a ostatní lidé, tak by na mě možná šla nějaká žaloba.
0: Unesete, ne? Ještě jednu žalobu navíc.
1: To je sice pravda, tak mluví se o pytlu peněz, že? Ale to je těžko říct. Dneska ta justice...
0: Vidíte v tom korupci?
1: Já jinou motivaci, kamaráčov, já jinou motivaci nevidím.
0: No a pojďme tedy, když o tom nechce tedy mluvit ten soud, pojďme o tom mluvit my. Kauza dopis ze dne 15.8.2014, říkám to dobře. Pojďte vysvětlit tento samostatný tu malou epizodu v tom velkém seriálu.
1: Já to zkusím uvést trošku. Můj bývalý pan společník se nechtěl k té kauze nějak obsáhle vyjadřovat, protože když se vyjádřil, tak si vždycky nabil. On nevypovídal u soudu, on pouze napadal to, co jsem tvrdil já. To samé byl dopis, to měl být dokument, kterým já jsem ho měl vyzvat k tomu, aby připravil tu sadu dokumentů, kdy jsem se jako fyzická osoba měl zavázat k tomu, že přistoupím k dluhu právnické osoby. Což by žádný normální podnikatel neudělal. Každý normální podnikatel nerad jako fyzická osoba podepisuje směnky, ručení a podobné věci. To je základ podnikání. Dopis napsal pan Novotný, to je doložené, že to je z jeho hlavy. Je na to znalecký posudek, který nikdo nespochybňoval.
0: Co ten dopis obsahuje?
1: Já v tom dopise mám vyzývat k tomu, aby připravil ty dokumenty, které se později u něho podepsali. Toho 7. října 14.
0: Takže to je dopis, abychom to divákům vysvětlili. To je dopis, který jste měl jako psát vy.
1: Ano.
0: Ale vy tvrdíte, že jste ho nepsal.
1: Ne.
0: A potom je tam ještě v souvislosti s dopisem, vy říkáte znalecký posudek, tvrdí, že to tedy psal ten váš bývalý společník. A pak je tam ještě jedna odbočka, jestli jsem to dobře pochopil, a to je Chorvatsko v kauze dopis.
1: Ano, pan Novotný se snažil tomu bránit tím způsobem, že v ten den, kdy se ten dopis odesílal z jeho pošty. Ty se odesílala z pošty v Uherském Brodě, která byla mimo nějaké mé... Já jsem tam prostě nejezdil, já jsem podnikal a žil jinde, pro mě by to bylo zajišťka. Byla tam stará původní adresa, kterou jsem už rok neměl, z které se to mělo odesílat. Tam je těch indicí vícero. Ale jedna z věcí, kterou se pan Novotný bránil, byla ta, že on ten dopis nemohl odeslat, protože byl v ten den v Chorvatsku. Byla to pravda. Dneska vím, že to nebyla pravda, protože přes hranice jel až o 2 dny později, než tvrdil. A to vím až dneska, to jsem si zjistil asi jinými zdroji. Důležité bylo to, že on tvrdil, že v ten den byl v Chorvatsku, ale jeho české telefony, jeho a jeho manželky byly v Čechách. Na což on ještě vysvětloval takovým způsobem, že on má chorvatské telefony a chorvatské čísla a s těma do toho Chorvatska odjel. Ale už nevysvětlil, jak je možné, že ty české telefony po těch Čechách jezdily.
0: Proč jste se ho na to neptali?
1: Na to se ptal soud. Na to se ptal soud, ne já.
0: No a tak musel tomu soudu něco odpovědět, ne?
1: Neodpověděl nic. Tady u tohoto se nad tím zavřela voda. To byl zlínský soud, kde ho odsoudili, kde prostě ten soudce se snažil tu kauzu nějakým způsobem prostě jí přijít na kloub. Vrchní soud v Olomouci je druhý soud, kde má to neobvyklé zastání. A neříkám, že jsem s prací soudu ve Zlíně spokojený, možná by z ní byl nadšený, ale odvedli normální standardní práci, možná to trošku hnali, možná byli nedočkaví, možná se měli víc věnovat detailům, ale vrchní soud v Olomouci, tam to vždycky leželo rok a půl nebo hrozně dlouhou dobu, ale jediné, co oni dokázali, bylo to, že přisvědčili nebo přitakali nebo se opřeli o obhajoby argumenty. Nikdy nepolemizovali s důkazama, které svědčí proti panu Novotnému.
0: 7. října 2014 potom následoval ten samotný únos.
1: Ano.
0: Tak o tom už jsme mluvili v tom minulém pořadu, ale krátce to řekněme jednou větou, kdyby nás poslouchal někdo, kdo to minule neviděl.
1: Unesli mě 3 převlečení policisté, unesli mě do domu Novotných, tam je nějakou dobu drželi, pod pohrůžkou fyzické likvidace mé osoby a mých dětí mě donutili k tomu, abych podepsal sadu dokumentů. Poté mě opili, dopravili domů, někde kolem půlnoci, 1 hodiny, a já jsem potom jel podávat trestní oznámení na zlínskou policii. Začalo vyšetřování.
0: Ty všechny znalecké posudky, které v té věci jsou, to znamená i ten pan Humhal třeba a jiní, protože jsem něco kolem toho hledal. Proč se dělali v této věci jakési psychologické posudky?
1: Víte, já mám v tom takhle. Kdyby vás někdo unesl, tak vy se neobhajujete, nebo nežalujete. Vás obhajuje státní zástupce. Takže z naší strany se dělaly znalecké posudky jako reakce na znalecké posudky obhajoby. Mm-hmm. A znalecké posudky obhajoby vznikly proto, aby nějakým způsobem svedli, odvedli pozornost, aby prostě něco vysvětlili. Tam je těch znaleckých posudků řada. Všechny jsme zpochybnili, protože všechny mají vady. Buď to vycházejí ze špatně položených otázek, nebo používají vyloženě nepravdy v těch posudcích. Prostě jeden posudek vedle druhého není normální. Někteří znalci se dokonce sami naběhli, protože, já nevím, teďka ten pan Humhal, to je zdravotnictví, nebo?
0: No, to je psychologie.
1: Psychologie, no.
0: Pak je tady nějaký pan Libíček, paní doktorka Kasalová a tak. Ale Humhal, abych to řekl s dlouhým A.
1: Pan Humhal napsal, že pan Novotný je ctnost sama, že nikdy nelže, vysoce inteligentní. Prostě já, kdybych měl takový znalecký posudek, tak si ho zarámuju v obýváku a každému ho ukazuju. Ale pan doktor Humhal měl dispozici spis. A třeba na jednu z otázek, kdy se ptal pana Novotného, který je teda tak důvěryhodný, zda byl trestán, tak mu pan Novotný řekl, že ne. A není to pravda.
0: Mm-hmm. No a potom posudek...
1: Což ten znalec z toho spisu měl zjistit, že? Takže ten člověk, který se nechal vyšetřovat, tomu znalci lhal. Pan Novotný byl trestán 5krát. Má pouze zahlazené tresty.
0: Pan Novotný, to znamená ten váš, aby bylo jasno,
1: bývalý
0: váš
1: společník.
0: Bývalý společník a muž, kterého vy tedy podezíráte, že vás nechal unést.
1: Nepodezírám, to jistota.
0: Dobře, ale já jsem to nebyl, tak z vašeho pohledu jistota. Ano. Potom je tady posudek z antropologie, což jsou tedy ty jednotlivé, kdo koho pozná, kolik procent a tak. Tak tady jste spokojen?
1: Posudek z antropologie jsme si zadávali my nebo já, a to z toho důvodu, že zase Vrchní soud v Olomouci, potažmo obhajoba, tvrdí, že díky tomu, že byli zproštění únosci, tak já jsem nedůvěryhodný. Zapomněli dodat to, že byli zproštění kvůli procesním pochybením typu, že policista, který protože na jednoho, na každého z toho únosu něco bylo, nějaké důkazy. Bylo to v prvé řadě mé poznání z fotek, mé poznání naživo a potom k tomu měli nějaké drobné důkazy. Na jednoho z těch únosců třeba vyšla pachová stopa, ale bohužel se zjistilo, že člověk nebo ten policista, který mu odebíral kontrolní vzorek, tak později u soudu řekl, že nebyl proškolen na to, aby mohl odebírat kontrolní vzorek. Proto ho ten soudce, já teďka nevím, jak se to řekne latinský, ale v pochybnostech vlastně zprostil. Protože těch důkazů je, protože těch důkazů bylo málo.
0: No, pochybnost ale prospěch obviněného.
1: Ano, ale vrchní soud to samozřejmě, nebo vrchní soud, obhajoba to otočila, že když byli ti únosci zproštění, tak je jasné, že já jsem si to vymyslel, že se ten příběh tak nestal a jsem nedůvěryhodný. No a vrchní soud, já už nevím, jaký použil termín, ale buď to přivodil, přisvědčil nebo přitakal, že to tak je.
0: Pane Burán, ještě posudky...
1: Pardon, to, že soudce v rozsudku napsal, že je přesvědčen o tom, že všichni ty tři únosci se toho zúčastnili, ale bohužel pro nedostatek důkazů, o tom se nezmiňuje ani obhajoba, ani vrchní soud. Z toho důvodu jsem udělal, protože byla úplně na začátku nějaká antropologie, kdy já jsem dělal sestavoval jsem kit nebo portrét těch pachatelů.
0: Identiky.
1: Tehdy z toho vznikl jeden obrázek, já jsem tehdy prohlásil, že ti lidé si byli víceméně podobní a že se to prolíná tím obrázkem, že jsou možná rodina. A taky jsem řekl, že tak na 60% to souhlasí s tím, s těma tvářema těch únosců. Potom jsem je poznal z těch fotek asi měsíc později a potom jsem je po roce a půl poznal naživo z klasické rekognice. Jestli říkám dobře to slovo. A protože tohle všechno shodili ze stolu z toho důvodu, že je soud pustil zase z jiných důvodů, protože bylo málo důkazů jiných nebo padly, tak já jsem se tomu snažil bránit tím, že jsem vzal fotky těch únosců a nechal jsem si udělat znalecký posudek z té antropologie, aby mě ten znalec řekl, na kolik jsou si ti lidi podobní. A vyšlo to zhruba tak, že ti lidi jsou si podobní na těch 60-70%, to znamená, že to, co jsem ten týden po tom skutku namaloval na tom obrázku, souhlasí s těma tvářema, které jsem později poznal na fotkách a naživo.
0: Pane Buráni, řekněte nám ještě, víte, někde na internetu jsou uvedena některá fakta kolem toho vašeho případu a mimo jiné je tam napsáno, že byly získány odposlechy těch vašich únosců a odposlech je přece věc, kterou ten soud přehlídnout nemůže. Co v těch odposleších vlastně je, když teď ve světle toho, že vrchní soud v Olomouci řekl, že skutek se nestal?
1: Jsou to odposlechy, které potvrzují to, co jsem říkal já. Jsou to...
0: Co tam je?
1: Snaha o ovlivnění lidí, bývalých policistů, státních zástupců, o vytvoření dokumentů. Je tam toho spousta.
0: Mohl byste třeba citovat nebo parafrázovat jednu nějakou větu, která tam je, abychom...
1: Víte, padaly tam různá jména. Když se uzavřelo policejní vyšetřování, tak mi ti policisté řekli, že to je důkazně silné, že tam prostě není kam uhnout. A taky mi řekli, že to určitě neskončí tady tímto vyšetřováním, protože to, co se dělo při tom vyšetřování a to, jaké lidi ovlivňovali, takže to se bude vyšetřovat dál, že budou padat hlavy.
0: Pane Buráni, ale víte, proč já se na to ptám a ptám se na ty konkrétní odposlechy? Protože to o té situaci vypovídá. Jo, tak tady třeba jsem našel konkrétní citaci, je stěžejní na toho hajzla něco najít. A to je odposlek, který měl říkat ten pan Novotný, pokud vím, nějakému pánovi, což nevím, kdo to byl, podle mě, na to je jedno. Proč vy jste tyto věci tomu vrchnímu soudu nepředložili, protože tady je přece jasné, že se něco dít muselo?
1: Vrchnímu soudu jsme předložili spoustu argumentů a veškeré důvody, pro které se měl být nedůvěryhodný, dostali na papíře. Dostali to s odkazem na konkrétní stránky spisu, na konkrétní odposlechy. Takových věd, o kterých se teďka vybavíte, je tam řada. To není ojedinělá záležitost.
0: A nikoho to nezajímá?
1: Ne, vrchní soud to nezajímá.
0: Tak já ještě jednou řeknu, že v té vaší kauze, o které jsme se bavili tady v tomto pořadu už dvakrát a hodláme ji sledovat dál, tak zatím ten vrchní soud řekl, že se skutek nestal.
1: Ano.
0: Je to tak. Co budete dělat vy dál? Kde teď stojíte vy?
1: Já se budu samozřejmě bránit, sečně budou síly stačit a dělám to i proto, že něco podobného se může stát komukoliv v této republice. Prostě není normální, aby tři pánové, jedno kde sedí na jakých pozicích, dokázali jasný případ, podle mě ano, otočit úplně o 180 stupňů s tím, že se jim vůbec nic nestane a nic jim nehrozí, protože se schovají za právní názor.
0: Myslíte si, pane podnikateli, že třeba v nějakém dalším pořadu, nemyslím vy, ale někdo, třeba obhájci nebo někoho bychom vymysleli, je schopen našim divákům tady ty jednotlivé věci, jako třeba odposlechy, jako třeba ta fakta vys Chorvatsko a dopis ukázat, doložit třeba na obrazovce už z toho důvodu, že to může potkat kohokoliv jiného. Myslíte, že to je možné?
1: Já si myslím, že to možné je a nejvhodnější by na to asi byli mý advokáti, protože ti můžou a ti vědí, které jména můžou citovat a co si můžou dovolit.
0: Já ještě jednou připomenu, že váš příběh je součástí této knihy Zločiny beze zbraní od Marie Formáčkové a jejího kolektivu. Jak jsem říkal, XTV v této kauze nekončí, naopak míní pokračovat. Tak já doufám, že budete třeba vy nebo někdo z vašeho okolí ochotní přijít do našeho studia zase někdy a pro dnešek vám děkuji za návštěvu.
1: Držím vás. Určitě, já vám taky děkuji.
0: Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byl Pavel Buráň.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to On the Road, pan Kerouac.
0: No, Kerouac, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka tohohle toho, půlka tohohle téhle místnosti. Takže ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartuška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartuška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartuškou?
0: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
0: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co

0: znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy, popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. Jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
1: Nikdy jsem tam nebyl
0: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
1: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
0: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
1: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
0: No, já bych že by skoro, byl z Brna?
1: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě A tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní.
0: Mm-hmm. Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
1: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
0: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu. 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu?
1: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka
0: vyšla
1: v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
0: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
1: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne, ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, k jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
0: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, tak aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale pozorně. Ale doporučte, tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
1: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
0: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
1: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
0: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
0: Nerudové,
1: to bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím, takže my jsme už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
0: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
1: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, To, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně, úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
0: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
1: Ano.
0: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
1: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
0: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
1: tím
0: jsem to.
1: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
0: chybí vám
1: to je,
0: ten druhý.
1: To je velmi...
0: Pochopil jsem
1: velmi,
0: to, pane prezidente.
1: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
0: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc, k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
1: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
0: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
1: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a Já myslím, že ten to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
0: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
1: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
0: 2002 určitě ne.
1: Ano, 2002. Ano,
0: 22.
1: 22, samozřejmě. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
0: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
1: určitě.
0: Jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
1: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
0: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
1: jiného.
0: Ale
1: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, o toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
0: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
1: No, to
0: je to Donald Trump?
1: Optimisté.
0: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď.
1: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
0: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
1: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
0: 14, myslím.
1: Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách, jo?
0: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
1: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
0: Představili lídry například.
1: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
0: Dnes SPD, tak
1: i jedinou. SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
0: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
1: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
0: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
1: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
0: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
1: Já se taky těším. Ano, moc.
0: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksavrtu vždycky taky.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedly hodnoty, Xavre.
1: No, to je skoro. To je někdy to samý. Pozor.

0: netykáme
1: se. To je jedno.
0: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
0: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
0: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
0: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
0: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
0: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
0: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
0: Střelec?
1: Střelec.
0: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
0: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
0: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivý, Ferda, prostě.
0: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při těch jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
0: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
0: se
1: uděláte.
0: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
0: Já si říkám. Ne, Xavere,
1: no mám pocit, že se trošku tak jako...
0: Já to vidím. Trošku do vás stoupilo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
0: co?
1: Kolik vás tady je?
0: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale vy si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
0: Lukašenko. Raketáky. No a tahle parta.
1: To jo.
0: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové a řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketingu odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
0: No samozřejmě, že jo, Xavere, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ale...
0: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý.
0: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
0: Xavere, večer u televize, doma. Soukromí.
1: No.
0: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma. Větákovka. A ta neříká.
1: Moje Věra.
0: Máma říká, táto.
1: Neříkejte si, naše Věra.
0: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
0: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma
1: zmáš. Ne.
0: Slyšel jsi někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla... Já budu premiér.
1: Ale
0: tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě musíte dát jednu věc, že...
0: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že jsem k nám do horních Čuch to mrdlí.

0: přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezky květovaný, a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
1: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
0: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
1: No tak vy jste takový výtek druhý.
0: Chcete vědět, o čem já sním?
1: O čem?
0: No ne, vážně, teď to je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
1: No.
0: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
1: Tak to já vím.
0: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no tak to bych zrušil, to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to kře. A no, mám to vymyšlený zkrátka, mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
1: No a na to dojde, ne?
0: Tak už jsem starý.
1: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
0: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
1: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
0: Mildu!
1: Já ne...
0: Neříkejte to, pane Holče. Nebo,
1: já dobře, zůstanu hodnotovej.
0: Je to sympatický, milý.
1: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
0: No, tak oni
1: mají to stalo, ne,
0: v té redakci starý foťáky, takže ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
1: Tak to jo, to jsem
0: šel. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
1: Detekoval nějaký tak jako horší signály z toho.
0: Někteří lidé by si mohli myslet.
1: Tak, no, to mě napadlo.
0: Že to je, že jako, ne, ne.
1: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
0: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně někde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
1: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
0: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
1: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
0: No, takže to je... Myslíte, že levák?
1: Rakušan?
0: No.
1: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
0: Taková dobro.
1: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
0: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
1: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
0: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane Holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
1: Jen 5 nebo 6.
0: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
1: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
0: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
1: Nebyl.
0: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
1: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
0: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
1: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
0: To mě vysvětlete, pane Holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
1: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
0: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
1: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
0: Jo tak, ale oni se bojejí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
1: Nemáte to ze dvou?
0: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka. Uh-huh. Říkám to dobře, Michalík? Uh-huh. Věšek?
1: Věšek.
0: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
1: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
0: Já jsem to slyšel v metru.
1: Jo, já v tramvaji.
0: Tam v tramvaji, jo?
1: Tramvaj.
0: V 9 nebo v 12 nebo kolikrát?
1: Ne, 18 se měl.
0: 18, to říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
1: Jo, jo.
0: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
1: Právě, proto já tomu nevěřím.
0: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane Holče? Chcete to slyšet?
1: Jo.
0: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
1: No to doufám už nebude.
0: Já
1: ale...
0: vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
1: Jo, jo, ale já...
0: On jako... je dobrý.
1: Jo, jasně.
0: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
1: No jasně.
0: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
1: Z filmu? Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
0: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
1: Jakože lehce vás straší?
0: Ne? Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
1: Vy ho chcete tady poškodit já?
0: Naopak. Naopak, já doufám, pane Holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
1: Jo.
0: Ale... A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
1: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
0: A já myslím takhle zdviženým
1: prstem. Jo, jo, jo. Bacha na to.
0: No.
1: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
0: A to nehrozí.
1: Vy byste se nespli.
0: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
1: No. Ksevere.
0: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2%. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, Tomio.
1: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
0: No jasně, že ne.
1: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel oběma, Ksavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
0: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
1: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
0: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
1: Ajaj.
0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom nepochybu.
0: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
1: Jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
1: A tak místo předseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místo předseda?
1: Já jsem místo předseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
1: Místo předseda musí být.
0: No, ale tam nebudete úplně jako... Oni to založili na takových jako přirovnaných, na takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor. Tak, to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Ksavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec...
1: Já vám to podepisuju, Ksavere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašuju to. Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
0: Umělecký. No. Umělecký, protože umělecký, ne?
1: A co? Co umělecký? Co si...
0: Nevím.
1: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je... Tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodnej.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak,
1: jsem.
0: Počkejte, tak
1: ale já jsem dobrá
0: si,
1: svině.
0: Musíte
1: Já
0: si
1: jsem
0: vybrat,
1: dobrá,
0: pane Holče.
1: Já jsem dobrá svině, jak se vrát.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
0: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
0: Já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu seru, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už ne, už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke konečný, to vám říkám.
0: Ale jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim zkazuju, když...
1: Stane tě, největší zlo.
0: Když tak motoristu.
1: Stane největší zlo. To má to pol pravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
1: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem začalo hořet, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
1: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere. S Lexaurinem.
0: Ale co? já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana?
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne, ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to, že existuje?
1: Určitě.
0: Za šmírování... Pane Holče.
1: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: Si není možný.
0: A všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: On by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hmm?
0: O, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co děláte? Jo? Co to je za zvyk, kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Ksavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlezonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Davídková, na vězouku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na Vlezonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Savere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Ta no, Čiči taky.
0: Ta
1: Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
0: No,
1: co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroa zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho,
0: ne,
1: tak jsem to
0: ne. Počkejte, nechte no. Si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek.
0: Žádnou...
1: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly. Včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem
0: a,
1: no? Řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální, prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
1: tak
0: pošle
1: to
0: poplatek.
1: Jo, tak to
0: a tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letej natočil odpoledne v garáži.
1: No
0: doma,
1: ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon na stole. A říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam mít pořád. No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda... Aha. A zjistil, že fouká proti Čiči tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v české televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Fridricha
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Fridricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Fridricha?
0: Na židli Milana Fridricha, která, to by byla židle na doživotní...
1: Doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Fridrich musí přežít k Savere.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel, mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako ne. Něco.
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt. Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
0: No, no. A myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
1: Tak díky, že to není. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení. nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bys mi ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a jako vždycky je se mnou ve studiu ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, myslím, že Donald Trump po svém návratu do Bílého domu celému světu předvedl, jak se dá jedním podpisem zrušit ničivý zelený socialismus a jak se dá rychle navrátit ke kapitalismu a normálnímu ekonomickému principu. Protože Donald Trump, mimo jiné, on udělal samozřejmě, vydal spoustu dekretů, ale co udělal hlavního je, že škrtnul vlastně americkou verzi Green Dealu, neboli ty obří a nesmyslné zelené dotace do ekonomiky a průmyslu, které tak ohýbaly to ekonomické prostředí a ničily tradiční průmysl. No a odpověď v Evropě na sebe nenechala dlouho čekat.
2: Já bych navrhovala taky takový jeden podpis, který by škrtnul celý evropský Green Deal, to znamená celou tu sadu zákonů. Ale prý ne. Prý říkala paní Ursula von der Leyenová na fóru světovém ekonomickém, že prý ta obnovitelná energie je nejlevnější a nejvýhodnější. Teďka minulý týden se nechala slyšet, takže asi ne, asi se nedočkáme podpisu.
1: Ona si nechává dělat nějaké svoje vlastní analýzy, ne? Který vždycky vědou tak, jak potřebuje. Nevím, jak na to mohla přijít.
2: No, já si myslím, že ano, protože světové ekonomické fórum v Davosu vždycky každý rok nás ujišťuje o tom, jak je to strašně výhodné a jak jsme na správné cestě. To znamená, že vždycky tam máme takovou tu nástěnku, jak jsme splnili plán a jaká bude příští pětiletka. A vlastně už jsme tady znova v 80. letech a v centrálně plánované ekonomice.
1: No, já se obávám, že ta paní se neprobere do konce života, stejně jako mnozí evropští politici. No, co totiž mimo jiné hodlá udělat Donald Trump a co by nás skutečně mohlo ničit, je zavedení těch cel. A on by je zavedl jak pro Evropu případně, tam by byly o něco nižší, ale i pro Čínu. A kdyby tohle to udělal současně, tak kdo bude bitý dvojnásobně, budeme my, Evropané. A ona odpověď na sebe nenechala čekat. Mně se líbí, jak Američani jsou nejvěrnější spojenci vždycky, protože věřte nebo nevěřte, ale americká obchodní komora v Česku už začala naše firmy připravovat na zavedení cel a tak jako nenápadně jim říkají, budete to tady mít strašně drahý, ztratíte konkurenceschopnost, tady v podstatě nebude možný udržitelně vyrábět, myslím udržitelně ekonomicky. Pojďte do Ameriky, pojďte k nám, protože tam teď budou levné energie, zrušíme regulace, vrátíme se ke starému dobrému kapitalismu a vám se tam bude jenom dobře dařit. Takže vidíme takovou milou spojeneckou pomoc.
2: Je to neuvěřitelná rychlost, biznis samozřejmě se vždycky umí přizpůsobit, ale já bych se na ty Američany vůbec nezlobila, protože svým způsobem, dokud my si nenabijeme s prominutím v Evropě hubu, tak já si myslím, že tady v Evropě nepochopíme, neprocitneme a ten Green Deal neškrtneme.

ráno já a večer ty. To je láska, a když tě všeru upokojem,

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května. Neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dál.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je

0: například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor ze všeho nejméně Evropské unie jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
0: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
0: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
0: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
0: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku, Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
0: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
0: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
0: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé to divadlo okolo návštěvy Zelenského přestřelené?
0: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečné.

0: Jednou návštěvu, kterou jsme vyjadřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ. Po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
0: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
0: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Mm-hmm. Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
0: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
0: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
0: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
0: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
0: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
0: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
0: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
0: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
0: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předbízné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr. Jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobností jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místo předsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechno čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Naším hostem je Cyril Svoboda. Několikanásobný minister s 5 jmenovacími dekrety a také někdejší předseda KDU-ČSL. Dobrý den, vítejte v XTV.
1: Dobrý den.
0: Evropa musí odolat tlaku, stát se nohskledem Spojených států amerických a vyvarovat se zavlečení do konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy ohledně Tchaj-wanu, řekl to francouzský prezident Emmanuel Macron po návštěvě Číny. Jeho slova rozčílila některé české politiky, Macronovo prohlášení označují za ostudné, chybné i za podraz. Je kritika na místě?
1: Mně se to jeho vyjádření líbí, no, takže já nepatřím ke kritikům, protože Macron ví, že si nemůžeme dovolit rozpoutat ještě nějakou další válku, potažmo celosvětový konflikt. Takže v tomto ohledu má podle mě Macron pravdu.
0: Ten konflikt nebo ta válka by hrozila v případě Číny?
1: Tak víte, že říká to i čínský prezident, že se připravuje na reálnou válku. Dneska jsem se díval na francouzské zprávy, tam zase byla i o tom reportáž, že trénují ponorky a simulují skutečně jako reálnou válku. Tak já myslím, že Macron má pravdu, že stačí nám ten obrovský konflikt, který máme na Ukrajině, a neotevírat další konflikty.
0: Dobře, ale co potom na to Spojené státy americké, protože třeba podle pana poslance Marka Ženíška je to naprosto ostudné a chybné, to, co řekl Emmanuel Macron, a že by měla Evropa odolat úplně jinému tlaku a se Spojenými státy vyvažovat právě Čínu.
1: Tak to je pohled Marka Ženíška. Já si myslím, že určitě Macron nechce ani vystoupit z Severoatlantické aliance a už vůbec neoslabit Evropskou unii, nemá nic proti spojenství se Spojenými státy, ale chci ukázat, že minimálně se musíme chovat k sobě jako partneři, a samozřejmě, že Macron teď hraje roli vůdce Evropy, protože kancléř Německa je neviditelný, neslyšitelný, nevíme o něm, takže Macron má velký prostor a tak ho využívá. Takže já si nemyslím, že destrukce přátelství nebo spojenectví, ale je to politický postoj francouzského prezidenta, a proč ne?
0: Postoj francouzského prezidenta, a do jaké míry si myslíte, že jednání Macrona reflektuje nelibost Francouzů s tím, jakým způsobem Francie zasahuje do konfliktu na Ukrajině? Přece jenom pro ně ta válka je vzdálenější než třeba pro nás. Oni řeší svoji drahotu, cenu benzínu a tak dále, důchody. Tak do jaké míry tedy jsou to Francouzi jako občané?
1: Určitě je tam francouzský vliv, vnitropolitický vliv, protože ta reforma důchodová se nám zdá neuvěřitelná, protože posunutí odchodu od důchodu z 62 na 64 let, jestli stojí za takové bouře, které se dějí ve Francii, ale stojí to. A já si myslím, že ta reforma je vlastně jenom vnější efekt, že to není ta podstata, že Macron cítí, že se něco děje hlubšího ve společnosti, že ty 2 roky odchodu do důchodu za takovýhle odpor vůči vládě a vůči prezidentovi nestojí. A asi to tak vnímá, že i postoj Francie se výrazně mění. Má menšinovou vládu, takže on musí reflektovat domácí politiku a zároveň ví, že nebude už víckrát zvolen, tak se tím může dovolit víc, a proto třeba i toto osamostatnění a solový part, protože on už neriskuje, že nebude zvolen, protože nemůže kandidovat.
0: Prezident Macron také zdůrazňoval svůj plán, respektive teorii o strategické autonomii Evropy, patrně vedené Francií, která by se stala třetí velmocí. Čína toto přivítala. Bude Macron, nebo torpéduje to Macrona mezi lidi, kteří budou jednat s Putinem?
1: To nevím, protože on takhle se velmi rád pasuje do role Charlesa de Gaulle, no ale on není de Gaulle. Když si dozná životopis Charlesa de Gaulle, tak ví, že to byl člověk, který zápasil celý život. A celý život čelil velkému odporu a ten odpor ho formoval. To Macron dosud nezažil. On nezažil nikdy skutečně masivní odpor, takový, jako zažíval celoživotně de Gaulle. Takže de Gaulle vyrostl ve velkého státníka, protože ho formoval odpor. A takže jestli nový odpor, který možná teď bude proti Macronovi, ho vystaví novému tlaku a bude formovat do dobré formy, to uvidíme. Tak je to nakupnutý balón.
0: Ale dá se říct, že je tomu blíže
1: No, určitě
0: tímto
1: bych,
0: krokem?
1: Určitě bych chtěl a naznačuje, že opět Francie chce hrát vlastní part. Diváci si vidí, že Francie taky řadu let nebyla ve vojenských strukturách Severoatlantické aliance, že to je tradice francouzské politiky. Takže Francie bude chtít být jako nukleární velmoc, dominantní v Evropě jako vyvažovatel vlivu Spojených států amerických. Hmm.
0: Jaká je a jaká bude role Číny v konfliktu na Ukrajině? Přece jenom čínský prezident říká, že Čína je v konfliktu neutrální, byl na třídenní návštěvě Ruska, pozvání Volodymyra Zelenského zatím ignoruje, zároveň ale Čína zveřejnila 12-bodový mírový plán. Tak bude Čína tím mediátorem k budoucnu?
1: Mně se zdá, že je zatím jediným možným, protože to je jediná mocnost, která může skutečně účinně zatlačit na obě dvě strany a zejména na Rusko, protože Rusko Čínu potřebuje z mnoha důvodů. Kvůli tomu, že Čína odebírá suroviny, plyn, ty víte, že se staví nový plynovod síla Sibiře 2, že kupuje ropu nebo další suroviny a zároveň Rusko potřebuje čínské moderní technologie, čipy a podobně. Oni se navzájem potřebují. Takže je možné, že Čína bude tlačit a má na to, aby tlačila na Rusko. No a možná, že ve spolupráci s mocnostmi, jako je Francie, se vytvoří tlak na druhou stranu, protože mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem může být jenom tedy, když se sednou ti lídři ke stolu, a protože si nedůvěřují, tak si sednou ke stolu jenom, když tomu budou donuceni. Ne, protože by chtěli, protože když někomu nedůvěřujete, tak za ním nejdete s ním večeře obědvat a nejdete se s ním dohadovat. Hmm.
0: A Čína bude ta země, která se bude důvěřovat z obou stran?
1: No, to je ta pistole, kterou míříte na obě dvě strany a říkáte, tak to pochopte, to je ten náš argument, že musíte sednout a musíte začít jednat. Když se podíváte na to, co dělá Kissinger ve válce mezi Araby, respektive Egyptem a Izraelem po roce 1967 a 73, to bylo to též, to byl cukr a bič, ekonomická pomoc a obrovský tlak Spojených států. Nikdy by si tyto partneři nesedli za stůl, Anwar Sadat a Menachem Begin, tak by si nesedli za stůl a nezačali jednat, kdyby tomu nebyli přinuceni.
0: No ale zatím Čína byla na třídenní návštěvě Ruska, jak jsem říkala, a Ukrajinu jakoby zatím ignoruje, řekněme. Tam se nechystá Xi Jinping.
1: Zatím ne. Možná, že přijde, protože pozvání od prezidenta Zelenského podle veřejných zdrojů má. Takže Čína tady asi zvažuje všechno, co udělá, ale je to, jak se ukazuje, jediná mocnost. Já jsem dlouho myslel, že to může být Turecko. A Turecko může být prostředníkem třeba dohody výměny zajatců nebo něco podobného, ale Turecko nemá takovou váhu, aby přitlačilo Rusko. To musí být váha, která přitlačí Rusko, že se musí jednat.
0: Ve Spojených státech došlo k úniku vysoce utajovaných amerických dokumentů ohledně Ukrajiny. Do jaké míry to může ovlivnit situaci na Ukrajině?
1: No vždycky únik informací ohrožuje důvěru, vztahy a může taky ohrozit i některé na životech nebo na některých kontraktech. Takže samozřejmě to je vážná věc, ale ten základní postoj podpory ze strany Spojených států vůči Ukrajině to nemůže zásadně změnit. Může to být problém, ale nezmění to základní postoj.
0: Spojené státy také údajně odposlouchávaly ukrajinského prezidenta. Proč? Nevěří mu? Proč je potřeba ho odposlouchávat?
1: No tak v minulosti se dozvěděla Angela Merkelová taky, že byla odposlouchávána Spojenými státy americkými a o žádnou válku nešlo, byla úplně v údivu, že byla odposlouchávána. To zkrátka zpravodajské služby dělají, že se někdy odposlouchává i nelegálně a že se odposlouchávají hlavy státu. No tak mají odposlouchávat nás, ode mě se nic zajímavého nedovědí, to se dovědí od hlavy státu.
0: To musí vědět oni, jestli by se od vás něco zajímavého dozvěděli. Ve Spojených státech se blíží primárky, které budou na podzim, kdy budou strany rozhodovat o tom, koho vyšlou do boje o prezidentský post. Republikán a floridský guvernér DeSantis už řekl, že ochrana Ukrajiny není životně důležitým národním zájmem Spojených států. Joe Biden sice ještě neřekl oficiálně, že bude kandidovat, nicméně už ledas co naznačil, že tedy zřejmě kandidovat bude. Otázka zní, bude se právě pod tíhou prezidentské volby měnit jeho přístup, tím pádem tedy přístup Spojených států amerických k válce na Ukrajině?
1: No asi to bude mít vliv, protože Ukrajina bude tématem prezidentské kampaně a Ron DeSantis říká, že nejenom, že válka na Ukrajině není první prioritu Spojených států, on říká, Bidenovi říká, Biden jako prezident nemá strategii. On říká, budeme bojovat do posledního vítězství, do posledního centimetru území Ukrajiny. On říká, no dobře, tak to je to finální vítězství, ale jakou máš strategii celkovou, takže on říká Američanům, že má být tedy prezident ve Spojených státech, který objeví strategii a oznámí ji, kterou chce sledovat. Takže já si myslím, že to hraje roli a bude hrát roli i věk. To si myslím, že při veškerém respektu americkému prezidentovi i k Donaldu Trumpovi jako případnému dalšímu vyzývateli Američani podle mě už nesáhnou tomu, aby volili někoho, komu, kdo je přes 80 let. Při veškerém respektu k oběma osobám.
0: Donald Trump se zase nechal slyšet, že by konflikt na Ukrajině vyřešil do 24 hodin, kdyby byl zvolen.
1: No, já bych
0: dokázal dělal, by to?
1: Ne, nedokázal to. On to je stejně jako když se sešel s vůdcem Severní Koreji a říkal, Kim je vůdce, já jsem vůdce, to si sedneme a za 2 hodiny to dohodneme a bude tady nové uspořádání mezi Severní a Jižní Koreou. Sešli se dvakrát a výsledek je nula. To, jako těm bombastickým řečem Trumpa nelze přikládat velkou váhu.
0: Hodně často slyším takové to, kéž by Putina ranila mrtvice, kéž by ho někdo z jeho blízkých nebo z jeho okolí na něj spáchal atentát. Jak by vypadalo Rusko bez Putina a chceme vůbec takové Rusko? Bylo by dobré, lepší to Rusko, nebo by bylo potřeba se ho víc bát? Rozdroleného Ruska.
1: No, tak možná si někdo přeje, aby Putin co nejdříve zemřel, to určitě hodně lidí, ale všem doporučuji, aby se podívali na ruskou historii, aby mi našli jediný příklad, kdy došlo k převzetí moci v takové situaci demokraticky. To se nikdy nestalo. Vždycky byl nějaký palácový převrat. A to znamená, že se taky nedalo odhadnout, kdo bude vítěz toho palácového převratu. Takže dobře, Putin nebude prezidentem Ruska, což se jednou dnes stejně stane, ale kdo bude prezidentem Ruské federace, to nikdo neví. Ani to nikdo neumí odhadnout. Takže abychom potom neplakali nad tím, že může být někdo mnohem větší nacionalista také v čele Ruska, nebo může být někdo, kdo bude třeba přijatelnější z jiných pohledů, ale nedovolí mu, já nevím, jeho okolí se stáhnout z Ukrajiny. My to vůbec netušíme, protože Rusko není demokratická země. V demokratické země můžete odhadnout. Třeba odhadnete, že když budou volby v České republice, odhadnete, kdo může být premiérem a můžete odhadnout i podle toho, jaká asi bude zahraniční politika. No ale v Rusku? To potřebujete věšteckou kouli.
0: Mně se vybavuje Libie a Kadáfi, který byl osvržen, byť to je samozřejmě
1: no ne,
0: ta Kadáfi, jiná země.
1: To zmíníte vážnou otázku, o které se v Čechách vůbec nemluví. Zkrátka rozval Libie je mimořádně závažný a když se podíváte na celé pásmo střední Afriky, region Sahel, kde máte jeden ohroženější stát vede druhého, tak všechno je pod těžkým ohrožením radikálních islamistů a to všechno živí Libie. To všechno jde především ze zdrojů bohatství Libie, takže rozvalený stát je to poslední, co bychom si mohli přát, jak některý sní, že se rozpadne Rusko. Říkám, no tak bacha na to, jako rozpadnout Rusko, to nebude nikdy jinak než konfliktu. A to bychom se potom mohli moc divit, kdo by nám operoval, jaké divoké soukromé armády by nám operovali všude možně, protože kdo nám zaručí, co se stane ve chvíli, se rozvalí tato říše, ta se nemá rozvalit.
0: A hrozilo by tedy rozvalení říše, rozvalení Ruska v případě, kdyby někdo spáchal atentát?
1: Já si myslím, že ne, ale jsou někteří, kteří to mluví, že Rusko je v takovém stavu, že se rozvalí a že některé autonomní oblasti se osamostatní, tak jako v dějinách se stalo lecos, ale v našem zájmu není rozval říše a ať se každý podívá, jak vypadá situace po válce v Iráku, jak to vypadá v Libii, a když se podívá do Eritreji a do dalších oblastí, jak to vypadá, že se rozpadají státy, jaké to má důsledky. To nikdy nevede ke stabilitě.
0: Drží podle vás Putin Rusko stále pevně v rukou a dostává relevantní informace?
1: Jaké dostává informace, nevím, to netuším, ale určitě Rusko má stále pod kontrolou, protože Rusko je zvyklé celé své dějiny mít svého cara. Jedno, jestli se car jmenuje Mikuláš, nebo Petr Veliký, nebo Stalin, nebo Putin, to úplně jedno, jak se ten car jmenuje. Ale je to car a on dává Rusku jeho hrdost, jeho sílu. A Rusové můžou nadávat na všechno možné, mají těžký život, sankce nedopadají, je to určitě velmi těžké, ale on je pořád symbolem Ruska a hrdosti Ruska. A takže je to tak, že on je symbol taky, tak mu je to snaží. No tak já si myslím, že ho může odstranit pouze nějaká klika kolem něho, ale ne proces ve společnosti, to ne.
0: Podle informací, které máte a které je těžké ověřit, je Ukrajina schopná provést rozsáhlou ofenzivu, kterou plánuje v řádech týdnů?
1: Já to nevím, já doufám, že si to podaří. Role se samozřejmě mění, protože, a to říká i náš prezident Petr Pavel, že buď se ta ofenziva podaří teď, a bude to velký úspěch, anebo nám hrozí tady zamrzlý letitý konflikt. Role se mění v tom, že paradoxně Ukrajina, která brání své území, ho bude bránit proti opevněným pozicím ruské armády, to znamená, že bude najednou v uvozovkách armádou v útoku, a to znamená, že vždycky komplikovanější pozice a vždycky víc ztrát. Vždycky máte víc ztrát, když útočíte, než když se bráníte. Takže Ukrajinu čeká velký úkol, přejeme si to, aby to zvládla, úkol by zvládla, ale je to, jak říkají tedy experti, a věřím tomu i našemu prezidentovi, že buď teď, anebo ta válka bude trvat i leta letoucí.
0: Čili souhlasíte s prezidentem Pavlem, že Ukrajina má jediný pokus?
1: Ano, má jediný pokus, opak. No, opakování nebude. A samozřejmě Ukrajina má velký problém, a to je lidský potenciál, protože Ukrajina má 40 milionů obyvatel a podobné ztráty, jako má Rusko. Rusko má skoro 150 milionů obyvatel, takže pořád Rusko má ještě v uvozovkách z čeho brát. No a samozřejmě, že navíc, když válka vede k zabíjení takové množství mužů, no tak bude chybět v zemi, že mužská síla. Ty, co třeba vědí, jak to bylo po druhé světové válce, kdy se Německo rozlíželo po celém světě, nakonec to byli Turci, kteří pomohli a uzavřeli se dohody mezi Německem a Tureckem o tzv. Gastarbeitech. To vedlo poprvé k tomu, že se Turci dostávali mohutně do Německa. Dneska máme z toho velké problémy těch různých enkláv a přítomnosti tureckého, velké přítomnosti tureckých obyvatel, Turků v Německu. To vždycky po válce je strašně náročné. Chybí mořská síla, a to je zapotřebí.
0: Taková poslední jednoduchá otázka na závěr. Kdy a jak podle vás skončí válka na Ukrajině?
1: Tak já si přeju, aby skončila co nejdříve. A tady opět souhlasím s Macronem, s tím, co řekl v Mnichově. Na konferenci bezpečnosti říkal, v Evropě on užil slovo je závěs, ne zeď nebo plot, který rozděluje Evropu na Polsko, pobaltské země, kteří chtějí vítězství Ukrajiny za každou cenu. A zbytku Evropy, kteří chtějí vítězství Ukrajiny, ale mír chtějí víc. To znamená, že už tehdy řekl v Mnichově Macron, že je-li nějaké řešení na mír, který nabízí stabilitu nebo dlouhodobost, takže má vyšší cenu než vítězství. Ale mír znamená, že musí obě dvě strany tak něco získat. Mír neznamená, že kapituluje Ukrajina, to v žádném případě ne.
0: V tuto chvíli ale není na stole varianta, že by se sešly obě strany nesvářené u jednoho stolu. To teď není, teď je pořád čas zbraní, kdy ten čas nastane.
1: Víte, to je,
0: nebo co se musí stát, aby ten čas přišel, ano. Aby se
1: když slyšíte ukrajinského ministra zahraničí věcí Kulebu, tak on říká, že se musí jednat, až to bude výhodné pro Ukrajinu. A zřejmě Rusové říkají, budeme jednat, až to bude výhodné pro nás. Nikdo neví, kdy to bude. A kdyby došlo k tomu, že by jedna strana měla velkou převahu nad druhou, no tak to nebude to nebude dohoda o míru, to bude dohoda o nějaké kapitulaci nebo ústupu. Ale kdyby to měl být mír, no tak je podle mě nejlepší tlačit ve chvíli, kdy to v uvozovkách je nevýhodné pro obě dvě strany. Protože žádná nesmí pocit, že jde k tomu jednacímu stolu z pozici toho, že to má snažší. Protože to se potom blbě jedná. Nevím, takže uvidíme, jestli se to podaří nebo ne a co dokáže velmoci, protože přinutit Rusko a Ukrajinu jednat můžou jenom velmoci, ale ti dva, Zelenský a Putin, si dobrovolně ke stolu nesednou.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Odtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, a jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andrej možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který
1: to
2: určitě...
1: To velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže

0: což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom je jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
0: To už by si chtěla asi moc, to si myslím,
1: že... Moc,
0: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
0: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
0: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
0: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
0: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme,
0: protože někdo 12, je poslal...
1: 21.
0: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce, a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fot, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis,
0: já 37. myslím,
1: že... No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
0: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu Konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
0: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi Konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
0: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně,

0: tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
0: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
0: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to, a teďko tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
0: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
0: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
0: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
0: ale
1: další.
0: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teď to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: Já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
0: No, protože prostě jako nevím, jestli říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žijí nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
0: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili, celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
0: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že jim dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: donucovací prostředek. Tak. No a je to jedno úskalí. Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
0: Já jsem měl, mám, ale na to ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: tam se
0: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdoory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, až tak daleko by to mohlo jít?
0: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
0: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
0: Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
0: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
0: To
1: možná,
0: že to
1: je
0: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
0: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
0: hele, co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle od jakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no, tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
0: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
0: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
0: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě, takže že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říkal, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude, my budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji moc.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, babrátě, zachvátčiky. Спасибо больше, никогда не забудем, никогда не забудем.
0: Hraje vám.
2: All my music.
0: Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 25. a naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Abych měl klidné spaní, pane prezidente, je možné vyloučit, že...
1: Někoho vyloučit chcete?
0: Já to jenom dokončím. To bych možná chtěl vyloučit z dopravy, jak se říká, ale já pořád jsem u toho obřího schodku rozpočtového. Je možné vyloučit to, že toto je věc, kterou někdo organizuje schválně?
1: To není moje karta. Že říkám, že to vyhovuje státu vždycky. To je jasné. Nemyslím si, že někde si nějaký skřítek v tom státu, který říká, udělejme větší inflaci a bude to dobře. Ono tak není. Tomu státu to vyhovuje de facto. Ono mu to nejen, že nevadí, ono mu to ten státní dluh snižuje, který by jinak
0: to je,
1: složitě...
0: Ale ten schodek mu nevyhovuje přece.
1: Schodek mu nevyhovuje, ale schodek, když bude splácen inflací poškozenými penězi, no tak je to pro něj daleko lepší. Ale ten schodek on platit nebude. Žádnej na paní ministryně Langšádlová nebo ministryně, já nevím, jak se jmenují všechny, Hubáčková už není, teď to skončila. No tak ta to nebude platit z ničeho, že? To bude platit daňový poplatník.
0: S tím
1: další generací.
0: Ruku v ruce jde debata, kterou jsme také pozorovali v médiích před pár dny, a to je to zvyšování platů politiků. Mnozí občané to považují za víc než drzost, se říká chucpe odborně, jestli se nemýlím. A nejsou s tím spokojeni, zatímco politici tedy v této věci moudře mlčí a dokonce někteří z nich řekli, že by to neměli být politici, kdo jim budou určovat mzdy.
1: Tak já souhlasím, že pro politika je, jestli není naprosto darebným člověkem, a to řada z nich určitě je, tak pro politika to, že musí nakonec na zasedání vlády hlasovat o tom, kolik budou platy těch či o něch, to znamená jich samotných nebo v parlamentu, pro drtivou většinu z nich to není milá událost. Ty by byly, řada z nich by byla šťastná, kdyby to dělat prostě nemusela. Byli by šťastní, kdyby to někdo určil za ně. Ale proto jsou to politici, že v té zemi už nikoho jiného nad nimi soudcího prostě nemáme, žádného diktátora, který by tohle mohl dělat, prostě nemáme, naštěstí tedy. Takže ty politici musí cudně říkat, že si tolik nezaslouží a že by bylo lepší, kdyby se na dlouhou dobu řeklo, že stop platům politikům. Já tomu rozumím. Problém prostě.
0: Problém.
1: Kdo v každý jiný, zemi.
0: A kdo jiný by mohl určovat plat politiků?
1: Nikdo jiný než sami politici. To je právě to.
0: Já jsem se k tomu chtěl hrdě přihlásit, že to klidně byste vezmu na svá bedra.
1: To by bylo bezvadek. Já myslím, zkusme to dát jako návrh zákona, že vy byste spravedlivě se díval, jak rostou mzdy všech lidí a k tomu přiřadil
0: též odměny bych rozděloval.
1: Odměny, politiku.
0: Tak, pane prezidente, vy máte před sebou novou knihu. Cítím, že z ní máte radost, protože jste ji tak pyšně přinesl. Konec Československa, 30 let od Willy Tugendhat. To je novinka z tohoto týdne, myslím.
1: To není novinka tohoto týdne, to je novinka dnešního rána. Já jsem tu knížku dostal někdy v 10 hodin ráno a už jsem ji stačil prolítnout. Je to knížka, kterou jsme připravili, když se rozhořeli letos kolem Willy Tugendhat debaty, jak to všechno bylo, nebylo a tak dále. Tak jsme usoudili v institutu, že my, kteří jsme to prožili, nejenom já, ale kolega Weigl, který byl od roku 90 nedaleko mě, kolega Jakl, který byl také blízko, tak jsme se rozhodli, že dáme dohromady několik našich textů a vznikla tadyhle ta hezká knížečka. Doporučuji opravdu každému, aby si sehnal, koupil. Já myslím, že to je překvapivé, přesvědčivé. Já považuji za, nebudu citovat své texty, ale myslím, že jsou dokonalé ty texty toho kolegy Jakla a kolegy Weigla. A možná úplně hlavní teze, která z toho mě bije do očí, a Weigl říká něco podobného, ale ten Jaklův název je Tugendhatem rozdělení skončilo, ne začalo. To je teze, kterou my musíme bušit do našeho veřejného povědomí. Prostě v momentu z toho zpovězného sezení s Mečiarem pod tímto stromem, který už museli, nevím, jestli museli, ale v každém případě zbourali, tak to už byla ta federace dávno ztracená, to už byla dávno pase. Náš úkol byl jen a jedině zařídit, aby to rozdělení bylo klidné, přátelské, co nejspravedlivější, aby na tom co nejméně lidí bylo tím poškozeno a tak dále. A to já myslím, že tady v těch textech Jaklových, Weiglových i mých v podstatě se důsledně říká, vysvětluje, a jestli někdo, já skoro si myslím, že to každý ví, ale jestli to někdo opravdu neví, tak ať si to prosím vás přečte, určitě to na našem webu našeho institutu najde, jak si tu knížku objednat.
0: Takže na stránkách Institutu Václava Klause to je k dispozici. Tak zítra máme, pane prezidente, ten státní svátek. Co to znamená?
1: Ten státní svátek,
0: no, 28. října. Co to znamená pro vás vnitřně a co to znamená pro vás fyzicky, co všechno zítra zvládnete? Ale pojďme prvně od té vnitřní věci. Jak to prožíváte? Protože přeci jenom je to významná věc.
1: Tak zaprvé pro mě je to svátek. Pro mě je to nejvýznamnější z našich svátků. Ano, v tu chvíli došlo k obnovení naší, nebo znovu vytvoření naší státnosti po staletích neexistence této státnosti. Revoluční moment. Prostě nesporný přelom, změna, zásadní posun někam jinam. Takže je to oprávněně náš hlavní svátek. Mě strašně zlobí, když čtu dopředu, ale já myslím, že k tomu prezident Zeman přidal své zavínění. Když čtu, nám už týden běží na České televizi reklama, že zítra večer v 8 hodin bude probíhat ve Vladislavském sále udělování medailí. A já křičím, dupám, zlobím se. To přeci není udělování medailí. Udělování medailí je malá prkotina výročí státního svátku. Zeman to přetočil na udělování medailí. Pro mě a všechny předchozí prezidenty to byl státní svátek a pokus něco zásadního k tomu výročí říci. V době, jak se měnila doba, proto bylo leckdy možné říci něco jiného. Udělování medaile byla doplňková věc. Zeman, který nepronáší projevy a jenom komentuje něco sem tam, tak ten z toho udělal udělování medaile a ta Česká televize na to skočí. Tak zaprvé tohle mě strašně popuzuje. Já bych si přál zásadní projev prezidenta republiky k tomu. Já jsem se o něj pokoušel, já myslím, že Václav Havel se o něj pokoušel. To byly pro nás pro oba zásadní projevy, které jsme měsíce promýšleli a připravovali. Teď to zmizelo, teď nezní tady nějaké zásadní slovo. Takže říci, že tím si vzpomenem na toho či onoho, kdo by si to ještě zasloužil. A já vím, že jak plyne čas nejen od toho roku 1918, to už nejsou pamětníci, ale jak plyne čas od těch velkých historických přelomů, no tak ono je to strašně obtížné vybírat ty vyznamenané. Já vím, že se to, a vždycky jsem říkal, že se to snadno vybíralo Václavu Havlovi, ta najednou byla mezera toho komunismu a byla šance těm, kteří by si to byli bývali, zasloužili a nedostali to v těch 40 letech toho komunismu, tak se to snadno dohánělo. Za mě už to bylo složitější, no a teď je to samozřejmě horší. Já jsem zásadně proti vyzobávání někoho, kdo by si to ještě eventuálně mohl zasloužit, kdo prostě je neznámá, neviditelná figurka, kdo to Zemanovo vyznamenávání dávno mrtvých, dávno neexistujících, je Zemanovo vyznamenání cizinců. Já jsem žádnému cizinci za 10 let svého prezidentování 28. října nedal žádný řád České republiky. Já si myslím, že to je náš svátek a nám se má dávat. Já jsem vůbec odmítal dávat cizincům, já myslím, že někdo v Tramtárii a na Ukrajině zaslouží ukrajinský řád, ale nezaslouží řád český prostě. A takže já jsem proti tomu vyznamenání. Někoho, kdo má nějakou přímou souvislost s naší zemí. Já vím, že to samozřejmě porušovali nejrůznější prezidenti. Nechci jmenovat jenom slavné komunistické prezidenty, kteří dali nejvyšší státní vyznamenání k jakému šéfovi komunistické strany na světě, ale já vím, myslím, že by se dali najít případy i za první republiky, kdy ten Masaryk dal slavně Mussolinimu třeba a tak dále. No a čili je to náš řád a patří do našich rukou a prostě já zásadně protestuji pro to, aby se obdarovávali. Já jsem za celých těch 10 asi 4krát dal někomu ze sousedních 4 prezidentů. Sousedních 4 zemí, kdy už to bylo naprosto neúnosné. Oni rozhodli, že mě udělí řád a jako bylo tak jako očekáváno, že já udělám protitah a já jsem se bránil a říkal jsem, že ne to a tak. Já jsem 4 kolem dal nakonec tento řád, ale ne 28. října. Ne, to bylo při státní návštěvě Polska, při státní návštěvě Rakouska, ale ne 28. října, to je naše oslava a tam by se takhle ty řády měly dávat.
0: Tuším, že zítra mimo jiné dostane řád ukrajinský pan Zelenský a to by byla výjimka? Nebo,
1: Pro mě by to výjimka nebyla, já myslím, že ukrajinský řád si určitě zaslouží a ukrajinští poslanci mu ho určitě dají, ale český, nevím.
0: Pokud vím, vy budete mít projev v Míčovně Pražského hradu zítra někdy v dopoledních hodinách.
1: V poledne.
0: Už ho máte promyšlený a pokud by tam byla nějaká důležitá věc, o které budete hovořit, mohl byste aspoň částečně říct, čeho se bude týkat?
1: Vy šikovní lidi, když budete zítra ve 12 pronášet důležitý projev, tak vy se tomu začnete věnovat v 11.20 a za tu chviličku si připravíte a sesumírujete všechny zásadní věty. Hloupější lidé mého typu to samozřejmě píšou, už 2 týdny si to promýšlí, už doplňují, každý večer si to vemou domů, přidají tam, změní tam pár vět, opraví formulace, tady se to nerýmuje, tak se tam přidá něco jiného, dají to přečíst kolegů v práci, jestli nenamítají zásadně a tak dále. No a to já už dělám nejméně 14 dní každý den.
0: Takže vypíchněte jednu věc, co tam bude.
1: Nevím, já to svou nemám teda, ale já bych vám to rád prozradil, ale nevím, tak já zaprvé ten můj projev v každém případě zdůrazňuje jeden moment, že to sice není projev, který by měl vyhlašovat blbou náladu, ale je to projev, který řekne, že i když v těch 104 letech podobných projevů a výročí jsme to slavili v různých situacích, v různých momentech, v různých náladách, tak přesto a byly hrozné, někdy vůbec nebyly možné oslavy, konec konců oslavy nebyly ani v covidové éře, tak mimochodem, jak ukazovalo to, o čem jsme teď mluvili, tak přesto jsme něco mohli slavit a tentokrát můžeme to slavit, že jo, není žádný absolutní zákaz, ale já myslím, že jsme, a to je jedna z mých zásadních tezí, že teď to pravděpodobně oslavujeme v nejnepříjemnější, v nejhorší chvíli našeho polistopadového období. To je teze číslo jedna, jak já to cítím. My jsme v takové situaci od roku 90 nebyli. Tenkrát, já nemluvím o dobré či blbé náladě, ale tenkrát byla pozitivní expektace, radost, šance do budoucna, příležitost něco dělat. Teď je krize, inflace, špatná nálada opravdu. A ne, že by někdo vyhlásil, ale to je moje základní teze a já bych si velmi přál, aby si lidé, kteří jsou zodpovědní za naší zemi a za naší budoucnost, aby prostě se k tomu přiznali a připojili a řekli, teď jsme v této situaci a teď je třeba udělat změnu, jít dál a tak dále. V tisících jedna věcí od dalšího budování obřích deficitů státního rozpočtu počínaje po já nevím, co ještě. Takže o tom je ten můj pár minutový projev, že já vím, že posluchači neposlechnou víc než tak 7 minut nebo něco takového, tak je skutečně krátký. Proto každá ta věta je vyčištěná. Budu určitě dneska ještě škrtat adjektiva. Rozumím. Aby byl o kousek ještě kratší.
0: Ještě mě zajímá váš osobní názor na jednu věc, kterou takový fenomén v posledních týdnech, nevím, jestli to sledujete v médiích, kterak různí aktivisté poškozují například umělecká díla, velmi drahá a vzácná, a přilepí se vždycky někam. A já to, pane prezidente, v tom svém jednoduchém uvažování pořád neumím pochopit.
1: Jestli jsou tady nějaký majitelé a výrobci kvalitních lepidel, tak já myslím, že já bych jim poradil, aby těmhle těm lidem dali svá nejkvalitnější lepidla, aby když se přiletí, aby už se nedali nikdy odlepit, aby už tam navždy museli zůstat. To by byl správný trest.
0: Já přemýšlím, kam se mám jít já přilepit.
1: No, kde by vás všichni viděli.
0: Co mám polít? Co
1: a
0: mám...
1: máte tolik toho lepidla, aby...
0: Seženu, pane prezidente. Vede to někam? Jsou aktivity tohoto druhu k něčemu?
1: Prostě samozřejmě, že ne. Neváte mě zavádějící otázky, o kterých víte, že na ně mohu odpovědět ten jedním jediným způsobem. Vždycky to byl nějaký blázen, který chtěl tu v Louvru, tu někde jinde poškodit nějaké umělecké dílo, že si to zrovna teď narůstá. Ano, že ta doba je bláznivá a všichni mimořádně šílení lidé dostávají zdánlivě podporu, protože si na sociálních sítích najdou svou malou bublinku lidí, kteří jim zuřivě tleskají a kteří je v tom podněcují a oni si myslí, že ta bublina je dostatečně velká a že vlastně to je veřejnost a to je názor lidí a tak dále. A tahle ta popletenost, která nikdy nedosáhla takových rozměrů jako teď, té se já opravdu děsím a nevím, co mám říkat svým synům, už ne, ty tomu rozumějí, ale vnoučatům.
0: Ještě jedna krátká věc. Už je několik týdnů po komunálních volbách a hlavní město Praha ještě nemá vládnoucí koalici. Údajně je to tak, že vedení ODSky tlačí na ty pražské politiky, aby byla jaksi koalice na vládním půdorysu. Tedy s Piráty, ti jsou dnes svázaní s panem Čižinským a Praha sobě. Zatímco to vypadá tak, že někteří členové té spolu by rádi vládli s hnutím ANO. Jak myslíte, že to dopadne a máte pochopení pro ten krok vedení spolu?
1: Dopadne? Ne, já si myslím, že ty volby. To je jedna ze součástí také toho mého projevu zítřejšího. Prostě je rozpad politického systému, rozpad politických stran a náhražkou toho rozpadu politických stran jsou modely trojkoalic, pětikoalic, šestikoalic, dokonce někde jsem objevil v nějakém krajském městě. Ale přeci vytváření koalic, často i předvolebních koalic, není nic jiného, než co jsme nenáviděli za komunismu, a to byl systém Národní fronty. Prostě to bylo, že nebojují jednotlivé strany o své místo na slunci, nepřichází se svými konkrétními návrhy. Prostě to je zamotání toho celého systému. Takže jestli v Praze nakonec bude vyhrávat pětikoalice nebo šestikoalice, je to beznadějné. Nadějné v každém případě.
0: 25. díl, pane prezidente, právě končí a já se těším na 26.
1: To bude kolem 17. listopadu, to bude další výročí.
0: Těším se, pane prezidente. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Radio Xaver.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu.

Nějakou samotu někde u náchoda, a já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli, já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuju.
2: To je
1: od
2: dobře,
1: toho,
2: to je dobře.
1: Já výroku, od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezku uvádíte
2: fakta. A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je něčím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Trittoverku. Utekli z toho Trittoverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju.

0: Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
0: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
0: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
0: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
0: Jo, tak,
1: ale to je jedno.
0: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, kdyby to byl jeden, jedno to, vulgárně, jedno to
0: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byl, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům, z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldyna tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldyno, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není to to strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom, je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldyno, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře. Další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským, a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopen nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete, k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne, a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teď v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají. A jedna firma sem vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, taky to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
0: Co by tady, no, ta, je, víte, když...
1: Chcete říct, že to je horší, tady je, to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak přinutit, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já,
1: klidně jako
0: já
1: vy.
0: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, to je ale ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teď teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky. Neceženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

0: kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil.
1: Každá z nich je tou láskou s velkým L.
2: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
2: Jindřich Reichl je předseda strany Pro, Právo,
3: Respekt.
2: Respekt, odbornost.
3: Je to tak.
2: Jak chcete, pane Reichle, zablokovat a blokovat budovy?
3: No, my jsme samozřejmě řekli o to, že budeme provádět nějakou jaksi nenásilnou blokádu.
2: Blokádu,
3: můžeme, ano, ano, nemůžeme ještě jaksi úplně to prozradit všechny naše trumfy, ale každopádně chceme, aby to bylo jaksi jasné nenásilné gesto, aby se prostě ukázalo to, že tahle vláda ničí, devastuje tuhle zem a je potřeba prostě, aby lidé viděli, aby se odhodlali něco dělat. Tohle gesto je prostě něco, co by je mělo zase pohnout k další aktivitě, protože to, co sledujeme v posledních týdnech, to už je úplně dobře parodie na vládu.
2: O tom se určitě budeme bavit, ale řekněte mi, jak to chcete udělat fyzicky. To budou stát někde vaši příznivci a budou bránit lidem, co jdou do těch vládních budov, aby šli do práce, nebo naopak, aby šli z práce domů? Nebo jak
3: uvidíte, uvidíte. Nechte se překvapit, to nemůžeme takhle všechno říkat dopředu.
2: A nemůžete aspoň naznačit teda?
3: Jako... No něco takového, jak si nějaký takový hezký řetěz mírový asi provedeme, takže mírový. Něco v tom smyslu uděláme. No, protože samozřejmě dneska ty nejzásadnější témata jsou jak prosperita, tak zejména ta válka na Ukrajině. A já myslím, že v současné době už jednoznačně převažuje ta poptávka po tom, aby se našlo mírové řešení a ne aby se pokračovalo v tomhle nesmyslném konfliktu.
2: Máte nějak změřeno, pane Reichle, kolik v této chvíli ta vaše činnost, myslím ty demonstrace a tak, kolik to má příznivců?
3: To se těžko dá říct, samozřejmě úplně přesně. V momentě, kdy řeknu nějaké číslo, tak každý může říct, že jsem si ho vycucal z prstu, nebo že něco takového, jaksi je nějaký nekvalifikovaný odhad. Realita je taková, že na té demonstraci bylo kolem 100 000 lidí, mnoho dalších desítek tisíc nám poslalo, SMSku poslalo výraz podpory. Jezdíme všude možně po celé republice a teď, když jsem tady parkoval, tak mě pán chtěl vyhodit a řekl, že mě tam nechá stát, protože nám fandí a je s námi. Takže je to takové, že se to šíří po celé republice. To hlavní nejsou jenom ty demonstrace. Ta demonstrace je vždycky jednou za čas nějaká jaksi signál bych neměl říkat, to je rezervováno pro vrchního vysílače signálu, ale je to určité gesto, které by mělo prostě ty lidi zaktivizovat, ale ta hlavní práce se odehrává v rámci těch cest po celé republice, kdy se snažíme s těmi lidmi komunikovat a ukazovat jim, že oni jsou ti, kteří mají tu sílu něco změnit, nikdo jiný ne.
2: Kde ti lidé byli doteď? Neboli koho, co jsou voliči?
3: Já myslím, že to je v podstatě taky těžké říct. Myslím si, že v současné době tím, že přišly úplně nové výzvy typu covidu, typu ukrajinského konfliktu, tak ta mapa těch voličů se zásadním způsobem změnila. Vy máte vždycky nějaké priority, které máte nastavené. Vysoko vždycky byla, já nevím, třeba korupce a tak dále a tak dále. V současné době zcela jednoznačně vede ekonomika, právě ta mezinárodní situace ohledně války na Ukrajině, protože lidé prostě nechtějí, žádný normální člověk nechce válku a samozřejmě to jsou potom taky otázky svobody projevu a další věci, které prostupně jsou tady utlačovány a myslím si, že i ta mediální oblast z hlediska naprosté manipulace s fakty ze strany mainstreamových médií, které jsou tím hlavním držitelem moci v téhle zemi, je velké téma, které rezonuje v současné době v české společnosti. Lidé už mají dost těch lží z české televize a z dalších médií, které v podstatě drží tuhle vládu u moci. Kdybychom byli v normálním státě, tak tahle vláda už tady dávno není.
2: Ještě zpět. Vidíte na těch setkáních vašich, protože jezdíte po republice, tak ti lidé, co sedí proti vám, to jsou původní voliči ANO nebo SPD, nebo ODSky, máte to nějak jako...
3: Rekrutují se z různých stran, když se s nimi bavíme, často to jsou i nevoliči, protože velká část těch lidí v podstatě neměla stranu, za kterou by byla ochotná jít prostě skutečně se postavit a dát ten svůj hlas. Lidé často už nechtěli volit takové to menší zlo. My jsme neustále slyšeli, že jdeme volit menší zlo a ti lidé už toho měli dost a chtěli v podstatě mít subjekt, u kterého skutečně cítí, že nechtějí tady vládnout proto, aby vládli, ale proto, aby sloužili téhle zemi. A myslím, že velká část nevoličů přešli lidé ze sociální demokracie, z ANO, i z ODS, SPD. prostě z různých koutů a samozřejmě velká část je toho milionu propadlých hlasů, která byla v těch minulých volbách, tak si myslím, že se přesunuje právě teď na naši stranu, protože vidí, že to myslíme vážně a že skutečně nabízíme reálná pozitivní řešení.
2: Jste si jistý, pane doktore, že v okamžiku, kdy hovoříte s občany, tuším, že jste byl v tomto týdnu v Děčíně, protože jsem viděl někde nějakou reportáž.
3: Dneska jedu do Varu.
2: Zítra Dačice. Ale řekněte mi, když člověk slyší, co tam říkáte, jste si jistý, že těm lidem slibujete věci, které jste schopen splnit?
3: Zcela jistě. Tak my se bavíme o některých věcech, které jsou konkrétní, ale zase bavíme se také o věcech, které jsou hodnotové. To je v podstatě segment, který bývá v politice velmi často opomíjen, kdy my se jenom bavíme jaksi o těch tvrdých datech a kvantifikovatelných číslech, ale realita je taková, že se musíme vrátit také k hodnotám, jako je morálka, mravnost, slušnost, to, co prostě tady propagoval v podstatě v každém svém projevu Tomáš Garrigue Masaryk a na co jsme tak trošku zapomněli, že ono to totiž není jenom o tom, jak ty věci nastavíte, ale v podstatě o motivaci těch politiků, kteří v těch veřejných funkcích jsou. Proto jsme také zvolili ten název Česko proti bídě, protože se odvíjí od citátu Tomáše Bati, který říkal, že každá ekonomická krize je pouze důsledkem a že příčinou je mravní bída lidí, kteří vládnou v té dané zemi. A pokud neodstraníme tu příčinu, což je ta mravní bída, tak se nezmění vůbec nic.
2: No a víte, každý slavný citát a přísloví a tak se dá s úspěchem rozporovat. Myslíte si, že to je pravda?
3: Myslím si, že to je hluboká pravda. Myslím si, že to je hluboká pravda, protože v současné době v naší zemi není nedostatek peněz. Těch peněz je tady dost, ale oni odtékají všem možným různým pijavicím, kamarádičkům, nasátým na ty veřejné finance a odtékají z této země pryč stovky miliard každý rok a my to sledujeme, neděláme proti tomu vůbec nic a prostě je nezbytné, abychom začali prostě využívat to bohatství, které produkujeme, abychom začali využívat pro sebe. Klasický příklad elektrická energie, elektřina. My jsme největším exportérem elektřiny v Evropě a máme nejdražší cenu elektřiny na světě. To je ekonomický absurdistán, který je prostě daný tím, že z české elektřiny vyráběné v českých elektrárnách nebohatneme a neprofitujeme my, ale vlastně celá Evropa. My jsme ti, kdo ten mejdan platí.
2: Jak to souvisí s morální bídou?
3: S morální bídou to souvisí tak, že tam je 30% akcionářů, z toho polovička jsou americké firmy, asi 16% jsou polské firmy a v podstatě ten stát, ti současní naši jaksi ministři a pan předseda vlády Fiala nedělá nic pro to, aby v podstatě se ty penězotoky nebo penězovody a toky těch peněz, ty financí přesunuly do státního rozpočtu, do veřejných financí. Oni jsou navázáni na ty různé lobbystické firmy, na ty velké energetické giganty, které prostě z toho profitují. Je nesmysl, aby ČES měl 80 miliard profit, a to ještě nepočítám ty peníze, které se tam jaksi postrácejí po cestě na různých pofidérních nákladech, a lidé tady platili naprosto nekřesťanskou cenu za elektřinu. To je prostě absolutní nesmysl. Tohle je věc, kterou musíme změnit, protože oni nepracují pro lidi v téhle zemi, oni pracují pro spřízněné skupiny, které je financují a které prostě jsou těmi loutkáři, které takhle drží na těch provázkách.
2: A tomu se neříká morální bída, tomu se říká biznis.
3: Tak to máme každý jiný terminologii, já tomu říkám morální a mravní bída, protože prostě ti lidé tam nejdou s motivací do té politiky, aby sloužili téhle zemi, aby sloužili lidem, jdou tam proto, aby se obohacovali, aby obohacovali skupiny, které je tam dostali a které jim tu kariéru politickou zaplatili.
2: S jakou motivací tam jdete vy?
3: Přesně s tou celou, kterou jsem řekl, sloužit téhle zemi, zanechat tady odkaz a postavit tuhle zemi do pozice, do které patří, protože já si myslím, že Česká republika má na to, aby byla rozhodně v té širší špičce Evropy.
2: Takže přichází spasitel?
3: To ne. Víte, někdo...
2: No ne, to tak zní, to, co říkáte...
3: Jasně, to není o spasení, to je o tom, že se politika dá dělat i slušně. My už jsme to tady dlouho nezažili, ale dá se to. A musíte tam mít prostě člověka, který to opravdu chce dělat jaksi s veškerým nasazením a s empatií prostě pro ty lidi, kteří v téhle zemi žijí a s láskou k té zemi, na kterou musí být hrdý. A já jsem velmi hrdý na Českou republiku a pro mě klíčové není se v politice obohatit, pro mě je klíčové zanechat tady odkaz k tomu, aby prostě čeští občané se měli lépe, aby Česká republika se dostala na pozici, která jí prostě právem historicky patří.
2: Aby jednou bylo nádraží Jindřicha Reichla.
3: Třeba i to. Ale to není to podstatné. To je to, co říká odkaz. To už je, ano, to je to legacy anglicky, ale v podstatě to klíčové je, aby prostě lidé poznali, že politika nemusí být jenom špína, korupce a klientelismus. A oni si to prostě myslí. Oni nevěří politikům. Logicky jim nevěří, protože po tom, co tady sledují 30 let, tak se jim ani nelze divit. Ten klíč je v tom, aby lidé pochopili, že taky existují lidi, kteří to chtějí dělat slušně a poctivě.
2: Jak to chcete zlomit?
3: Svým příkladem, osobním příkladem, tím, že prostě jezdím, tím, že jim vysvětluju to, co je můj záměr. Ono také je to dáno tím, z čeho člověk vyšel, jaký má životní příběh, protože prostě to člověka formuje a to určuje jeho hodnotový žebříček. Takže je to o tom osobním kontaktu, je to daleko víc než všechno, co píšou média, všechny ty pomluvy a klevety. Prostě když s člověkem hovoříte z očí do očí a bavíte se naprosto normálně, neformálně, tak to vám to dá daleko víc než všechny ty mediální lži, které můžeme sledovat.
2: Četl jsem článek, kde vy naznačujete, že se v naší zemi zneužívají dávky pro ty Ukrajince, respektive že Ukrajinci běženci zneužívají. To je taková vážná věc. Pomalu by se to nemělo říkat nahlas, ale řekněte, vy proto máte nějaké opodstatnění? Tak, vy jste právník, tak...
3: Jasně, když jsme to viděli, v novinách to proběhlo, že jedna ta Ukrajinka si přišla na 1,3 milionů.
2: Dobře, jak to je jeden zločinec? To není jeden,
3: to není jeden. Tady už máme... To
2: i jsou... mezi advokáty se najde jeden lotr.
3: Jasně, jasně. Ale pozor, to není kritika na ty Ukrajince. Kdyby takhle hloupě nastavili systém Němci pro nás, tak úplně stejně ho budou Češi zneužívat Německu. To je prostě kritika na pana Jurečku a jeho podřízené, kteří nastavili systém tak, že je velmi snadno zneužívatelný. V současné době jsou ty dávky podmíněné tím, že ti žadatelé z Ukrajiny musí zaregistrovat nějaké bydliště, adresu nějakého bydliště, kde se zdržují. Ale to eviduje pouze cizinecká policie a ta nepožaduje žádný doklad o tom, že tam skutečně ti lidé jsou. Takže teď už jsou tady desítky kauz, které jasně dokazují, že si tam tu adresu vymyslí, nikdo to nekontroluje, no a oni tady prostě potom vůbec se nezdržují, jenom si přijedou pro tu dávku a zase odjedou a ten systém je prostě nastaven tak, že ho kontroluje nějaký robot a už bylo prostě několik článků, které jasně prokazují, že z toho utíkají miliony, miliony v podstatě každý měsíc. My jsme na té pomoci utratili za loňský rok 9 miliard korun. A je to pomoc, která není efektivní, protože správně bychom měli pomáhat těm lidem, kteří skutečně trpí tou válkou na východě té Ukrajiny. Ne těm, kteří si sem mohou přijet v drahých autách proto, aby si zinkasovali měsíční podporu a zase odjeli. Takovou pomoc já bych podpořil kdykoliv. Těm lidem, kteří tam skutečně trpí tou válkou a kteří se s tím dnes a denně potýkají.
2: Pane Reichle, vy připravujete další demonstraci na Václavském náměstí, tuším na 16. dubna, což je teda za pár dnů. V čem bude jiná než ta předchozí?
3: Bude kratší. Ta předchozí byla v podstatě tím prvním krokem, kdy jsme, tak jak jsme to říkali, my v podstatě od začátku 7. února, kdy jsme to vyhlásili, tak jsme říkali, že primárně chceme, aby vláda splnila ty naše požadavky v těch čtyřech oblastech, které jsme formulovali.
2: A splnila?
3: Ne, ani nám neodpověděli. Aha. Dokonce nám neodpověděl ani pan prezident Petr Pavel, který pořád říká, že chce ten dialog a chce se bavit se všemi, tak s námi se asi bavit nechce. Myslím si, že tady jenom se zase dokazuje to, že i ta vláda, i ten prezident se baví jenom s těmi, kdo jim jaksi naslouchají, nebo respektive kdo jim umetají cestičku a souhlasí s nimi. S těmi, co s nimi nesouhlasí, s těmi se už moc nebaví a označuje nálepkou pro ruský troll a tím to končí. Ty požadavky jsou naprosto legitimní, zkvalitnili by život všech našich občanů a to byl v podstatě základ, který my jsme formulovali. Toho 11. března to bylo o tom, že jsme chtěli ukázat, že máme dostatečný mandát k tomu, aby s námi někdo mohl jednat. Že to není výmysl nějaké skupiny tady malé, která se chce nějakým způsobem domoci slyšení u předsedy vlády, ale že je to skutečně prostě požadavek mnoha desítek, možná stovek tisíc, možná jednotek milionů lidí v naší zemi. A v současné době tohle proběhlo, myslím si, že ten mandát se jasně ukázalo, že máme, vláda a prezident se s námi dál nebaví, tudíž chceme přikročit k tomu, že skutečně uděláme pochod Prahou a následně se dostaneme k nějaké vládní budově a tam prostě setrváme nějakou delší dobu.
2: Toho 16.
3: Toho 16. a pak to bude pokračovat.
2: Kdo budou řečníci?
3: Budou tam ti tradiční řečníci, ale máme určitá překvapení. Nicméně já zcela úmyslně moc ty řečníky nezmiňuji, protože to není pro mě to podstatné. Lidé si musí uvědomit, já neustále slyším, a tam musí být ten, a musí tam být tamten. Ne, nemusí tam být vůbec nikdo. Nemusí tam být dokonce, nemusím tam být ani já. Lidé si musí uvědomit, že to jsou oni, kdo tu sílu drží a že tam nejdou si poslechnout nějakého konkrétního řečníka, ale že tam jdou kvůli sobě, kvůli budoucnosti téhle země a kvůli vlastním dětem. Kvůli tomu tam jdou a není podstatné, kdo tam na tom pódiu mluví. To je sekundární věc.
2: Co to očekáváte, toho 16.
3: Věříme, že to zase tak, jako ta minulá akce zásadním způsobem rozčeřila vody. V podstatě na 14 dní ovládla tady celý mediální prostor. Samozřejmě my jsme žádný prostor nedostali. Pořád se mluvilo všude o nás bez nás na různých televizních stanicích. Rozebírala se demonstrace ze všech stran, ale že by tam pozvali někoho z nás, to ani náhodou. Protože samozřejmě my bychom říkali ty věci tak, jak jsou, a ne tak, jak si je přejí média prezentovat. A teď chceme, aby jsme dále stupňovali tlak na tu současnou vládu, protože ta vláda ukazuje, že se nehodlá bavit s tou druhou polovinou lidí, s těmi oponenty, že si snaží za každou cenu prosadit svoji vlastní pravdu, která je neudržitelná, která je prostě likvidační pro tuhle zem, pro ekonomiku i morálku téhle země, a pevně doufáme, že to nakonec vyústí prostě v demisi této vlády, protože tahle vláda už podle mého názoru nemá nejmenší mandát v téhle zemi jakýmkoliv způsobem spravovat věci veřejné.
2: No a co bude dál? Tak proběhne to, co naznačujete, toho 16. Bude z toho zase nějaké komuniké nebo něco, nějaké požadavky?
3: My říkáme, že požadavky jsou pořád stejné. My říkáme, že je potřeba, aby se probudily i ty další složky, které tady jsou. My reprezentujeme ty lidi, kteří přijdou na to Václavské náměstí, a mnoho dalších, kteří nemohou přijet. Ale teď je potřeba, aby se přidala parlamentní opozice, která musí prostě si pochopit, že tady je kvůli lidem a ne kvůli svým křeslům v Poslanecké sněmovně, a zejména, aby se přidali odbory. Odbory mají tu největší sílu všude na světě, kdekoliv prostě něco začnou, tak okamžitě prostě ten tlak vyústí v nějakou rezignaci, buď to jednoho ministra, nebo třeba pád celé vlády. Nejnověji teď v Polsku musel rezignovat ministr zemědělství kvůli tomu, že se na polský trh dostala ukrajinské obilí a polští zemědělci nemají šanci nic prodat, protože cenově nejsou schopni konkurovat. Ne, jenom se to postavilo, musel rezignovat ministr zemědělství v Polsku. Kdyby tady například odboráři z České pošty, kteří na to mají teď plné právo, protože dochází k likvidaci této firmy a má být propuštěno až 950 lidí, tak v momentě, kdyby oni vyhlásili stávku, mohli se připojit další odborové organizace, tak to by mohlo vyústit skutečně v tak silný tlak, že by ta vláda mohla padnout. My tu stávku vyhlásit nemůžeme. Musí vyhlásit odbory, my můžeme jenom podpořit a rozšířit dál.
2: Jenže si pořád říkám, pane doktore, když padne vláda, co dál?
3: No to je takhle, nemůže být hůř. Nemůže být hůř.
2: To byste koukal.
3: Tahle vláda je nejhorší vláda, kterou jsme kdy měli. Je to jako s přehledem. Já s oblibou říkám, že proti Rakušanovi byl i Štrougal genius. Prostě skutečnost je dneska taková, že tahle vláda opravdu...
2: Nevím, to přirovnání, promiňte, ale jako Štrougal nebyl určitě hloupý člověk.
3: No právě, no.
2: Říkáte, že ani Štrougal, no.
3: No ne, no tak jako, víte, jak to myslím, to je...
2: Nevím, jak to myslíte, protože taková. Myslím, že zrovna Štrougal.
3: No ne, tak proti téhle vládě...
2: Vy jste řekl Bilak nebo někdo, tomu rozumím.
3: Tak i Bilak. Taky byla. Prostě proti tahle vláda je složená z lidí, kteří v životě nic neřídili. Nejsou to manažeři, jeden je učitel, druhý je prostě akademik. Vy pokud chcete něco řídit, tak musíte mít s ním nějaké zkušenosti. Tahle vláda neřídila nikdy nic.
2: Vím, ale lidé si je vybrali.
3: No bohužel, no. Protože uvěřili tématu Antibabiš, které bylo zástupným tématem, a bohužel ta vláda těch opravdu neschopných lidí přišla do Strakovky v momentě, kdy jaksi nastaly velké problémy z hlediska prostě vypořádávání se s covidem, s inflací, s ukrajinským konfliktem, a ta vláda to evidentně nezvládá. To je, myslím, jako v tuhletu chvíli 166 miliard sekera za první 3 měsíce. O čem se bavíme? To by v každé normální zemi ta vláda okamžitě musela položit.
2: Takže by padla vláda, vy byste očekával nové volby?
3: Pak jsou dvě možnosti. V podstatě postavení jiné vlády na půdorysu současné poslanecké sněmovny, což nepreferujeme, nebo nějakou dobu úřednická vláda, případně dovládnutí téhle vlády v demisi, ale zcela jednoznačně předčasné volby. Nemůžeme čekat do roku 2025, protože tyhle dva roky, které jsou před námi, budou velmi turbulentní a budou hodně rozhodovat o budoucnosti naší země. A tahle vláda s tím neschopným kormidelníkem prostě už nemůže tuhle loď jménem Česká republika těmi rozbouřenými vodami vést.
2: Jak dopadla vaše nabídka pro olympionika sportovce pana Svobodu, kterého jste byl ochoten zastupovat, co by právník zadarmo?
3: Zatím reakci nemám, ono je to tady velmi krátké, je to já nevím, 2 nebo 3 dny, kdy jsem tu nabídku mu vyslal. Nicméně já myslím, že ani nepřijde, protože David Svoboda, já ho neznám osobně, ale mluvil jsem s Lukášem Polertem, který ho zná, a v podstatě i s dalšíma lidma všichni říkají, že je to jako nesmírně hodný, slušný člověk, čemuž já naprosto věřím. Myslím si, že to je opravdu jako sportovec a strašně slušný chlap. A on si zažil na jeden den ten tlak, kterému my čelíme 3 roky. Ten tlak je neskutečně nepříjemný. Není to jenom na něj, bude to určitě na jeho rodinu, na jeho přátele, na lidi z Dukly a tak dále. A v tu chvíli, jak si mu vyčítat, že tomu tlaku podlehl a raději odvolal, nebo respektive tak, jak si z toho vycouval, tomu nemůžeme vyčítat. Já za ním stojím, mě daleko víc mrzí to, že další sportovci, kterých jsou desítky, možná stovky, kteří si myslí přesně to samé, co David Svoboda, tak mlčeli a nepodpořili ho. Kdyby to udělali, kdyby tady vystoupili desítky, možná stovky sportovců a řekli, v žádném případě nemůžete trestat sportovce za jeho svobodný názor, tak ta Černochová musela vycouvat.
2: Vidíte. A vy očekáváte, že padne vláda.
3: No jasně. Ale víte, tyhle ty profese typicky, které jaksi mají co ztratit, umělci, sportovci, tak oni většinou bývají poplatní té době. Málo kdo je tady hrdina typu prostě Jana Husa, aby se šel pro pravdu nechat upálit. To tady opravdu není, ale věřím, že prostě těch lidí se probouzí neustále víc a že už prostě nebudou ochotni dál tolerovat tu naprosto devastaci svojí země.
2: Kdyby vás chtěl někdo vidět osobně, tak 16. dubna na Václavském náměstí, nevím v kolik hodin.
3: To ve 14 má, hodin.
2: Ve 14 hodin. A může se zapojit i do průvodu, tak jsem to pochopil.
3: Přesně tak tomu je a budeme tam dlouho mít prostor si spolu povídat a já všechny srdečně zvu, ať se přijdou podívat třeba i naši oponenti a přesvědčí se o tom, jestli to, co o nás říká Česká televize a další mainstreamová média, jestli je to pravda nebo lež. Na vlastní oči se vždycky přesvědčíte nejlíp.
2: Těším se na příště, nashledanou.
3: Já také, děkuju moc krát, nashledanou.
2: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
4: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
5: Posloucháte Radio Xaver.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
3: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k

0: volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
0: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
0: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí, a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
0: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější, a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
0: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
1: to vás spojuje.
0: Bodů.
1: Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
0: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči ním si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG, a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech, a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je, skončí svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
0: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
0: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
0: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, než skončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, No, tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení. Hmm.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak zaprvé.
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by.
0: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
0: u sebe
1: jaké
0: doma.
1: Sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, vidíme tady po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, jak se dá jedním podpisem a dekretem zrušit šílený zelený socialismus a provést návrat ke kapitalismu. Neboli Donald Trump zrušil mimo jiných věcí tu americkou obdobu a verzi Green Dealu a zrušil ty obří a nesmyslné dotace do zelené politiky a průmyslu.
2: Já bych navrhla podobný dekret i v Evropské unii a zrušení evropského Green Dealu, ale bylo mi řečeno v televizi, že prý to nejde.
1: Nejde?
2: Tak jsem se to dozvěděla.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
4: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem,

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. S

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jaksi ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si, jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Opravdu vyčítám ne. I zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte, nemáme... nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne, a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale

0: systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
0: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
0: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, půl miliardy, v roce 23.
0: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit. Bude vyšší.
0: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
0: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
0: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
0: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
0: Lze to. ale

0: jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marií Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu jaksi zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jak si nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto je to správně nastaveno?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, a že je potřeba prostě jak si pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jak si to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
0: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Postoloprt, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchním státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je po, za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že je dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jak si nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No, jaký je to vzkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Tak společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale leccos to vypovídá o tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje k si soudcům aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem
1: když
0: dostal,
1: míří
0: teď jsem za vámi
1: na takový
0: šel,
1: post.
0: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůže to být...
0: tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho, ty
0: někdo
1: obavy.
0: Má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, no, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. Hmm. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kaos, který nyní nemá. Hmm. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kaos v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Hmm. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom
0: tak
1: nějaký výkřik, snaha?
0: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se jí asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Hraje vám rád.

0: Ondřej Dostál je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Ondřej Dostál je právník, pedagog, vysokoškolský, ale zejména muž, který se specializuje po léta na vztah pacientů a zdravotnictví. Nebo lze říct taky na práva pacientů.
1: Ano.
0: A to se, pane doktore, v čase lepší, ten vztah nás, pacientů a občanů a zdravotnictví, nebo horší? Co myslíte?
1: Zdravotnictví se sice zlepšuje co do práv, která mají lidé v zákonech, ale ten faktický stav, řekněme, stagnuje, zůstává stejný. Je sice krásné, že lidé mají právo na časovou a místní dostupnost, zdravotní péče potřebné kvality, že můžou teoreticky i žalovat třeba zdravotní pojišťovnu, ale faktický stav je takový, že když potřebujete o svátcích sehnat praktika nebo dětského praktika pro dítě, které má angínu, tak to není úplně snadné.
0: Kde je chyba?
1: Chyba je v organizaci péče. Soustava zdravotnických zařízení, která byla budována tak, aby ty jednoduché věci řešili praktici v primární péči, pak aby byla dostupná v každém okrese kvalitní nemocnice se základními obory a jenom ty nejsložitější věci putovaly třeba do fakultních nemocnic, tak ta se bohužel rozpadla. A rozpadá se nejprve v regionech, což i vede k tomu, že třeba lidé odcházejí do jiných měst, protože prostě chtějí být někde, kde ta péče je.
0: Často slyším názor, že ten náš český zdravotní systém, pojištění a všechno, co je na to navázáno, je zbytečně velkorysý v porovnání s tím, jak to chodí třeba ve spokojených státech amerických. Tak jaké to je? Je to zbytečně velkorysé?
1: On je velkorysý, pokud bydlíte v ulici Rentgenova, což je ta ulice, která je mezi obrovskou miliardovou nemocnicí v Motole a druhou obrovskou nemocnicí na Homolce. Tam ta dostupnost péče je skutečně suprová, ale pokud jste, řekněme, člověk bez sociálního kapitálu, který není ani finančně schopný si předplatit žádnou prémiovou péči, bydlíte v regionu a potřebujete dostat babičku k lékaři, aby jí udělal CTčko, jestli to, co má v břiše, náhodou není rakovina, no není to úplně snadné. Čili ten systém je hrozně velkorysý na papíře. Nárok máme zdánlivě úplně na všechno. Dokonce pokud člověk splní bobříka právních znalostí, tak se k tomu i dostane. Ale bohužel toto už neplatí ani pro většinu populace.
0: Co jste myslel tím zaplatit si nějaký mimořádný poplatek nebo pojištění nebo něco takového? To přece u nás neexistuje.
1: No, pokud člověk zaplatí daň za demokracii, jak teď používám slovo pana chudáka profesora Válka, tak se k té péči dostávají rychleji nebo lépe. Narážím na ten jeho komentář o tom úplatkářství ve zdravotnictví, kdy dokonce i ve státních nemocnicích ministerstva existují programy jakési prémiové péče, které neprodávají jenom lepší kafe v čekárně nebo, já nevím, televizi na pokoji, to jako budíš nic proti ničemu. Ale to, co reálně si ten člověk kupuje, tak je včasný přístup k péči, tam, kde lidé, kteří přijdou, tak říkají z ulice, na tu péči musí čekat.
0: A to si koupí občan kde? To, o čem mluvíte? U své pojišťovny zdravotní?
1: Bohužel nikoliv. Zdravotní pojišťovna by sice tu bezplatnou péči měla vždycky zajišťovat každému bez rozdílu, chudému, bohatému, bezdomovci, bankéři, pokud má kartičku pojištěnce, ale reálně ty zrychlené nebo lepší přístupy k péči, nebo třeba k tomu, aby bez problému byla předepsána rehabilitace, tak to už někdy stojí peníze. A samozřejmě za bezplatnou péči právně nemůžete platit, to je zjevný nesmysl. Ale protože ta bezplatná péče, jak už jsme si řekli, není běžně dostupná každému, tak ten, kdo se k té péči skutečně chce dostat, tak zaplatí sponzorský dar, regulační poplatek, prémiovou kartu, krásné věci.
0: Prémiovou kartu, to mi pořád nedochází. Si občan může koupit u koho?
1: No, pokud se podíváme třeba, dám takový známější příklad, kauza Homolka Premium Care, která byla taková populární v časech pana ředitele Dbalého, později trestně odsouzeného, jo, tak to jsou programy, které zdánlivě prodávají nadstandardní nějakou péči, ale reálně spíše pomáhají těm lidem k reálnému přístupu k té jako péči, kterou mají hrazenou ze zdravotního pojištění.
0: Vy říkáte, že zdánlivě prodávají nadstandard, ale reálně za to dostanou to, co bych měl dostat za to klasické pojištění.
1: Ano, a toto je veliký problém, který vzniká už na tom, že systém slibuje více, než se dá za těch 465 miliard korun koupit každému včas a v řádné kvalitě. A proto ta předstíraná bezplatnost je zde reálně pouze pro někoho. A aby se člověk stal tím někým, tak k tomu potřebuje sociální nebo finanční kapitál. Samozřejmě ti, kteří mají sociální kapitál, známosti, tak se k té péči dostávají. Pak jsou samozřejmě stále mnozí, pro které ten systém funguje. Ale pak jsou taky takoví, kteří prostě, pokud se chtějí k té péči dostat a nechtějí čekat, tak někdy jsou i vybídnuti poskytovateli, že musí zaplatit registrační poplatek.
0: Spousty let se mluví o tom, že bychom mohli mít takzvané nadstandardy v tom pojištěním zdravotním, neboli mohl bych si vybrat, jakou variantu si budu platit, co v tom budu mít, ale pořád se do toho nechce nikdo pustit. Čeho se bojí zákonodárci?
1: Že by se muselo nejprve říct, co je ten hrazený standard. Nemám to slovo rád, ale prostě to, co je péče standard, hrazená. Ne, v pořádku. Já nemám rád to slovo standardy a nadstandardy, protože zamlžují to podstatné. To podstatné je, že odvádíme těch 465 miliard ročně, což je hrozně moc. Na člověka je to přes 40 tisíc, ale protože ekonomicky aktivních je asi jenom 4 miliony, tak reálně táta od rodiny zaplatí nějakých 100 tisíc za to, aby fungoval systém solidární bezplatné péče. Ale ten problém je, že nikdo není ochotný vymezit, tady ten nárok začíná a končí a co je nad ním, to už hrazeno není a můžete se na to buď pojistit, nebo si to zaplatit z kapsy. Ten systém místo toho lže lidem, že je hrazená veškerá péče každému, ale pokud by si pro tu péči skutečně všichni došli a všem byla naplněna, tak by nám nestačil ani trojnásobek těch peněz, které odvedeme.
0: No ale s tím ten systém počítá, že řada lidí nejde k lékaři 30 let, ne?
1: Počítá, což je v pořádku tam, kde ti lidé jsou zdraví a lékaře nepotřebují, ale není to v pořádku tam, kde člověk, který celý život platil, pak když něco potřebuje, narodí se mu dítě, které je mu nemocné, nebo staří rodiče začnou něco potřebovat, tak naráží na to, že to úplně nefunguje tak samozřejmě, jak to vypadá.
0: Funguje v naší zemi ten systém, který známe často z amerických filmů, že už v čekárně u lékaře sedí právník a poté, co vyjdete, ptá se, co jste tam dělal, jak s vámi bylo zacházeno. Zkrátka dobře, jsou tady soudní spory, které pacienti vyhrávají.
1: Ty spory tady jsou, ale jejich závažnost nebo tíživost z hlediska ekonomického dopadu je v porovnání se Spojenými státy naprosto mizivá. To, co mnohem víc ovlivňuje chování lékaře či poskytovatele zdravotních služeb, je to, jakým způsobem mu zdravotní pojišťovna platí. Zda mu platí paušálem, zda na něj uplatňuje nějaké regulační limity, které jej mohou vést k tomu, aby člověka, který potřebuje tu péči, přesto na tu péči neobjednal.
0: No a k čemu vlastně nutí ten aktuální systém nás pacienty? K tomu si vybudovat buď to sociální nebo finanční kapitál, jak jste říkal, anebo se domoci teda právní cestou. Ano. Když nebudu mít ani peníze, ani známé, tak půjdu za právníkem a řeknu, prosím vás,
1: tak.
0: Zkuste mě tam.
1: A právník, pokud bude dobrý, tak zjistí nejprve, co potřebujete, co lékaři popsali jako medicínskou péči, léky, pomůcky, které vám pomůžou. A pak se podívá do zákona a zjistí, že máte časovou a místní nárok na časovou a místní dostupnost dané péče. To znamená, pokud potřebujete neodkladně operaci, protože vás třeba bolí kyčel, koleno, tak v takovém případě nemůžete rozhodně čekat déle než rok. Přitom jsou smutné případy, kdy pacienti na operaci čekají třeba 2 roky, 3 roky.
0: No. Počkejte, takže nebudu mít ten kapitál, tak do nemocnice jedině s právníkem.
1: Buď anebo se znalostí, se splněním bobříka právních znalostí. Naučím se několik základních paragrafů a s tím objíždíme i republiku, abychom lidi naučili, že jsou občany a mají svá práva. No a ty, když člověk řekne, tak se dostane mezi ty, kteří spíše odmítnuti nebudou.
0: No a myslíte si, že ty zdravotní sestry a třeba lékaři znají ty paragrafy?
1: Někteří je znají dobře, jiní spíš do slechu a spíše jsou vedeni jakousi faktickou situací, praxí, prostě toho, jak se to na tom oddělení dělá, do čehož vstupuje spousta vlivů, včetně toho, jak za to pojišťovna platí a tak dále. Čili tam uvést tu věc na pravou míru, vědět, že třeba když přijdu s pacientem v neodkladném stavu do nemocnice, že nemůže být odmítnut nebo nemůže být poslán do jiné nemocnice, tak to může být i život zachraňující.
0: Já si tu situaci neumím představit v reálu. Přicházím do nemocnice, něco mě bolí a řeknu, a pane doktore, prosím vás, mějte na paměti paragraf ten a ten.
1: Ano, konkrétně paragraf 48 zákona o zdravotních službách.
0: No to nikdo neřekne, pane doktore.
1: A tak já třeba jo. A věřím, že moji posluchači z besed, po kterých jezdíme, tak alespoň někteří se to naučí. Dokonce na to sem tam píšeme nějaké příručky a pomůcky.
0: No nechcete si přece naštvat doktora, který vás má v rukou v tu chvilku?
1: To, k čemu vždycky vybízím, je k slušnému chování k tomu zdravotnickému personálu, protože za ten rozpor mezi tím slibem a tím, co se skutečně dává, rozhodně nemůžou zdravotníci, nemůžou za to lékaři. To je věc, která je řešitelná jenom na úrovni organizace celého systému, ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven.
0: Jak je to aktuálně s tím případem takzvaných krytých a nekrytých stentů? Doufám, že to říkám dobře. To je ta věc, co se dává do srdce, když má někdo infarkt. A o tom se vedly kdysi v minulosti velké debaty, že když vás tam dovezou k lékaři ve špatném stavu, tak vám tam vrazí takzvaně nekrytý stent. Víte, o čem mluvím?
1: Vím.
0: Jak tohle to funguje, tahle ta konkrétnost?
1: Jedná se o zdravotnický prostředek implantabilní, který se operuje do srdce a má bránit... Nebo
0: koronárek, do srdce, do tepny, ne?
1: Do tepny. A má bránit... způsobem, který nechám lékařům vysvětlení, jejich ucpání a problémů s tím spojeným.
0: No hlavně má uvolnit tu chvíli teda.
1: Tak si nejsem přesně jist, než necháme to lékařům, ale jsou některé, které jsou jednodušší, levnější a jiné, které jsou složitější a právě ten lék nebo ta látka, která je do nich zapracována nějakým způsobem, trošku pomáhá víc jako výdrži celého toho
0: řešení. Dražší.
1: Takže jsou dražší.
0: A kdo rozhoduje o tom v té kritické chvíli, jestli vám tam dají ten levnější nebo ten dražší? A za stenty si můžeme vlastně použít cokoliv.
1: Ono spíše půjde o záležitost nikoli v neodkladnou, zrovna u těchto věcí, stejně jako když dostanete takzvaný budík, jo, kardiostimulátor, jo, nebo když vám operují defibrilátor, který má bouchnout, když se zastaví, jo, srdce, jo, zase vás rozběhnout, jo, takže vám zachrání život. Tak všechny tyto záležitosti by lékař měl tomu pacientovi vysvětlit, jaké jsou možnosti, co ty jednotlivé věci umí. Pacient si z nich může informovaným souhlasem vybrat, anebo ten, který nechce, negativním reverzem odmítnout. Hrazený ze zdravotního pojištění, paragraf 15 odstavec 5, kdyby to někoho zajímalo, zákon o zdravotním pojištění, říká, že hrazeny jsou v lůžkové péči, v nemocnici, zdravotnické prostředky v provedení nejméně ekonomicky náročném vzhledem k potřebě toho pojištěnce. To znamená, že to nejlevnější, ale ne to nejlevnější na trhu, to nejlevnější, co mě ještě pomůže vzhledem k mému zdravotnímu stavu, tak to mám hrazeno ze zdravotního pojištění a nikdo po mně nemůže chtít peníze navíc. Když se ale vyberu něco navíc, někdy se mluví o tom, když pacienti chtějí, ne protože potřebují, ale chtějí třeba nějakou kyčel z lepšího materiálu nebo oční čočky z nějakého sofistikovaného materiálu, tak si mohou musí zaplatit to řešení, které si vybrali, s tím, že ale je to právně nijak nepřipravuje o úhradu té operace jako takové. Takže když někdo říká, když si vyberete lepší materiál, tak si budete muset zaplatit i operaci, je to nesmysl.
0: Vaše slova, která jste pronesl pro život v Česku docela nedávno, Česká republika bude vyhazovat miliardy korun za dodávky objednaných vakcín. Jak bude? Jsem měl za to, že tento příběh už skončil.
1: Už vyhazuje, ale bohužel ta smlouva, podle které se objednávají a dodávají ty očkovací látky v množství výrazně převyšujícím poptávku, tak ta bude platit minimálně ještě příští rok. Takže i to, co už teď vylíváme, tak budeme vylívat i nadále.
0: Jako vyléváme ty vakciny?
1: Oni počase takzvaně expirují. Jo, není možno je udržovat v ledničce na neurčito. A pak se musí náležitě zlikvidovat, což samo o sobě taky stojí nějaké peníze. Takže to, co jsme nejdřív koupili, ale nespotřebovali, tak bohužel musíme likvidovat.
0: Proč to tak je?
1: Je to tak proto, že smlouva, která se uzavřela už na úrovni Evropské unie, byla velmi nevýhodná pro kupujícího, tedy členské státy, a velmi výhodná pro prodávajícího, tedy ty farmaceutické firmy. Jak se to mohlo stát, to v tento moment řeší na evropské úrovni, i se o to zajímala prokuratura a někteří evropští poslanci. Z České republiky přišla objednávka, my jsme si mohli říct, kolik toho chceme, a objednalo se výrazně víc, než odpovídá odpovídalo potřebě českých občanů. V podstatě museli bychom se všichni očkovat pětkrát, což jako nevypadalo už v ten moment pravděpodobné. Konec konců to očkování mělo být tečkou, to znamená, že v ten moment se ani nepředpokládalo, že budeme potřebovat každou chvilku další dávku. Každopádně ta objednávka byla učiněna. V tento moment je hrozně těžké se z té smlouvy vyvázat, protože, jak říkáme, psána výhodně pro tu stranu prodávající, takže by vyžadovalo soustředěné úsilí všech evropských států, aby přesvědčili ty farmafirmy, aby aspoň v něčem ustoupili a místo toho dodali třeba nějaké léky, které potřebujeme.
0: No ale kde je ten prapůvod toho? Máme v tom my, občané a poplatníci tedy toho zdravotního pojištění určitě v mnoha ohledech, tak máme v tom hledat podvod?
1: Určitě přinejmenším velikou nešikovnost na úrovni stávající Evropské komise při sjednávání té smlouvy a budou evropské volby, takže bychom si to měli zapamatovat aspoň do příštího roku. A pak také na úrovni Českého ministerstva zdravotnictví, které určitě mohlo rozumněji nakládat s objednáváním toho množství podle té smlouvy celoevropsky uzavřené, tak abychom to, co draze koupíme, pak nemuseli vyhazovat.
0: Co podle vás v tom covidu ještě byl takový jako průšvih, kromě těch vakcín, že se na tom tolik prodělalo? Byly to testy nebo byly to ty roušky?
1: Určitě suverénně největší průšvih jsou testy, protože plošné testování nás stálo 10 miliardy korun. To ani, když dáme dohromady všechny ty praktiky a zubaře a dětské praktiky a léky pro vzácné onemocnění, už dáme z toho hromadu, tak nám to nevyváží v ročním rozpočtu ten náklad, co se dal na plošné testování, které při nejmenším v těch pozdějších fázích už bylo poměrně dost k ničemu. Takže to bylo obrovské selhání jak vlády, tak i akademické sféry, která do toho mohutně kecala, že jsme tuto ztrátu utrpěli.
0: No jo, ale bylo těžké se v tu chvíli rozhodovat bez zesporu, ať už rozhodoval kdokoliv. Kde myslíte, že byla chyba v tom, přiznejme si, že to bylo za vlády Andreje Babiše, a koho měl Babiš poslouchat? Měl poslouchat ty odborníky, nebo měl poslouchat nějaký hlas srdce, nebo já si taky neumím představit, jak bych rozhodnul.
1: Takhle, hygienická služba, kvalitní, která má i vědecké zázemí, ta se nebude z roku na rok a selhání všech těch vlád předtím byly, že naši hygienickou službu, která byla vynikající ochranu veřejného zdraví, tak nechali jako hodně steřet. Takže pak, když přišel ten veliký průšvih, tak tam chyběli lidé současně přesvědčiví, průbojní, věci znalí, kteří by nás vedli třeba jako ve Švédsku pan Tegnell, který provedl Švédsko tou pandemií s nejmenšími ztrátami a současně nejmenšími restrikcemi práv obyvatel. Ale bohužel to se nestalo a jako v ten moment rozumím, že to bylo hrozně těžké pro třeba Adama Vojtěcha se rozhodovat, když tam spousta nejrůznějších aktivistů jako z úplně jiných oborů, prostě jako od matematiky nebo filozofie, prostě kecala do epidemiologie, které vůbec nerozuměli. Ale přesto měl odolat a v tomto objednávat a pracovat s těmi veřejnými prostředky i svobodami lidí, tak jako to Švédsko třeba.
0: Nemáte povědomost, pane doktore, jak nakonec dopadla slavná kauza IZIP? To, že tam někdo ukradl miliardu, myslím, že 700 milionů, a že zatím stáli poslanci ODS, Ouský a Cabrnoch, to vím. Ale vypátrali se ty peníze někde, vrátili někdo do toho systému?
1: To je kauza stará, dávno pohřbená a pokud vím, tak z toho nebyla vyvozená ani žádná trestní odpovědnost, ani žádná majetková odpovědnost. Jo, čili jako tohleto je pryč.
0: No pryč, ty peníze
1: jsou pryč.
0: Ty jsou pryč, jo?
1: Ty jsou pryč. Nemyslím si, že by z toho vyplynula v podstatě nějaká náhrada. IZIP jako takový, pak pokud vím, několikrát jako to změnilo ještě majitele a pak to víceméně odumřelo. Mimochodem, už je to jako zbytečné, protože teď je nový zákon o elektronizaci zdravotnictví, který v podstatě něco takového má zavádět na celostátní úrovni. Jo, čili všechny tyhle ty projekty byly marnými, protože teď se to bude stavět znovu na úrovni ministerstva a pokud vím ÚZISu.
0: A tak zbytečné to, pane doktore, není, protože miliardu 700 milionů, kterou tam poslanci ODS někde zašantročili, bychom měli najít, ne?
1: Ono, všechny tyto věci, ať už toto, nebo ty covidové záležitosti, nebo hromada jiných průšvihů, vyžadují jednu věc, kontrolu nad ministerstvem zdravotnictví. Protože pouze to má přístup k tomu, kdo vlastně co udělal, umí popsat ten skutek, vykopat ty dávné věci. Stejně tak má přístup do zdravotních pojišťoven, na kterých v případě fakt velkých průšvihů může vyhlásit nucenou zprávu, ale bez kontroly ministerstva zdravotnictví zvenčí, k tomu říkám, že zjistit ten skutečný stav tak, aby to bylo podkladem pro trestní stíhání, extrémně složité.
0: A to je kdo? To je NKÚ? Nebo kdo může kontrolovat?
1: Samozřejmě NKÚ napsal velké spousty velmi kritických stanovisek k hospodaření fakultních nemocnic, zdravotních pojišťoven a dalších rezortních organizací, ale bohužel z těch nebyly vyvozeny důsledky, které vyvozeny být měly, což je zase selháním politického procesu.
0: Vás, pokud jsem to dobře pozoroval, rozohnila takzvaná kauza Svoboda. Vy jste se k tomu vyjádřil z několika stran. Právník kroutí hlavou, tady čtu. Co si o tom celém myslíte s tím, jak to končí, že se nakonec pan Svoboda omluvil, nasypal si popel na hlavu a pojede na převýchovu někam do Libavé?
1: Víte, já jsem v tomto formalista a jsem přesvědčený, že svoboda projevu je extrémně důležitá, a to ještě více v časech krize, kdy musíme nechat občany mluvit o tom, jaké může být směřování České republiky. To, že některé ty názory prostě jsou trefnější a jiné méně trefné, to je druhá věc, ale prostě omezovat svobodu jak s velkým, tak s malým, a zavádět cenzuru je špatně. Ono to má spoustu vedlejších aspektů. On byl šikanován v podstatě mimo jiné proto, že je sportovec a ještě k tomu zrovna jako za armádní klub. Kdyby hrál hokej v NHL, tak normálně nastupuje jako proti Ovečkinovi nebo s Ovečkinem, a jako co si tady jako někdo jako říká, to by mohlo být úplně jedno. Jo, ale protože z relativně jako chudého sportu, který funguje zrovna pod státní organizací a ještě zrovna pod ministerstvem obrany, tak byl vystaven těmhle věcem.
0: Když si k tomu připojím ještě teda tu skutečnost, že pan Fiala minulý týden prohlásil, že je potřeba bojovat proti špatným názorům, tak neotáčí se něco v té naší zemi s opravdu směrem k cenzuře?
1: Jako bojovat proti špatným názorům, nějaká ideopolicie, to je, kdyby se takový výrok propadl z 50. let anebo z Orwella. Tohle to se mi velmi nelíbí. Nelíbí se mi to stejně, jako se mně nelíbily zbytečné zásahy do základních práv v čase covidu, kde se obávám, že už motivací té cenzury není ani tak snaha chránit nějaké zahraničně politické zájmy, ale zamezit kritické debatě o české politice, která jde od 10 k 5.
0: Jsem rád, že jste přišel. Děkuji, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Naším hostem byl Ondřej Dostál.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: U zás?
1: Zas, ne. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Schillerová.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markéťek, sabré, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
1: Markéťka? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, sabré, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu tichá za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
1: Takový Ferda. Jo?
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den,

0: a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu, pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
0: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
0: To je málo, Xavere. Je málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
0: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně. No,
1: to nevíme.
0: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
0: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda,
1: Meda
0: už pejska.
1: Meda už zvedla prst.
0: Tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
0: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markét. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
0: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
0: a co já teď budu dělat?
1: Co
0: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
0: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Markét, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
0: ničivou.
1: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
0: Jejda.
1: No a on je jako stranovní. A no, on kdyby ne. Řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký. Já bych tam chtěl muzikanta.
0: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím. A to už je pryč.
0: Úplně ne. No, to
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
0: Ne, tak to nebuďte slušnej, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
0: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
0: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
0: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
0: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane holče?
0: Taková drobnější.
1: Drobnější, no. Subtilní.
0: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
0: To je správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
0: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
0: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
0: Jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
0: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček. Soudružky Markét někde v Praze. Kdybyste to viděl?
1: Kdybych to viděl, tak na Václaváku. Ne?
0: Jo, já jsem spíš myslel, že na Jižáku, že by se...
1: Pane holče, ten kůň už je ohraný.
0: Kůň jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali 100x.
0: A já bych si mohl myslet, že kobyla nebo něco, ne?
1: Ne, kobylu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
0: Pekarová.
1: Paní Pekarová.
0: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
0: A proč
1: podvod jsem koně?
0: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
0: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
0: žena
1: to
0: ze
1: není,
0: sídliště.
1: To není ne? Prestižní. Jako...
0: Je? A bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už,
0: je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda do Chánova ten poník.
0: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
0: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
0: toho,
1: a co, koho ještě
0: na
1: zajímá hůz? Máme...
0: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
0: ne,
1: větší
0: pravdu.
1: Stopu
0: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
0: Adamová
1: Pekarová hodinová skvůrna.
0: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
1: No já taky.
0: Ale dal bych jí ten

0: takový velký pomník a podstavec, kde je hůz, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo husa...
1: Vybavu, jak to vypadá.
0: No, je to docela masivní. A místo husa bych tam dal market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
0: A teď ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
0: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
0: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je pase už
0: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Holče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
0: Diamant,
1: a
0: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho, nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
0: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
0: Je to narativ životní?
1: Narativ to není. Ne, narativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
0: No jasně, jo.
1: To je přece super.
0: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
0: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
0: No, koho zajímá mám rozšlápnout toho
1: předsednictví. Koho zajímá místo předseda?
0: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
0: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čekal, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
0: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
0: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
0: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
0: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
0: Vy tě to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
0: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
0: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
0: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
0: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
0: Proč?
1: Víte, kdo to je?
0: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Můj minister financí.
0: Jaká, a kolik, že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
0: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
0: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
0: Až ho porazí Reichl. No, Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
0: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
0: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
0: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No. Tak,
1: jo, myslíte?
0: Jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
0: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
0: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip, měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
0: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký...
1: To není možné.
0: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
0: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
0: Já na ní taky nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
0: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
0: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
0: Ježiš, já to chci, snad ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
0: Jo, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
0: no
1: Babiše...
0: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
0: A té době se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
0: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesedí přiznává, to, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k
1: Poté, čo jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo. Tak. 20 000 rubího si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
0: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
0: No tak trošku.
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku.
0: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no.
0: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak.
0: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Vy jste dostal taky něco z dosíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně Stanu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará postivá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho.
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10 kdo? Let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal. Říkal. Ale to je přece blbosti.
0: No, tak on říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonem. Jestli si nevolali, no.
0: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. To když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnosti.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem
0: taky
1: v konfliktu.
0: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii to divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský. Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kačku. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčan, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
0: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou z
1: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo? No.
1: A výprej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
0: To jo.
1: Akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy,
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista, ne?
0: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: Od zvod praco.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
0: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
0: Tomášová. To bude primářová.
1: To je Tomik. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trochu?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tahá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku, ne.
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
1: Ale to vůbec neřešte, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
0: Se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
0: Ale na Vítková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Wilsonku otázka Zalky, Xavre.
1: A Zalka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Wilsonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Wilsonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
0: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
0: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
0: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
0: No, postříškou.
1: No, tak já mám mansardu.
0: Jo? A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bodič.
0: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
0: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
0: No nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: To je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak veď váma, tak už si připravuju předání bytečku k Xavere.
1: Však to připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
0: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Wilsonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: No, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natypováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Už jsme mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Wilsonku. A nebo Market, kdy tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: vezme si...
0: No vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak to tam připište, až jim, budete posílat tu kytku.
1: Já jim musím pořád pochválit, Měla tak hezký šaty, pane Holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu,
0: aha,
1: tenhle ten model,
0: jo,
1: ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No podle mě říkejte. To pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájil, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: Bohatý. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůžete jít jako Xaver?
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Parubkovi.
1: Jo, Parubkovi.
0: Potom se mi stýskal.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Ksavr, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když
1: jasný,
0: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak premiér. Vy jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte.
0: Já jsem...
1: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry.
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Vrecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni, že jo, oni oživí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na RR.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít erár.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme.
1: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
0: Budem tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: A nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky se.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který, z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teď já mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi, a to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Vemte si třeba Česko.
2: Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy, dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická.

0: nebo...
1: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat, nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně. Podobné.
0: No tak jdeme k tomu.
1: Můžeme.
0: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
1: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiju, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
0: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
1: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
0: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
1: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštit, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
0: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
1: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
0: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
1: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným,

0: který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohled papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže
1: odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to se psuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam posíláme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu tak, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím, je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tak máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Posloucháte Radio Xaver.

0: Naším hostem je Karel Novák. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize a současný předseda Rady České televize je naším hostem. Rada České televize má před sebou volbu generálního ředitele. Petr Dvořák se o tento post uchází už po třetí. Bude mít 7 vyzývatelů. Je čas na změnu ve vedení České televize? Nastal po 12 letech?
1: To uvidíme, to bude záležet na kolektivním rozhodnutí rady.
0: A jak to vidíte vy? Cítíte, že je čas na změnu?
1: Může být, nemusí to, jako, nelze takhle říct, jestli je čas na změnu nebo není. To záleží na těch projektech a na té prezentaci kandidátů bude záležet.
0: Vy už jste si přečetl všechny projekty?
1: Já už jsem je kandidátů přečetl jsem je úplně dopodrobna ještě, ale ještě jednou si je dám úplně podrobně, ale ano, přečetl jsem všechny projekty.
0: Vidíte mezi těmi 8 kandidáty budoucího generálního ředitele České televize?
1: No určitě ano, teda udělám všechno pro to, aby jsme zvolili v tom červnu. No. Jako jsou tam jména, ano, která můžou vést Českou televizi, ano určitě.
0: A máte vy sám pro sebe vyhodnocené jasné jméno, nebo váháte?
1: Mám vyhodnoceno několik jmen.
0: Čili víte 5 jmen, která byste chtěl mít u ústního jednání potom v červnu?
1: No ano.
0: Z těch 8?
1: No ano, já je mám pro sebe vyhodnocené.
0: A máte třeba i jedno jméno, které vyloženě preferujete?
1: Mám několik jmen, které vyloženě preferuji a bude záležet samozřejmě i na těch pak pohovorech ústních, že jo? Tak maturita taky se skládá ze 2 částí.
0: Jaké jsou vůbec vaše požadavky na generálního ředitele České televize?
1: Ty požadavky byly vyspecifikované samozřejmě v podmínkách toho výběrového řízení. Tam byly věci jako vysokoškolské vzdělání, samozřejmě magisterského směru, je tam negativní lustrační osvědčení, všechny tyhle věci, trestní rejstříky a tak. A samozřejmě jsme tam měli taky větu, že je vítáno jakoby manažerské působení třeba v médiích a tak.
0: A vedle tohoto, jaké další požadavky by měl splňovat kandidát? Nejen tedy ty, které jsou dány, bez kterých to nelze?
1: Já si myslím, že tahle specifikace je dobrá. Měl by být schopný manažer. Jako musí řídit, bude řídit firmu, která má téměř 3000 lidí, má 7miliardový rozpočet téměř. Musí mít manažerské zkušenosti. Podle mě teda, jako samozřejmě, teď mluvím sám za sebe. Tohle pro mě bude jedno z rozhodujících kritérií určitě.
0: A je třeba něco, co by neměl proti současnému generálnímu řediteli naopak mít?
1: Já nemůžu teď specifikovat, je 5 týdnů do zvolení generálního ředitele a nebudu říkat, co by měl, co by neměl mít a tak.
0: Je vůbec téma komunistická minulost kandidáta s ohledem na poslední prezidentské volby?
1: V podmínkách výběrových řízení nic takového nebylo. Samozřejmě tam byly ty věci, jak bylo lustrační osvědčení a tak. To všichni kandidáti těch 8 splnili.
0: A pro vás je to téma?
1: A pro mě je spousty témat, jako podle kterých se budu rozhodovat. Spousty kritérií.
0: Jeden z kandidátů, bývalý ředitel televize Prima Martin Kondrát v pořadu Ptám se já, kritizoval výkon Martina Řeznička, zejména v té druhé prezidentské debatě, dokonce ho nazval excesem. Ostatně Rada České televize si nechala vypracovat analýzu, a to profesorem Janem Jirákem a docentem Martinem Charvátem. Podle té analýzy byly debaty právě vedené Martinem Řezničkem, nebyly nestranné, vykazovaly známky porušování nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. Stotožňujete se se závěrem této takhle zprávy, této analýzy?
1: No, já to jenom upřesním. Rada České televize má k dispozici 2 analýzy. To byla jedna z analýz. Má k dispozici analýzu společnosti Media Tenor, pak má k dispozici onu analýzu, kterou vy zmiňujete, a pak má teď ještě k dispozici stanovisko České televize. A vlastně tyhle všechny analýzy a materiály budou použity pro vypracování jednotné odpovědi Rady ČT, protože samozřejmě přišly stížnosti, jako ostatně na všechno přichází stížnosti, tak tohle jsou podkladové materiály pro vypracování té stížnosti, které pro vypracování odpovědi na ty stížnosti, které Rada přijme většinovým stanoviskem.
0: Jak dlouho to bude trvat, nebo co se teď děje s těmi analýzami?
1: Teď Rada pověřila na minulém zasedání 19.4. 3 členy, aby to stanovisko se pokusili naformulovat. To se teď děje.
0: Tak a vy osobně, když se vás zeptám nikoliv jako předsedy Rady České televize, ale jako diváka Karla Nováka, tak vy byste souhlasil s tou analýzou, kterou jsem zmiňovala já? Nebo s výsledkem té analýzy?
1: Jenže já tu nesedím jako divák České televize, já tu sedím jako předseda rady. Já vám to řeknu takhle, kdo chtěl, nebo kdo měl zájem, tak já jsem mu třeba nějaké své stanovisko řekl. I vzhledem k nějaké třeba editorské mojí minulosti a tak, ale kdo chtěl, tak, jako, tak jsem mu to řekl. A jinak přijmeme jako rada prostě jednotné stanovisko kolektivní. Já tady nebudu říkat, co se mi tam líbilo, nelíbilo. Jako. To se omlouvám.
0: Ani jako divákovi? Ne, Karlu Novákovi, jako, který
1: já vím,
0: platí televizní poplatky. Podle profesora Jiráka to, jak probíhaly debaty a jak se choval moderátor, je určitou výpovědí o tom, kam se žurnalistika posouvá. Stává se podle profesora Jiráka emocionální a také se začíná být zvyklá někomu stranit. Vidíte to také tak?
1: Já teď nechci reagovat na analýzu profesora Jiráka. Jestli se mě ptáte na stav médií, jestli se stávají aktivistická a to, tak si myslím, že je to samozřejmě celosvětový problém, který můžeme vidět od nějakého roku 2015, možná dřív. Ostatně i Robert Čásenský říkal, vlastně dnešní šéfredaktor Reportéra, říkal, že ano, že i Mladá fronta stranila v roce 2013 při první prezidentské volbě, že to bylo aktivistické, řekl to jednom rozhovoru, taky myslím pro jedno médium. Žurnalistika obecně celosvětově ano, se stává víc aktivistickou.
0: A můžeme ještě v této chvíli mluvit o žurnalistice?
1: To jo, tak to je na nějakou definici žurnalistiky, to je jako samozřejmě, že můžeme. Můžeme mluvit o žurnalistice. Ale že jako některá média soukromá jsou aktivistická, to je jejich prostě business model, nebo aktivistická, že třeba někomu straní nebo zaujímají nějaký názor. Konec konců není to nic nového, když si vezmete třeba tisk za první republiky, tak samozřejmě ten tisk byl tehdy stranický, vyjadřoval nějaké ideologické názory, preference.
0: Ale tak analýza prostě, tady, já vím, že se k ní nechcete vyjadřovat, nicméně analýza naznačuje, že aktivistická začíná být i Česká televize. Může si to dovolit?
1: Já bych neřekl, že aktivistická Česká televize, to je takové hrozně zobecňující tvrzení.
0: Poukázala na porušování nestrannosti.
1: No tak zase ta druhá analýza na to nepoukázala.
0: A vy se kloníte ke které analýze?
1: Já se budu klonit k většinovému stanovisku rady. Ale hlavně já se nechci klonit k žádné analýze. Já prostě mám tři materiály v současné době a všechny tři si čtu podrobně, seznamuji se ze stanovisky jedné analýzy, druhé analýzy se stanovisky České televize a z toho si udělám celkově názor. Není to tak, že se musím překlonit k jedné.
0: Sledujete třeba i komentáře lidí? Zvlášť tedy po té prezidentské debatě?
1: No tak určitě sleduju stížnosti, které přišly na tu radu. Ano.
0: Nemyslím jenom stížnosti, myslím i zkrátka stížnosti nebo komentáře, které se objevují na sociálních sítích, pod články, na zpravodajských webech a tak.
1: A sleduju všechno samozřejmě.
0: Tam ta kritika byla opakovaná.
1: Byla kritika, někdo zase to nekritizoval, někdo naopak vyjadřoval, že to bylo skvělé. Ty názory byly různé, jako, no, opravdu.
0: Budou mít vliv na volbu ředitele České televize i skandály jejich hlavních tváří zpravodajství a publicistiky, myslím Marka Wollnera a Nory Fridrichové. A bude to mít vliv na výběr?
1: Tak já myslím, že se s tím Česká televize nějakým způsobem vypořádává. My jsme jako rada vlastně opakovaně požadovali po generálním řediteli informace o tom, jak to probíhá, a rada vždycky to vzala na vědomí, takže já si myslím, že to asi zase takový vliv. Nevím, to si musí říct každý jednotlivý radní.
0: Čili podle vás se s tím generální ředitel Petr Dvořák vypořádal dobře?
1: Ne, podle mě i podle rady jako celku, protože jsme vždycky vzali na vědomí ty jeho informace o tom.
0: Souhlasil jste třeba s tím, že o Marku Wollnerovi a jeho osudu rozhodoval panel, kdy nebylo známo, kdo v něm sedí, a byl schopen říct, zda se trestný čin stal, či nestal?
1: A takhle jako trestný čin není
0: tak to,
1: na
0: tak
1: tom,
0: to
1: aby... Já vím, no, já osobně tak trestný čin by měla definovat policie, zda se stal nebo nestal. To je jedno, já si generální ředitel vytvořil nějakou komisi nebo management České televize, se závěry té komise nás seznámil a my jsme to vzali na vědomí. To je celý.
0: Marka Wollnera nahradila v tichosti Aneta Snopová. Je to vhodná osoba? Je to osoba na svém místě?
1: Já nejsem HRista České televize.
0: Dobře,
1: já se nemůžu
0: HRista, ale,
1: já se nemůžu vyjadřovat.
0: Ale pracoval jste přes 20 let v České televizi, jste velmi zkušený člověk, zároveň jste také, tím myslím, televizně zkušený, zároveň jste také určitě divák, určitě poplatník televizních poplatků, tak tam se Karla Nováka.
1: Dáte se Karla Nováka, předsedy rady. Já nemůžu říkat, kdo by měl moderovat.
0: Já to neříkám, já jenom říkám, jestli já se jenom ptám, jestli Aneta Snopová je ta správná osoba, osoba na svém místě?
1: To se ptejte managementu České televize, ne mě. Já do toho vůbec nemůžu zasahovat ani z pozice rodiny.
0: Já nechci, abyste do toho zasahovali, jenom bych chtěla, abyste mi odpověděl.
1: No, já vám odpovídám, že do toho nevím, že se k tomu vůbec nemůžu vyjadřovat.
0: Dobře. Generální ředitel, pokud se dozví o střetu zájmu ve svém týmu v České televizi, tak je povinen o tom informovat Radu České televizi. Aneta Snopová byla, nebo je žena, která současná tedy dramaturgině a také moderátorka reportérů České televize, která měla či má velmi blízký vztah s vysoce postaveným manažerem dopravního podniku. A čili můžeme mluvit asi o střetu zájmů. Ostatně Marek Wollner sám řekl v DVTV, že v případě, kdy se mluvilo o dopravním podniku, tak Aneta Snopová sama odcházela z porady, protože se cítila být ve střetu zájmů. Byl ten její pocit správný?
1: Já nevím, my jsme to neřešili tohle na radě.
0: Já k tomu
1: nemám informace, abych tomu mohl cokoliv říkat.
0: Dobře, ona se cítila být ve střetu zájmu, pokud by přistoupila na to, že to střet zájmu byl, tak o vás, o něm měl generální ředitel Petr Dvořák informovat Radu České televize. Informovali o tom?
1: Já vám na to úplně nedokážu odpovědět, jako jestli tam došlo k něčemu nebo nedošlo. Neřešili jsme to na radě, takže já vám neřeknu, jestli měl, neměl, nevím.
0: Aneta Snopová má přímý vliv na to, co se bude v reportérech České televize vysílat a zároveň má vztah s jedním z nejvýše postavených manažerů dopravního podniku, o kterém se často informuje. Tak je tam střet zájmu?
1: Já nevím. Já nevím, nezabývali jsme se tím jako rada. Ani jsem nedostal na stůl žádnou stížnost, takže jsem se tím nezabýval.
0: A teď, když vám to takto říkám, viděl byste to?
1: Já bych se k tomu musel sehnat další informace. Nemůžu vám takhle odpovědět.
0: Dobře, tak pojďme dál. Vy jste zmiňoval, že na Radu České televize dochází řada stížností. O jaké stížnosti se jedná? Jaké nejčastější stížnosti to jsou?
1: To je fakt škála stížností od příjmu televizního signálu až po konkrétní stížnosti.
0: A ty nejvíce nejčastěji opakované stížnosti?
1: Statistiku nemám, ale dejme tomu, že to může být jakoby zpravodajství třeba samozřejmě.
0: A co konkrétně?
1: Milion věcí. Spousta věcí. No.
0: Dobře, tak třeba ve vztahu k prezidentským volbám, o kterých jsme mluvili?
1: No tak tam chodily stížnosti na průběh té debaty.
0: Co se divákům nelíbilo?
1: Nevím to takhle z hlavy. Musel bych si to vzít.
0: Byly stížnosti i na to, na moderátora Řeznička?
1: Tak nepochybně asi ty stížnosti tam tohle obsahovaly. Těch bylo několik desítek jakoby, těch stížností.
0: Hodně se diskutuje i o tom, co je vlastně ten veřejný zájem. Někdo říká, že do České televize nepatří pořady, jako je třeba Stardance, Máte slovo, Peč za celá země. Někdo naopak tyto pořady hájí. Vy zastáváte jaký názor? Patří na veřejnoprávní obrazovku tyto pořady?
1: Já nejsem ředitel České televize, abych o tom rozhodoval, které pořady patří a které nepatří. Spousta z nich jsou pořady, které třeba vyrábí nebo vznikly v BBC, což je jako veřejnoprávní korporace britská. Takže já tam nevidím asi problém sám za sebe v tomhle.
0: Čili vy nemáte s tím problém, vy si myslíte, že tyto pořady mají místo? České televize.
1: Nemám problém s tím, že tam jsou. Neřešil jsem to.
0: Zabývali jste se na radě, nebo dostali jste třeba i podnět, dotaz od diváků, proč v pravidelné politické, a hlavní si myslím politické debatě otázky Václava Moravce, proč tam nechodí bývalí prezidenti Václav Klaus či Miloš Zeman? Proč tam nevystupují?
1: Nevybavil si takový podnět teď z hlavy, nevybavil si ho.
0: A je dobře, že tam tyto velké politické osobnosti nejsou? Je tam naplněn ten veřejný zájem?
1: Jako veřejný zájem tam určitě naplněn je. A jestli tam někdo konkrétní, nevybavil si stížnost na toto. Takže a jinak dramaturgie samozřejmě v rukou managementu.
0: A vám tam nechybí tyto dvě politické osobnosti?
1: Já myslím, jestli třeba dostali pozvání, jestli odmítli, nebo nevím tohle.
0: Odmítali, ano, pozvání, ale spíš mě zajímá, jestli se třeba i rada nezabývala tím, proč ta pozvání opakovaně odmítali.
1: Tak jestli jako někdo odmítne pozvání, tak co s tím máme dělat?
0: A je to, no, možná přemýšlet
1: jako to je věc každého, jako jestli tam
0: to,
1: jde, nebo
0: to
1: ne.
0: Tak je, protože...
1: Ne, to je věc každého, jestli někam chce jít, nebo nechce jít do nějakého pořadu. Já jsem se taky svobodně rozhodoval, jestli půjdu sem, nebo nepůjdu.
0: Ano, mě to velmi těší, děkuji.
1: Ano, já ještě jednou děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste tady, ale... Miloš Zeman i Václav Klaus shodně odmítají debatu s Václavem Moravcem. Tak se ptám, jestli není na místě třeba přemýšlet i nad tím, že Václav Moravec není neomylný.
1: Čekejte, jako, že někdo odmítá debatu, tak ji prostě odmítá.
0: Jsou to dva bývalí prezidenti.
1: Ano, no tak mají k tomu nějaký důvod, tak ji odmítají. Tak když jako... Máme spoustu jiných televizí, všeho.
0: Ano, právě. A tady mně přijde, že právě komerční stanice tu Českou televizi jakoby suplují v tomto směru.
1: Nemyslím si, že komerční stanice suplují Českou televizi, veřejnoprávní televizi. Máme tu nějaký duální systém.
0: V tom konkrétním, že dávají prostor, respektive jejich pozvání přijmou dvě bývalé hlavy státu.
1: Tak třeba nejsou tak kritičtí, jako to je jako...
0: Myslíte, že tím to je?
1: Já nevím, čím to je. Prostě někdo dostane pozvání a buď ho přijme, nebo ho nepřijme. To je celý. To je úplně jednoduchý.
0: Je podle vás dobře, že Petr Fiala jako premiér je tedy pravidelným hostem Otázek Václava Moravce a že tam nemá oponenta?
1: Nevím, nezabývali jsme se tím, jako rada nepřišla na to stížnost.
0: A vy jako divák jste se tím zabýval? Nechyběl vám tam oponent, když se třeba sledoval Otázky Václava Moravce?
1: Co si pamatuju za těch, jak jste zmiňovala, přes 20 let, 25 let, tak tam někdy byl premiér sám, někdy tam nebyl sám, jako těch modelů je X, kdy tam byl premiér sám. Není to jako jediný, který tam byl sám. Ty v minulosti tam taky byli premiéři sami, byli tam s někým.
0: Byl tam Petr Fiala, měl tam někdy nějakého oponenta?
1: To já si to nečárkuju. To tak nevím.
0: Když končil bývalý ředitel, myslím tím pana Janečka, tedy ředitel, který byl před Petrem Dvořákem, tak v rezervním fondu zůstaly 4 miliardy korun. Teď již Česká televize nemá k dispozici žádné rezervní peníze. Bude muset Česká televize začít hospodařit jinak?
1: No to tak úplně není pravda, že nemá žádné rezervní peníze.
0: Má rezervní peníze?
1: Pokud se bavíme o nějakém cash flow, tak samozřejmě cash flow má Česká televize. Jestli bude muset hospodařit jinak, no tak je třeba si uvědomit, že ten televizní poplatek, reálná hodnota je někde na 86 korunách, protože se 15 let nějak nezvyšoval, zatímco všechno ostatní se zvyšovalo. Takže samozřejmě Česká televize musí šetřit. Dokud to nebude vyřešené financování.
0: Nastal tedy čas na debaty o zvýšení televizní poplatku?
1: Nastal čas určitě na debaty o financování České televize. Těch možností je samozřejmě víc. Jedna z nich je zvýšení televizního poplatku, druhá možnost je takzvaná redefinice poplatníka, protože vzhledem k technologickému pokroku a k technologickému vývoji, to, že je vlastně televizní poplatek vázaný na vlastnictví televizního přijímače, tak to bylo před 20 lety, platilo dneska ne. Dneska můžete z televizní vysílání online platformy můžete sledovat na jakémkoliv zařízení, takže tohle je třeba taky možnost, jak definovat toho poplatníka. Platba právnických osob samozřejmě jako nějakým způsobem se dá, jedna z cest by mohla být i reklama, protože já teda osobně samozřejmě nejsem, aby se vracela ve větší míře reklama na českou televizi. Konec konců byla to tehdy dohoda z roku 2008, která právě umožnila zvýšení televizních poplatků za to, že tam vlastně nebude reklama. Těch možností je skutečně víc. Ano, a na vaši otázku, je čas na debatu o financování České televize. Ta debata probíhá.
0: Zmínila jste zvýšení televizních poplatků. O jakou částku by měl být navýšen?
1: To je české... politické rozhodnutí.
0: A vy nemáte představu?
1: Mám, tak určitě jako si myslím, že o těch 15 korun minimálně by mohl být navýšen.
0: Jak se díváte na novinku, kdy na Voyo, placené platformě televize Nova pod hlavičkou České televize, znáte z České televize, se nabízí pořady Kavčích hor?
1: No, to je právě ono, to souvisí s tím financováním, jako, protože já se nedivím, že Česká televize v současné situaci, kdy skutečně ta reálná hodnota toho poplatku je 86 korun a ne 135, tak hledá cesty, jak získat finance. To...
0: A je to dobrá cesta?
1: No tak je to jedna z cest, samozřejmě. No.
0: A nemůže to potom rozčílit poplatníka televizních poplatků, kdy potom půjde na Novojo, bude si chtít podívat třeba na Kukačky, seriál Kukačky, a bude muset vlastně zaplatit dvakrát?
1: Ty pořady jsou přístupné na i-vysílání.
0: Pořady jsou přístupné na i-vysílání?
1: Zadarmo, na i-vysílání Česká televize.
0: Ano, a tak potom nerozumím, proč to dělá jakoby Vojo, když... divák může jít na i-vysílání.
1: Tak to já nevím, proč to dělá Vojo.
0: Žádnou stížnost jste na toto neobdrželi? Na radě?
1: Ne, zatím tam ne. Nepřišla žádná, zatím, co se tohle týče. Nevím, poslední stížnosti jsem kontroloval před týdnem zhruba. Takže zatím tam žádná stížnost na toto nebyla. Vím, že se to řešilo, že o tom byla řeč na poslední radě, myslím, kde generální ředitel na to odpovídal.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Karel Nová. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal. Proti plísním.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik české politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova. Tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. a vyvážně tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme. Ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několika násobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, my jsme se jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají,

0: a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. Naše, my jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
1: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
0: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou.

0: Kovářovou ze Stanu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
1: Zasněný budovatelský pohled.
0: Přesně takový dodáhlý, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzděláním formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenší méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru zhruba 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
1: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
0: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdybychom bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit všechno.
1: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
0: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporovej sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
1: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
0: No já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
1: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bez emisí.

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Naše společnost přijímá definitivně transgender lidi, nebo máte pocit, že to je taková ta trošku pokrytecká hra, jakože ano, ale zaplať pánbu, že jsem tam, kde jsem.
1: Prosím vás, je to ano, tu otázku dostávám často a nedá se na ně jednoduše odpovědět, protože jako Česká republika to není jako homogenní nějaký těsto, kde by to všude bylo stejný. Jo, záleží strašně moc na tom, z jakého jste města, jakou máte rodinu, jaký máte přátelé, sociální status, práci a tak. Takže já třeba osobně jsem to měla úplně na pohodu. Já jsem měla přijetí od rodičů, já jsem jediný vlastně velký problém měla s tou manželkou, pro kterou to bylo těžké to přijmout. Ale já jsem neměla vůbec žádný problém v práci, jo, živím se jako ta programátorka, nepřišla jsem o práci, nesnížil se mi nějak příjem, nezažila jsem nikde žádný posničky, měla jsem spoustu přátel, všichni to skvěle vzali, bylo to super. Já jsem to měla super. Ale znám osobně lidi, kteří to měli jako strašný, kteří třeba, nevím, v práci zažili šikanu jako na učňáku, který prostě... Rodina je vyhodila z bytu, je to strašně různý. Mm-hmm. Takže já si myslím, že na tu otázku nejde odpovědět, protože prostě jakoby český národ není jako jednotná homogenní hmota.
0: Jak vás teď berou vaši rodiče? Říkají vám ženským jménem nebo mužským?
1: Moje rodiče to vzali velmi dobře a myslím takhle. Troufám si říct, že mi to strašně zlepšilo s nima vztah. Myslím, že možná i tím, že jsem konečně sama sebou. Já jsem dříve měla se svými rodiči docela konflikty. A tak bych řekla, že vůbec. A jo, ano, samozřejmě, ono to pro ty blízký lidi je těžký si na to chvilku zvyknout, takže se samozřejmě pletli. Konec konců já jsem se pletla i při oslovování sama sebe, když prostě 38 let používáte nějaký rod, tak jako přepnout na druhý nejde prostě ze dne na den.

0: Ale vycházeli mi ve všem vstříc a byli prostě skvělí.
1: Ten spolek Transparent, o kterém teda vy jste tam členkou.
0: Já jsem členkou.
1: To je spolek, který se stará o pomoc těmto lidem. Rozumím tomu dobře. O informování veřejnosti.
0: Informování veřejnosti, pomoc těm lidem. Děláme různé aktivity. Děláme třeba podpůrné skupiny, kam lidi, kteří takhle přesně tápou, jako vy jste to tady popisoval, když třeba někdo si není jistý a teď tu otázku v sobě tak jako žmoulá, tak může přijít na podpůrnou skupinu, kde prostě sedí lidi v kruhu, jo, nic se nevynáší ven, jako žádný informace, můžete tam bezpečně, svobodně si říct o radu nebo pozdílet, co vás trápí, takže to je jedna věc, kterou Transparent dělá. Transparent třeba vzdělává psychologii, protože to je velho hodně potřeba, jako v Česku psychologové na to nejsou připraveni. Jezdíme na různé besedy, diskuze, mluvíme do médií a pak třeba děláme i obyčejné věci, jako že pořádáme pro trans lidi pikniky, kde se můžou seznamovat, protože ono to strašně pomáhá, když tom člověk není sám.
1: No a to znamená, že vy, vzhledem k tomu, že takto veřejně vystupujete na tom svém YouTube kanále a na těch besedách a tak, tak máte nazbíranou řadu zkušeností. Z tohoto pohledu věříte v to, že existuje něco, čemu se teď říká nebinární člověk?
0: Já sama nebinární nejsem a
1: vím, ale
0: věřím tomu.
1: Jo, že to.
0: Věřím tomu, protože jako ono to nejde vysvětlit, stejně jako ta moje identita nejde vysvětlit, stejně jako ta vaše, jo, kdybyste měl
1: já
0: někomu.
1: Já vaši identitu naprosto chápu.
0: Jo, a já naprosto rozumím tomu, že u té nebinární identity možná bychom asi měli vysvětlit pro diváky, co to je. To jsou prostě lidi, kteří se nějak necítí komfortně ani v jedné z těch jako škatulek, jo, že prostě.
1: Ani žena, ani muž.
0: Ani žena, ani muž. A já se přiznám úplně na rovinu, že pro mě to byla taky cesta k tomu tohleto přijmout a pochopit, že jsem taky na to ze začátku nekoukala úplně jako, že mi to bylo jasný a říkala jsem si, no to je taková nějaká pro ně přestupní stanice nebo oni nevědí, co by. Ale mám mnoho nebinárních přátel a najednou jsem jako nějak jsem to pochopila. Přišla jsem na to, že to je úplně jako v pohodě. A pro mě, když se bavíme o těchto věcech, tak vždycky ono není potřeba něco nutně chápat. Jo, to máme takový předsudek, že musíme všemu jako nutně rozumět. Ono stačí si vždycky uvědomit, jestli ten člověk někomu jinému ubližuje tou svojí věcí, co dělá, nebo ne. Jo, když někdo prostě křičí, že by se měli, nevím, nějaký rasistický ty, tak a vyzývá třeba k tomu, že je potřeba lidem ubližovat, tak je to úplně co jiné, když si někdo žije svůj život. Jo? A pokud ten člověk se cítí tak, že není ani mužem, ani ženou, je to jeho věc. Mm-hmm. Nikdo jiný tím nějak netrpí, nikdo jiný tím nějak ne, nikomu jinému tím neklesá životní úroveň, neovlivňuje to nijak život nikoho jiného než toho daného člověka a je to jeho věc a má můj respekt.
1: Ještě jedna věc, to mě nedá, řekněte mi, existuje řada vtipných poznámek, vtipů a tak.
0: No je.
1: Ale to je ve všech, to je na policajty, na blondýny a tak. Jak toto nesete? Máte v tomto věci, ptám se vás,
0: jo,
1: smysl pro humor?
0: Helejte,
1: znáte nějaký vtip o transgender osobách třeba?
0: Já
1: nevyprávíte ho, jenom jestli vás to uráží.
0: Já jsem teď zrovna měla na Střeláku stand-up comedy show, teďko v rámci Prague Prideu, takže se diváci můžou kouknout na můj Facebook nebo Instagram, kde jsem měla 20-minutový pásmo a lidi se hodně smáli a měla jsem tam forky na tohle téma. Takže ano, já jsem sebevědomá, silná žena, se mnou jako mě ty forky jakoby neuráží, když jsou blbý, i když jsou blbý a hloupý. Nicméně chtěla bych říct tady důležitou věc, jo. Je potřeba si uvědomit, jako kam ten humor cílí a jaký má účel. Ono, když si děláte legraci z lidí, kteří jsou v pozici moci, jako, já nevím, politici třeba, tak je to úplně něco jiného, než když zesměšňujete, děláte si legraci z lidí, kteří nějakým způsobem si jako nesou těžký úděl. Jo. Jo, je prostě taková nejance dělat si jako legraci z lidí, kteří jsou třeba na vozejčku, nebo nějak nemohoucí, jo, nebo prostě mají nějaký handicap, něco těžkého si v životě nesou.
1: Takže opatrně
0: vlastně. Tyhle ty lidi vlastně můžou to těžce níst, může jim to opravdu jako ubližovat. A myslím si, že humor by měl lidi bavit, měl by obohacovat náš život a neměl by ubližovat. A tam vidím jako tu ostrou jako dělící linii, co je OK a co není. Jako jestli to ubližuje nebo ne.
1: Tak jo, držím vám palce a děkuji za to, že jste přišla do XTV.
0: Já vám moc děkuji za pozvání, zdravím diváky, nashledanou.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu, teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
2: Ano.
1: Budete vymítat parazity? Kolik jich tam je?
2: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
1: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
2: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
1: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
2: No, samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
1: No to říkáte ale... vy.
2: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A žena teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: Noci.
2: Co, voci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karol, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednu plesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu ještě další dovolená. Mm-hmm.
2: Dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Jako třeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne?
2: Mm.
1: No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: To je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nadranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon? Nebo...
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karlo, představte si, jenom asi půl hodiny.
2: Mm-hmm.
1: Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné,
2: no.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálii.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Ale prý ten pronájem je docela drahý.
1: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
2: se
1: pronájem,
2: ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu, že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly

0: jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já myslím ovládat, že jste neměl dobře situovaný, ne, abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo, tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje ne, všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako no, šikovná, šikovná.
1: Šikovná dcerka.
0: Ale do poslední chvíle jste se to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No. No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babičko, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
0: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
1: Jo.
0: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa.
1: Fakt,
0: no jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojka.
1: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
0: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
1: Nebo ani jeden.
0: Nebo ani jeden.
1: Jo.
0: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
1: Ty bláho.
0: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
1: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
0: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
1: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to, možná si to vzpomenete, takovou
0: Karol,
1: tu placatou.
0: Já tuším, kam já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch hoven.
1: No, protože jak jdete a svítíte si.
0: A baterka tam svítila několik.
1: Dokud nezapadala.
0: Tak.
1: No.
0: Tak.
1: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
0: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
1: No.
0: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
1: Ano.
0: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
1: No.
0: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
1: No ale víte co to ještě, já nevím jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
0: Vykopat.
1: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají, oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
0: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
1: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
0: Bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
1: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova,

0: Dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
0: No vidíte to. Tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale... Jo. Neumím to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
0: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
0: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. Máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
0: my jsme tak zhruba
1: trampové,
0: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to, tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
0: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
0: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
0: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeniny?
0: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
0: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už
0: to
1: vysílá?
0: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
0: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
0: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té starý generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to, pravdu.
0: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na majera.
1: Jako Honza Zeman.
0: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
0: Růže pro Zemana, já umím všechny. Smrt u jezera, vyznavači ohně, loupež sladkého i rubínové, kříže, hon na lišku, bestie, mědírtina, strach, loď do Hamburku, vrah se skrývá v poli, křížová cesta, kleště, romance o nenápadné paní, konec velké šance, kvadratura ženy, dáma s erbem, prohleté dědictví, bílé linky, třetí housle, modrá světla, pán ze Salzburku, tatanské pastorále, šťastný a veselý, klauni, štvanice, studna, rukojmí v Belavista, poselství ze známé země, mimikry a růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
0: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
0: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
0: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
0: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
0: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
0: Fakt jo, tak to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
0: Flígr konečná.
1: Opatrná.
0: Jo, opatrná flígr, ano.
1: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
0: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
0: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
0: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor,
0: Drahota?
1: Ale stejně to nedáte dohromady.
0: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
0: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... na kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
0: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
0: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
0: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té, u té Ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
0: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
0: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
0: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: To je to poslední, ne?
0: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového, já bych to hrozně chtěl slyšet.
0: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky, umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
0: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznám.
0: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
0: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
0: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
0: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
0: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
0: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
0: Jo, tak.
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
0: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
0: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
0: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
0: No a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
0: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
0: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o to vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
0: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
0: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Já si myslím, že se je sněmovny pořád.
0: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
0: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, Ježíši.
0: O jeden.
1: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
0: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
0: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
0: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, Jako co?
0: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem.
0: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
0: Jste pokřtěný, Xavere,
1: ode dneška. To já jsem paní Karol, já nemám
0: vůbec. Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
0: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
0: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No a ona v době, kdy vyjela s tričkem už někdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
0: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
0: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám tu chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
0: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
0: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
0: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
0: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. A podívejte se z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
0: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
0: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
0: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
0: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
0: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
0: to
1: Spolu.
0: To je koalice Spolu,
1: dobře,
0: tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
0: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
0: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou,
0: no.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtařová a Reichl.
0: To jsou přeběhlíci.
1: No.
0: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
0: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
0: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
0: Ne?
1: To už je moc.
0: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
0: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
0: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní, povodňový.
0: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
0: jo. Jo.
1: Možná... Na dobře situovaný. Děkuji, paní Karol, Za stranu a za lidi, já se těším na příště.
0: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
0: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
0: Mějte se krásně, nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Ve středu jsem to pochopil, v uhláku černá svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

0: Co zajímavého se objevilo v minulých dnech v médiích, bude dnes komentovat Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Pane Tlustý, pojďme na to. Šok pro sociální demokracii. Přijedeme na sjezd, vzkázali děti Altnera. Síla, ne? Co budou dělat?
1: No říkat, že dluhy se mají platit. A to říkají správně. Já bych řekl, dobře jim tak, teda sociálním demokratům, dobře jim tak, protože to, že pan doktor Altner pro ně získal Lidový dům, to je něco mezi zázrakem a divem světa, protože já vám neumím uvést žádnou jinou instituci, jako byli, nebo jako jsou sociální demokraté, které by se něco takového podařilo, protože Lidový dům byl majetkem právnické osoby, jenom pro rekapitulaci. Právnické osoby žádné majetky v restituci nedostávaly, to znamená, pan doktor Alten našel nějakou metodu, já rovnou řeknu, že nevím jakou, ale něco zázračného objevil a ten Lidový dům sociální demokracii získal. A protože to bylo od začátku, myslím, všemi považováno za v podstatě nemožné, no tak si tak stanovil odměnu v procentech za zázrak, tím pádem větší procenta, než jsou za věci jednoduché. Ten zázrak se stal a ta procenta měl nepochybně dostat a to, že to sociální demokracie do dneška nezaplatila, je velká ostuda. Má miliardový majetek, ze kterého měla zaplatit právníkovi za to, že to dokázal a ona se tomu vyhýbá a myslím, že za to i drase platí, že voliči to vidí jako něco nepěkného.
0: A to na tom sjezdu může kdokoliv přijet a vystoupit?
1: No tak už jenom to, že o to požádá, plní cíl, už o tom mluvíme. Znova se to rozvíří, vytvářejí tím vlastně tlak na sociální demokracii, aby se k tomu nějak postavila a dál zatloukat, myslím, nemá význam.
0: A že oni to nikdy nezaplatí, ti socani?
1: No, ale pak jim opravdu hrozí exekuce.
0: No, pak jim to hrozí... už jim hrozila, jak vidíte. No, tak, všechno to zahráli kluci.
1: Že jako mocná politická strana úspěšně klade odpor, tak to bude platit, dokud bude mocná. Až mocná nebude, tak už ten odpor zeslábne a nakonec buď zaplatí, nebo přijdou o Lidový dům.
0: A je ještě mocná politická strana sociální demokracie?
1: No, já bych řekl, že stojí na pokraji propasti. A jak kdysi říkal jeden vtip, teď očekávám, že udělají rozhodný krok vpřed.
0: Dobře. No a je to poslední tedy, co se bude řešit poslední v sociální demokracii? To znamená prodej lidáku a uspokojení pohledávek.
1: V sociální demokracii se určitě víc řeší jiná otázka a to je otázka té zjevné. Zda má sociální demokracie zůstat v koalici s hnutím ANO, anebo ji má opustit. To si myslím, že je dneska dominantní
0: no,
1: téma.
0: No kdybyste jim radil, pane Tlustý?
1: To já bych se neodvažoval. To je
0: ale
1: totiž...
0: Prosím.
1: No to je jenom...
0: To já bych jim radil klidně.
1: No tak ono to... Pravděpodobnost toho, že to dobře dopadne, je malá. To si řekněme rovnou.
0: Tak jak tak.
1: Tak jak tak. Jsou ve velice kritické situaci, nejenom kvůli kauze Altner. Prostě ten jejich ideový rozkrok... kdy dnešní sociální demokracie nemá s tou původní zemanovskou sociální demokracií takřka myšlenkově, myslím, nic společného. To je prostě jiná strana. No a oni vstoupili do prostoru, kde už jsou dávno jiní, proto logicky přicházejí o voliče, teď jsou v koalici s hnutím ANO, které svým dosavadním programem vlastně přebírá voliče sociální demokracie. Jsou ve velice složité situaci a kdybych dneska měl sázet na to, jak to dopadne, tak bych sázel na to, že špatně, že to nepřečkají. No a ono, jak bych to přirovnal k něčemu, ono se cpát do operace vážně nemocného pacienta je velice riskantní, naděje na úspěch je malá a proč brát na sebe odpovědnost za něco, co spíše špatně dopadne.
0: Toto je zajímavé teda. To uznáte, ne? Komunista Dolejš, Babiš má za nás náhradu a Zeman to ví. Volby můžou být už za rok.
1: No, já bych toho potřeboval slyšet od něj víc, protože...
0: To tam říká v tom rozhovoru.
1: Co se za tím skrývá, že jo? Proč to říká vůbec, nebo co ho k tomu vede? Já mu nevidím do hlavy.
0: Ale takhle ano, zvenku, je to hra, je to takové to vzkazování si...
1: Může. Může to být hra a může to
0: zvednutý
1: být...
0: Zvednutý prst jenom.
1: Třeba. Může to být faktický stav věci. Teď mě napadá, může to být obava z toho, že ANO si hledá jiného koaličního partnera prostě proto. No tak ANO má od počátku, míněno od posledních voleb, autentického spojence, který...
0: Prosím vás.
1: No to byla nevěsta, která se přímo nabízela.
0: ODSka?
1: Ne, kdepak. Byla to strana pana Okamury, která nadbíhala všemi možným, to bylo zřejmé. Okamura prostě chtěl do vlády, nabízel, myslím, hory doly. Předseda ANO, pan Babiš, viděl, že to je ještě riskantnější vytvořit vládu s panem Okamurou než s komunisty. Teď vidí, že ta koalice s komunisty je nákladná. Ta je prostě nákladná. Navíc má jednu vadu, kterou už jsem zmínil. Čím je ANO úspěšnější, tím slabší jsou komunisté a sociální demokraté. Jak komunistům, tak sociálním demokratům dokonce hrozí, že neprojdou při příštích volbách. Tím pádem ANO ztrácí možné koaliční partnery. Tím pádem klidně může vyhrát volby, ale nebude mít s kým vytvořit většinovou vládu.
0: Tak on se někdo najde, ne?
1: A tak může jít o to, že... No, já myslím, že se to tak zdramatizovalo a je to tak na život a na smrt, to zdramatizování, že vlastně ANO dneska už jiné v úvahu přicházející koaliční partnery, než jsou komunisté, sociální demokraté a pan Okamura, už jiné nemá a musí si uvědomovat, že mu po příštích volbách hrozí, že nebude mít s kým sestavit většinovou vládu. A proč to říkám? Říkám to proto, podívejte se do větších měst, tam ten model můžete vidět, jakmile se podařilo těm konkurentům, se kterými on je ve válečném vztahu, jakmile se jim podařilo sestavit většinu, tak všude, kde mohli, tak ANO vytlačili z radnic. Takže to samé hrozí i na úrovni vlády.
0: Jiří Paroubek promluvil. Do 4 let bude euro za 18 korun, věští Paroubek.
1: Nevsadil bych na to ani korunu, ani na to, že to bude pravda, ani na to, že to nebude pravda.
0: No ale on je hlava mazaná, Paroubek.
1: Já netvrdím, že se to nemůže stát, já říkám, že to nevím. 4 roky jsou strašně dlouhá doba. Navíc evidentně přichází konec velké prosperity a velkého ekonomického růstu a v takovém období odhadovat, co bude dělat koruna, jak na to bude reagovat Národní banka, jak bude reagovat Evropská centrální banka, sázet na takovouhle změnu kurzu 4 roky dopředu, já neumím. To bych neměl.
0: Pořád je to bývalý premiér.
1: Kdo chce, tak mu to bude věřit, já se tím řídit nebudu. Určitě na základě této informace bych nikomu spekulaci na tento vývoj nedoporučoval. To znamená, říkal bych, možná, já vám to neradím, já tomu nevěřím, možná to tak bude, spíše ne.
0: Tak jdeme dál. U nás v televizi byl odborník na digidetox. Víte, co to je?
1: Ano, tuším.
0: A mimo jiné tady říkal, že někteří závisláci na počítačových hrách dokonce používají pleny. Mhm. Aby nemuseli odcházet od toho počítače, to mně přišlo dost cíla teda.
1: Tak je to jedna z forem moderní závislosti. Projevy tohoto typu závislosti se asi neliší příliš od jiných závislostí. Prostě vede to k takovýmto extrémům.
0: No ale že ani nepůjdu čůrat?
1: No, já jsem viděl něco mnohem menšího, méně děsivého, ale stejně si myslím, že by to mělo být velké varování. Já jsem byl v restauraci, kde u velkého stolu probíhala oslava. Očekávám, že to bylo něco jako 80 nebo 85 stařečka. U toho stolu sedělo 12 lidí. Stařeček zamyšleně hleděl vpřed a 11 lidí drželo v ruce mobilní telefony, notebooky a podobná komunikační zařízení a úporně komunikovali po drátech se světem. To, že jsou na oslavě svého dědečka, mě moc nebralo. Nejenom, že si nepovídali s dědečkem, oni si nepovídali ani mezi sebou. To byla taková tichá oslava, kde jenom jedli a komunikovali. A já jsem tam na to koukal a říkal jsem si, to vám nezávidím, to může dopadnout takhle.
0: No jo.
1: U některých.
0: Super. Jedeme. Bohumil Pečinka z Reflexu. Zeman si dělá legraci z celého světa. Může úplně všechno. Po večerech se nám s Ovčáčkem smějí. Pečinka většinou má pravdu, že? To je dobrý, nebo ne?
1: Tak já si pana Pečinku často radostně čtu, protože máte pravdu, že se často nemýlí. Tady ten titulek je neúplný. Pan prezident Zeman je prostě velká osobnost. Mm-hmm. S některými jeho odvážnými činy jedni souhlasí a druzí ne. Mm-hmm. U jiných činů je to přesně naopak. On ví, že už nikdy nikam kandidovat nebude, to znamená, on se vůbec na někoho nemusí ohlížet a tak se také na někoho neohlíží. No a dělá si, co mu připadá správné, mně se to někdy líbí, někdy už se mi to nelíbí. Já bych takový titulek takhle nenapsal, prostě proto, že ten titulek není vyvážený. Ten titulek říká, jako, že je to jenom legrace a je to nic jiného, ale pan prezident Zeman přeci dělá i rozumné věci, takže já bych ten titulek jenom doplnil. Zeman si někdy dělá legraci z celého světa, může úplně všechno a někdy dělá docela rozumné věci.
0: No, myslíte si, že to je skutečně možné, že oni tam potom večer s tím panem Ovčáčkem sedí a říkají si, tak to jsme dneska vydráždili toho tlustýho, opět nám tam...
1: Jo, no, umím si to představit.
0: Jo, ano, že to já, tak, já i teda, tak to chodí v politice.
1: No tak pan prezident Zeman je, myslím, to už je vidět jako dost, jak bychom to řekli, originální i škodolibý. A umím si představit, že se raduje z toho, jak někoho zrovna dneska rozdráždil. To si umím představit, no a s kým jiným by se o tu radost podělil, než s tím nejbližším okolím, takže může to tak být.
0: Jdeme. Pane Tlustý, představte si, že v Česku pracuje zhruba 13 000 prostitutek, víc než polovina jsou matky samoživitelky. Je to možný?
1: Je to
0: co
1: možný?
0: Na to říkáte? To je hodně 13 000.
1: No tak to ještě bude pravděpodobně ve skutečnosti mnohem víc, si myslím. Ale ono se to nedá moc dokázat. Já teď tady řeknu takovou asi odvážnou myšlenku, pro kterou jsem kdysi viděl inspiraci v Amsterdamu. V té dávné době, před těma asi 25 rokama, nevím, jak je to tam teď, ale tehdy tam byl takzvaný červený okrsek, se to jmenovalo. Část města, označená část města, pozor, vstupujete do této zóny. No a v té, ve výlohách, přímo ve výlohách,
0: stály samoživitelky.
1: Takhle nějak by tam mohly vypadat ty výlohy, jako tady máte na té fotce. No a na čem to bylo postaveno, nejenom na těchto těch vnějších projevech, ale bylo to postaveno na tom, že v té době v Holandsku to byla živnost, kdo chtěl, se musel registrovat, musel mít knížku s razítky o zdravotních prohlídkách, musel mít knížku o placení daní, byl dohled nad tím, aby se na tom nepřiživovali nějací vykořisťovatelé, pasáci. Bylo to prostě otevřené, legální, leckdo protestoval, to je pravda, ale podle mého názoru to byl lepší systém, než je ten náš, kdy...
0: Děláme, že to nevidíme.
1: Děláme, že to nevidíme a přesto to funguje a je na to přilepeno mnoho nepěkného, takže já bych, kdybych mohl, tak já bych doporučoval amsterdamský systém v Čechách. No a to, že to dělají
0: ty i... samoživitelky, víte, jestli
1: ty samoživitelky.
0: To není chyba státu, si říkám. Jestli by samoživitelky neměly získávat pomoc od naší země, nikoli od tady vykřičených, že, podniků.
1: To je jiná věc. Ano, to máte pravdu, jestli to neukazuje, že starat se o rodinu, zejména když je ta žena sama, je vlastně velice obtížné, že výše takzvané mateřské mi připadá trochu zastaralá. Já teď zdánlivě odbočím. Já jsem si včera četl o tom, že zrovna u vás teda jsem si to četl, že 15 miliard ze státního rozpočtu dostávají takzvané neziskovky.
0: Ano.
1: To je strašné. Já nejsem vůbec proti charitě, ale charita musí být dobrovolná a za své. To je důležité. Za své, ať si dělá charitu, kdo chce, jak chce. Ať tam končí klidně místo 15, 50 miliard, ale ne z daní občanů. To znamená, to nemůže, teda nemůže, on to platí, ale to by neměl platit stát. Těch 15 miliard je podle mého názoru k okamžitému zrušení na tento účel. No a 15 miliard, kdyby se dalo ženám na mateřské, to by tak odpovídalo, odhaduju, dvojnásobku toho, co mají dneska. To by bylo rozumné a potom by se tohle samozřejmě změnilo. Objektivně vyhodnoceno, výše mateřské je dneska nepřiměřeně nízká, vede to k takovýmhle výsledkům. Já bych viděl řešení dvě, to jednou jsem, obě jsem vlastně popsal. Za prvé, prostituci zařadit do regulovaných činností, registrovaných, dohlížených a tak dále. A za druhé, zamyslet se nad tím, jestli mateřská by neměla být zřetelně vyšší.
0: Mm-hmm. Tak to je pro dnešek všechno, pane Tlustý. Těším se na příště. Díky,
1: nashledanou. Děkuji za pozvání. Nashledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to

0: nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancler, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou, Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to

0: důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, když jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, Takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se v veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která kterou tedy je, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane Dufr, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady? Voldemar Zelenským?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá, nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to
0: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství, čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. To je, takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že vedle, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Tak asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my? Myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Posloucháte Radio Xaver.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad byl takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, a tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufujeme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 tisíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takovej celý a on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že no určitě

0: vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Je to, takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, takže jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. Ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstat a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke leviča.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říká, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takový nějaký myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je Je už

0: nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku, a nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře, dobře. Ale, to ale celá ta čínská kauza a potom, co měl, aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těchto dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na prvnízprávy.cz.
0: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne. Udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodným, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhejbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhejbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodávat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí válka.
0: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou... fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla Ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, to chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dělají, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni, to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, že jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Posloucháte Radio Ksaver.
3: Když byly prázdniny a jim tak 20 jar, šli ve dvou polukách ke vsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety.

0: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
1: Ano.
0: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
1: Aha.
0: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
1: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
0: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
1: Ano.
0: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Mm-hmm. Za druhé si říkám, co bude dál. Mm-hmm. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
1: 3300... A něco.
0: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
1: Blížili jsme se tam.
0: Za trojskou unci dolarů.
1: Bavíme se v dolarech.
0: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
1: No.
0: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
1: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
0: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
1: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
0: $5000
1: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
0: No,
1: jeden,
0: tak jsem s tím.
1: Jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufil říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
0: Což je ta věc, promiňte,
1: ano.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
0: Kdy začala válka na Ukrajině.
1: Přesně tak.
0: Ne
1: přesně.
0: Částečně.
1: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
0: No, to padá odstřiženo Rusko jako pozor.
1: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
0: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
1: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
0: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
1: já budu smělý a opravím vás, můžu?
0: No opravujte.
1: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
0: To říkám, ne?
1: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
0: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
1: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
0: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
1: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
0: taková odvážná.
1: Odvážná myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
0: To myslíte vážně, co teď říkáte?
1: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
0: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
1: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
0: ale...
1: Ale
0: tady jste v XTV, pane Vlášku.
1: Takže na rovinu jedeme.
0: Ježíš Kriste.
1: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
0: No.
1: Jiné vysvětlení to nemá.
0: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
1: určitě.
0: V Evropě,
1: určitě.
0: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
1: Jednoznačně.
0: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
1: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
0: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
1: Tak.
0: Řekněte teď, tady...
1: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
0: Česká.
1: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
0: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
1: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch $5,000 za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někdo vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
1: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. Tisku i v tlači, to ano. Psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
1: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
1: ano.
0: Protože jak nám říkala juniorní...
1: Ale jsme Fix TV, můžeme.
0: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: Vatikánská
0: se
1: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jaké je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, ne. Já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci nikomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc.
0: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Nevěřím.
1: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko, klidně. A my to, tak říkáme, to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost, XTV,
1: ano,
0: tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
0: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, blížíme se ke dvou letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkáte
1: ano,
0: to dobře?
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat,
0: no, jasně,
1: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkali Říparům.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl, připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den. Děkuji za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jako by vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara

0: a svoboda slova a tak dále, ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli, tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
0: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
0: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
0: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci, Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď?
0: No, Evropané splnili

0: svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si, úplně nejsem jista, to je na jedné straně, na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jak si ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Assada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale očividně,
0: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda. Tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
0: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, ale nerada bych
1: ho to.
0: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? Takže.
1: Ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že? Uh-huh. že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko by mohlo jednou přijít.
0: Asi tak. No. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem nejtěv, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: Putinem.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách. Ale vraťme se tedy, já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
0: A já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jaksi, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuju.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Posloucháte Rádio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
1: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
0: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
1: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová Alex.
0: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a přísaha.
0: A přísaha.
1: Přesně stejně, jako to bylo.
0: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Ano, koncem července, myslím,
1: ne, celých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, těch byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
0: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha.
1: Jo? Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
0: No ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
1: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
0: takže
1: se domluvili.
0: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
1: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
0: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
1: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
0: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
1: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
0: jmenujte.
1: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
0: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo? Než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
1: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
0: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
1: Ten pojem Novoněmec je matoucí.
0: No, je to takový zvláštní.
1: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou Novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
0: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
1: Vidíme to, že jo? Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem Novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
0: No, nezáleží, kdo je ten Novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
1: Stejně to není Novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
0: že sílí.
1: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
0: A pak je to v pořádku?
1: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
0: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
1: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
0: No.
1: Některých už začíná být moc.
0: Řekl jste to vy, ale ano.
1: No, a pak se budou chovat jinak.
0: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
1: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
0: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
1: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
0: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
1: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 6 ku 9, ne, 9 ku 10, 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
0: Můžeme to zvrátit?
1: No jasný.
0: Tady v Evropě?
1: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
0: Mě zajímá právě ta Evropa.
1: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
0: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
1: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté, který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
0: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
1: Přitulíme se.
0: Tak, už se těším.
1: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
0: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
0: A pardon, že vám do toho skočím. Co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne? Myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No, a tak, dražší.
1: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn, a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu a za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky, a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to,
0: je
1: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlo na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel, a budu se těšit na příště.
1: Také se těším. Užívejte
0: dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver.
4: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
5: Jo.
4: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
5: Ne. Od vás. Já většinou to nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
4: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
5: Ano.
4: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
5: Fakt jo.
4: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
5: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
4: Vylepší?
5: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
4: Vy jste na horory?
5: Jo.
4: A to je pro děti, ne?
5: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
4: A bude to horor Hadi v letadle?
5: Ne, bude to V zajetí démonů.
4: Ježíši Kriste. No,
5: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
4: Jasně.
5: Ale já jdu trénovat s démonama.
4: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
5: Ne, to je podle skutečné události.
4: Jo,
5: pozor.
4: Určitě.
5: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
4: Ne.
5: Tak to byste to měla napravit.
4: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
5: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
4: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
5: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
4: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
5: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
4: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den i vám.
0: Robert Šlachta je bývalý elitní policista, dnes šéf hnutí Přísaha a také kandidát do Senátu. My se k politice dostaneme, ale já bych nejprve chtěla začít tragickou událostí na Filozofické fakultě, protože se objevily detailní informace. Vy jste tady mezi svánočními svátky o té tragédii mluvil, vyvstávala tu řada otázek. Chybí vám teď ještě nějaká odpověď na ty otázky, které tu padly?
1: Nejenom mezi Vánocemi, ale vlastně já už 21.12. vlastně v den té střelby, tak večer jsem dával otázky ministru vnitra Rakušanovi, protože vlastně on se vyjádřil ještě z místa, že všechno vlastně bylo v pořádku a že vlastně ten zásah byl naprosto v pořádku. Ty otázky doteď zůstaly nezodpovězeny a vlastně každý tou tiskovou konferenci a vlastně teď tím závěrem, který byl minulý týden vlastně ve sněmovně a na bezpečnostním výboru, tak bych řekl, že těch otázek vyvstává ještě celá řada a ještě mnohem víc. A mě trošku mrzí, že pan ministr a vedení policie se k tomu nepostaví vůči pozůstalým, takže by měli ty otázky zodpovědět. Dokonce se dozvídáme, že střelec měl být dřív už na fakultě a takové věci, které jsme ani v tom prosinci třeba úplně nevěděli. A vlastně to, co je teď v tom usnesení popsané, v tom závěrečném, tak je tam hrozně moc bílých míst, které by se měly zodpovědět.
0: Pan Rakušan říkal, že chce, aby zůstalo co nejméně bílých míst, nejlépe žádné. Tak jaká odpověď, na jakou otázku vám chybí?
1: Já bych v řadě, já jsem dostal kritiku možná od některých politiků, že kritizují policii, vlastně, že kritizují vlastně zásah. Já bych to chtěl rozdělit.
0: No nejen politiku, tak od pana komentátora Šmarce.
1: Pan komentátor Šmarc byl velmi, velmi vtipný, ale tak on je hlasná torba ODS, takže mě to úplně nerozhodil pan Šmarc, spíš mě to pobavilo velice. Nekritizuji a nikdy neříkám nic o policistech, kteří zasahovali na tom místě. Protože sám jsem těch zásahů byl několikrát, něco podobného jsem i legalizoval a velká úcta k těm lidem, kteří tam šli. Ale i to je věcí vedení policie, že poslali policisty bez balistické ochrany, bez té připravenosti poslali vlastně do toho teritoria, vlastně toho střelce. Takže to jenom aby jsme udělili. Ty hluchý místa, o kterých se bavíme, tak je 1247, vlastně to je nález v Ostouni vlastně zastřeleného otce. A je to 14.55, poté, nebo když začala střelba. A to je ta činnost policie mezi tím, kterými říkáme a ptáme se, co vlastně za tu dobu se dělo, kdo.
0: Ano, tak to víme. Policie přijela na fakultu, přesně. Vyklidila Celetnou, přijela zkontrolovat.
1: No, policie nevyklidila Celetnou. Celetnou vyklidil vlastně, myslím, že děkan, nebo pravděkan vlastně Celetné na doporučení policie. A tady vidíme všechny ty věci, které vlastně, na které my se ptáme. Na čem rozhodoval ten velitel? Jaký měl informace, jestli měl ty informace dostatečný na to, aby ten zásah byl mnohem razantnější, aby to vyklízení bylo mnohem razantnější, protože strašně důležitá odpověď je, pátráte po sebe Véhovi nebo po Véhovi. Takový ten zásah potom té policie je samozřejmě limitovaný i podle toho opatření, jak ji nastavit. A celou dobu nám vedení policie říkalo, že pátrá po sebe Véhovi, i když 12.47 byl nalezen otec, vlastně byl daný celostátní pátrání po ozbrojeném střelci. A já se ptám, kdy bylo zjištěno, že má 8 zbraní? Kdy bylo

0: dáno, že otec vlastně byl tímto způsobem popraven, byl tam nástažný, nástažný výbušný zařízení tam byl.
1: Tak to víme, to bylo v těch 1247, jak říkáte.
0: A jestli ten velitel tuto informaci měl, tak mě zajímá, proč půl Prahy neleželo na zemi a proč půl Prahy neleželo a nehledal se kozák. To je ta razance toho zásahu. To jsou ty bílé místa, na které nám neumíme odpovědět a čím dál více ta policie do toho zaplétá, protože teď třeba v tom usnesení bylo 13.23, už bylo zjištěno, že vlastně kozák střelec byl na fakultě a vlastně policisté byli v prvním patře, do druhého částečně vešli a odbyli odvolání pryč. A já se ptám, kdo na základě informací odvolával. Proč nezůstali? Proč nebyla vyklizená celetná, když ji vyklízala fakulta? Proč fakulta nedostala pokyn, aby vyklidila Jana Palacha? To jsou ty hluchý místa, které tam jsou. Ano, já si myslím, že to nemůže dopadnout jinak, nemůže to skončit jinak, že prostě policie řekne, proč. A to si myslím, že na to čekají ti pozůstalí ty rodiče.
1: A řekne to policie?
0: Bude muset to
1: říct. A kdy to řekne?
0: Já věřím tomu, že protože jsem, víme, že to usnesení vlastně o tom odložení vlastně bylo napadeno vlastně stížností jedné z maminek a vlastně i fakultou. A vlastně to budou ty otázky, na které se budou znovu ptát. A budou muset odpovídat. A když nebudou muset odpovídat, tak je to politická odpovědnost pana Jakušana. Uh-huh.
1: A v tuhleto chvíli znáte tedy jméno velitele toho zásahu, kdo rozhodoval o tom, že policie se podívá jenom do prvního, do druhého patra, do prvního, myslím, a půjde pryč, že se nebude evakuovat budova. Byť je třeba, teď jsem nedávno četla, na konci dubna, myslím, evakuovali Masarykovo náměstí, nádraží kvůli podezřelému batohu.
0: Na té tiskové konferenci padlo vlastně tomu velo operační důstojník středních Čech a vlastně operační důstojník Prahy. A ten dával vlastně tu razanci toho opatření na základě těch informací dával dohromady. A ono je hrozně vtipný, že pan Ondrášek vlastně s panem Jakušanem poté řeknou, že byla přijata opatření. Že všechno bylo v pořádku, ale budou přijaty opatření, musíme zlepšit analýzu výměnu informací. My když 2016, my jsme odcházeli 2016, tak jeden z důvodů, proč se slučovali útvary, dávali, že se musí zlepšit analýza. Pořád zlepšujeme analýzu výměnu informací, ale je tady 14 mrtvých. Tak ať se někdo podívá, že pan Vondrášek je od roku 2014 první náměstek policejního prezidenta, byl u střelby v Brdě, byl u střelby v Ostravě, teď je u další střelby, takže veškeré opatření, které jsou tak, jdou za panem Vondráškem. A je to policejní prezident daný ministrem vnitra. A podle mě ta odpovědnost je jednoznačně. Je na vedení policie, v jakém stavu ta policie je.
1: Čili je to na rezignaci? Je pan Vondrášek člověkem na svém místě?
0: Ta rezignace měla přijít, když bychom byli z civilizované zemi, tak měla přijít od pana Jakušana, pana Vondráška okamžitě po té střelbě, protože moc dobře si uvědomovali. Už v té době i ty jejich mediální výstupy, když jsme sledovali, tak jednoznačně prošetříme za 3 měsíce, dostanete informace, bylo to činné, ale moc dobře věděli. A jestli si trošku vlastně den před evropskýma volbama nám GIBS dá vlastně zprávu o tom šetření. Den před evropskýma volbama. Co to je za snahu mediálně to uklidit a mediálně prostě. A viděl jste pana Šmerce?
1: Vy v tom vidíte účelovost?
0: Já v tom vidím naprosto jasnou účelovost vedení policie.
1: Dobře, ministr vnitra Rakušan říká, že rezignovat nebude, protože nechybil a zapravdu mu dává právě GIBS či vnitřní kontrola, výsledky vnitřní kontroly. Tak proč by měl rezignovat? Je to za ten zásah samotný, nebo to, na co vám chybí ještě stále ty otázky, to, co se dělo před tím zásahem, anebo kvůli tomu, co se dělo potom a že to strašně dlouho trvalo a teď se dozvídáme informace, které předtím jsme měli, byly nám podávány jinak, tak kvůli čemu by měl rezignovat?
0: Vnitřní kontrola, když si řekneme, vlastně řekla se závěr vnitřní kontroly. Vnitřní kontrola je přímo podřízený, ten člověk, který tam sedí, je přímo podřízený panu Vondráškovi, policejnímu prezidentovi. Myslím, že 9. ledna byl první výstup z vnitřní kontroly, že vlastně prostředky byly nasazeny zákonně a všechno bylo v pořádku. Nic podobného. Nevěřím vnitřní kontrole panu Vondráškovi, protože když vidíte usnesení, tak naprosto ten člověk to, co 9. ledna zveřejnil, prostě naprosto dehonestuje.
1: Nějaký nezávislý orgán, který může prošetřit ten postup a i to velení?
0: GIBS, vlastně, který šetří, tak my jsme od začátku říkali, že GIBS šetří trestnou činnost policistů. Tam maximálně, co by mohl zjistit, tak je nedbalost někoho z velitelů. Ale vůbec nevím, jestli to šetření GIBSu šlo tímto způsobem. Jinak třeba zjišťuji, jestli použil zbraň souladu se zákonem, jestli použil výzvu. To jsou všechno věci, které jakoby trestná činnost policistů. Ale my říkáme to B. Tady se jedná o systémové věci, ne o věci, o trestnou činnost policistů, ale my bychom se bavili, jestli ta policie je na to připravena a jestli na to byla správně připravena. To je důležité. A já teď zaznamenávám snahy vyšetřovací komise parlamentu, že vlastně myslím, že ano, to svolalo dnes, nebo dnes. Že se k tomu snad Piráti mají připojit dneska, že snad to bude. Já jsem byl, myslím, že dvakrát mě vyšetřovala komise parlamentu. To je banda lidí, která nikdy žádnému výstupu z vyšetřovací komise parlamentu neprošla. Na druhou stranu, pojďme udělat vyšetřovací komisi parlamentu, ale pojďme, ať jsou tam nezávislí odborníci. Pojďme přizvat advokáty, pojďme přizvat odborníky na taktiku a těm bych věřil, že by to mohlo jakoby k něčemu být. Ale zabýváme se systémem. Zabýváme se, jestli velitelské cvičení bylo správně, jestli ti policisté byli vybaveni těma prostředkama, které měli. Měli zdravotnické zařízení nebo zdravotnické vybavení u sebe, když šli v té první linii, když šli. Proč nebyl perimetr zavřený, proč vlastně došlo ke střelbě na mostu, to byl myslím, že ten postřelený Holanděl. To jsou systémové věci, které bychom se měli zabývat.
1: Já jsem měl možnost mluvit s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru a ten mi řekl, že právě v souvislosti s tou tragédií na Filozofické fakultě budou zřejmě hasiči vybaveni nějakými balistickými vestami, protože oni byli na místě, ale tím, že ten útočník střílel, tak nemohli sundávat studenty z Římsy, protože se museli chránit. Tak je toto aspoň nějaký záblesk, že se něco přeci jenom tou tragédií změní?
0: Víte, pan Rakušan v lednu slíbil 3 miliardy, že dostane od vlády na vnitřní bezpečnost. Já jsem to teda nezaznamenal, že ty 3 miliardy by tam došly, protože ano, my sice dáme hasičům dáme balistické prostředky, jako to je samozřejmě, a o kterém se mluví už několik let, jako, ale zabýváme se tím začátkem, zabýváme se těma policistama na tom místě, ti jsou tam první. Ti by měli být vybaveni a měli by být počty policistů. My jsme jim vzali ošatný, vzali se jim, stravný se jim vzalo, ti policisté odcházejí. Já si myslím, že tam je zakopaný kámen. Tam by to měli řešit. A třeba, když mluvím s bývalýma kolegama, kteří odešli všechno, podle mě se ještě chybí ta zkušenost těch policistů. Čím dál víc, jakoby. A je to přesně o tom vyhodnocení té situace. Vy máte ne minuty, někdy máte vteřiny na to se rozhodnout, jakým způsobem ten zákrok povedete, budete střílet, nebudete střílet. Já třeba někteří říkají, měli střílet, když byli pod fakultou, nikdo tu zbraň neumí držet, nikdo se neumí rozhodnout ten okamžik. To je na tom policistovi, který musí umět. Ale jestli policisté střílí 4x ročně, chodí na střelby, nebo jako jiným způsobem, tak je to nedostatečné. Takže zabývejme se napřed tím, aby jsme policisty vycvičili, aby jsme je sklidnili v tom, že dostanou tu podporu celou a budou vědět, že za nima ten ministerstvo je, pak se můžeme bavit o balistických vestách. Já si myslím, že to je až to B, ale napřed to musíme sklidnit. A pokud vím, je nějakých 4,5 tisíce podstav policistů, jakoby policisté odcházejí, to vnitř je ve stavu prostě, že pane Kužan už kvůli tomu by měl rezignovat.
1: Takže je důvod obávat se o bezpečnost, obávat se, že pokud dojde k nějaké takové tragédii v budoucnu, což se vůbec nedá vyloučit, i s ohledem na psychické problémy dětí, pokusů o sebevrážd a tak, tak máme se bát?
0: Já se nebojím. Musím říct, že já policistům věřím a jsem pořád jakoby tím způsobem nastaven, ale musím říct, že ta událost na fakultě a vlastně ta komunikace o té nešťastné události nahrává tomu, že ty lidi, hodně lidí mě píše, potkávají mě, říkají mě právě, že ta obava jakoby v nich je a jakoby to, jestli ta policie je připravená, jestli to bude následovat, nebude, protože víte sama, že v prosinci jsme, nikdo o tom nepsal, všichni mlčeli, teď to dostává tolik bílých míst, jak o tom se bavíme. A nikdo je pořádně nevysvětluje. A samozřejmě ty občany to dopadá, protože vidíte, i ta nálada v té společnosti se mění a myslím, že jsou průzkumy, že ti lidi si žádají to vysvětlení a žádají si, co se tam vůbec dělo. Už jenom vůči těm pozůstalým.
1: Tak vůči těm pozůstalým, vy jste měl možnost se potkat s jednou z maminek, s paní Šimunkovou. Byl jste za to hned kritizován, že toho zneužíváte, honíte politické body, dokonce jedna z moderátorek Primy vás označila za parazita. Tak jak je to? Honíte politické body? Jste parazitem? Nebo...
0: Já si myslím, že hodně sympatizujete a jsem na to hrozně hrdý. Jakoby, když mě někteří lidi tak to označí. Víte, ta maminka paní Šimunková mě nakontaktovala sama vlastně někdy před 14 dny v neděli. Mně přišel od ní, přišla SMS-ka na naše tiskové, jestli by si se mnou mohla promluvit. A bylo by možná, kdyby ti paraziti si s tou maminkou třeba promluvili sami a viděli to její zoufalství a viděli to, že vlastně Eliška tady měla být šla jenom do školy a ono té mamince nikdo nedokáže odpovědět. A já si myslím, že potom, když viděli její výstupy v Poslanecké sněmovně i do médií, další výstupy, tak si asi uvědomují, o co ta žena přišla a co se jí stalo. A ona bohužel nechápe jednu věc. Moje Eliška šla do školy, jenom do školy šla. A ona se mě nevrátila z té školy. A já chci jenom odpovědi, proč to tak bylo. Proč dalo se tomu zabránit, nedalo se tomu a nikdo s ním mluvit nechce. Takže jestli je pár šlachta, že s touto ženou mluví a že se jí snaží dávat ty odpovědi možná a možná se k tomu i přidávat, tak jsem parazit.
1: Tak ona je ta, která chce ty odpovědi, chce znát všechno, jak to bylo, ale jsou i rodiče, kteří to nechtějí. Možná chtějí už se s tím nějak smířit, napomenout. To je možná naučit žít a tím, jak se to stále otvírá a otvírá, tak se otvírají i ty obrovské rány. Tak to je otázka
0: tenká,
1: potom.
0: To je tenká linie, že vlastně já jsem se třeba na té pevně pohádal s panem Šmajcem docela hodně jako intenzivně.
1: Ano, to jsme všichni viděli.
0: Na druhou stranu, když máte 30 let za sebou v bezpečnostních složkách a vlastně vidíte ten systém, jak funguje, tak kdo by měl pokládat ty otázky těmto lidem, kteří velí a kteří vlastně v tom vedení ministerstva jsou. A jestli ty lidi si myslí, že se zapomene, tak se nedá zapomenout. A samozřejmě jsou to dvě roviny. Paní Šimunková chce znát otázky nebo odpovědi. Ano, rodiny třeba zapomínají nebo chtějí zapomenout, se na mě kontaktoval další tatínek jakoby s tím, že o tom chce mluvit. Vlastně jeden z poslanců, vlastně jeho dcera byla postřená taky, takže na bezpečnostní výbor mluvil taky. Ale my jsme se měli pamatovat vždycky jednu věc. Mělo by to vždycky posloužit k tomu, že se to nikdy už nesmí opakovat. A musíme vědět, že jsme udělali maximum. Já jsem třeba i v té své policejní praxi vždycky, když jsme vstřílel jsem několikrát, byl jsem postřelený při zákroku. A vždycky jsme vyhodnotili o tom, jestli se to může stát. Nikdy nejsnějný zákrok. Vždycky ty zákroky jsou, po každé zákrok je jiné. Ale musíte dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Ono to možná i funguje tak, že to je jak autíčko na setavači. Že vy ho natáhnete po nějaké nešťastné události, ale jde o to, aby za rok jsme nezjišťovali, že upadá jakoby ta připravenost té policie a strašně důležité, aby to vedení právě pořád bylo připraveno na to, jestli to někdo sám může. Takže pro mě je to nazvali mě parazitem třeba něčím podobným. Já říkám tak, že se to nesmí opakovat a že musíme dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo, aby ta policie byla připravená a ne, aby jsme něco vymlčovali. Já to třeba srovnám s nesrovnatelným, ale vente třeba Izrael vlastně po útoku Hamasu, co se tam dělo, tak druhý den přiznal vlastně ředitel tajné služby Shin Bet, která vlastně odpovědná za vnitřní bezpečnost, přiznal, že ty informace mít měli, že to podcenili, že je špatně vyhodnotili. Dovedete si představit u nás jakoby takový přístup?
1: No teď už asi ne. Půl roku.
0: Přesně půl k tomu, že proč prostě si neřekli na tom začátku, že prostě tam je problém, že prostě někdo něčím takovým, máme tam dvě hodiny, analýza nefungovala, nepropojili jsme ty informace, jsme nedostali k tomu veliteli, ten velitel podle těch informací rozhodnul nějak, nejspíš nevhodně, protože až špatně, že prostě to, k čemu došlo, je tady 14 oběti. To není ekonomická kauza, jestli se u soudu rozhodne nebo nerozhodne. Tady je 14 obětí, které tady zůstaly.
1: No a jaký vzkaz je to pro společnost? Ano, je tady 14 obětí, 14 mrtvých studentů, ale všechno jsme udělali správně. Žádná kontrola neodhalila pochybení, takže jedeme
0: a
1: dál.
0: A rodičům a ve veřejném prostoru zůstává právě to, že 13.23 byl na místě, hodinu a půl se připravoval ke střelbě a vlastně my jsme byli v budově a my jsme ho nenašli.
1: Dobře, vy zmiňujete ministra vnitra, možná vy budete budoucí ministrem vnitra, aspoň Filip Turek to nedávno někde říkal, že by vás rád viděl na postu ministra vnitra.
0: To myslím, že ODS ne teda. ODS
1: vás nechce
0: ne,
1: vidět.
0: Pan Benda řekl, že ať si dávají pozor, že šlachta nakukuje a že bych je všechny zavřel. Takže asi je to jiný názor pana Tureka.
1: Dobře, Filip Turek, ano, by vás rád viděl na postu ministra, tak proč chcete kandidovat do Senátu? O Senátu se tak hanlivě říká, že je to odložiště neúspěšných.
0: Odkladiště.
1: Odkladiště, ano.
0: Já si myslím, že neúspěšně určitě ne, protože teď 10,2 výsledek vidíte společně s motoristami,
1: no,
0: s Petrem Macínkou. Tak samozřejmě, já jsem tu kandidaturu vlastně už oznámil někdy v lednu, no v únoru už vlastně budu Senát, se snažím zabojovat o místo v Senátu. A to je samozřejmě důležitý pro mě za prvé. Důležitý region, kde já žiju, vlastně Jižní Moravě, je pro mě okres Břeclav, vlastně je pro mě srdcová záležitost. Nikdy jsem se nepřestěhoval do Prahy, žiju tam celou dobu a samozřejmě to zastupování toho regionu je pro mě strašně důležitý. Druhá věc je, že teď je tam senátor vlastně za ODS, když se podívám, jakým způsobem vlastně vykonává svůj mandát a nahrává vládě naprosto ve všech věcech, ať to byly valorizace důchodu, ať to všechny ty blbosti, které tato vláda prostě dokáže protlačit a vlastně nejenom sněmovnou, ale vlastně i v Senátu, tak já říkám jasně, zvolte mě a váš hlas bude hlas proti této vládě. A já jednoznačně budu jako senátor tímto způsobem vystupovat, ale samozřejmě se budu podílet na kampani, která bude příště vlastně do parlamentních voleb, to určitě i možná z pozice senátora, pokud mě občané zvolí.
1: Z pozice senátora trochu tam vidím možnou budoucí paralelu s panem ministrem Bekem.
0: Tak určitě.
1: Tak víme, že to je ministr školství, já zároveň pobírá
0: na
1: náhrady.
0: Nejezdím na majáky.
1: No,
0: ty náhrady, které on samozřejmě pan ministr čerpá, jak tam, tak je přesně vidět na rozřešenost těch vládních
1: politiků. To se vás netýká nic takového, vy byste nedělal v případě, že byste byl senátorem a následně ministrem
0: vnitra. Já dodnes spávám v kanceláři, takže já to mám trošku jinak posunutý tady v tom trošku.
1: Dobře. Tak doufejme, že tento rozhovor nebudu muset za rok a půl dohledávat a znova vám to pouštět. Ostatně, jak jste říkal, jste z Jižních Čech, tak nějaké to bydlení v Praze. Z Jižní Moravy, tak nějaké to bydlení v Praze by taky potom se hodilo. Teď zase narážím na pana Beka.
0: Jo, bych to přenechal. Ne. Určitě ne.
1: Dobře. Vám vyšla teďka koalice s přísahy a motoristů sobě. Půjdete takto do voleb, do krajských voleb, do senátních voleb a za rok a půl, no už vlastně skoro ani ne za rok a půl, do parlamentních voleb?
0: Myslím, že to je otázka, kterou dostávám strašně často, a to stejný Petr Macínka, vlastně předseda vlastně politické strany motoristé sobě. My jsme spolu seděli vlastně týden po volbách a vyhodnocovali jsme vlastně naše 3 nebo 4měsíční soužití, protože myslím, že ta kampaň byla docela dlouhá. Vlastně jak s Petrem, tak s Filipem jsme trávili po hotelech a trávili jsme po celé republice docela dost času a poznávali jsme se. A plácili jsme si s Petrem v tom, že protože on buduje struktury vlastně motoristů, protože motoristé sobě nemají krajské struktury, ale že vlastně už do krajských voleb půjdeme společně ne v koalici, ale s podporou. Takže budeme vlastně přísahat s podporou motoristů tam, kde budeme kandidovat v těch krajích. Já vlastně jsem dostal od Petra Macínky podporu i od Filipa Turka vlastně podporu v mým senátním boji vlastně na Jižní Moravě. A ve hře samozřejmě debatujeme o parlamentních volbách, protože ty jsou samozřejmě pro nás nejdůležitější. A my jsme to i říkali, že ten výsledek byl, můžeme nazvat, úžasný. Já si myslím, že se sešlo Filip Turek, Petr Macínka, Erbe Šlachta, Přísaha, motoristé, že to sešlo. Ty lidi vypadá, že to baví. Že to baví, že nám ty hlasy dali, tak samozřejmě budeme pokračovat dál a snažíme se to nějakým způsobem nastavit vlastně do parlamentní vole.
1: Tak si říkám, vy jste teď taková celkem bohatá nevěsta, zejména pro tu koaliční spolupráci. Neozývají se vám jiné menší strany, že by s vámi rádi vytvořili koalici?
0: Ozývají se, musím říct, že
1: a nic takového se nerýsuje, že byste vytvořili koalici více
0: stran? My jsme s Petrem domluveni Macínkou, já si myslím tím, že ten výsledek byl, tak je to prioritně o nás dvou a informujeme se navzájem o tom, že když nás někdo kontaktuje a někdo jakoby to, ale ten hlavní jakoby potenciál je Přísaha motoristé a Filip to je, když já vezmu, samozřejmě Filip to je, protože byl kandidát vlastně nás obou, takže Filip to je. A samozřejmě, když někdo půjde k nám a bude chtít jakoby, aby se na tomto podílel, tak s ním samozřejmě problém nemáme, ale musíme si, tak jak jsme si s Petrem sedli, my jsme si opravdu vyříkávali Evropskou unii, NATO, jsme si vyříkávali všechny takové věci, protože v některých věcích se řešíme, pohled na Maďarsko třeba, nebo některé ty věci, a fakt jsme si hodně sedli, aby jsme spolu vydrželi ty 3 měsíce a aby to vlastně bylo jak pro naše voliče, tak i pro jeho voliče jakoby schrknutelný, tak samozřejmě se nebráníme určitě nějaké další spolupráci, ale musí to sednout jak nám, tak vlastně motoristům. A to je, si myslím, že hodně. Ta kampaň byla jedinečně úžasná. Já jsem to pak říkal vlastně Filip Turek a Nikol Bartušek, vlastně jednička, dvojka. A oni, když jsme byli na debatách, na ty debaty chodili stovky lidí, tak oni se chválili navzájem. ti dva. Jakoby. Já jsem neviděl v nějakých koalicích, že by Vondaja chválil Niedermayera nebo Niedermayer, že by chválil
1: Vondaja. No, to nemají rádi ty skokaní.
0: No, to jsou takové ty přesně. No. Takže u nás to bylo tak, že oni se chválili Filip, Niko, nemohla Filipovi tom dobeň slovo přijít na jméno. Takže to fungovalo a já věřím tomu, že to bude fungovat dál. Hledáme i komunikaci, aby vlastně lidi věděli, co děláme v Bruselu, jakým způsobem vlastně ovlivňují politiku pro Českou republiku, protože je strašně důležitý. My jsme šli hodně silným tématem do voleb, že Filip a Nikola nás v Bruselu nezajedí. Takže chceme ji ukázat občanům, že opravdu těch 5 let ti naši europoslanci, když tam budou, tak ty občany budou fungovat.
1: Jak to budete dělat prostřednictvím sociálních sítí? Přece jenom z toho Evropského parlamentu ty informace nejsou tak intenzivní,
0: přesně tak, no,
1: jako tady u nás.
0: Je to pravda, že o tam se těžko přenáší, je to taková, tam byl teda, musím, že to je velká budova nebo několik budov, které se těžko přenáší a těžko se tam přenáší do České republiky. To srdce vlastně, za co máte bojovat, ale Filip ukázal, jakoby, a my to máme to stejné nadvládu sociálních sítí a já věřím tomu, že ty sociální sítě i z toho Bruselu budeme umět a vaše internetová televize je tomu taky důkazem, že to fakt funguje a ty diváky to má. A já si myslím, že lidi se radši dívají, a kolikrát to bylo, že za náma chodili vlastně na náměstí. My sledujeme XTV, my se ani na Českou televizi už radši nedíváme, a to my radši sledujeme XTV. Takže myslím si, že to
1: tak je. Tak doufám, přesně, že teď to sledují členové současné vlády, protože si myslím, že by k nám také měli vyrazit.
0: Jako myslíte nás dva, že sledují členové vlády?
1: No, to, co tady teď říkáte.
0: No, ti vůbec, ti nic takové nesledují, věřím tomu.
1: Myslíte, že nesledují XTB? A já bych si vsadila, že sledují.
0: Pak jako po očku. Tak jim dáme vzkaz, přijďte do XTB a přijďte obhájit své kroky, pane Rakušane. Já si myslím, že by to bylo, já bych byl zajímavý.
1: Pan Rakušan má ode mě pozvání v telefonu už několik měsíců, zatím
0: a nechce,
1: se nevyjádřil.
0: A nechce, já bych s ním strašně do debaty, protože...
1: Já jsem si taky říkala, že ta debata s vámi byla, mezi vámi dvěma, by byla určitě výživná, možná by jsme se opravdu něco dozvěděli.
0: Jsme pozváni, tak já jsem zvědavý, jestli do jedné z televizi, jestli teda pan Rakušan to pozvání té televize se mnou do debaty přijme.
1: No, tak to jsem na to velice zvědavá. Každopádně já děkuju, že jste přišel opět do XTV.
0: Já děkuju a doufám, že to nebylo naposledy.
1: Robert Šlachta byl naším hostem.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
3: No, slyšela jsem o tom, teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
2: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí, vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
3: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
2: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

Guy McAfee. Guy McAfee se narodil v roce 1888 ve Winfieldu v Kansasu. Jako mladík se ve městě Los Angeles dal na policejní kariéru. Už ve 20. letech se stal kapitánem, což mu ale nebránilo v tom, aby navazoval velmi přátelské styky s majiteli zdejších nočních podniků, nevěstinců a hazardních doupat. Ti od něj měli informace z první ruky a mohli se tak snadno vyhnout policejním razím. Ilegální prostředí se mu zalíbilo natolik, že počase pověsil uniformu na hřebík a přidal se na druhou stranu barikády. Začal se zajímat o to, jak se stát také jedním z majitelů nočního podniku. To se mu nakonec povedlo a během prohibice ve 20. letech 20. století se mu začalo velmi dařit. Měl již pověst významného biznismena, který působil na Sunset Stripu. Tedy nikoli na stripu v Las Vegas, ale v Los Angeles. Netřeba asi dodávat, že v jeho klubech během prohibice hosté vypili hektolitry pálenky. S Las Vegas spojil McAfee své jméno až v roce 1930, kdy mu město udělilo licenci k provozování legálního hazardu. Licence tehdy mohly získat pouze hazardní hry bez banku, jako například poker. Hrálo se jen v malých klubech a s malými sázkami. Na větší herny zatím město není připraveno, varovali tehdy úřady. Velký biznis tak i nadále zatím provozuje především v Los Angeles. O rok později se McAfee dostal poprvé na titulní strany novin v Las Vegas. Byl totiž krátce zadržen v souvislosti s vraždami dvou biznismenů, kteří mu v té době konkurovali. Skončili s kulkou v hlavě. Zastřelil je kandidát na úřad, kterého McAfee finančně podporoval. Ten ale jakoukoliv souvislost s vraždou odmítl a obvinění byl nakonec zproštěn. Ve 30. letech si McAfee v Los Angeles vytvořil velké renomé provozováním Clover Clubu na Sunset Stripu. Ten si oblíbila místní smetánka i filmoví producenti. Klub byl vybaven speciálními gamblerskými stoly, které při policejním zátahu stačilo rychle převrátit. Ne vždy se to ale stihlo. Jednou tak policie při razii pozatýkala dokonce 300 hráčů. V roce 1938 probíhalo ve městě velké vyšetřování, které nakonec stálo místo tehdejšího starostu Los Angeles Franka Shawa. Nahradil jej Fletcher Bowron, který slíbil ze Sunset Stripu na dobro vymítit veškerý hazard. Věci se daly do pohybu a už v roce 1939 zaplavily noviny zprávy o tom, že McAfee je vyšetřován přímo ředitelem FBI Edgarem Hooverem a vrchním státním zástupcem Frankem Murphym. V tom samém roce se McAfee rozhoduje LA opustit, a to společně se svou ženou June Brewster, bývalou filmovou hvězdou. Později prohlásil, že Los Angeles opustil z vlastní vůle, nikoli kvůli policejnímu vyšetřování. Tou dobou měl u sebe hotovost asi 1 000 000 dolarů. V Las Vegas se rychle rozkoukal a za 20 000 dolarů pořídil podnik Pear O' Dice Nightclub and Casino na Highway 91, několik mil západně od centra Las Vegas. Netrvalo to ani 10 let a McAfee se stává jednou z hlavních postav hazardu v Las Vegas. Působil především na Fremont Street. Na rozdíl od Kalifornie, úřady v Nevadě povolovaly hazard už v roce 1931, přesto město zůstalo ještě dlouho městem malých zaprášených heren, jako byla McAfeeho Pear O' Dice. Dnes na to odborníci nahlíží tak, že McAfee viděl v Las Vegas jednoduše příležitost, jak využít své zkušenosti s vedením kasín, byť ilegálních. Jeho minulost mu ale do značné míry zavírala dveře. Nevadský senátor Edward P. Carville veřejně vyzýval vysoce postavené úředníky, aby někomu jako McAfee nedovolovali provozovat kasína. Od státního zástupce Rolanda Wileyho se mu ale dostalo v té době docela typické odpovědi. Nic nezmohu, protože to, co McAfee dělal v Kalifornii, je v Nevadě zcela legální. McAfee na začátku svého podnikání spoléhal na to, že jeho klub budou využívat především motoristé, kteří jeli z jihu Kalifornie a Las Vegas měli při cestě. Sázel i na to, že se bohatším lidem budou zamlouvat jeho speciální backroomy, tedy soukromé gamblerské salonky. Rád se chlubil tím, že byl jedním z prvních zakladatelů kasín, kteří přišli s myšlenkou stavět podél této dálnice. Tvrdil také, že název Strip v podstatě zavedl on s odkazem na Sunset Strip v Los Angeles. V tom mu dokonce dávají zapravdu i historikové. Svůj klub později přejmenoval na 91 Club, podle číselného označení dálnice, u které ležel.
Do přestavby a renovací investoval velké částky, aby se mohl měřit s ostatními podle tehdejších opulentních měřítek. Koupil navíc dvoupodlažní budovu na Fremont Street, kam plánoval umístit do prvního patra hernu a do druhého kanceláře. V roce 1940 se McAfee zaměřil na centrum Las Vegas, kde už v té době fungovalo několik zavedených kasín. Založil Frontier Club, malé kasíno na Fremont Street. Hned vedle postavil noční klub Mandalay Lounge ve stylu South Seas. Fasáda byla dřevěná a připomínala doky. Zábradlí bylo z bambusu. Podávali se tu drinky z tropického ovoce a vnitřní design byl naprosto unikátní. Nic podobného byste ve městě nenašli. Uvnitř klubu byla zařízení, která dokázala nasimulovat tropickou bouři s deštěm, který padal skrze světla dolů. Hosté to sledovali z kabiny, kde se nacházel velký bar. V dubnu roku 1941 byl otevřen první resort na stripu, a to asi jednu míli severně od 91 Club. Později toho roku přijel do Las Vegas majitel řetězce Kin R. E. Griffith společně se synovcem Williamem J. Moorem. Griffith chtěl, aby mu McAfee prodal 91 Club, aby se mohl utkat v konkurenčním boji s El Ranchem. McAfee souhlasil a Griffith klub proměnil ve velký bar zvaný Carillo Room. Roku 1942 měl McAfee dost peněz na to, aby investoval do nového klubu a tak koupil Pioneer Club na Fremontu. O 3 roky později prodal ještě SS Rex, později přejmenovaný na Benny Binion's Horseshoe. McAfee měl v té době ještě stále velké jméno v Hollywoodu, takže neměl problém do svých podniků dostat filmové hvězdy jako Williama Paula nebo Kerryho Granta. Zaměřil se také na centrum Las Vegas. Na 125 Fremont Street připravil prostory pro kasino Golden Nugget Saloon. Získal též místo, kde dříve stál Boulder Drugstore, a to hned za rohem od First Street. Za vybavení zaplatil v hotovosti $250,000. Požadavek zněl, že do kasína smí pouze minimálně 50 let staré předměty a viktoriánský nábytek a mramor z Itálie. Nařízení se netýkalo pouze neonu a systému klimatizace, který vážil přes 120 tun. Golden Nugget byl otevřen v roce 1946 a byla to v té době jedna z nejlepších a také jedna z největších heren. O 3 roky později pořídil McAfee neonový nápis vysoký 30 metrů, což doslova nemělo obdoby. Začátkem 50. let koupil McAfee a jeho dva partneři Jake Kozlov a Belden Keitelman resort Last Frontier na stripu za $5,5 milionu. Resort zahrnoval venkovní atrakce ve westernovém stylu Last Frontier Village a noční klub s kasínem Silver Slipper. Celý resort byl přejmenován na Frontier a v roce 1955 ho McAfee s Kozlovem prodali podnikatelům Mariči Friedmanovi a Irvu Leffovi. O 5 let později McAfee ve věku 71 let v Las Vegas zemřel. Siegfried a Roy. V Las Vegas se legendami nestávají jen biznismeni a finančníci, ale také umělci. Ti, kteří bezesporu patří k jednoznačně největším současným legendám, jsou známí pod jménem Siegfried and Roy. Dvojice Němců, která si dokázala vydobít absolutní respekt a uznání v kouzelnickém světě. A nejen to. Jsou samozřejmě komerčně velmi úspěšní. Velký podíl na jejich slávě má ale téměř tragická událost. Dvojici kouzelníků tvoří Siegfried Fischbacher, který se narodil v roce 1939 v Rosenheimu, a Uwe Ludwig Roy Horn, narozený roku 1944 v Nordenhamu. Přezdívá se jim Masters of the Impossible, tedy mistři nemožného. Siegfrieda ke kouzlení inspirovala kniha Kouzel, když byl ještě malý chlapec. Aby si na ní vydělal, dobrovolně doma několik týdnů pomáhal mamince s domácími pracemi. Vyplatilo se. Z knihy se naučil svá první kouzla, například žvíkání žiletek či iluze s mincemi. Vytvořil si tak základ pro svá vystoupení, kterými si přivydělával na svatbách a zábavách. První stálou štací byla pro něj TS Bremen, luxusní loď, která plula mezi přístavem v Bremenhavnu a New Yorkem. Představení vzniklo vlastně náhodou. Mladý Siegfried se jednou rozhodl ukázat pár kouzelnických triků personálu lodi. Dozvěděl se o tom kapitán, který si nechal několik kouzel ukázat. Dnes večer budeš vystupovat před pasažéry, oznámil. Kapitán ho nakonec nechal vystupovat 1.5 hodiny. Hodinu a půl, během které si mladý iluzionista nemusel publikum jen představovat. Skutečně ho měl a bylo nadšené. Siegfriedovi se na lodi dařilo.
Kapitán přidal jedno jeho vystoupení navíc, aby se dostalo na všechny pasažéry. Tehdy, jak pravila kouzelnická tradice, jsem do vystoupení zapojil i králíky a holubice. Show tedy měla zvířata, hudební a světelný doprovod, bylo toho opravdu hodně, na jednoho člověka až příliš, a tak jsem se začal schánět po pomocné síle, popisuje Siegfried. Jednou jsem pospíchal na vystoupení, běžel jsem nahoru po schodech, když v tom jsem narazil na mladého chlapce, jehož pokoj byl hned naproti tomu mému. Nechtělo se mi přemlouvat ke spolupráci stevardy, tak jsem se zeptal jeho. Takto jsem poprvé v životě potkal Roye. Líčí Siegfried první setkání se svým parťákem. Ze samotného vystoupení si toho oba kouzelníci dnes již mnoho nepamatují, ale co následovalo poté, to oba vypráví s chirurgickou přesností. Po show Siegfried pozval Roye na pivo, kde se ptal na to, jak se mladému pomocníkovi vystoupení líbilo. Roy ale neodpověděl. Když se ho Siegfried ptal už po třetí, z Roye vypadlo: publikum tě miluje a je skvělé, jak všechny ty triky ovládáš, ale upřímně, mně se vystoupení zase tolik nelíbilo, kouzla byla tak hrozně předvídatelná. Siegfrieda to rozčílilo. Nikdy mu nikdo nic podobného neřekl a teď mu jeho vystoupení schodil nějaký malý prcek, který nic lepšího neumí. Ve skutečnosti se mi to vystoupení vlastně docela líbilo, přiznává dnes Roy. Tancující plechovky kolem jeho těla, blýskající se kousky zlata, šátky, ve kterých mizely holubice, komu by se to nelíbilo. Ale nemohl jsem to na sobě nechat znát, měl jsem plán. Když se po nějaké době Siegfried uklidnil, zeptal se Roye, jak by tedy podle něj měl svoji show vylepšit. Na to měl Roy samozřejmě připravenou odpověď. Když dokážeš nechat zmizet holubici, dokázal bys to samé s gepardem? Podle Siegfrieda nebylo v magii nic nemožné, a tak Roy svého ochočeného geparda Chika, se kterým si budoval vzájemný vztah už od dětství, propašoval na palubu lodi. Předvedli s ním vystoupení, za které se jim dostalo ovací ve stoje. Kapitán lodi je ale na hodinu propustil. A tak se i s gepardím doprovodem dostali na jinou loď plující Karibikem a do malých evropských přístavů, kde sice vystupovali za symbolické honoráře, ale postupně svoji show zlepšovali. Zlomový okamžik přišel v roce 1967. Vystupovali tou dobou v Monte Carlu, kde si je vyhlédl manažer lasvegaského hotelu Tropicana. Nabídl jim účast v populární show Folies Bergère, kde byl svého času angažovaný i František Ringo Čech, kde měli být po dobu 12 minut zařazeni jako speciální hosté. Tříměsíční angažmá ve Vegas bylo v mnoha ohledech pro oba umělce revoluční. Důležité bylo hned první jejich vystoupení, protože se při něm odehrála následující nehoda. Gepard Chico nečekaně skočil po dirigentovi orchestru, kterému z hlavy srazil tupé. To chňapl do tlamy a vyskočil s ním na pódium. Celý incident tak nakonec dopadl naštěstí úsměvně, ale samozřejmě v té chvíli šlo přinejmenším o zdraví. Každopádně od té doby byl Roy do celého vystoupení zapojen víc než jako asistent. Stal se Siegfriedovým parťákem, jinak to ani nešlo. Roy zkrátka musel být na pódiu přímo u zvířat, aby nehrozilo riziko. Další novotou, kterou přineslo působení ve Vegas, bylo zapojení druhého geparda, samice Simby. Tehdy se je snažilo přesvědčit k podepsání kontraktu i vedení slavného pařížského kabaretu Lido. V něm nakonec Siegfried a Roy skutečně vystupovali a z Las Vegas tedy po třech měsících odjeli. Ku podivu ne za lepším honorářem, ten si Lido nemohlo dovolit. Chtěli vystoupení, kde budou jen oni sami. Vydrželi tu 3 roky, poté následovalo angažmá v Madridu. Do Vegas se oba vrátili až v zimě roku 1974 a zamířili rovnou do MGM, kde měli 20-minutové vystoupení v rámci show Hallelujah Hollywood. Rozhodli se zapojit do vystoupení novou šelmu afrického lva Lea. Zřejmě jako poctu oficiálnímu maskotovi MGM. V té době už platili za jedny z nejuznávanějších kouzelníků na světě. I díky svému manažerovi Bernému Jumenovi byli nejlépe placenými performery v celém Las Vegas. V roce 1978 se s MGM přesunuli do hotelu Stardust, kde měli předvádět pravidelná vystoupení o délce 35 minut. Opět komplikace během premiérového vystoupení. Siegfrieda kousl do ruky africký lev, který ještě nebyl navyklý na nové pódium. Ránu mu i hned zašili, doktoři napočítali celkem 38 stehů. I hned poté ale Siegfried pokračoval, za což mu později osobně pogratuloval herec Cary Grant, který show ten večer sledoval. V hotelu Stardust se zdrželi opět 3 roky v kuse.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
2: Hezký den a děkuji za pozvání.
1: Předseda přísahy. Bývalý elitní policista, ale to všichni vědí. Pane Šlachto, teď reaguji na vaše vyjádření z 5.6. Tuším, že v Parlamentních listech jste pravil, že ministr Blažek musí rezignovat. Pro boha, proč?
2: Tak já jsem to neřekl jenom v Parlamentních listech, ale byla to výzva vůči ministru Blažkovi a vlastně i vůči premiérovi, protože se dostala další kouskla z té brněnské kauzy, která vlastně hýbe Brnem už nějakých rok, rok a půl, možná od výsechu Hubálka, Pavla, bývalého člena ODS, už vlastně někdy od roku 2019. A včera se vlastně dostala taková docela zásadní informace, já nevím o tom, jestli třeba občané ji úplně vnímali, ale Pavel Blažek v roce 2019 dostal výslech právě toho Pavla Hubálka, který mluvil o těch poměrech a o té bytové kauze v Brně. A on ji dostal od dalšího člena ODS, který se k tomu včera doznal novinářům a vlastně na Seznamu to uvedl, že vlastně tento výslech předal panu Blažkovi v prostorách sněmovny.
1: Ten Zdeněk Černý.
2: Zdeněk Černý vlastně, který už není členem ODS, takže asi si kluci vyřizují mezi sebou účty. Předal je to na půdě poslanecké sněmovny a pan Blažek s tím, jak teď úplně horuje, protože vlastně kvůli unikům informací a musí se i novináři se dokonce by měli postavit, dá se říct, před soudem být odpovědní, tak vlastně neudělal nic. Neřekl to jméno, kdo to předal policii. Policie to šetřila jako unik, ale pan Blažek v tomto nespolupracoval. A zejména ta pointa, proč to pan Černý uvedl a nesl to panu Blažkovi, tak bylo, že vlastně chtěl chránit ODS. Takže oni vytahují informaci vlastně z průběhu řízení a ten důvod, proč to je předáno ministru spravedlnosti, tak to je ochrana ODS v roce 2019 v bytové kauze. A pan Černý tam potom dál uváděl, že vlastně si ho potom pozval ještě primátorka Brna vlastně, byl tam i pan Blažek a chtěli další informace k té bytové kauze. Ale já si myslím, že když se teď vrátíme 2-3 měsíce pospátku, tak se dostaneme tam, že minister spravedlnosti v této kauze požadoval asi už 10krát informaci od státních zástupců a chce být do této kauze informovaný. Takže pro mě to je poslední tečka, protože jestli se takto pan Blažek choval v roce 2019, chová se teď jako minister spravedlnosti v roce 2023, tak pro mě ten člověk naprosto postrádá elementárně vůbec možnosti k této výkonu funkce.
1: Jak si to vysvětlujete z vaší praxi, z vašimi zkušenostmi?
2: Já jsem ještě včera večer sledoval vyjádření pana ministra Blažka. U nás v Brně říkáme Don Pablo, nebo má tu přezdívku, která se nese. Já si myslím, že teď to jasně úplně zapadá. A mně to strašně připadalo, jako bych se vrátil do toho roku 2015, 2016, jsme vyslýchali opravdu ty velký loupežníky a ti, co dělají ty ekonomické kauzy, protože na co se novináři zeptali pana Blažka, tak kličkoval jak zajíc, neuměl odpovědět na jasnou otázku, nebyla jasná odpověď, na což byste asi od ministra spravedlnosti naprosto očekávali, protože káže, snaží se kázat morálku. A myslím si, že se poučili i když to vezmu potom zpátky do kauzy Nagyová, když vlastně v roce 2013 nejvyšší soud vlastně díky indemnitě vlastně zrušil stíhání 3 poslanců, že vlastně na půdě poslanecké sněmovny si můžou dovolit páchat trestnou činnost, tak vlastně pan Blažek tím, že převzal tyto informace na půdě sněmovny, tak říká, že je vlastně chráněn ústavou a že tyto informace podávat nemusí. Ale nevím, jak na to teda reaguje občan, pro mě ten člověk postrádá úplně základní možnosti vůbec výkonu.
1: Pane předsedo, co je špatného na tom, když ministr spravedlnosti se zajímá o konkrétnosti nějaké kauzy?
2: Špatně je to o tom, že minister by neměl mít žádný konkrétnosti z probíhajícího trestního řízení. Protože minister spravedlnosti je politická funkce a to trestní řízení vlastně, a v dobách, kdy jsme byli my, tak vlastně ta kauza končila ředitelem útvaru. Ta kauza se nedostala dál ani přes státní zastupitelství a dle mého názoru je to správně a je to dobře, protože zrovna na tomto případě vidíte, že jsou tam namočeni do toho členové ODS, nebo členové, kteří z ODS nějakým způsobem souzní a k těm informacím se snaží dostat. A vemte, že v roce 2019 Pavel Blažek měl informace z výslechu tohoto člověka, který vlastně popisuje poměry té brněnské kauzy a on, že měl v roce 2019 ty informace a mohl s nima pracovat.
1: No dobře, a kdybychom si to třeba vysvětlovali tak, že hodlal provádět nějakou kontrolu nebo chtěl mít přehled, protože víte, že se vedou hluboké diskuse o tom, že státní zástupci v naší zemi, ne asi všichni, ale někteří si dělají, co chtějí, že mají neomezenou moc a tak. A myslím, že pan ministr Blažek již několikrát naznačil, že se toto musí změnit. Tak ani na toto byste nepřijal?
2: Ten trestní řád na to pamatuje. Jsou zde jasný kontrolní mechanismy vlastně v trestním řízení. Ať je to, když je to městský státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství. Jsou tam vždycky kontrolní mechanismy nějakým způsobem. Ale ten kontrolní mechanismus nemůže být nikdy politik. Samozřejmě i on jako politik má ty možnosti, může přes své orgány vlastně na ministerstvu spravedlnosti tuto kontrolu vykonávat. Má je jasně danou vlastně až vlastně do poslední možnosti stížnost pro porušení zákona, pokud už by to bylo v kauze, která vlastně už skončila. Ale vůči státním zástupcům a policistům zejména využívá tuto, je to jako právě pan Blažek. A když si to potom vezme v kontextu získávání těchto informací, které jsou naprosto nestandardně získávány, protože já o tom nevím, že by pan Blažek získával o jiných kauzách, nebo byl tak úplně i v jiných kauzách, než v této brněnská, tato bytová kauza, v kterým, já jsem z Brna, tak samozřejmě vím, jak se v Brně o tom mluví a jakým způsobem se spekuluje o tom, že pan Blažek do této kauzy by měl nějakým způsobem, nebo by měl hodně o této kauzy vědět.
1: Dobře, ale spekulace pro dnešek nechme stranou, ale řekněte mi, k čemu by to bylo dobré panu Blažkovi, kdyby se k těm informacím z vyšetřovacího spisu takzvané bytové kauzy dostal?
2: Vždycky, když máte informaci dopředu, tak můžete připravit obhajobu. Můžete připravit o tom, že když víte, že...
1: Ale on není obviněný.
2: No, není obviněný, ale může být svědek a může se stát obviněným, protože samozřejmě v té kauze zatím byly provedeny domovní prohlídky. Byly sebrány nějaké nosiče datové, ať to byly telefony, ať to byly počítače, to byly další věci, které při domovních prohlídkách byly zajištěny. A já to, co teda mediálně sleduju, já nemám informace z té kauzy zevnitř, ale někteří spolupracují s policií a někteří z těch obviněných už tam začali vypovídat. A ono se taky může stát, že po dvou, po třech letech samozřejmě, že tomu člověku se to rozleží samozřejmě v hlavě a pod tíhou těch důkazů a důkazů z těch domovních prohlídek může spolupracovat a může právě. Může vypovídat i na ty další osoby, které s tou kauzou mají něco společného.
1: No dobře, ale ještě ten důvod, proč někdo, ten pan Zdeněk Černý, proč jde a proč mu to dá? To myslíte, že máme...
2: On to tam přímo uvedl. On to uvedl přímo s tím, že vlastně tuto informaci dostal od koncipienta, nechtěl uvést to jméno toho koncipienta, té advokátní kanceláře. A to je taky další věc, že vlastně pan Blažek útočil tolikrát na policisty a státní zástupce ohledně úniku informací. A my jsme kolikrát říkali, že vlastně dva roky rozpracováváte kauzu, nedostane se ta informace vlastně nikam až po té době, co se zveřejní, vlastně udělají se domovní prohlídky, sdělí se obvinění, tak ta informace se dostane ven, takže od policie to nejspíš a státního zastupitelství není. A on to tam, ten pan Černý, říká naprosto jasně. Koncipient mu dal tento výslech, protože chtěl chránit ODS, on ho vzal a v té době byl asistent poslance, myslím, že, a na půdě poslanecké sněmovny s tímto to předal i Pavlu Baškovi.
1: No, ale to zní jako pohádka ovčí babičky. Jako.
2: To já si právě nemyslím. Já si právě myslím, že... A ono se ta kauza hodně točí právě ohledně výpovědi Pavla Humálka, právě toho člověka, který tam vlastně, která ta výpověď měla být. Protože tam on mluví o tom, jakým způsobem se přidělovaly byty, jakým způsobem se získávaly domy. A vlastně toto měl být ten starter toho prověřování policie. Takže by to byly povídky ovčí babičky, tak si myslím, že z toho není takový pnutí.
1: Dobře, a pane Šlachto, domníváte se, že to, co tady popisujeme od začátku, má tu sílu, aby to mohlo zbourat ministra?
2: Já si to nejenom myslím, já jsem o tom naprosto přesvědčen, protože ministerstvo spravedlnosti je jedno z nejsložitějších ministerstev vůbec, které je. Teď se nevezmeme ekonomiku, ale vezmeme to, že vlastně máme trestní řád, trestní zákoník, máme někdy z 60. let vlastně. A čekáme na novela zákona o státním zastupitelství. Víte, co se dělo loni s Pavlem Zemanem, s nejvyšším státním zástupcem ohledně funkční období. A těch věcí je strašně moc. Víme, jak občané vnímají spravedlnost, vnímají jako dvoji, že někteří lidi tu spravedlnost mají, někteří si ji umí koupit, někteří si pro ní mají problém dojít. A tím, že ministerstvo spravedlnosti, si uvědomte, jak je tam, jak je složitý. Máte tam unii soudců. Unii státních zástupců, advokáty, znalce, to jsou tak silné profesní skupiny, které vlastně byste měl jako minister spravedlnosti, byste měl umět mezi nima dokázat protlačit ty normy, které jsou nové a které Česká republika potřebuje. A mě neříkejte, že vy, kdybyste byl premiér Fiala, já vám to nepřeju teda, ale kdybyste byl a chtěl jste něco ve spravedlnosti udělat, že uděláte minister spravedlnosti Pavla Blažka. Protože podle mě ten člověk tu autoritu do těchto skupin určitě nemá. A není schopen teď po roce a půl vládnutí ty zásadní normy přinést. Mimo to, co se bavíme od začátku.
1: Jenže promiňte, to, co popisujete, ty tlaky na ministerstva spravedlnosti, ty profesní skupiny, unie, státních zástupců, soudců, bůh ví čeho, tak ve stejné pozici je ten ministr Fiala, protože toho premiér. Zase tlačí, promiňte, premiér Fiala, toho zase tlačí lidovci, STAN a já nevím, kdo všechno, TOP 09.
2: Ale právě proto, když budu chtít se spravedlnosti něco udělat, tak tam budu muset dát ministra, který bude naprosto nespochybnitelný právě do těchto skupin, protože určitý skupiny budou vždycky zklamany, protože vente jenom, když děláte dokazování a na jedné straně máte policii, státní zastupitelství, na jedné straně máte obhájce. Obhájci chce, aby samozřejmě to trestní řízení bylo co nejsložitější, aby tu obhajobu tam nějakým způsobem mohl konat, aby měl možnosti té obhajoby. Policie a státní zastupitelství chce, aby to samozřejmě bylo co nepřímo čařejší, aby to bylo rychle, aby bylo před soudem co nejdřív ta kauza. Takže tady se to bude utkávat a ten minister spravedlnosti tam musí sehrát hodně, hodně důraznou roli vůči ním a samozřejmě potom vůči koaličním partnerům, protože nedovedu si představit, že se s Pirátama a s lidovcema domlouvám o způsobu dokazování.
1: Vy takového člověka, takovou osobnost, která by byla všemi respektovaná, alespoň trošku znáte?
2: Podle mě by to měl být určitě soudce z nejvyššího nebo z vrchního soudu.
1: Minister spravedlnosti.
2: Minister spravedlnosti, pravděpodobně by to měla být taková autorita, která prošla už si prošla určitýma zkušenostma. Vím, že jsou to lidi, kteří učí na Karlově univerzitě právo, kteří mají nějakým způsobem rozhled a nejsou propojeni s žádnýma těma vlivovými skupinami. Tam bych to viděl já. I to, že trestní řád by měl psat někdo, kdo není ani jeden z této vlivové skupiny, ale mělo by to zejisté akademické půdy a ti ostatní by k tomu měli spíš být přizváni.
1: Jaké je stanovisko či názor přísahy na teď aktuální ekonomickou situaci? Mám na mysli ten obří dluh 271, myslím to jenom 274.
2: 271 byl teď po těch pěti měsících.
1: Po těch pěti měsících.
2: Má být 295.
1: A vypadá to, že to nebude lepší, ale třeba budeme překvapeni vy jako politický subjekt. Tomu máte jasně vymezené stanovisko?
2: Víte, já jsem očekával celou dobu, my se bavíme o rozpočtu rok 2024-2025. A já jsem pořád očekával, kdy se začneme bavit o roku 2023, protože když jste viděli, jak začaly nabíhat jednotlivý měsíce, tak muselo být už úplně od začátku roku, nebo po dvou měsících už bylo úplně jasně, že my nemůžeme s rozpočtem 295 miliard, my nemůžeme vyjít ani v roce 2023 a my se pořád bavíme...
1: Myslím, že to tom, 296.
2: Nebo 296, jasně, to, co bylo jakoby letos, ale vlastně my už teď jsme skoro vyčerpaní a do prvních pět měsíců jsme vůbec nemluvili o tom, co letos budeme dělat. Představil se první konsolidační balíček, který musím říct, že zbudil velký údiv, vzbudil i u ekonomů pravicových, kteří jsou blízcí vládě, což je takový docela už až zarážející, že ani tam, kde ta podpora předtím byla vlastně, tak ta podpora tam úplně není. A máme 14 dní po té dlouhé tiskové konferenci a vlastně minister Stanjura přichází s dalším balíčkem nebo s dalšíma opatřeními, které vlastně budou přesně k tomu, co říkáme, k záchraně rozpočtu na rok 2023. Pro mě je to, že voliči Spolu nejspíš očekávali, všichni jsme věděli, že bude problém ekonomický. Babiš nechal 395 miliard, věděli jsme, že něco se bude muset dít, ale voliči Spolu nejspíš očekávali, že přijde aspoň vláda, která bude nějakým způsobem kompetentní a bude umět ty ekonomické dopady nějakým způsobem naplánovat a bude umět říct, kde budeme. To jsme se zatím nedozvěděli. My ten balíček tímto způsobem odmítáme. Já jsem si udělal takový domácí úkol a udělal jsem si ho s tím, že jsem se podíval na lidi, kteří jsou kolem pana ministra Stanjury, kteří vlastně ovlivňují.
1: Takže vy ten problém vidíte opravdu persona pana Stanjury.
2: Já vidím naprosto jasně, protože je to člověk odpovědný za ministerstvo financí. Myslím si, že já jsem před předvolební kampaní byl, když sledovali úplně nesplnitelné věci, nebudeme hýbat daněma, to asi nemá cenu, aby jsme to tady celý opakovali, to, co Spolu slibovali. Ale Potom se začali probleskovat v těch politických kauzích, že jsou to lidi, kteří pana Stanjuru ovlivňují, kteří jakoby mají silný hlas na ministerstvu financí. A já jsem se potom podíval, kteří lidi to jsou. A já nevím, jestli si občané uvědomují, ale třeba ředitel kabinetu pana Stanjury je Filip Benda, bratr Marka Bendy, vlastně celoživotního poslance, člověk, který vlastně už u Stanjury dělal ředitel kanceláře, když Stanjura byl vlastně v době myslím, Nečasové vlády byl ministrem, tak vlastně i tehdy už mu dělal ředitele kanceláře, nebo kabinetu, promiňte, myslím si, že Marka Bendu nemusíme představovat, poslední jeho nápady ohledně nižšího zdanění hazardu a podobných blbostí, já si myslím, že nad tím zůstává rozum stát. Dalším náměstkem pana Stanjury je Roman Binder. Ten pracoval na mediálně analytickém oddělení ODS a pan Stanjura ho dal jako svého náměstka, je teď místopředseda dozorčí rady ČEZu. A třetí takový docela zajímavý jméno, jeho tajemník je Tomáš Bartovský. Dříve byl tiskový mluvčí ODS a vlastně teď je blízký u pana Stanjury a vlastně má mu připravovat ty politické a vlastně ty politické přesahy ministerstva financí vlastně asi do vyjednávání, do politiky a do toho rozpočtu, aby to bylo nějak schouknuté.
1: O čem to svědčí?
2: Svědčí to o tom, že návrat staré ODS, protože když vidím ty jména, tak jsou ty staré 90. roky a je to přesně to, co ODS dělal. Místo odborníků, lidí, kteří jsou svázaní pouze funkcema. A když to potom vezmeme s tím dopadem, to, co předvádí na ministerstvo financí, nebo co předvedlo ministerstvo financí, tak si myslím, že a možná teď trošku odskočím. Víte sám, že mají NEF, mají ekonomy, kteří si myslím, že v republice jsou poskládáni hrozně kvalitně a hrozně dobře. A stejně na ty jejich rady nejdou, nebo nějakým způsobem to nedotahují do konce. A vznikne z toho takový kočko-pes. To je, jak když kočička s pejskem vařili dojet. A bohužel, když potom vidím takový jména, který má obklopen pan Stanjura, a vidím, že to ani není vykomunikované do pětikoalice, protože ta pětikoalice se sama dovnitř jakoby dovnitř mele, tak ani s těmato jménama není schopen, myslím si, jako minister financí pracovat.
1: Není ta příčina toho dluhu úplně někde jinde náhodou, než na ministerstvu financí? Ceny energie, ruská válka, jasně. Já, covid.
2: Já teď neříkám jakoby s tím, že, a říkal jsem to na začátku, všichni věděli, že 395 miliard po covidu, po Babišovi, že to nemůžeme stáhnout jenom takovým způsobem. A očekávali jsme ty kroky k tomu, jakým způsobem se zlepší. A mě tam třeba úplně chybí. A ten začátek by měli začít sami od sebe. Chybí mě tam zmrazení platu politiku, snížení počtu. Máme jenom 11 miliard, kam se míří na úspoře státu, jakoby na výdajové stránce. 11 miliard je strašně málo. Při 280 miliardách, které dáváme za platy státních zaměstnanců, ten stát musí chtějí nechtět, musí být dořezat. A tam musí být v prvé řadě vidět, že tam je to sádlo, které bude řezat. A to mě chybí v těch prvních krocích, které budou. A naprosto se ztratilo, a to bylo i za Babiše, kde se začneme bavit o daňovkách, o tom, kde budeme danění velkých společností, danění dividend, který naprosto zamlčujeme a vůbec o tom nemluvíme. Budeme brát něm našim potřebným, ale tady ty velký hráči, to těžký, to složitý, mě naprosto v tomto balíčku chybí. Mm-hmm. A to je věcí ministerstva financí.
1: Vy říkáte 11 miliard ořezat je málo. Jak byste řezal vy, pane Šlachto?
2: Já bych, bohužel toho času už teď není málo. Ale jediný, k čemu můžete teď přistoupit.
1: Toho času není málo.
2: Není málo jakoby k tomu, abyste byl schopen teď ty finanční, když máte 270.
1: Tak. Abychom si rozuměli.
2: Už je málo času, tak. 271 miliardy, jestli máte teď, má být 295. Tak bohužel se nebude dát přistoupit ničemu jinému, než že svážete jednotlivý ministerstva. A budete jim muset vzít minimálně 10-15% na provozu.
1: Jako ostrým řezem všem?
2: Ostrým řezem naprosto. On to udělal Kalousek v roce 2007, když my jsme sloužili, já jsem byl ředitel útvaru, který byl odpovědný za finanční prostředky. Měl jsem asi 200 nebo 300 milionů, s kterýma jsem pracoval. A musím říct, že ráno jsme se probudili a když to skoro řeknu obrazně, ze 4 pisovářů 3 byly vypnuty, aby voda neprotíkala, a měli jsme tam jenom jeden. A takto jedině jste byli schopen ušetřit. Jiným způsobem teď už to nepůjde, protože sám víte, že ty opatření, které říkají, jsou dlouhodobější, není to vojce o dvou letech.
1: No právě.
2: Minimálně o svázání. Minimálně o svázání a nedebatovat o tom a říct 10-15% z každého ministerstva z provozních výdajů. Jiným způsobem teď už to nepůjde.
1: No dobře, ale pane Šlachto, co řeší nějakých 296 za tento rok? Modleme se, aby byly dodrženy alespoň, protože to je všechno málo. Do budoucna byste tedy ořezal ostrým řezem ty jednotlivé resorty, anebo třeba hýbnul nějak zdaněním, nebo...
2: Samozřejmě, a to říká i urbanisti samozřejmě taky, že bez hýbání daněma vlastně už nejste schopen jakoby dostat do BAC, dá se říct...
1: A hýbat jakým směrem? Teď se tam na stanovisko hýbat,
2: pro nás je to, pro nás jednoznačně bylo, že a tam bych vládu pochválil, to byla dvojitá sazba DPH, kterou nějakým způsobem navrhují v současné době. U nás ale ne 12 a 21%, které v současné době navrhují. Ale pro nás bylo, že spíš zařadit ty nejpotřebnější potraviny pro ty potřebny, protože opravdu už tady máte milion lidí, kteří už jdou, dá se říct, na dojaz. Takže základní potraviny do nulové sazby udělali to Poláci, udělali to Rakušáci, Němci šli na 7% a spíš potom nechat 21% a 10% to, co bylo. A do nuly jenom srazit to, co bylo. Takže nechat to ve dvojí sazbě, to si myslím, že je pochvala, ale vytříbit ty potřebné věci pro ty potřebnější pro naše. A samozřejmě tam, kde nasypat peníze, a znovu se vracím zpátky k tomu, máte tady připojit 100 miliard odteče z této České republiky, odteče na daních, na dividendách, na peníze, které můžeme vrátit zpátky.
1: Řekněte mi už jenom krátce, jaké je stanovisko přísahy k takzvanému manželství pro všechny?
2: Je to velmi složitý téma, velmi složitý. My jsme ho do přísahy i sami komunikovali a tady musím říct, že pokud bychom byli ve sněmovně, tak určitě by naši poslanci hlasovali podle svého vědomí a svědomí, když to řeknu tímto způsobem. V žádném případě bychom nedělali žádný doporučení.
1: Jak byste hlasoval vy?
2: Já bych chtěl vidět návrh zákona, chtěl bych vidět zejména majetkové vztahy mezi vypořádání vůči dítěte a vůči tomu a podle toho bych se rozhodoval.
1: V principu jste ochoten říkat vztahu dvou mužů nebo dvou žen, že to je manželství?
2: Pokud to bude právně a pokud to bude právně schopnělný, tak já s tím problém nemám.
1: Těším se na příště, na shledanou.
2: Já taky děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Robert Šlachta.

0: You. Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě dalekosáhlé důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec nic zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtěl by to postupovat rychleji?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Xavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, dva týdny dovoleb.
1: Že to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já
2: ne,
1: jsem
2: ne.
1: Měl dneska se...
2: ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
1: No, on...
2: Pozor na jazyk, Xavere.
1: Jak to? On...
2: Jako to řekl. Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuton, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Pátek, 13. června 2003. Mám narozeniny. Nepořádám žádnou velkou oslavu, přijede pár kamarádů, přijdou někteří sousedé, ale ne najednou. Pár gratulantů se objevilo už včera, dneska přijede Pavel a Marie se svojí kamarádkou Danielou, šéf-redaktorkou týdeníku televize. Je krásný den. Už od rána svítí sluníčko a mám bezvadnou náladu. Neskazili mi ani televizní moderátoři, kteří několikrát opakovali, že pátek 13. je nešťastný den. Pro mě tedy ne, pro mě je to den šťastný. Z vyprávění maminky vím, že když jsem se 13. června před 67 lety narodila, tak taky svítilo sluníčko a byl krásný den. Moje maminka byla detailistka, takže vím, že jsem se narodila ve 13 hodin a 35 minut. Bylo to v nemocnici u Apolináře, což je velmi důstojná budova a já byla vždycky hrozně pyšná, že jsem na svět přišla právě tam. Vážila jsem 3,18 kg a neměla jsem po narození žádnou chuť k jídlu. Vůbec jsem nepila a nepřibývala na váze. Týden po porodu jsem vážila 2,80 kg a váha stále ubývala. A tak mě maminka kojila a k tomu mě ozařovala horským sluníčkem a přikrmovala mě Nestlé moučkou. To mě zachránilo a já konečně začala prospívat. Chuť k jídlu mi naštěstí neschází ani dnes. Také vím, že první slovo jsem pronesla 5. ledna 1937 a bylo to táta. Máma jsem začala říkat až za několik týdnů. Marie přivezla ovocný diabetický dort, od Daniely jsem dostala krásnou kosmetiku. Ale o dárky nejde. Tím hlavním dárkem bylo, že jsme si všichni v pohodě popovídali a bylo to teda ohromné. Daniele se moc líbil náš Fandy. Ona je vůbec velká milovnice psů a Fandy to okamžitě poznal a pořád se kolem ní motal, jen jsem trnula, aby jí něco neudělal. Fandy se láskyplně ožene tlapkou a člověk málem musí jít na chirurgii. V tom jsou velká plemena nebezpečná, že mohou ublížit jenom svou fyzickou převahou. Ale jinak je Fandy zlatý pes. Naprostý dobrák, který mě poslouchá na slovo. Vůbec na něho nemusím zvýšit hlas. Po každému všechno vysvětlím a on mi rozumí. Je úplně takový jako komisař Rex v detektivním seriálu v televizi Prima. Ten je taky mnohdy inteligentnější než jeho páničkové. Sobota 14. června 2003. Vystupuji v Dobřanech s Vladimírem Bernáškem a těším se. Včera jsem odpočívala, polehávala jsem a posedávala, abych si našetřila energii na dnešní vystoupení. Jsem ráda, že moji kamarádi na mě myslí a občas mi nějakou besedu nebo představení zorganizují. Už pochopili, že bych bez setkání s lidmi strádala. Vždycky mi bylo dobře na pódiu, už jako malá holčička jsem divadelní atmosféru milovala a připadala jsem si hrozně důležitě, když se zvedla opona a já se mohla předvést před lidmi. Brala jsem odjakživa divadlo jako součást svého života a byla jsem zoufalá, když jsem měla období, kdy jsem si divadlo neužívala. Naštěstí jich nebylo moc. Někdy si dám práci a spočítám, kolik jsem prožila na různých jevištích času. Vzhledem k tomu, že jsem u divadla od 4 let, tak to nebude zanedbatelný výsledek. Dobře mě před odjezdem na besedu naladil dopis Simony z Českých Budějovic. Nejsem nemocná a nestrádá ani nikdo v mé rodině. Ostatně ani vy mi nepřipadáte jako pacient, spíš jako terapeut nebo rádce. Nejenom, že obdivuji váš životní styl, ale po přečtení vašich knih mi připadáte jako velmi blízký člověk. Jsem jedna z těch, která s vámi stojí na společné lodi. Jsem totiž zdravotní sestra na onkologii. Je to krásná práce, mám ji ráda a neměnila bych. I přes ty těžké lidské úděly neznám lepší a trpělivější pacienty, než jsou ti naši. Ta práce je proto tak hezká, že nikdo z nás, od profesora po uklízečku, nezapomíná, že před sebou máme člověka, ne diagnózu. Musím říct, že nás to tak nějak stmeluje, jestli mi rozumíte. Bohužel i já jsem z těch, kteří krátce po revoluci odešli ven. Doufám, že vás to nerozčilí. Nejen z finančních důvodů, ale také v tom byla láska. Věřte, že začátky bez znalosti řeči nebyly vůbec lehké, ale když se člověk rozhodne, je jen na něm, jak se se vším vypořádá. Vůbec ničeho nelituji. Všude na světě žijí lidé s rakovinou a všem je po duši a těle stejně jako vám. Je jedno, jestli pacient mluví česky nebo německy. Každý by dal za uzdravení úplně všechno, co má. Každý se ptá, proč právě já? Každý kalkuluje a bilancuje život. Nemoc není ani trest, ani hřích, prostě je to osud. Člověk sám nemůže ovlivnit, zda ji dostane nebo ne, ale co může ovlivnit je, jak se jí zbavit. Už jsem se párkrát setkala se silou vůle, proto na ní hodně věřím. I když jsem viděla i takové pacienty, kteří trápí sami sebe víc, než je nutné, nechtějí nebo nemohou naslouchat a tím si vše o hodně zhoršují. Ale naučí se. Nikdy jsem neošetřovala příjemnější pacienty než na onkologii. Čím to je? Naučili se žít, myslím opravdu žít svůj život a vážit si každého dalšího dne, každého slunného rána nebo posezení s přáteli. Přesně tak, jako vy. Hodně nám toho dáváte už tím, jak žijete naplno. Čekám na vaši novou knihu a těším se na ni. P.S. Rozhodla jsem se, že budu z vaší knihy předčítat svým rakouským pacientům. Hlavně jednomu z nich, který je v začátcích boje s leukemií. Ještě příliš nechápe, co všechno ho čeká. Ono je těžké si to představit. Měl štěstí, že se k nám dostal. Pochází z bývalé Jugoslávie, kde prakticky neexistuje léčení chemoterapií. Pacientům se tam dávají maximálně tabletky kortizon. Čeká ho dlouhý boj a je jenom na něm, jak ho zvládne. Věřím, že vaše knížka mu pomůže. Každou noční službu mu přečtu pár stránek. Úterý 17. června 2003. Tátovi zase nebylo dobře, tak jsem zavolala pohotovost a oni ho rovnou odvezli do nemocnice na vyšetření. Tentokrát jsem klidnější, než jsem byla u jeho minulé hospitalizace. Jsem totiž tentokrát přesvědčená, že si opravdu zapomněl vzít léky, i když to popírá. Hned, jak dojel do nemocnice, tak mi volal a bylo mu dobře. No jistě, dostal injekci a jeho organismus se hned dostal do rovnováhy. Nechají si ho tam tak 2-3 dny. Jemu to nevadí. On si ode mě rád odpočine. Upřímně řečeno, ani se mu nedivím. Velmi zajímavý dopis jsem dostala od Soni z Litvínova. K Vánocům jsem sama sobě dopřála dáreček v podobě vaší knihy. Nechala jsem si ji zabalit do vánočního papíru a rozbalila jsem ji až pod stromečkem. O vánočních svátcích jsem ji přečetla a od té doby jsem ji půjčila celé řadě svých přátel a známých. Vaše poznatky a pocity šly i ze mě samotné, byly totožné s těmi, které jsem sama prožila. Bylo to, jako bych tak trochu četla i o sobě. Já jsem si také během onkologického onemocnění dodávala odvahu, zaháněla jsem černé myšlenky a čerpala energii z přátel a z rodiny. Bude mi 40, jsem vdaná, mám 2 děti, 12letého syna a 7letou dceru a pracuji jako učitelka. Vzhledem k rodinnému zatížení, na rakovinu zemřela prababička a prodělala jí i maminka, jsem docházela pravidelně každý půl rok na mamografické vyšetření. V září roku 2001 jsem si nahmatala v levém prsu bulku a se strachem jsem jela do poradny. Můj už bývalý lékař mě téměř rok balamutil, že se jedná pouze o cystu. Rok na to mi ale jiný lékař doporučil bulku vyndat, že se mu to nějak nezdá. Svěřila jsem se přítelkyni a ta na nic nečekala a objednala mě u svého lékaře v Hradci Králové. Ten mě okamžitě přijal a do 3 dnů jsem měla výsledky. Žádná cysta to nebyla, ale nádor. Zhoubný a už neoperovatelný. Oznámil mi to loni 27. srpna a už 3 dny na to jsem prodělala první chemoterapii. Stejně jako vás v Plzni, i mě ohromila rychlost, odbornost a hlavně lidskost, s jakou mě v Hradci Králové přijali. Od vrátného až po odborné lékaře byli ke mně všichni moc milí. Dodávali mi odvahu a víru. Ať už to bylo na hematologii, chirurgii, mamologii či onkologii. Připadala jsem si tam jako blázen, protože jsem předtím nic takového nepoznala. Dnes jsem již po operaci. Výsledky jsou dobré a čeká mě ještě ozařování, ale to taky zmáknu. Mám teď na srdci něco jiného. Za dobu své nemoci jsem viděla několik pořadů o rakovině v televizi, četla jsem o téhle nemoci knihy, příručky i časopisy. Člověk se dozví o prevenci, včasném rozpoznání nemoci, ale skutečnost je přece jiná. Člověk s rakovinou bojuje nejen

Člověk potřebuje o svém problému mluvit. Ale s kým? Bylo by báječné, kdyby se v televizi objevil diskuzní pořad o rakovině. Když existují pořady pro zahrádkáře nebo rybáře, proč by tam nemohl být pořad pro onkologicky nemocné? Vždyť tenhle problém se netýká jenom malé hrstky obyvatel. Lidé by si mohli v takovém pořadu radit, jak si ten nebo onen nepříjemný zdravotní dopad nemoci zjednodušit nebo jak mu předejít. Vlasy, zácpa, průjem nebo třeba vynechání menstruace, urychlený přechod, návaly, vyšší tlak, zničené žíly, nevolnost, obočí, afty, suché rty, pachuť v ústech, necitlivé nohy. Ráda bych věděla, co tomu říkáte. Co tomu říkám? Že je to báječný nápad. Paní Soňa má absolutní pravdu, takový pořad by měl v televizi být. Zkusím to někde navrhnout. A budu to navrhovat tak dlouho, až se to povede. A pak to se Soňou oslavíme. Středa 18. června 2003. Tak hezké odpoledne jako dneska už jsem dlouho neprožila. Odpoledne přijela Marie s Vaškem a jeho přítelem Lukášem. Seděli jsme na terase na nových židlích u nového stolu, což je dárek, který jsem sama sobě nadělila k narozeninám. A mám z toho radost. Vynikající řemeslnická práce a ještě elegantní vzhled. Všechno je prý tak dobře ošetřeno, že by hodně dlouho neměly být znát povětrnostní vlivy. No tak uvidím. Na židlích se moc dobře sedí a stůl je stabilní, což je u stolu dost podstatné. Nesnáším sezení u stolu, který kulhá na jednu nohu, někdy i na dvě. To je pak utrpení u takového stolu sedět a jíst. Člověk daleko víc myslí na kymácení stolu, než na jídlo, které má před sebou na talíři. Marie vyzvedla Vaška s Lukášem před rádiem Frekvence 1, kde Vašek pravidelně účinkuje v pořadu o sexu. Vašek tam má okénko týkající se homosexuálů. Dělá to moc dobře, vtipně, s nadhledem, navíc lidově a taky srozumitelně. Jsem ráda, že tu byli. Marie zítra odlétá na 2 týdny do Austrálie a já bych nejraději letěla s ní. Vždycky jsem strašně ráda cestovala a teď mi to chybí. Marie tam jede psát knížku. Bylo by to fajn, kdybychom jeli spolu. Ale netroufla bych si přijít za svými lékaři a zeptat se jich, jestli se mohu na tak dalekou cestu vydat. Určitě by mě nechali zavřít do blázince. Ale já jsem přesvědčená, že bych to zvládla. Marie letí do Londýna, odtud do Hongkongu a pak do Pertu. Celkem let trvá víc jak 20 hodin, ale je to s přestávkami, takže bych to měla vydržet. Při tak dlouhých letech otékají nohy, s tím mám bohaté zkušenosti. Už mám vypracovanou sestavu cviků, při nichž se nohám uleví. Samozřejmě jsem je Marii předvedla a poradila jsem jí, ať během letu hodně chodí, stačí se každou chvíli projít uličkou. Proto by si měla vzít místo do uličky, nikoliv u okna.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: A je to jedno úskalí. Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
3: Mám, ale na to ne na elektřinu, tak. Ale na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
2: tam se
3: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
2: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak daleko by to mohlo jít?
3: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
2: Je tam jiná válka, buď v klidu.
3: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
2: Bojovat musíme.
3: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
2: To je děsivý, ale...
3: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
2: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
3: To možná, že to je 19. století.
2: Zakázané slovo.

muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr stafián.

0: Umělý ostrov v moři. Když jsme přijížděli k prý novému modernímu hotelu v Tartusu, tak jsem tam viděl pláž a zatoužil jsem okamžitě se vykoupat. Jenže to se jenom tak tvářilo jako pláž. První, co jsem udělal, vyskočil jsem z autobusu, polámaný, upocený a běžel k moři šťastný. Cestou jsem odhazoval svršky a když jsem již měl moře pochodníky, byl jsem zcela nahý a šťastný a co nejdřív chtěl jsem být ponořený v té slané osvěžující lázni. Rochnil jsem si. Ovšem nevšiml jsem si, že vedle mě je velká roura a když jsem se ponořil, uvědomil jsem si, že plavu ne v moři, ale v hovnech. Celé moje tělo bylo, jako bych se ponořil do žumpy. A uvědomil jsem si, že ta roura je veškerý odpad z hotelu. Do prdele já smrdím. Syrský dobytek prasata. Běžel jsem do hotelu a hledal sprchu, abych ze sebe smyl ty sračky. Všichni se mi smáli. Osprchoval se, ale tak nějak pořád to cítil. A šel již oblečený do recepce. Tam všichni stáli a čekali, až dostanou klíče od pokoju. Soudruzi, jsme ubytovaní všichni ve třetím patře, bez výtahu. Proč tak vysoko, až ve třetím patře? Křičel jsem pořád s tím smradem v nose. Serou mě! Tebe už posrali, ty víc nasranej bejt nemůžeš. A chechtali se mě všichni. To jsem se teda uvedl, co? A překladatel to vysvětloval. Buďte rádi, že tak vysoko, protože chtěli ušetřit, tak koupili normální záchodové mísy. Takže když je příliv, tak se zvedne voda a do druhého patra a všude. A všude plavou za stihovna, povídám. A překladatel to potvrdil. Jo, máš pravdu. A opravdu, pak přišel příliv a ty záklopky v těch WC mísách nebyly, tak to všude do druhého patra plavalo a to byl smrad. Každý den ráno i večer, při pohledu z okna, z toho třetího patra, mě lákal pohled na moře, kde vzdušnou čarou asi kilometr byl divný ostrov. A pořád jsem si říkal, co tam je, pojedem se tam podívat, já bych chtěl. A když jsem to říkal všem ostatním, nikdo mě moc nevnímal a taky o to nikdo nestál. Jenže já tlačil na pilu a provokoval ten šedej mor. Ty tři tlustý syrský soudruhy, který ale dělali, že tomu nerozumí. Nereagovali. Záměrně. A pořád jsem je oslovoval a ukazoval jsem prsten na ten ostrov. Vždy odvrátili hlavu a odešli. Tak jsem nátlak stupňoval. Nakonec svolili a přistavili dvě motorové bárky, kam jsme nastoupili a odpluli. Všimli jste si, že těm třem šeďákům narostla boule na zadním saku? Jo, máš pravdu, mají tam bouchačky. Takže to je nějaký nebezpečný výlet? Připluli jsme do jakéhosi divného přístavečku pro jednu lodičku a než jsme vystoupili na ostrov, měli jsme krátké školení. Překladatel překládal, co ten jeden syr varoval. Ničemu se nedivte, na místní moc nekoukejte, s nikým se nebavte. Prý nám vše vysvětlí, až dojdeme ke starostovi ostrova. Za chvíli vystoupíme na ostrov, který je umělý. Je postaven na mělčině. Sem uprostřed moře na tu mělčinu navezli kameny a postavili tenhle lágr. Možná budete první cizinci, kteří ostrov navštívíte. A držte se pohromadě, uvidíte proč. Proč říkal lágr? Ptal jsem se překladatele. Ten jen pokrčil rameny, když jsme opouštěli lodičku. A začali procházet uličkama. Uličky byly tak úzký, že dva lidi, když se potkávali, museli se náročně vyhnout. Proto tam nejezdili ani na kole, či netlačili žádné kárky. A začalo panoptikum. Proti nám chodili šourající se, kulhající se, zrůdičky. Byli jsme vyděšení, co vidíme. A jestli někdo něco říkal, tak ale strašně potichu, bál se.
1: Viděl jsi to? Neměl uši? A támhle ten nemá ruce?
2: Je, já jsem se dotkul toho slepýho. Fuj!
0: Bylo to bizarní. Byli zbídečení, zubožení. Obličej jich krutost a zlost. Nikdo se neusmíval, ani já. Já se navíc bál a nebyl jsem sám. Jeden hrůzo šereda se na mě podíval tak zle, že jsem rychle zavřel jedno oko, skřivil hubu a začal kulhat. Bál jsem se ho a bylo mě blbý, že vypadám tak hezky a zdravě. Co blbneš, teď jsem si tě splet s místním odsouzeným mrzákem, Milan Dudák vtipkoval. Vysvobození přišlo, když jsme vešli do nejvyšší budovy na ostrově. Ta měla o jedno patro víc než ostatní přízemní. Jednopatrový dům patřil starostovi. Když jsme si sedli k velkému stolu, starosta přišel. To je taky pěkný střed, vylítlo ze mě. Pozdravil nás a překladatel zas překládal, co on vykládal. Vítejte, nevím, jak jste si to zasloužili, ale asi jste protekční hosté, když jste mohli navštívit tento lágr. Co já tu jsem, tak nepamatuju, že by někdo jiný než Syřan, a to většinou jen odsouzený, tento ostrov navštívil. A to tu jsem 15 let. Asi vám bylo podezřelé, koho jste potkávali. A napadlo vás, že jsou nemocní. No, oni možná byli nemocní, ale recidivujou. Jsou to zloději, vrazi, a my tu máme tresty za každý takový prohřešek. Stačí za malou krádež, usekneme ruku, ucho, za vraždu vypícháme oči, takže jste už pochopili, že ostrov je vězení. Naše obličeje byly dost vyděšené. Kam si nás to upíre dostal? Já netušil, co nás tu čeká za strašidelný hororový zámek. A pak byla diskuze a někdo se zeptal. Odsud nikdo neuteče? A starosta na tuto otázku odpovídal. A i kdyby utekl, tak každého z nich už na dosmrti prozradí, že něco provedl. Tady ty tyrani mají alespoň nějaký život. Hele, zeptej se ho, proč on neuteče. Já už teď chci zdrhnout. Starosta se usmál a řekl, připravil jsem pro vás pohoštění. A vešel někdo v seprané, roztrhané bílé košili. To je můj osobní kuchař. Když jsem si ho prohlídl, zjistil, co mu chybí. Ten je dobrý, tomu chybí jen dva prsty. No a když se otočí, tak má ještě uřízlý ucho. Mně se zvedá žaludek, koukej, jak je hrozně špinavý. A to je kuchař, jo? A starosta ukázal na velký pekáč, který kuchař držel. Tak ten vařil tuhle rybičku. To není ryba, to je mořská kráva. Okomentoval jsem opravdu velkou rybu, takovou jsem ještě neviděl. Je to jeho specialita. A já povídám, žrádlo lágr recept. Všimněte si, ryba není porcovaná. A přesto je na několik způsobů udělaná. Hlava na česneku, za hlavou na kari, od hlavy asi 15 cm na arabském koření, velký kus je na víně, jen ocas je useknutý. A ty není na ničem. Starosta se na mě dost ošklivě podíval. Ne, že by mě rozuměl, ale asi jsem měl divná gesta a udělal jsem nechutný obličej. Kuchař dal ten obří pekáč na stůl, pomalu nic jiného se tam nevešlo a odešel. My jsme si tu rybu prohlíželi a přivoňovali. Voní krásně. Soudruh se rychle snažil odvrátit nějakou možnou špatnou reakci. Co je to za specialitu? Normálně tady naházel česnek, tady koření a tady nalil víno. Ozvalo se ze souboru dudácké kapely. A do toho zas vešel kuchař. A nesl na sobě asi 20 talířů, přidržoval je svoji bradou. Talíře postavil na stůl a vybídl nás, abychom si je rozebrali. Ty vole, oni jsou špinaví, neumytý, masný, to snad není možný. Jsme se nad tím snad všichni pohoršovali. Starosta si toho všiml a řekl, to víte, na ostrově nemáme vodu a s mořskou vodou moc nejde umývat nádobí. Ale čisté to je, tomu věřte. Já si čistotu představuji jinak, povídám. Ty vole, on tu smradlavou rybu nandavá špinavýma rukama na ty špinavý talíře. Já to žrát nebudu, nebo se pobleju. Blá, mě je špatně. Můj soused papaláš komunista vzal lahev whisky a postavil ji přede mne a dal rozkaz. Už mlč, soudruhu, a vypij třeba do dna, když ti to pomůže, ale jíst budeš. tak jsem si podle rozkazu lahev otevřel a zvrhnul jsem ji do sebe celou. A podle mého vzoru to udělalo ještě pár takto zoufalých. A pak jsem to s odporem dojedl. Alkohol ale nepomáhal. Bylo mi hůř a hůř. Naštěstí z toho konce si moc nepamatuju. Když jsme se vrátili na hotel, už jsem blouznil. 40 stupňů horečky a plakal jsem jak pejsáček. A prosil na všechny strany. Já chci domů, prosím vás. Udělejte pro mě jenom tohle. Já nic jiného nechci. Já chci domů. Mě je špatně. Všichni mě litovali, litovali i sebe, ale zázrak nikdo nedokázal.
3: Sedí topič u pijána, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudba

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí, to je krásný.
1: No, měli jsme mít dort. To
2: už... Měli bychom, zasloužili bychom, si jsme oba takový hubenější, tak by bylo potřeba nám něco přidat.
1: Jsou prázdniny. Říkal jsem si, o čem budeme hovořit v těch prázdninových dílech, ale světe div se, těch témat je velmi mnoho. Nebo velmi. Tak já začnu tím, že vy jste se, pane prezidente, tuším 30. června, říkám to ne, dobře?
2: Nenarodil jsem se.
1: Mám to tady napsáno. Sešli ve Vile Tugendhat s panem Mečiarem, tak ať to bylo kdykoliv. A bylo to 30. června 2022, ve čtvrtek.
2: Opravdu, jestli to bylo 30., tak to bylo, ano.
1: Tak
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: To měl v hlavě správně. No, myslím, že to organizovalo všechno slovenská média.
2: Slovenská televize.
1: Slovenská televize.
2: Státní televize. Nebo
1: pravda, v našich médiích se to celkem přešlo, ale mě by zajímalo, a tuším, že i naše diváky, jaké to bylo po těch 30.
2: Tak zejména, teda jestli první věc můžu říct, tak slovenská televize fakt není hloupá. A Slovensko není hloupé a ví, že ta klíčová jednání v té Vile Tugendhat byla v červnu roku 1992. Naše televize si nějak sugerovala, že klíčová jednání byla v srpnu ve Vile Tugendhat. No, to neznamená, že nebyla toto jednání, ale de facto tam už se jenom dolaďovaly detaily. Ale fakticky to jednání, vážné jednání a de facto rozhodnutí, nemyslím, že by hlasovali parlamenty, ale v našich hlavách bylo provedeno v tom červnu. To ty Slováci dobře vědí a proto si k té akci vybrali červen, což já chválím, ale naší televizi a našim četkám to nějak nelze vysvětlit.
1: No a ptám se na ty okolnosti, než se budeme bavit o podstatě, jaké to bylo teď? Jestli tam zaznělo něco v tom smyslu, třeba já jsem si říkal, že když vy řekne to, tak já řeknu to. Jestli jste si třeba nějak odkryli karty?
2: Ne, já myslím, že s Vladimírem Mečiarem v těchto věcech máme naprostou jednotu takovou, jak potkáte někoho a řeknete, my už jsme se 3 roky neviděli a pokračujeme v přerušené větě. Já myslím, že v tomto smyslu s Vladimírem Mečiarem je platí to tež, takže nebyl sebemenší důvod si něco říkat a si cokoliv předem a naopak, já jsem se utvrdil v tom, že v téhleté věci je naprostá v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč se to dělo a jaké to mělo pozitivní důsledky, máme za jedno. A to umožnilo, ač samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, tak něco mezi Fridrichovou a Vitovskou, ještě střihnutou třeba s Železným nebo něco takového, kdyby se mohla vytvořit taková triáda lidí. A ty nám pořád říkali, že se to schválně rozdělili, že to lidi nechtěli a tak dále a tak dále. No a tím, že my jsme se bez jakéhokoliv domlouvání jsme říkali naprosto stejné věci, tak tím prostě nebylo možné tohleto rozbít a považuji to za velmi, velmi cenné. Když jsme se sešli, tak já jsem začal tu první větu. No, je to tady v té Vile Tugendhat v mnohem stejné. Prostě tehdy bylo šílené vedro a dneska, to vím, až dodatečně bylo 41 v té vile bez jakékoliv klimatizace a my oba staří pánové jsme to docela vydrželi. A říkal jsem, tohle je stejné, to je jiné, ale tenkrát ještě, byli jsme mladší, jsem říkal, ale říkal jsem, tenkrát ještě nebyli mobily, takže nehrozilo, že by nás rušil někdo a že bychom se my mohli domlouvat v průběhu jednání s někým a tak dále. Bylo to velmi cenné, já myslím, že úspěšné a dá se to v médiích najít.
1: V okamžiku, kdy jste tenkrát před těmi lety odjížděl na to jednání, říkal jste si, to je vlastně jednoduché, na to oni půjdou, uděláme to tak, tak, tak, anebo jste počítal i s variantou, že se prostě nedohodnete?
2: Já jsem počítal s variantou, že se dohodneme, ale nevěděl jsem, na čem se dohodneme. Já jsem si nedovedl představit, já mám pocit, že když se jedná, tak se řešení najde. Musí se jednat trpělivě, nesmí se urážet toho druhého, nesmí se prostě si myslet, že převálcuju toho druhého. I když česká média a slovenská s nimi, některá média Mečára nenáviděli prostě, tak já jsem se k němu choval vždycky naprosto férově a on to také tak vnímal a já myslím, že oceňuje dodnes a stejně tak já jsem měl pocit, že z jeho strany existuje naprosto férové a jasné jednání. Takže já jsem byl přesvědčen, že se dohodneme, jenomže jsem nevěděl předem, že ten jednoznačný postoj té slovenské strany je až zas tak jednoznačný. Mm-hmm.
1: V průběhu toho jednání tenkrát, na to byla nějaká osnova, nebo vy jste věděli od čeho, Ježišmarja, čím to začne, čím to skončí?
2: Ne, tak zaprvé osnova nebyla. Já myslím, že to jsou všechno legrácky, ty osnovy, to pak to dostane, to pak to má takový vývoj jako u prezidenta Bidena, kdy mu píšou osnovu a on pak z hlouposti přečte i to, že teď mám stát a že teď si mám sednout a pak. Takže ne, nezlobte se, žádný papír v kapce jsme nikdo z nás neměli. Naopak, já si papír vždycky nosím a tušku, protože si dělám poznámky, protože já se poučuju z toho jednání a naučuju se věci při tom jednání. Já tam nejdu s apriorními nějakými zašprajcovanými pozicemi, takže to